které zná. Jdou trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Jo, Karel, to je jméno.
1: Víš, ten zvuk, to se pak někdo má.
0: A ta fůra slavných příjmení.
1: Karel Hynek Mácha.
0: Karel Jaromír Erbe.
1: Karel Havlíček Borovský.
0: Karel Čapek.
1: Karel Vacek.
0: Pozor, Karel Vlád.
1: A také Karel Gott.
0: A dokonce i Čeplin byl Karel.
1: Jo, mimochodem, Karle, jakže jsem jmenuji.

prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, máme tady folková pohlazení. Ať dělám, co dělám, nemohu se zbavit té podzimní atmosféry, takže ten dnešní výběr písní bude opět prostě motivován tímto. Já vím, že docela často dělám pořady, které jsou nějak motivované třeba tím ročním obdobím, že si pouštíme písničky o jaru, o létu, o zimě, o podzimu. A o podzimu už jsme vlastně si pouštěli, ale když se dívám do té fonotéky, tak opravdu tohle roční období má těch písní úplně nejvíc. A můžeme do toho vyhledávače zadat slova třeba jako listí, padané listí, podzimníkem, poslední oheň, první sníh. To všechno zapadá, na to všechno hold folkáči od jak živa psali písně. Tak ať se vám líbí.

Maestro Plíhal, jako vždy vtipný, geniální a tentokrát podzimní. To zazněly písně od legend našeho žánru. Pojďme si pustit něco mladšího, třeba Švédova trojka zpívá o podzimu takto.

Vyhrávala Bujabéza, olomoucká skupina. Přemýšlíte možná, co bylo v této písni podzimního, ale ona se ta píseň přímo jmenuje Podzimní. Z těch dalších, řeknu, méně známějších podzimních písní a interpretů můžeme sáhnout třeba do debutového alba skupiny Meziměsto.

0: listopad.
1: Podzimní víla, starší písnička Honzy Brože a Jindřišky, takže skupiny Devítka. A teď dvě písně už od bohužel neexistujících kapel, ostravské tempody Vlak pro listí a pražský Magizon, asi nejhezčí, co znám o podzimu, i když se jmenuje První zimní sníh.

Magison a zpěvačka Mirka Rosendorfová. Hluboce srdeční záležitost pro mě osobně. Už jsem se několikrát v našem pořadu rozplýval o tom, že písničky Vládi Šaolína Konopa se zachované na demosnímku pražské skupiny Magison považuji za jednu z nejhezčích věcí, která se vlastně objevila na té naší hudební scéně v posledních letech, nebo v naší generaci, řeknu. Ale když tak nad tím přemýšlím, tak on už je to vlastně 20 let, co Magison nehraje, tak to je šílený, jak ten čas letí. Pojďme si dát od Magisonu ještě jednu, která se jmenuje Loučení a ve které je zmiňován legendární brdský básník Houla.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Draci z papíru patří k nezaměnitelným symbolům tohoto ročního období. Tohle byl AMU Let's Hané, superskupina. Dáme si teď Brňáky přístav, protože i oni mají písničku, která se přímo jmenuje Papírový drak.

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky. Poslat mu psaníčko orežné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy, podívej člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle.

nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát, usínat s naději, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí. Vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu, dnes těžce provoněná podzimem. Nejznámější píseň o tomto ročním období má samozřejmě na svědomí Vaby Daněk, píseň, co mě učil listopad. Já ale sáhnu po titulní skladbě z jeho druhého alba, LPčka přímo, které se jmenovalo Vítr. Musím říci, že ten smutek po Vabim, to jak nám tady chybí, alespoň za mě lépe vystihuje právě tahle ta skvostná píseň.

tedy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal zvadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznám, co mi ten den

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul jen

Vždycky, když někdo nadává na to, jak nás ta, řekněme, moderní výpočetní technika pohlcuje, jak ta nová média jsou škodlivá, stačí zabrousit do archivu na serveru na kanálu YouTube, kam postupně lidé přidávají nějaké poklady z fonotéky dávno zapomenuté písně. K ním řadím i podzimní zprávu od skupiny Smolaři a tu jsem ve fonotéce neměl. Jako kluk jsem ji slýchával z nějaké kazety a jsem moc rád, že jsem tu fonotéku mohl doplnit. Tak, co bychom si o tom podzimu ještě pustili? Ono, když se řekne podzim a člověk si představí to listí, tak jedním z nejhezčích listů je samozřejmě list javorový. No a to už jsme samozřejmě na Moravě u sourozenců Ulrichových.

0: Tolik dnešní vydání folkových pohlazení. Dnes tedy opět sestavené z písní inspirovaných podzimem. Mějte se, za týden se bude těšit Vítě Troníček na slyšenou. No a přidávám ještě novější píseň Podzimní karneval z alba Honzy Ereta.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu. Díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj, Ivo.
2: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
1: Výborně, a taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět naživo. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání.
0: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda v plné verzi s ukázkou číslo 1. Tu si vybírá Eva Hitnerová. Koho?
1: Já jsem pro začátek vybrala Josefa Dvořáka, to je můj favorit. A k tomu Jiří Cízler, to myslím, že je zaručený, že to bude opravdu veselý.
0: O nápadnících a o odpovědně. Když jsme na place, má být legrace pořad, ze kterého bereme.

0: vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk, proto se zdržuju toho takovýho... No.
0: Ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy vážené přítelkyně. Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubyt, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší, aba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice. Ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Pište, nebo víte co, raději rovnou telefonujte.
1: Na číslo 155.
0: Ano. Proč? Moment, to není moje číslo.
1: To je první pomoc. Víte, jistota je jistota.
0: A jistota, jaká jistota?
1: No přece pisatelka, která by se omylem chtěla obrátit na vás, se zřejmě nachází ve stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
0: To je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
1: Ne, já mám na mysli jenom blahopisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom...
0: Zkrátka jste v tom, ano.
1: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
0: To je podivný případ šetření. No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
1: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne?
0: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
1: No copak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
0: Ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, veďte.
1: Ne, ten strouchnivělý dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. No?
0: Ne, tak tohle
1: tak myslím. Tohle já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval. To myslím.
0: No. Víceméně neúspěšně, že? Mně se zdále, že prozrazujete víc, než je záhodno.
1: To ne... Ne, to neprozrazuju, protože to je každému jasné.
0: Co je každému jasné?
1: No to, jak jste věrně to hrál. Od té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
0: Ale teď už od mládí mi říkali, že jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohlensto? Tak tohle z člověka udělá bledá závist. Tohle mi řekne taková ruina, na který už dávno měli pracovat památkáři.
1: No to jste nemusel. Posluchači si dovedou udělat úsudek sami.
0: No, to doufám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jací byli nápadníci, když si začínala hrát, když třeba už... Přestala se veřejně známou, někde se objevila na jevišti. Jak si první návštěvníci a nápadníci za tebou přišli?
4: Jak myslíš nápadníci? Jako, no, že mě balili, nebo...
3: Třeba, nebo chtěli poděkovat, nebo prostě pro ně se byla vzor herečka, kterou chtěli třeba odměnit květinou, nebo něčím, nebo si popovídat, nebo pozvat tě na kafe, já nevím.
4: Patriku, to už je.
3: Dávno.
4: Ani nechci říct tu číslovku.
3: Ale máš to v paměti.
4: Mám to v paměti, ale to bylo ještě to tak nějak víc ty nápadníky člověk bral automaticky. Teď, když narazím na nějakého nápadníka, tak myslím, že jediné téma je, že si vyprávíme, který kloub máme vyměněný a jakou máme cholesterol. Takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakého nápadníka. A nebo jo, že jsem si ho třeba vzala.
3: Jasně, jednoho nápadníka. No a jaký byl na začátku? Čím se ti dvořil?
4: Můj první nápadník, kterou jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječný kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel, a hráli jsme spolu divadlo, a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takový malinký strašný byteček po babice, a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat, a tak hezky pomáhal a už tam bydlel. Takže nenápadně to začalo.
3: Jo. A dají se rozdílit třeba současný muž Petr tak jako ten s dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
4: Taky se nastěhoval. velmi rychle. Ano. Krátce se dvořil, nastěhoval se, a první předměty, kterým si po nastěhování přinese sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a dal si ji na půdu, a pak si přines ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce, a když se ten červ vytáhl, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst, a to si přines jako předmět a bral si to do vany, a to mě mělo varovat. Ale už ho mám doma 44 let, jsme
3: koho
4: teď v září. Ne, manžela Petra, mám 44 let, takže i přes ten počáteční neklid, který mě trochu vyved z míry, žabák a kánoe, tak nejhorší bylo, když chtěla bych s ním na tu káno jela. Tam docházelo, jela jsem, protože jsem nevěděla, co se bude dít, ale po první vodě společný, když jsem mojí vinou nehlásila kámen a takový, tak pak už nikdy ode mě nic podobného nechtěl.
3: Iva Hitner má náš dnešní host, první ve svém vyprávění, a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat, a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, anebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900, nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojete se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co to bude?
3: Ivana Mládka,
2: varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
4: Dobrý den, zdravím paní Hymněrovou a i vás, Patriku, Karel Zbojkovič.
2: Ano.
4: A já bych ptal pana Ivana Mládka.
2: Píšu mu bod.
4: Děkuji.
2: Taky děkujeme, hlasovat můžete na telefonu 731 800 900, kdo třeba v téhle chvíli.
5: Dobrý den, u telefonu Milan Soběsuk a já bych taky hlasoval pro pana Mládka.
2: Dobrá, jo? Děkuju.
5: Přeju hezký den, naschledanou.
2: Děkujeme moc i vám, ať se den vydaří. Kdo tam je další?
6: Dobrý den, já vás moc, strašně moc vás zdravím, tady Honza z Choliny a já bych prosím vás potřeboval Bčko.
2: Bčko byste potřeboval, tak jo, tak Bčko nakonec vyhrálo, tak uděláme změnu, budeme si povídat o oblékání, bude nám o tom vyprávět Ivan Mládek.
7: Klapky na uši si dnes také nevezmu, beru si je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebe kriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manchesterové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé si mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se jen morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky. Venku je teplo, půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuji si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Tak to máme další ukázku za sebou, tu, kterou si vybrali naši posluchači. Vybírat se budou vlastně vyprávění, sketch, historky i od našich interpretů letos na Humoriádě na cestách. Musíme to říct, že už teď jsou v prodeji a k možnosti rezervace vstupenky na dvě první akce, které se budou konat 4. listopadu, tedy v divadle Radost, a 12. listopadu budeme v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Uvidíte, uslyšíte, potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou, ti tam dorazí, a vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším, a dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě, Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát víc.
2: Jo, jo, jo.
1: Proto není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: vzpomínáte, proberete život ze všech stran.
1: Nejpříjemnější zájezdy, ano, co znám, ano, s rozhlasem na cesta.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa třeba v Brně docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriada.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin. Navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Ilona Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mládka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zedníčka ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedníčkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími. Zase

0: hlavně ta Šumivé má ráda. Ano, Iva Hitnerová, je to tak, že jo?
1: Ano, ano. A ale...
0: zpívala jsi u něj někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala moc krát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to proseku. Nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už z toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala, ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to tak.
0: Pak si to vynahradí, určitě na chvíle přijde.
1: Určitě.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Evan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
0: Ano.
3: Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, jaké si, co jste se tam bavili.
1: No, víte, no, taky na to koukám jak blázen, jak se to člověku stane, že mu přestane chutnat víno a proseko.
3: No,
1: tak.
3: No. A už jsou doma, Patriku, takže už volám z domu.
0: Výborně, tak hodně zdraví a štěstí dá.
3: Krásně jsem si užil Luhačovic a teďko bych hlasoval pro Bčko, to...
0: Pavel Zedníček,
3: Karel Šíp. Nebo jak se to
0: dobře, jmenuje. Richard třetí, píšu jim bod a děkuji moc, mějte se pěkně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Kdo další, dobrý den.
4: Jo, dobrý den, tady je Dalibor z Brna a okolí.
0: A okolí.
4: A my bychom chtěli Bčko.
0: Dobře.
4: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni,
1: ano,
4: jestli jako, jak vycházela čas s Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak. Jako,
1: promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A,
4: no právě, proto se ptám.
1: Aha, a setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle divadelka Podvěží Marie Rotrové a ty dva pánové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě a teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl a přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět a to nejde. To nejde, protože ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná vůbec to. A já jsem říkala, to ti byla taková sranda, jak by on to poslouchal. A můj muž na mě tak jako překvapeně koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčí, který byl mimořádný talent.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tady dotazem našeho posluchače. Kdo další volá, vybírá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník, vás oba zdraví.
0: Taky.
5: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
0: Takhle jste rozhod. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza Zurkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
0: A
6: hlasuji pro Ačko.
0: Dobře.
6: Díky, hezký den.
0: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
7: Nějaký velký vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MBčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Iva Mládek po druhé na vaše přání. Iva Hitnerová celou hodinu tady s námi a možná je teď čas se zeptat, čím žije, co dělá, co chystá, co připravuje, co jí baví.
1: Už se mi naplno rozjela sezóna, třeba příští týden hraju v divadle Na Jezerce v krásném představení Afterlife. V Semaforu 21. října hraju představení, který je moje srdeční záležitost, který hraju už dlouhá léta. Domácí štěstí zavináč hned. Dlouho jsme to nehráli, tak si to musíme zopakovat, na tom je vtipný, jak stárneme, tak je to čím dál náročnější.
0: No tam máte občas takové ty
1: tam
0: kráce
1: jsou
0: pohybové.
1: Věci, které už prostě třeba se zvedám no. Tam z takového toho nafukovacího balónu a dřív jsem hrála, že se nemůžu zvednout, jako jo, lidi se hrozně smáli, ale teď ti lidé vidí, že to nehrajou, že se nemůžu zvednout a nikdo se nesměje, všichni soucitně čekají, jak to dopadne a do toho můj kolega David Suchařípa, který od začátku uprostřed téhle akce řekne, ty vole, ta to nedá. Jo, a to lidi úplně zařvali v tom divadle a teď to ten David řekne a z toho hlediště taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout. A ten chudák David vždycky přijde do šatny a říká, ale já už to nebudu říkat, já to nebudu říkat tu větu, oni mě nenávidí, takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho, ale co nejdůležitějšího chystám v prosinci, od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
0: No to jsem se chtěla zeptat.
1: Teď nebudu mít kulaté, bude mi teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě Bůh ví, co bude za 2 roky.
0: Ty si to chceš jít dvakrát, teď a pak ještě jednou k 80.
1: To uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli ale. Pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
0: Takže se těšíme. Novoměstská radnice a
1: od 3. prosince.
0: Výborně, pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě. Jo, Vánoce jsou na spadnutí. Tak čím budeme pokračovat za malou chvíli, to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: No jo, máme to samé novinky v tom pochoutkovém roce. Posvícenské pečení, taky novou knížku, vánoční pečení s Josefem Maršálkem. To vánoční tedy spousta cukroví a velkých dobrot na Vánoce k dostání přes pochoutkovirok.cz. Soutěž a pozor, nezapomeňme na to velké hlasování. Hledáme recept desetiletí, tak se tam podívejte a zahlasujte. Teď si vybere něco ze seznamu na Humoriádu Iva Hitnerova. Co to
3: nedávno
2: bude?
3: Jsem se na udílení mistra zábavy potkala s Uršulou Klukovou a z ní jde taková energie a pohoda, že jsem si říkala, že určitě potěší i posluchače dnes.
2: První dopis Sally.
4: Teď ti tedy, Sally, napíšu o svém problému. V říjnu na den znárodnění mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátrala, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu. Ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou. Zde jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce splálo. A tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No Takové neméhlo jsem při práci nikdy předtím neviděla. Zničil dřeva na dva rodinné domky. Nic neuřízl rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem Tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky, ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku, když pravda, chodilo se do kruhu. Ale teď, když přijdu domů, čekají mě čtyři holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu z 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkci revizorky. Na odpověď čeká Uršula.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaši odpověď ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečkovou, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude Ina Lečák a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhleté chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
3: Já pořád píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně nepotřebovala. Je to pro mě daleko rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
2: Tak jako známe svého podpisu.
3: Ano, takhle prostě píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tady díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy a hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak a že po nás vůbec nic nezbyde, ty SMSky nebo tak nikdo nebude číst.
2: Po tobě, jo.
3: Bo mě obrázky, ale přeci
2: jenom... No, ale dopisy píšeš taky.
3: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi schovává.
2: Určitě, nevím, o tebe, jo. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízením telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák zpovídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu, ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší Humoriády.
1: Zkuste ho překonat.
2: Chtěl bych Ačko.
1: Bčko?
2: Ačko.
1: Ačko, Ačko. Dobře, tak děkuju za ten hlas, mějte se pěkně, ať se daří a myslím si, že máme rozhodnuto. Ačko nazbíralo dost bodů, Uršula Kluková, Lubomír Lipský a Pamlsky našich lesů to vyhráli.
3: Uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
5: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučiti.
3: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: To jsou rány bičem, tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé.

0: Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
1: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, Šiška Březová, 12 semínek, navrch lupínek, pesík, 5 tyčinek, Šiška Borová, 13 lupínek, pesík,
0: šiška. No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak... No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku, ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín!
2: Naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuji za návštěvu, Ivo.
3: Já taky děkuji za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
2: I vám zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dnes je papučový den. Lidé můžou podpořit hospice po celém Česku. Policisté si dnes v Neratovicích na Mělnicku vyzkouší, jak postupovat při demonstracích. Bude oblačno až polojasno, zpočátku ještě s přeháňkami. Nejvyšší teploty do 17 stupňů. Je středa 14. října. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Domácí hospicovou péči je dnes možné podpořit při papučovém dni. Právě fotografii v této domácí obuvi, jejím sdílením na sociálních sítích a třeba i vlastní zkušeností se dá na domácí hospice upozornit. Je možné je podpořit taky finančně nebo při benefičních akcích po celém Česku. Pro rodiny pečující o nevyléčitelně nemocného blízkého je důležité říct si o pomoc včas, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michaela Čerovská.
2: Ta rodina moc nemá sama šanci to poznat, k tomu je důležitý třeba ten lékař v nemocnici, který vidí, že už ta léčba, která se snažila uzdravit tu nemoc, nepřináší ty výsledky a že by ten nemocný měl lepší kvalitu života, pokud by využil paliativní péči, a je potřeba, aby tu rodinu vlastně seznámil s touto možností, vysvětlil jim, jak to funguje.
0: Areálu továrny Spolana v Neratovicích na Mělnicku dnes budou cvičit přes 200 policistů. Pořádkové jednotky i antikonfliktní týmy se budou připravovat na ostrý zásah při demonstracích. Lidé žijící v okolí by tak měli počítat například se zvýšeným hlukem, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
3: Přibližně od 8:30 do 3 odpoledne mohou lidé v okolí areálu Spolany zaznamenat větší pohyb policistů a policejních vozidel i hluk spojený s výcvikem. Cvičení může také krátkodobě zdržet dopravu v okolí. Cvičení se zúčastní všechny krajské a speciální pořádkové jednotky a téměř 400 figurantů.
0: Jizbický les na Benešovsku je zase plný vláhy a života. Lesníci zrušili desítky let staré odvodňovací kanály a navrátili Stupnický potok do původního koryta. Práce stály necelé 4 miliony korun. Úpravy lesníci dělali na 30 hektarech lesa a podle Martina Poláčka, vedoucího správy toků pro povodí Vltavy z Lesů České republiky, jsou účinné.
4: Je to zásadní zvýšení biodiverzity. Když se tady rozhlédneme, tak vidíme spousty druhů trav, bylin a tak dál. Ta stavba skončila letos na jaře, čili jsme tady asi půl roku po realizaci. Je vidět, že to je mohutně zarostlý, váže to na sebe samozřejmě i spoustu živočichů. Sport.
0: Karin Grofová jako jediná ze 6 českých stolních tenistů uspěla na mistrovství Evropy v kvalifikaci dvouher a zajistila si účast v hlavní soutěži. Doplní v ní Lubomíra Jančaříka, který měl na šampionátu v Lublani účast v pavouku pro 64 nejlepších mužů jistou. První kolo je na programu dnes. Jančařík se utká s Norem Heugem. Grofovou čeká 20. evropského žebříčku Lupuleskuová ze Srbska.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku ještě s přeháňkami. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Silnice ve Středočeském kraji v Praze zdá se být všechno v uvozovkách v pořádku. Na pravidelných místech silničáři omezení, ale nějaké hromadné karamboly tady opravdu nemá.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A jak se poměrně hlasitě slyším ve sluchátkách, tak taky nemám asi hlas, mi asi odešel, nevím, dobré ráno.
6: Dobré ráno, no na silnicích je to v pořádku, ale ty asi nejsi moc v pořádku.
5: Co jsi říkala? Papučový den.
6: Ano.
5: Ten milovala Hana Jägerová.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.
7: Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáno. Někdo z nás to říci...

0: Dobrý den, 5 hodin, 9 minut a Český rozhlas.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa, 14. října, svátek slaví z řečtiny dobré Agáty. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Dvě bitvy v jeden den a ani ne 30 kilometrů od sebe daleko se odehrály před 220 lety v roce 1806. Francouzský císař Napoleon porazil prusko-saské vojsko u německé Jeny. Byl přesvědčen, že narazil na hlavní vojn nepřátelské armády. Ten ale o několik kilometrů dál u Auerstadtu porazil jeho maršál Davout. První veřejné telefonní spojení dostala Praha před 145 lety v roce 1881. První koncesi na moderní živnost ten den dostal syn Františka Palackého Jan. Pražská ústředna měla později na startu celých 10 klientů. Medvěd s malým rozoumkem mlsající med se zrodil před 100 lety, v roce 1926.
3: Oho, dobrý den, je Kristůfek Robin doma?
2: Anglický spisovatel Ellen Alexander Milne vydal jeho první dobrodružství. Téměř 100-metrová nákupní pasáž nově postaveného obchodního centra Myslbek, spojující třídu na Příkopě s ovocným trhem, byla v Praze otevřena před 30 lety, v roce 1996. Zlomeninu lebeční kosti utrpěl Petr Čech před 20 lety.
4: Tak zase vím, že ten mozek tam je.
2: Od návratu už nastupoval jen ve speciální přilbě a ta ho proslavila stejně jako brankářské umění. Kdo by neznal Love Hurts skotské skupiny Nazareth? Její zpěvák Dan McCafferty by dnes slavil 80. A kulatou 70. má její výsost arcivévodkyně Gabriela Habsbursko-Lotrinská, vnučka posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. Živí se jako sochařka. Já přeju hezký den.

0: 5 hodin, 15 minut a Český rozhlas k tomu. Ano, mám plný nos. Ano, ten hlas odešel. Tak je to takové pestřejší, to dnešní vysílání.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Rozkrátíme to dneska mlčeti zlato. Bude divně 15 až 18 a zaprší. Stačí.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Máte auto, potřebujete někde zaparkovat. V těch velkých městech jsou takzvané parkovací zóny, parkovací domy. Jestli tohle znají ti nejmenší z Prahy. Za chvíli podrobnosti, jinak vítejte do nového dne středa 14. října a Český rozhlas střední Čechy.

0: Pro každého řidiče platí pravidla silničního provozu. Co myslíte, existují taky pravidla, jak správně zaparkovat auto?
1: Na parkovišti, tam jsou takový čály a podle toho auta vědějí, kde mají zaparkovat.

0: Když chceme parkovat u našeho domu, tam, kde budeme mít dva žet, tak to musíme zaplatit.
1: Aby jsme mohli parkovat na té modré sáze, musel tačka někde zaplatit nějakou kautisku, aby jsme tam mohli parkovat.
2: Můžeme parkovat třeba v garáži.
3: Nevím a nechci se posmívat, komu bylo rozumět víc, jestli dětem nebo mně, ale máme něco společného. 5:20:30, pěkné ráno. I Václav Neckář dorazil.

0: Dovolím si připomenout, že i dneska po ránu mezi 5. a 9. soutěžíte o 2 volné vstupenky na Signál Festival. Stačí náš signál, což jsou chobotničky a jejich jiskření. A pak je to na vás. Přepojený do vysílání a vstupenky jsou vaše.
1: My jiskříme,
2: cítíte tu sílu. Blízkněte si.
1: Když vám nebyl.
3: Je 6:30.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Poslanci v prvním čtení podpořili zavedení mimořádné daně na rafinérie. Jde o opatření, které vláda přijala kvůli rostoucím cenám pohonných hmot. Daň by měla platit za letošní a příští rok a vztahovat se bude na zvýšené marže oproti roku 2025. Podle ministerstva financí do státní kasy přivede 5,5 miliardy korun. Reálně dopadne na 2 české rafinérie, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. Ta zavedení daně kritizuje. Její zpětnou účinnost považuje za protiústavní. Návrh teď posoudí sněmovní rozpočtový výbor. Od dneška po dobu 10 dnů můžou lidé podávat návrh na neplatnost komunálních voleb ke správním soudům. Například Krajský soud v Praze už řešil zpochybnění hlasování v obci Bíkev na Mělnicku. Návrh podal jeden z tamních kandidátů. Kvůli předčasnému podání ho ale soud zamítl. Vyplývá to z informací na jeho úřední desce. Hlavní město pokračuje v umisťování slunečních elektráren na městské budovy. Do konce října Pražské centrum obnovitelné energie zprovozní 64 fotovoltaik, které ročně ušetří téměř 1000 tun emisí CO2. Nové panely vznikají například v areálu správy služeb v Praze 8, na školách v jednotlivých městských částech a taky na střechách domovů pro seniory. Vyrobenou elektřinu městské instituce sdílejí mezi sebou navzájem podle aktuální spotřeby. Pod stuženám, které rodili císařským řezem, představuje výstava císařovny v pražské galerii Artwall. Projekt umělkyně Petry Janda zachycuje porodní jizvy ozdobené květinami, listy a dalšími přírodninami. Každá z účastnic si ozdobu vytvořila sama podle svého příběhu. Fotografie Johany Pošové tak připomínají nejen bolest, ale i odvahu, radost a lásku. Na nábřeží kapitána Jaroše a Edvarda Beneše budou snímky vystavené do 15. prosince. A dnešní počasí. Bude oblačno až polojasno, zpočátku místy ještě až zataženo s ojedinělými přehánkami. Teploty dnes vystoupají až k 18 stupňům.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Dálnice D1, kdo jedete do Brna, za odbočkou na chodce rady kilometr 31,5, tam se řeší kolize 2 nákladních aut. Je to nehoda se zraněním a blokuje pruh pro pomalá auta.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je to takové estetičtější, když mluvíš víc. Povídej.
3: Replika vodního díla Prameník je dočasně k vidění v kulturním domě Ládví v Praze. Originál Vladimíra Kýna zdobil sídliště Ďáblice, dokud ho někdo před téměř 20 lety neukradl. Reportáž uslyšíte už za pár minut.
0: Probouzíte se do středy 14. října. Dobrý den.
4: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Ještě ne, to by bylo koukání se zbytečně, 5:38. Ukradené vodní dílo Prameník se vrátilo do Prahy 8, což je dobrá zpráva. Je to socha Vladimíra Kína, která vznikla vlastně v 60. letech a stála na Ďáblickém sídlišti do nějakého roku 2007. Potom ji někdo ukradl. Osmička nechala vytvořit její bronzovou repliku a ta je teď k vidění v KD Ládví.
1: Prameník svým tvarem připomíná loďku nebo otevřené vajíčko s abstraktním tvarem ve svém středu. Nyní je dílo přes 2 metry vysoké, ale spodní část bude do budoucna zapuštěná do země na Ďáblickém sídlišti.
2: Já jsem nadšená a jsem ráda, že prostě se ty umělecká díla vracejí.
1: Říká obyvatelka Prahy 8 Petra Študentová, která se na Prameník přišla podívat. Dorazila taky Zuzana Ešlégrová, která si dílo pamatuje z dětství.
3: My jsme si tam chodili hrát k Prameníku, poslouchali jsme potom, jak teče vodička. No ale pak člověk stárnul a už mě Prameník nezajímal, že jo. Ale je pravda, že to tam zarostlo hodně. Nikdo se o to nezasadil, aby dělali údržbu.
1: Na zhotovení této repliky pracovala sochařka Jarmíra Němcová a práce to nebyla lehká. Vy jste neměla žádný technický výkres nebo tak, jen třetinový model a fotografie, tak co říkáte na výsledek?
4: Nemohla jsem udělat kopii, toto je ideální rekonstrukce, jak jsem si to já jako představovala a vcítila se do té sochy.
1: Jak to nakonec bylo s tou volbou barvy? Já bych to popsala jako taková velmi tmavě hnědá.
4: Lehce jsem právě chtěla, aby do toho byla zapatinovaná i ta zeleň, která tam potom začne pomocí té vody vznikat.
1: Voda zatím Prameníkem neprotéká, ale to se změní, až bude na svém cílovém místě ve Fanfulíkově ulici v Ďáblicích. O tom, že dílo někdo před lety ukradl, autor díla Vladimír Kín nevěděl. Říká jeho syn a historik architektury Zdeněk Lukeš.
5: On o tom nevěděl, protože my jsme mu to neřekli, protože jsme neměli sílu mu říct, že jedna z plasty, kterých si velice vážil, už neexistuje, takže nesmírně oceňuju úsilí kolegů na Praze 8, že se rozhodli to dílo obnovit.
1: Zatím není jasné, dokdy se lidé budou moct dílo v kulturním domě Ládví prohlédnout. Na své místo v Ďáblicích se vrátí poté, až tam dělníci vybudují odpočinkovou zónu. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas. Střední Čechy.

0: Za minutu a kousek 6:45 a ráno s Českým rozhlasem Střední Čechy přidáme informace o tom, jak je, jak bude. A taky si dáme i nějakou ódu na kulturu. Denisa je připravená po kapele Jelen.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Radši stručně, už většinou beze srážek a tepleji. 15 až 18, takový bude den ve středních Čechách.
1: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Přidáváme slíbenou kapelu Jelen, Věru Martinovou, taky Ivetu Bartošovou. To je hudební nálož. Tak ať vám taky i dnešní den naloží, co zvládnete. Tak akorát, žádné zásadní výkyvy. Kdyby vás zajímalo o tom, co se dá dělat v našem kraji i jindy než dnes, podívejte se na náš web středníčechy.rozhlas.cz. Kypí informacemi nejen na tohle téma. I třeba na téma humoriáda na cestách. Všechno máme, stačí se vybrat.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Přijměte pozvání na přednášku Emanuel Moravec, apoštol Národní zrady. Pořádá ji památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech. Slova se v 17.30 ujme vedoucí památníku historik Jan B. Uhlíř. Přednáška přiblíží kariéru Emanuela Moravce za první republiky. Především se ale zaměří na léta 1939 až 1945, kdy se Moravec vypracoval na hlavního protagonistu programové kolaborace apoštola Národní zrady. Součástí besedy bude promítání doposud zcela neznámých fotografií z osobní Moravcovy pozůstalosti. Co všechno patří k životu zralé ženy a proč se vyplatí brát některé situace s humorem, o svých zkušenostech i partnerských peripetiích bude vyprávět spisovatelka a moderátorka Halina Pavlovská v pořadu Manuál zralé ženy. Čekají vás milostné příběhy, úsměvné historky i rady. Pořad není určen jen ženám. Pobavit se můžou taky muži, kteří chtějí lépe porozumět svým partnerkám i sami sobě. Do Masarykova kulturního domu v Mělníku přijďte v 19 hodin. Do Lidické galerie se vrací oblíbený cyklus Lidické zimní večery. Jeho 21. ročník nabídne setkání se známými osobnostmi kultury, vědy i veřejného života. Prvním hostem bude ve středu 14. října rozhlasový kolega, moderátor Libor Bouček. V dalších měsících přijdou například psychiatr a publicista Radkin Honzák, herečka Daniela Kolářová nebo moderátorka Zuzana Bubílková. Program doplní taky vánoční koncert Marie a Jana Křížových. Večery moderuje Robert Tamchina a provází je živý klavírní doprovod. Začátky jsou vždy v 18 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Naší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Kauzu Číňana obžalovaného jako prvního v Česku z činnosti pro cizí moc dnes začne řešit soud. V Benešově pokračuje povolební vyjednávání. Dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku místy ještě ojediněle s přeháňkami a nejvyšší teploty do 18 stupňů. Je středa 14. října. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Městský soud v Praze začne dnes projednávat případ Číňana zadrženého v Česku na začátku letošního roku. Podle obžaloby měl muž novinářské krytí, sbíral ale citlivé informace od politiků nebo akademiků pro čínskou tajnou službu. Je prvním obžalovaným v Česku podle paragrafu zvaného činnosti pro cizí moc, který platí od loňského února. Muži hrozí až 5 let vězení.
3: Podle dřívějších informací Českého rozhlasu jde o čínského novináře Yanga Yiminga. Jeho články se objevovaly na více čínských serverech, primárně ale pracoval pro prorežimní čínský deník Kuangming Daily. Od roku 2024 měl akreditaci udělenou ministerstvem zahraničí. Ve stejném roce dělal podle serveru Seznam zprávy rozhovor třeba s tehdejším europoslancem za ODS Janem Zahradilem. Muže odhalila bezpečnostní informační služba. Policisté ho zadrželi 17. ledna. Od té doby je ve vazbě. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Možnost širší koalice připouští vítěz voleb v Benešově uskupení Benešov pro život. Jednání podle jeho lídra Jakuba Hostka budou pokračovat minimálně i během příštího týdne. Zatím je jasné, že základem nového vedení města by měla být dosavadní koalice s volbou pro město a ODS, říká Hostek.
4: Potvrdili jsme si, že bychom rádi pokračovali ve spolupráci ve stávající koalici a nyní budeme řešit i velkou koalici se Srdcem pro Benešov. Za mě jsou to jediné přijatelné dvě varianty.
1: Praha 3 pořídila nový automatický externí defibrilátor. Zaplatila za něj zhruba 50 tisíc korun. Síť volně přístupných zařízení na záchranu lidského života městská část rozšiřuje pravidelně. Místa s defibrilátory lidé najdou v aplikaci Záchranka, říká mluvčí radnice Petr Habáň.
5: Praha 3 daruje přístroj Centru zdravotní péče Jarov v Hartigově ulici, kde bude umístěn u recepce. Na území Prahy 3 je nyní veřejnosti k dispozici celkem už 40 defibrilátorů. Sport.
1: Mistrovství světa fotbalistek bude příští rok bez českých reprezentantek. Ve Skotsku prohráli 2-3 a po dvou porážkách z baráže o šampionát vypadli. Národní tým sice po gólech Veselé a Cahinové vedl, pak ale 3x inkasoval. Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku v jihovýchodní polovině kraje až zataženo, ojediněle s přeháňkami. Později večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
6: A na silnice, jak to aktuálně vypadá ve středních Čechách a v hlavním městě na příjezdu nebo na dojezdu, kdo jedete, tak pozor, od Brna kolona za sjezdem na Chocerady na 30,5 kilometru ve stoupání, kolize dvou kamionů, srazily se bokem, u jednoho je proražená nádrž, jsou tam tedy hasiči, projíždí se velmi pomalu pouze jedním levým pruhem a kolona, ta už je dlouhá. Dálnice D4 ve směru do Prahy, popojíždí kolona před stavbou mostu u Jíloviště, teď se cukáte na Prahu pouze jedním pruhem, tak opatrně, kolona zatím krátká, do nějakých 5 minut. A kdyby náhodou něco, tak zvolání 800 553 553. No to je číslo sem k nám, radši ještě jednou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
6: Signál Festival, další ročník v Praze, ať už venku nebo vevnitř. Kdyby nebylo hezky, vevnitř je to útulné, originálnější, ale taky za peníze. A my vám můžeme ušetřit v rozpočtu dvě vstupenky, nebo peníze za vstupné a dvě vstupenky. Velká radost může být do 9. hodiny u někoho z vás, kdo uslyšíte chobotničky z druhého patra v našem vysílání, jak jiskří, jak si chtějí blejsknout nebo blísknout a dělají takové cviky, stydlivé cviky, tak pak je to pro vás prostor 221 553 777. Žádné soutěžní otázky, nepotřebují nic, jenom to, abyste se proboxovali přes všechny ostatní a já vám potom řeknu. Gratuluji, vstupenky vám v ten daný okamžik budou říkat pane nebo paní.
7: My jiskříme, cítíte tu sílu.
8: Blízkněte si.
7: Když vám nevím.
6: Pozor, Signál Festival už od zítřka do neděle.
2: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: roce 2026 by se úplně neuplatnila ta pohádka, jak tahli tu červenou řepu všichni z okolí, celá rodina, ne a ne jí vytáhnout. Je letos taková menší. No, co se dá dělat, málo pršelo. Výnos v přepočtu na hektar je kolem 60 až 65 tun, v loni to bylo 100 tun. Cukru v obchodech by podle výrobců mělo být dost, Česko je v jeho produkci soběstačné.
1: Tady na poli je obrovský žlutý stroj, který řepu dostává ze země a obsluhuje ho technik Karel.
2: To je překlepávač, samochodný překlepávač typu Maus, který nabírá řepu, překlepává a nakládá do kamionu. My jsme blízko cukrovaru, takže odsud to má asi 4 kilometry.
1: Přímo v cukrovaru v Dobrovici se řadí kamiony s naloženou řepou do fronty. Pan řidič, vy jste zrovna přijel s nákladním autem. Odkud jste přijel?
3: Z Jabkenic.
1: A kolik máte naloženo celkem?
3: 29,5 tuny.
1: Generální ředitel společnosti Tereos TTD Martin Kolář, které patří cukrovar v Dobrovici, říká, že firma bude letos zpracovávat stejně jako v loni řepu z 630 tisíc hektarů.
4: V letošním roce plánujeme zpracovat zhruba 20% cukrové řepy méně. Pohybujeme se někde kolem 2,4 miliony tun.
1: Z jakého důvodu?
4: Nás a pěstitele především postihlo velká neúroda z důvodu nedostatku dešťových srážek.
1: Očekáváte tedy pokles výroby?
4: Ten pokles výroby očekáváme v rozpětí 10 až 15%.
1: Dá se nahlédnout třeba do května příštího roku, jestli bude cukr na pultech obchodů chybět?
4: Tak to rozhodně nebude chybět. Česká republika je historicky soběstačná.
1: Úroda bude horší podle ředitele svazu pěstitelů cukrovky Čech Jana Křováčka v celém Česku.
5: U nás ten výnos by měl poklesnout rámcově o 15 až 20%.
1: V loni byl v Česku průměr sklizené řepy až 80 tun z hektaru.
5: Celá republika by měla mít rámcově okolo 66 tun.
1: Jan Křováček dodal, že cena cukru na pultech obchodů by měla zůstat stejná. Z Mladoboleslavska Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy.

0: 6 hodin a 19 minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dnes čekají se nejvyšší teploty 15 až 18, předpokládané množství srážek do 1 mm, takže za stolik deště nebude, ale jinak den oblačný až polojasný, zpočátku na jihovýchodní části kraje i zatažený s ojedinělým H2O. No tak 15 až 18, to znamená rozhodně teplejší den než včera.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Taky vyrážíme na dopravu, za dopravou. V Praze jí hlídá kdo? Dobré ráno.
2: A Kbelská z Hloubětína do Letňan se plní z úrovně Novopatské. Provoz brzdí omezení u sjezdu na Letňany, který je navíc kvůli frézování uzavřený. Kbelskou se tam jede navíc pouze jedním pruhem. V okolí Letňan se zaplnil i začátek Liberecké do centra. I tam je to kvůli omezení. U Střížkova uzavřeli levý pruh, jede se tak pravým a odstavným. Rychlost je snížená na 60 km v hodině. A zpět na Kbelskou. Teď se podíváme na směr z Letňan do Hloubětína. Kolona se prodlužuje, aktuálně se brzdí už za sjezdem do Novopatské a k Poděbradské je to přibližně na 10 minut. V Českobrodské do centra naberete zdržení na příjezdu do Běchovic z újezdu také okolo 10 minut a provoz houstne i na východní části okruhu, následně na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most.
0: A to je zdravá Katka. Zatím ahoj.
2: Krásné ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tohle se asi poslechnu, to je Cesta k uzdravení.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Co nejvíce bránilo Monice Ruth odejít z domácího násilí a kde po letech našla první jistoty.
4: Tak jsem zjistila, že to, že o tom mluvím, mi vlastně jako pomáhá.
3: Jak pomoci člověku, aby znovu nabral právo rozhodovat o sobě. O tom s magistrou Renatou Siranovou, ředitelkou a zakladatelkou Institutu psychosociální péče.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Tak to je o jiném uzdravení, to je zavádějící podle názvu, ale i to si rád poslechnu, ale mě to moc nepomůže, tak co by tak pomohlo? Eva pomůže. Eva do té doby, ale než se potkáme a než mi řekne svoje tajné recepty, jak se zbavit rýmy raz, dva, tři, bude zpívat. A na ostří nože.

Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, také vás stále napínám se soutěží o dvě volné vstupenky na Signál Festival. Od čtvrtka do neděle se Praha rozáří. Samozřejmě většina těch instalací je zdarma. K prohlédnutí to bude zase štrůdl lidí. No, jiný štrůdl než štrůdl aut v ranních špičkách. Bude to příjemná změna. Podívejte se, kdyby pršelo, můžete dovnitř a právě vás k tomu budou opravňovat vstupenky, které můžete vyhrát.

0: hledá se výherní zvuk a to je tenhle.
1: My jiskříme, cítíte tu sílu.
0: 221 553 777.
2: Vyskněte si.
0: Když já nevím.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Dnes je papučový den. Jako každý rok na začátku října upozorňuje na možnost péče o umírající v domácím prostředí. Na podporu domácích i mobilních hospiců můžou lidé vyrazit ven nebo do práce v papučích. Akci je možné podpořit taky finančně nebo na benefičních akcích po celém Česku. V areálu továrny Spolana v Neratovicích na Mělnicku dnes budou cvičit přes 200 policistů. Pořádkové jednotky i antikonfliktní týmy se budou připravovat na ostrý zásah při demonstracích. Lidé žijící v okolí by tak měli počítat například se zvýšeným hlukem. Ulicí 17. listopadu u pražského Rudolfína dnes do 4 hodin odpoledne nejezdí tramvaje a autobusy. Úsek od křižovatky s ulicí Na Rejdišti po Čechův most je uzavřený kvůli filmovému natáčení. Tramvaje linek číslo 17 a 42 jezdí odklonem přes Malostranskou a nezastavují u právnické fakulty. Autobusy linky 207 objíždí uzavřený úsek přes Dvořákovo nábřeží. Beethovenovy sonáty pro housle a klavír dnes zaznějí v pražském Rudolfínu. Koncertní mistr České filharmonie Jan Fischer a pianista Martin Kasík pokračují v uvedení všech 10 skladatelových houslových sonát. Tentokrát zahrají 5., známou jako jarní, a taky 6. a 7. Koncert pořádá Český spolek pro komorní hudbu. Ve Dvořákově síni začne v 7:30 večer. A dnešní počasí. Bude oblačno až polojasno, zpočátku místy ještě až zataženo s ojedinělými přeháňkami. Teploty dnes vystoupají až k 18 stupňům.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Nestříhám v té rychlosti tak, jak bych chtěl, když voláte do zelené vlny. Co se děje, kde se to děje, jsou tam záchranné složky, případně nějaká další doporučená omezení pro řidiče, aby je věděli, tak zkuste to, až budete volat. V 5 minutách rozhovoru nejsem schopen. Tak to podstatné řeknu rychleji. Já, dálnice D4, 13. kilometr směr Praha, a tam je osobní auto, které se střetlo se zvěří. Na místě jsou složky záchranného systému, projíždí se pouze levým pruhem a předtím kolona. Není to jediná kolona, ta další je ještě na 11. kilometru. Vše ve směru do Prahy, tam už je to jenom provozem, takže se vaše cestování protáhne o nějakých 40 minut na dojezdu. Nehoda je hlášena i na 30.5 kilometru ve směru do Brna, tam je neprůjezdný pravý pruh. Střední pruh je obsazen momentálně odtahem a kolona začíná na kilometru 26,5. Sunout se budete i u nehody, která je Umrače na silnici 3. Máme hlášenou nehodu, případně zavolejte podrobnosti, je to v tom měřeném úseku ve směru do Prahy nebo k nájezdu na dálnici D1. No a další informace přidáme za 15 minut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Holka Borůvková, ty víš všechno, co bude dál.
1: Dál bude sport. Konkrétně uslyšíme, jak hráli fotbalisté Slavie v Baku.
2: No.
1: No, aha, nedopadlo to.
2: Takže obrácený tohle. No nic, nevyšlo to a držel jsem jim všechny 4 palce, co mám.

0: Skoro ve 6:45, pojďme za slíbeným sportem, pojďme za fotbalem. No, měla to být paráda, ale paráda z naší strany ve finále nebyla, protože Slavia zklamala. Věřili si na výhru, ale výhra sama nestačí. Ta víra na výhru sama nestačí. Fotbalisté Slavie znovu v Lize mistrů prohráli, tentokrát 0-2 z Baku. To je vlastně nováček v nejprestižnějším evropském poháru.
1: Soupeři gratuluju k vítězství, podal jako kvalitní výkon, ale na rovinu musím říct, že to je soupeř, prostě, kterýho bychom měli porazit.
2: Ale tým trenéra Jindřicha Trpišovského to na hřišti nepotvrdil. Zklamaný slavistický záložník Michal Sadílek měl skoro slzy v očích.
3: Hrozně vás to mrzí, to je jediné, co můžu říct, je to málo. Ten soupeř byl k poražení určitě a prohrát tady 2-0, tak bylo to špatné.
2: Podobně kritický byl k výkonu i další záložník Lukáš Provod, který nerozuměl dlouho ospalému představení Slavie v Baku.
4: Ten první poločas z nějakého pro mě nevysvětlitelného důvodu jsme nehráli dobře, nebylo tam v podstatě nic, neměli jsme energii, neměli jsme dostatečnou agresivitu, pohyb.
2: Fotbalisté Slavie dělali chyby, které vedly i k oběma gólům Sabahu. Souhra nebyla ideální, sami se nedokázali prosadit ani ve 100% šancích.
1: Jako tým jsme nezahráli dobře, neměli jsme jednoznačně ani tu individuální kvalitu na těch postech.
2: Mluvil otevřeně slavistický trenér Jindřich Trpišovský.
1: I když ty hráči, jako vidím, že do toho dali všechno, že jsou vyčerpaní, že toho mají dost, tak na druhou stranu nemůžu říct teďka z hlavy vlastně ani jednoho hráče, který bych řekl, že se dotknul svého nějakého stropu nebo nějaký svý maximální výkonnosti.
2: Slavia je tak v Lize mistrů dál bez bodu a nekonečné čekání na další výhru v prestižní soutěži pokračuje. Z Baku Mirko Vasič, Český rozhlas.
0: Ano, jak je to v té písničce, pláču sůl i já, a to tomu moc nerozumím. No a další nepotěšující zpráva z fotbalu. České fotbalistky se mistrovství světa v roce 2027 nezúčastní. Rozhodla o tom druhá prohra se Skotskem 2-3. Svěřenkyně trenérky Klimkové se v zápase dopustily několika rozhodujících chyb a ztratily vedení. O tématu samozřejmě i na našem webu. Další informace k podrobnému prostudování iRozhlas.cz.
5: Český rozhlas, střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

0: písničky, které nestárnou.
1: Zavři oči, když se červenám, jednoduchý návod já ti dám.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
2: Rádio, které nestárne.
0: Počasí ve středních Čechách.
2: Středa 14. října a bude většinu dne beze srážek, taky teplej proti včerejšku. Bude oblačno, polojasno, zpočátku na jihovýchodě kraje i zataženo s ojedinělou přeháňkou. Později večer bude oblačnosti ubývat a zase na noc se ukáže i hvězdné nebe. 15 až 18 na teploměru.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Vázne to na silnicích i v hlavním městě. Kolegové tady upozorňují na konkrétně třeba v silnice v omezení u Kbelské nebo na Kbelské. Zase začíná provoz výrazně ovlivňovat na severu města Volné doposavať ulice, které byly možnou objízdnou trasou proti Kbelské. To je, mám pocit, horší, než když ji rekonstruovali a dalo se jenom projíždět. Takže teď fronta je velmi, velmi dlouhá, nebo už zahuštěný provoz. V Novopatské směr Kbelská zastavíte se za sjezdem na Satalice. Samotná Kbelská směrem k D8, k Cukání se z Klíčovského kopce. Liberecká do centra je plná, z Letňan k tunelovému komplexu Blanka je to 20 minut. No a koukám ještě D5 Plzeň Praha, zase zdem na Loděnici, 7. kilometr, tam začíná kolona a budete se v ní loudat až ke sjezdu na Jinočany, tam stálo v levém pruhu auto, fronta teď na nějakých 40 minut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Ale, pane jo, to je číslo. Tak radši okurky teď, ano. Lucie Bílá, za chvíli pozvánka ještě k odpolednímu vysílání. Tady Český rozhlas Střední Čechy.

0: Na loňských okurkách, že bude plíseň, myslíte rok 2005, tak u nás už okurky z roku 2005 nejsou, ale nějaká marmeláda z roku 83, ano. Alex, kdo bude?
1: Z kokpitu Gripenu až na oběžnou dráhu. Aleš Svoboda je český vojenský pilot a astronaut, který se připravuje na svůj životní let do vesmíru. Nejen o přípravách a výcviku na let na Mezinárodní vesmírnou stanici přijde povyprávět do Alex a host. Co je dnes větší adrenalin? Vzlétnout ve stíhačce nebo pomyšlení na start rakety? Jak vypadá běžný den člověka, který se připravuje na let do vesmíru? Co na to říká rodina? Je pyšná? Má strach? Aleše Svobodu přivítám po 13. hodině.
0: Za 6 minut 7.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Sedm hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Sněmovna rozhodne o prezidentském vetu zákona o státních zaměstnancích. Uskupení Kladeňáci dnes napadne u soudu výsledky komunálních voleb. Bude oblačno až polojasno, zpočátku místy ještě ojediněle s přeháňkami a nejvyšší teploty do 18 stupňů. Je středa 14. října. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovna dnes projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Vadilo mu, že norma neprošla standardním připomínkovým řízením. Podle vládní koalice má změna usnadnit pravidla pro výměnu státních zaměstnanců a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice ale varuje před politizací a destabilizací státní správy. Pokračuje předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka.
4: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
3: Pavel vrátil poslancům k opětovnému posouzení taky doprovodnou novelu, která prezidentovi odebírá pravomoci jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle opozice jde o protiústavní zásah do pravomocí prezidenta. Uskupení Kladeňáci dnes plánuje u krajského soudu v Praze napadnout komunální volby v Kladně. Výsledky ve třech okrscích se podle lídrině Anny Gamanové výrazně odchylují od průměru ve zbytku města. Kladeňáci by mohli získat 11. mandát a vyrovnat se tak vítězné volbě pro Kladno, říká Gamanová.
5: Podle našeho zjištění došlo k chybnému přepočtu hlasů, což by mohlo ovlivnit vzhledem k tomu těsnému výsledku voleb na Kladně opravdu i počet mandátů a celkový výsledek voleb vůbec. To znamená, považujeme za nutné skutečně to přezkoumání provést, tak aby došlo k nápravě toho stavu.
3: Do kladenského 33 členého zastupitelstva se dostali ještě další tři uskupení. ANO 2011 a ODS, které zatím mají po pěti mandátech, a taky Unie pro sport a zdraví se dvěma zastupiteli. Týden rostlinných pokrmů připravila pro své zaměstnance nemocnice Bulovka v Praze. Do pátku můžou každý den v kantýně ochutnat speciální bezmasovou verzi klasických jídel. Jejich příprava má být ekologičtější, zároveň pestřejší nabídka má mít i zdravotní přínosy. Vysvětluje mluvčí nemocnice Bulovka Eva Stolejda-Libigerová.
6: Speciální týden bude příležitostí zjistit, jaký typ bezmasých jídel zaměstnance skutečně oslovuje. Projekt bude přímo na místě sbírat reakce a po skončení týdne společně s námi vyhodnotí zájem o jednotlivé pokrmy.
0: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku v jihovýchodní polovině kraje až zataženo a ojediněle s přeháňkami. Později večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
8: D4, kdo jedete s Příbrami do Prahy, připomínám kolonu, která začíná za sjezdem na Řitku. Nejdřív nehoda u benzínky, kolona, kde se srazilo auto Divoké prase, pak taky ještě zúžení u stavby mostu u Jíloviště do Prahy, tedy jedním pruhem, je to na půl hodinu. D1 z Prahy do Brna, ucpaná za sjezdem na Chocerady, kilometr 30,5, tam odklízejí následky nehody kamionu, jezdí se jedním pruhem, tam je zdržení 20 minut, velmi silný provoz i do Prahy, u Šmejkalky a nejen ve směru do Prahy, i když je pravda, že tam je kolona delší, asi na 15 až 20 minut. Důležitá informace ze silnice 115 na Berounsku, Běštín, Hostomice, tam je po nehodě osobní auto na místě složky záchranného systému a slyšeli jste, ale opakujeme, Praha, náměstí Jana Palacha, ulice 17. listopadu v centru. Nedá se projet v žádném případě, musíte jinudy nebo cufus, tam se natáčí filmaři se činí.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
8: Dnes Rádio Huhly, 7:05. Zdraví vás Honza, no a taky i kapela Činasky nebo Lenka Filipová. Jsme tady i další v zástupu, jako třeba, no vidím to jasně, třeba i ti informovanější na téma cestující v Praze, pozornost a nová tramvaj, která má polep, který si máme každý pořádně prohlédnout. Je to takový zdvižený prst. No tak, na zdraví.
2: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 7 hodin 12 minut, tak dopravní show to bude. Blíží se další. Od pátku 23. října do 10. prosince omezí příjezd do Prahy od dálnice D8 oprava Cínovecké ulice. Silničáři budou vyměňovat povrch na úseku nějaké 4 kilometry ve směru do centra mezi Mratinským potokem a Rochlickou ulicí. Do centra povede jediný pruh převedený do protisměru. Další umožní odbočení na Kpelskou směrem k Hloubětinu. Uzavřené bude napojení Kostelecké na Cínoveckou ve směru do centra. Objížďka povede přes Ďáblickou, případně ulicemi Tupolevo. To bude vypadat na proseku. Tak se držte, možná bude lepší do Vánoc. Radši asi zůstat na home office, jinak to nevidím.
1: Region Express.
0: Za první pololetí letošního roku srazili tramvaje v Praze 43 lidí, z toho jedno dítě zemřelo. Dopravní podnik se snaží nepříznivou statistiku zvrátit i prostřednictvím nové kampaně 3 sekundy. To je easy. V ní vyzývá cestující k pozornosti při přecházení tramvajových tratí.
2: Jedním z míst, kde se v Praze stává nejvíc nehod chodců a tramvají, je Florence. Často tady projíždí například cestující Honza.
3: Vždycky si dávám pozor a když už mám sluchátka, tak je mám na režimu propustnosti, anebo pokud mám sluchátka, na kterých to není, tak mám jenom jedno sluchátko.
2: Cestující Adéla naopak přiznává, že někdy není dostatečně pozorná.
4: Když jsem na přechodu, tak to vždycky jakože odložím a jako kouknu se. Ale občas se mi stává, že se zapomenu třeba rozhlídnout, no.
2: Právě mladé lidi upozorňuje na nebezpečí při sledování telefonu a poslechu hudby ze sluchátek kampaň s názvem 3 sekundy, to je easy. Říká Petr Tomčík, ředitel společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v metropoli a okolí.
5: Poukazujeme právě na ty 3 sekundy, někdy de facto se jedná o jednu sekundu, kdy jedna sekunda nepozornosti může přinést fatální následky.
2: K opatrnosti bude vyzývat tramvaj polepená obrázky sluchátek, telefonu a taky nápisy, jako třeba vidím, slyším, jdu. Právě tyto kroky můžou zabránit nehodě.
5: Chceme, aby si mládež uvědomila, že de facto, když například jenom stlumím sluchátka, lépe slyším.
2: Jak špatně je slyšet přijíždějící tramvaj, si děti budou moct vyzkoušet na simulátoru, na různých akcích nebo ve školách, popisuje organizátor kampaně Martin Farář.
6: My simulujeme z reproduktoru příjezd tramvaje. Ta tramvaj přijíždí z větší vzdálenosti a ten zvuk se postupně zesiluje.
2: Nandám si tedy na hlavu sluchátka. V tuhle chvíli slyším jenom hudbu. Tramvaj zatím vůbec. Teď jsem zvedl ruku, protože jsem slyšel hukot, jak se blíží tramvaj. Jak daleko jsem byl?
6: Tramvaj jste uslyšel zhruba ve vzdálenosti 43 metrů.
2: Kromě polepené tramvaje budou ke 3 sekundám pozornosti vyzývat taky videa na sociálních sítích a nápisy na chodnících. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: 7.16.

0: Opět připomínám dvě volné vstupenky na Signal Festival. Už klepe na dveře. Od čtvrtka do neděle v Praze, večer. Má to své limity, ne úplně všechno je zadarmo. A to, co je placené, tak právě k tomu vás budu opravňovat vstupenky, které někdo z vás dneska v tomto týdnu naposled získá. Telefon do studia 221 553 777. Musíte být ve vysílání. Stručný rozhovor se mnou. Je to poplach, ale hlavně je to taky znamení, zvukové znamení. Jakmile uslyšíte nabíjející se chobotničky, je to právě ten správný čas.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Než se pustíme do dalšího kola soutěžení, přidávám informace o tom, jak bude dneska ve středu 14. října. Podle meteorologů den, který bude většinou bez srážek, bude teplejší než ten včerejší, ale spíš oblačný až polojasný. Teploměr ukáže 15 až 18.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ne, že bych chtěl být nějaký jízlivý, ale za chvíli Ahoj rádio a nejmenší děti, které jsem tentokrát nutil k odpovědím na otázku, jestli existují nějaké předpisy, jak správně parkovat. No, řeknu vám předem, že jízlivé poznámky typu na dálnici D8 před Prahou, ne, to tam nenajdete.
2: V Novopatské směrem z Černého mostu už narostla kolona téměř na konec D10. K omezení nahoře ve Kbelské pojedete přes půl hodiny. Kbelská už je zaplněná i z Hloubětína. Od křížení s Poděbradskou ve zmíněné Poděbradské čekejte zdržení od Rajské zahrady ke Kbelské. Konec Novopatské se plní i na trase k Černému mostu. Přes východní část okruhu do Štěrbohol za Europark pojedete bezmála 50 minut. V centru metropole v ulici 17. listopadu v úseku mezi Rudolfinem a Právnickou fakultou dnes téměř celý den natáčí filmaři. Komunikace je tak v obou směrech neprůjezdná. Zastavený je i tramvajový provoz. Objíždějte po levém břehu Vltavy, tedy po nábřeží Edvarda Beneše. A D5 z Plzně na příjezdu do Prahy ucpaná před Rudnou ze 7. kilometru. Pomaleji se jede až na okruh tradičně za Ořech na 18. kilometr.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: každého řidiče platí pravidla silničního provozu. Co myslíte, existují taky pravidla, jak správně zaparkovat auto?
1: Na parkovišti, tam jsou takový čály a podle toho auta věděj, kde mají zaparkovat.

0: u našeho domu, tam, kde budeme my dva žít, tak to musíme zaplatit.
1: Aby jsme mohli paukovat na tý modlý sáze, musel tačka někde zaplatit nějakou kautisku, aby jsme tam mohli paukovat.
2: Můžeme paukovat třeba v galáze.
3: Nechci být urýpaný, ale mám pocit, že jsme si tak jako s dětmi rovni teďka, dneska. Ani jedním nebylo rozumět.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Ode dneška po dobu 10 dnů můžou lidé podávat návrh na neplatnost komunálních voleb ke správním soudům. Například Krajský soud v Praze už řešil zpochybnění hlasování v obci Bíkev na Mělnicku. Návrh podal jeden z tamních kandidátů. Kvůli předčasnému podání ho ale soud zamítl. Vyplývá to z informací na jeho úřední desce. Nová tříčlenná koalice vzniká v Poděbradech na Nymbursku. Tvořit ji budou subjekty Prostě Poděbrady, PDY21 a nezávislí kandidáti Poděbrady. Dohromady budou mít 11 z 21 zastupitelů. Do opozice tím odsunou mimo jiné současného starostu Romana Schulze z ODS. Hlavní město pokračuje v umisťování slunečních elektráren na městské budovy. Do konce října Pražské centrum obnovitelné energie zprovozní 64 fotovoltaik, které ročně ušetří téměř 1000 tun emisí CO2. Nové panely vznikají například v areálu správy služeb v Praze 8, na školách v jednotlivých městských částech a taky na střechách domovů pro seniory. Vyrobenou elektřinu městské instituce sdílejí mezi sebou navzájem podle aktuální spotřeby. Podstuženám, které rodili císařským řezem, představuje výstava císařovny v pražské galerii Artwall. Projekt umělkyně Petry Janda zachycuje porodní jizvy ozdobené květinami, listy a dalšími přírodninami. Každá z účastnic si ozdobu vytvořila sama podle svého příběhu. Fotografie Johany Pošové tak připomínají nejen bolest, ale i odvahu, radost a lásku. Na nábřeží kapitána Jaroše a Edvarda Beneše budou snímky vystavené do 15. prosince. A dnešní počasí. Bude oblačno až polojasno, zpočátku místy ještě až zataženo s ojedinělými přeháňkami. Teploty dnes vystoupají až k 18 stupňům.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Dopravní práce tohleto. Říkejme mu třeba pan Pavel, taky přijede pozdě, jel přes Prahu.
3: Dobrý den, já bych chtěl upozornit v Praze na to, že je od 6 hodin do 16 hodin uzavřený průjezd kolem právnické fakulty, tam, kde jezdí tramvaj 17 mezi Rudolfinem a právnickou fakultou. Už teď ráno tam řidiči zmaskují na uzavíkách, tuším, že u Čechova mostu filozofické fakulty. Musí se to objíždět přes malou stranu, tak jenom, jestli byste to někdy mohli říct.
2: Třeba Pavle, říkejme vám Pavle, řidiči, a dojedete včas? Já myslím, že ne. Do práce, do bodu B určitě ne. Ale šťastné kilometry přeji všem, třeba konkrétně i na trojce, tam je taky problém, taky zdržení.
4: Dobré ráno, jedu od Budějovic na Prahu, takže nájezd na D1, 3-kilometrová kolona vozidel a zdržení tak 15-20 minut.
2: No, tak to než dojedete do Prahy, to je pijánko proti tomu, co se děje v Praze.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Ach, můj středočeský bože, co dál?
1: Zhruba 180 tun nadrceného plastu navezli v létě kamiony na polní cestu u Hořovic na Berounsku. Odpad pocházel z Itálie. Kvůli černým skládkám požaduje středočeský kraj změnu zákona. Podrobnosti už za chvíli.
2: No tak buongiorno, posvítili jsme si na to.

0: Středočeský kraj navrhne změnu zákona o odpadech. Chce, aby kraje měly možnost šetřit a pokutovat vznik černých skládek. Hejtmanství k tomu vede například jistý případ z letošního léta, kdy na poli nedaleko Hořovic na Berounsku skončilo 180 tun nadrceného plastu z Itálie.
1: Ohromné hromady nadrceného plastu, vypadalo to dost děsivě, bylo to vidět i z dálky.
2: Popisuje, jak v létě vypadala černá skládka na poli u Hořovic tamní nezávislá místostarostka Věra Ešnerová. Díky pomoci Středočeského kraje se plastový odpad podařilo do měsíce odklidit.
1: Řešení z pohledu obce pro nás bylo samozřejmě velice komplikované. Pomoc kraje v tu chvilku byla velice přínosná.
2: Na poli bylo zhruba 180 tun drceného plastu. Na případ upozornil jeden z tamních obyvatel, který si brzy ráno všiml přijíždějícího kamionu. Celní správa na místě zadržela řidiče, který materiál na objednávku přivážel z Itálie. Popisuje vedoucí krajského oddělení nakládání s odpady Marie Stáňová.
3: Podařilo se nám dohodnout, že dopravce odklidí část odpadu z pole a část jsme zajistili my na naše vlastní náklady.
2: Na přepravních dokumentech byly podle Stáňové sfalšované údaje.
3: Takže jsme společně s celní správou a s policií řešili tento případ, který ještě z hlediska policie není dořešený.
2: Za vytvoření nelegální skládky hrozí pachateli pokuta až 10 milionů korun. Pokud ale není známý, odpad musí často řešit nejbližší obce s rozšířenou působností, které ale nemají dostatek peněz. Vedení kraje proto chce navrhnout změnu zákona o odpadech. Upozorňuje krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Jindřiška Romba z hnutí STAN.
4: Kraj by dostal oprávnění, aby mohl udělovat sankce a pokuty a vybírat je a dostávat je do svého rozpočtu. Potom si může vlastně i kraj vytvořit nějaký finanční budget a z toho potom vracet obcím třeba za černé skládky nebo to vkládat do odpadového hospodářství a to by nám velmi pomohlo.
2: Středočeské hejtmanství nyní bude hledat podporu u dalších krajů. Návrh změny zákona chce podat do Poslanecké sněmovny. Josef Beneda, Český rozhlas.

0: sladíme si Meteo Život z Kavčích hor a Alenou Zárybnickou. Vítej u nás.
1: Dobré ráno.
0: Máme ráno jaké? Máme ho vlahé anebo mlhavé?
1: Přechází fronta, objevují se sem tam slabé srážky. Teploty jsou teď nejčastěji ve středních Čechách někde mezi 7, možná 8 po 11-12 stupňů Celsia.
0: Cítím to ve svých šroubech v ruce a myslím, že ani jeden se neplete, nikdy se nespletl. Cítím z nich, že by mělo být dnes tepleji než včera.
1: Ano, 15 až 18 budou maxima. Bude oblačno nebo polojasno, zpočátku na jihovýchodě kraje ještě i zataženo s ojedinělou přeháňkou, později večer bude oblačnosti ubývat a vítr slabý, přechodně mírný, severozápadní, západní, 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Co já budu dělat, až mi ty šrouby vyndají? Budu vzpomínat a vzpomínat, že jsem vám mohl trochu fušovat do řemesla, do těch vašich počítacích drahých strojů, ale nedá se mi to nezeptat, jak to vypadá dál s počasím.
1: Budeme tu mít oblast vysokého tlaku vzduchu, takže znovu čtvrtek a pátek beze srážek. Teploty budou tak trochu záviset na množství oblačnosti, která se vytvoří. Každopádně čtvrteční ráno 5 až 1 místy přízemní mrazíky, čtvrteční den 13 až 17, skoro jasno, polojasno, od severu postupně oblačno a po ránu tady mlhy, nízké mraky, které by se rozpouštět měly. No a pátek další den, kdyby těch mraků mělo být málo, 16 až 19, při mlhách nízké oblačnosti kolem 13, ale zase už bude přibývat míst, kde mlhy po ránu budou a kde jim bude déle trvat, podobně jako nízkým mrakům, než se rozpustí. Šance na přeháňky nějaké, byť zase spíš slabší srážkových úhrnů, máme v sobotu, možná v neděli.
0: Koukal jsem do jistých předpovědních modelů, co ukazují ohledně právě srážek a nějak by ta Evropa přijde vynechaná s tím deštěm.
1: Střední Evropa je úplně vynechaná s deštěm. Španělsko, Itálie, nakonec i Balkán, tam se srážky vyskytovat budou, ale budeme-li sčítat vlastně období příštích 10 dnů pro třeba Čechy jako takové, budou ty úhrny v podstatě spíš zanedbatelné. Je pravda, že se v tom shodují ty dva hlavní modely, na které se díváme. Evropské centrum a americký model.
0: By mě zajímalo, kdo toho svatého Patra uplatil, nebo to nechápu to. Nechápu to, nebo bylo takhle někdy sucho v takovémhle dlouhém období?
1: Tak musíme to počítat už od konce vlastně minulého roku a započítávat ten vláhový deficit z minulého roku. Jisté je, že to už v říjnu rozhodně nedoběhneme, že nemáme šanci na to, abychom se vrátili k normálu.
0: A kdo si myslí, že to nasněží v průběhu zimy, tak i tak by to bylo málo.
1: Kéž by nasněžilo a když by nasněžilo hodně a ten sníh se postupně pak plynule vracel, nebo voda z něj vracela do přírody během jara, bylo by to jistě pro přírodu to nejlepší, co bychom jí mohli dopřát.
0: Ohledně počasí, středa, teplejší den než včera, do 18, to je maximum, co můžeme na teploměru vidět. Děkujeme, hezký den.
1: I vám všem.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: A dobré ráno přeji. Na jižní spojce směrem na Smíchov vzniká kolona už kousek za podjezdem magistrály. Přes ucpaný Barandovský most i do Břížskou pojedete k Mrázovce přes půl hodiny. V Novopatské směrem z Černého mostu čekejte kolonu z konce D10 k omezení. Ve Kbelské pojedete téměř 40 minut a Kbelská zaplněná i ze spod z Hloubětína od křížení s Poděbradskou. Liberecká z konce Cínovecké k Blance na půl hodiny, podobně i na východní části okruhu i na Štěrbohol spojce směr Lanový most. Na D4 cestou s Příbrami do Prahy naberete velmi dlouhé zdržení. Kolona se vleče od Mníšku z 18. kilometru. Téměř 50 minut strávíte po pojížděním okolo nehody na 13. kilometru až k omezení u Jíloviště na 9. A D5 směrem z Plzně, ta je zaplněná od Rudné z 5. kilometru. Zdržení se týká kamionů i osobních aut. Ta jedou na okruh za Ořech na 18. kilometr 40 minut. Nákladní soupravy o mnoho déle. A ještě pohled na sedmičku ze Slaného do Prahy, zdržení od sjezdu na Kladno ze 7. kilometru, k omezení u letiště pojedete čtvrt hodiny.
0: Děkujeme pěkně, podívám se ještě v rychlosti do toho našeho dalšího systému, kde se zbíhají zase informace o hromadné dopravě, jak to vypadá, kde to vázne, tak kde to vázne na silnicích a tím spojené i spoje projíždějící v daném úseku, to je jasné, ale nějaké extra mimořádnosti, nevidím. možná spožděné autobusy, spoje linky 431 Benátky nad Jizerou, Lysá nad Labem. No, popojedem. Šťastnou cestu přeji všem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude pilot, odborník v oblasti letectví a kosmických technologií Aleš Svoboda.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
0: Za chvíli Petr a pohled do minulosti. Připomenutí si toho, co už máme za sebou, ale bylo to zásadní. Jinak 8 hodin za 8 minut.
5: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Středa 14. října. Svátek slaví z řečtiny dobré Agáty. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Dvě bitvy v jeden den a ani ne 30 kilometrů od sebe daleko se odehrály před 220 lety v roce 1806. Francouzský císař Napoleon porazil pruskosaské vojsko u německé Jeny. Byl přesvědčen, že narazil na hlavní voj nepřátelské armády. Ten ale o několik kilometrů dál u Auerstadtu porazil jeho maršál Davout. První veřejné telefonní spojení dostala Praha před 145 lety v roce 1881. První koncesi na moderní živnost ten den dostal syn Františka Palackého Jan. Pražská ústředna měla později na startu celých 10 klientů. Medvěd s malým rozoumkem mlsající med se zrodil před 100 lety, v roce 1926.
3: Oho, dobrý den, je Kristofek Robin doma?
2: Anglický spisovatel Ellen Alexander Milne vydal jeho první dobrodružství. Téměř 100-metrová nákupní pasáž nově postaveného obchodního centra Myslbek, spojující třídu na Příkopě s ovocným trhem, byla v Praze otevřena před 30 lety v roce 1996. Zlomeninu lebeční kosti utrpěl Petr Čech před 20 lety.
4: Tak zase vím, že ten mozek tam je.
2: Od návratu už nastupoval jen ve speciální přilbě a ta ho proslavila stejně jako brankářské umění. Kdo by neznal Love Hurts skotské skupiny Nazaret? Její zpěvák Dan McCafferty by dnes slavil 80. A kulatou 70. má její výsost arcivévodkyně Gabriela Habsbursko-Lotrinská, vnučka posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. Živí se jako sochařka. Já přeju hezký den.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Kralupy, nová vlna, jednají po výhřech v komunálních volbách s ODS a uskupením Peloton Kralupy. Příbramská nemocnice získala evropskou certifikaci pro péči o ženy s endometriózou. Dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku místy ještě ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty do 18 stupňů. Je středa 14. října. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Nová vládnoucí koalice vznikne v Kralupech nad Vltavou zřejmě do konce tohoto týdne. Volby tam se ziskem více než 24% hlasů ovládlo uskupení Kralupy Nová vlna. V 21členém zastupitelstvu získalo 5 mandátů. Jeho lídr, 39letý Vojtěch Pohl, tak bude usilovat o post starosty.
2: My jsme v první řadě začali vyjednávat se současnými koaličními partnery. Zatím tam dohodu nemáme, ale budeme mít druhé kolo vyjednávání. Já jsem avizoval, že budu jednat postupně se všemi lídry všech kandidátek, abych poznal veškeré možnosti.
0: Nynějším koaličním partnerem je ODS a uskupení Peloton Kralupy. Dohromady by koalice měla v 21členém zastupitelstvu většinu, 13 mandátů. Areálu továrny Spolana v Neratovicích na Mělnicku dnes budou cvičit přes 200 policistů. Pořádkové jednotky i antikonfliktní týmy se budou připravovat na ostrý zásah při demonstracích. Lidé žijící v okolí by tak měli počítat například se zvýšeným hlukem, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
3: Přibližně od 8:30 do 3 odpoledne mohou lidé v okolí areálu Spolany zaznamenat větší pohyb policistů a policejních vozidel i hluk spojený s výcvikem. Cvičení může také krátkodobě zdržet dopravu v okolí. Cvičení se zúčastní všechny krajské a speciální pořádkové jednotky a téměř 400 figurantů.
0: Oblastní nemocnice Příbram získala certifikaci Euro Endocert. Potvrzuje splnění evropských standardů v péči o ženy s endometriózou. Tímto gynekologickým onemocněním, které se projevuje často velmi bolestivou menstruací, trpí podle odhadů až 1/10 žen v Česku. Pokračuje mluvčí nemocnice Martin Janota.
4: Příbramská nemocnice se tak stala 10. certifikovaným centrem tohoto typu v České republice a zároveň jediným jižně od Prahy. Při léčbě vybraných pacientek využívá také moderní robotickou chirurgii, která umožňuje velmi přesné operace i u složitějších případů. Sport.
0: Fotbalisté pražské Slávie prohráli v druhém kole hlavní fáze ligy mistrů v Baku s nováčkem soutěže Sabahem 0-2. Na vítězství tak český tým v hlavní fázi ligy čeká už 21 zápasů. Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku v jihovýchodní polovině kraje až zataženo a ojediněle s přeháňkami. Později večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
5: D5, průšvih dnešního rána za sjezdem na Rudnou, už velmi, velmi silný provoz. Kolona se moc neskracuje, nějaký kilometr 7 na okruh, za Ořech, 40 minut pro vás. Taky tady mám od dálnice D10 informaci, nebo stálnici D10, kdo jedete ven. Do Turnova 12. kilometr, pro defekt odstavené osobní auto. Další problémy jsou i třeba na okruhu na 14. kilometru k dálnici D1. Úvazy v jízdních pruzích, tak velmi opatrně, rozhled musí být. Ucpaný sever metropole, všude kam se podíváš, včetně objízdných tras, ale dokonce ucpané i centrum. Pro filmové natáčení neprojedete částmi historické Prahy. Podél nábřeží nejvíce nebo nejčastěji, takže lepší to bude vyrazit dnes městskou hromadnou dopravou nebo vlakem. To bude jistější. Dobře, máte správné námitky, nevíte, jestli vůbec ten váš vlak pojede, protože odpovídám, i tak to bude jistější.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
5: Ano, líbezné ráno, ze studia zdraví Honza Macoun a posílám Xindla, Black Milk, posílám i Martina Písaříka. Mimochodem jeho vsuvky do ranního vysílání nebo do aktuálního vysílání obecně najdete i v textovém přepisu. Podívejte se, doučte o mladinu, protože to, co on říká v učebnicích, nikdy nebylo.
1: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě? Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený okruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, který často kvete už od ledna. Jeho výrazné žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její květy jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Z bylinných rostlin jsou typickými zástupci sněženky, které se objevují často už při tání sněhu, někdy i přímo mezi jeho zbytky. Mezi první jarní rostliny patří také talovín zimní a čemeřice, která se může objevit už v prosinci a v mírnějších zimách vydrží kvést i několik týdnů, proto se jí někdy říká vánoční růže. Zimní kvetení není náhodné. Tyto rostliny využívají období, kdy je v přírodě méně konkurence mezi druhy a kdy mohou reagovat na první teplejší dny v roce. Jejich květy jsou zároveň přizpůsobené nízkým teplotám, takže dokážou odolávat mrazu i sněhovým přeháňkám.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin 18 minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Alena Zárybnická řekne k počasí další informace.
2: Budeme tu mít oblast vysokého tlaku vzduchu, takže znovu čtvrtek a pátek bez srážek. Teploty budou tak trochu záviset na množství oblačnosti, která se vytvoří. Každopádně čtvrteční ráno 5 až 1 místy přízemní mrazíky, čtvrteční den 13 až 17, skoro jasno, polojasno, od severu postupně oblačno a po ránu tady mlhy, nízké mraky, které by se rozpouštět měly. No a pátek další den, kdyby těch mraků mělo být málo, 16 až 19, při mlhách nízké oblačnosti kolem 13, ale zase už bude přibývat míst, kde mlhy po ránu budou a kde jim bude déle trvat, podobně jako nízkým mrakům, než se rozpustí. Šance na přeháňky nějaké, byť zase spíš slabší srážkových úhrnů, máme v sobotu, možná v neděli.
0: Je fakt, že můžeme přidat taky ještě dnešní maxima, bude tepleji, než bylo včera, spíš obloha zatažená nebo oblačná. Teploměr by měl ukázat maximálně 18, tak užívejte podzimu. No a jestli potřebujete znát i informace, jak se jezdí nebo nejezdí.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na magistrále směrem z Pankráce do Holešovic čekejte půlhodinovou kolonu od sjezdu do Budějovické, vleče se i přes ucpaný Nuselský most až do Legerovy k prvním semaforům. Řidiči se koloně vyhýbají, sjíždí na Nusle a plní tak Čiklovu, Vnislavovu, před Výtoní, následně i Rašínovo nábřeží až k Tančícímu domu. Před omezením na ohradě je tradičně ucpaná jak ulice Jana Želivského, kolona od Hřbitovů je na minimálně 20 minut, tak i Hartigova do centra od Vápenky ztratíte také okolo 20 minut. Nedaleko odtud trápí řidiče další omezení, a to ve spojovací u odbočky k Libeňskému nádraží. Více než půl hodiny se budete sunout už z Českobrodské z úrovně Lidlu. Ve Kbelské omezení u sjezdu na Letňany, průjezdný pouze jeden pruh, navíc odbočka do Veselské uzavřená. Kolony na desítky minut se vlečou jak od Černého mostu Novopatskou, tak ze spod od Hostivaře už průmyslovou od Českobrodské.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
4: Tentokrát bude naším hostem křehká mladá žena. Karolína Urbanová z Nenačovic na Berounsku, která má na ženu poněkud neobvyklý koníček. Sportovní dřevorubectví.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.
0: Hlídejte si stále chobotničky, jiskřící, ty, které si mají blízknout nebo chtěli by, jsou nabádány. No, Signál Festival začíná už zítra a pokračuje až do neděle a na ty prostory, kde jsou instalace a vstupenky nutné, tak budete moci ušetřit, ale je otázkou, jestli se dovoláte jako první na číslo 221 553 777 potom, co uslyšíte tento výherní zvuk.
5: My jiskříme, cítíte tu sílu.
6: Vlískněte si.
5: Já nevím.
0: Ale vím, zatím ještě soutěž nebyla. Tak buďte ve střehu. Za chvíli ředitelství silnic a dálnic.

0: 8.25 míříme do ředitelství silnic a dálnic. To je na takové kanceláře, obývají dvě osoby, teda myslím. A jedna z nich teď pohovoří, co se děje v našem kraji ohledně silnic, které jsou spravovány právě ředitelství silnic a dálnic. Řekněme si rovnou, že tentokrát to bude líbezný hlas. To znamená Petra Drkulová informuje a možná taky radí.
1: Na silnici první třídy číslo 16 v rámci stavby obchvatu Martinovic upravujeme a rozšiřujeme stávající komunikaci kolem čerpací stanice. Na konci října na ní dočasně převedeme veškerou dopravu, abychom mohli pokračovat ve výstavbě nového obchvatu. V místě bude rychlost omezena na 50 km v hodině. Samotný obchvat Martinovic provozníme v roce 2028.
2: Český rozhlas Střední Čechy. České písničky, které si zaspíváte.

0: Je s vámi Český rozhlas Střední Čechy, je s vámi taky kolegyně Lenka Vokata, vítej.
1: Dobré ráno.
0: No mluv ty, já moc nemluvím. 8:30.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Městský soud v Praze začne dnes hlavní líčení v případu Číňana zadrženého v Česku s podezřením na špionáž pro čínskou tajnou službu. Odhalila ho Bezpečnostní informační služba a na konci ledna letošního roku zadrželi policisté. Muž je obžalovaný z paragrafu zvaného činnosti pro cizí moc. Údajně sbíral citlivé informace od politiků nebo třeba akademiků. Hrozí mu až 5 let vězení. Možnost širší koalice připouští vítěz voleb v Benešově uskupení Benešov pro život. Jednání podle jeho lídra Jakuba Hostka budou pokračovat minimálně i během příštího týdne. Zatím je jasné, že základem nového vedení města by měla být dosavadní koalice s volbou pro město a ODS. Ulicí 17. listopadu u pražského Rudolfína dnes do 4 hodin odpoledne nejezdí tramvaje a autobusy. Úsek od křižovatky s ulicí na Rejdišti pod Čechův most je uzavřený kvůli filmovému natáčení. Tramvaje linek číslo 17 a 42 jezdí odklonem přes Malostranskou a nezastavují u právnické fakulty. Autobusy linky 207 objíždí uzavřený úsek přes Dvořákovo nábřeží. Praha 3 pořídila nový automatický externí defibrilátor. Zaplatila za něj zhruba 50 tisíc korun. Síť volně přístupných zařízení na záchranu lidského života městská část rozšiřuje pravidelně. Místa s defibrilátory lidé najdou v aplikaci Záchranka. A dnešní počasí bude oblačno až polojasno, zpočátku místy ještě až zataženo s ojedinělými přeháňkami. Teploty dnes vystoupají k 18 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ještě 2 minuty po 8:30 na silnice. Pozor, z D6 hlásíte ze 4,5 kilometru směr Vary. V jízdních pruzích nějaká velká deska nebo těžká přikrývka. Tak opatrně, velká deska, přikrývka nebo něco takového huňatého, velkého. Na D6 4,5 kilometr směr Vary. Velmi hustý provoz, nekonečné kolony na severu Prahy, zároveň na příjezdu k Belská ulice, o tom už ani radši nemluvím, jižní spojka, jedno velké parkoviště, centrum města, taky Nuselský most, o tom ani netřeba mluvit, ale pozor, 610, přidám informaci o zúžených pruzích, Kosmonosy, kdo tam budete projíždět, tak teď se nově napojují vybudované vlastně roury nebo části kanalizace, tak je třeba zúžit provoz, tak abyste se tam vešli s těmi kamiony. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Jak to vypadá? No a ještě jednou, to je holčička, to je nějaká, to jsem splašil tady v našem archivu, ale tak nějak si odkýchla ke zdraví. Tak půjdeme za kulturou, tak to vidím.
1: Je to tak. Do Lidické galerie se vrací oblíbený cyklus Lidické zimní večery. Jeho 21. ročník nabídne setkání se známými osobnostmi kultury, vědy i veřejného života. Prvním hostem bude ve středu 14. října, tedy dnes, moderátor a herec Libor Bouček.
0: Já bych to býval řekl trochu jinak, náš kolega.
1: Ano, je to tak.
0: A taky ten, který v takovémto druhu pořadu ještě nikdy nebyl, tak tam musí být, protože on byl všude, nebo je. Ale v dobrém.

0: No já jsem zatím nikoho nenašel, ani chobotničky neviděl, je neslyšel a ten správný čas, kdy měl. Středa 14.10. a dobré ráno, střední Čechy. Macík, jestli je mi správně rozumět, tak musí někdo z vás vydržet rozhovor se mnou, ale nebojte se, hlavu nekoušu nebo praha nekouše, jak to tak říkávám běžně. Tak schválně, je to fakt velká náhoda. Komu se poštěstilo získat dvě vstupenky na Signál Festival 2027?
1: Dobrý den, Petr, u telefonu.
0: Ano, Petře, zdravím vás, voláte nám odkud?
1: Z Prahy.
0: Kdy jste vyhrál naposled a co jste třeba vyhrál, co jste si od nás užil, nebo je to poprvé?
1: Poprvé.
0: Tak v tom případě blahopřeju. Vyberte ještě někoho, ať nejdete sám, užijte večery. Nádherné instalace Signál Festivalu, všechno najdete na webu a ušetřil jste nějakou tu korunu. Tak to dejte třeba do Slivovice, nebo nevím, něčemu dobrému do žaludku. Ať se daří, vydržte mi u telefonu a ještě jednou blahopřeju.
1: Taky, naschledanou.
0: Ano, gratuluju, gratuluju, gratuluju, jinak to nemůže být. No dobrá, tak chobotničky, když jsme vás tady měli, tak pojďte si blejsknout teda ještě jednou, v tomto týdnu. A třeba příště nasvítí i oni vás, pořadatelé Signál Festivalu pro rok 2028, protože bez vás by Praha nebyla tak známá ve světě. A nebo se pletu?

0: 9:15, Český rozhlas Střední Čechy a Signál Festival, soutěž, kterou jsme měli v pondělí, v úterý, ve středu, byla poslední, teď už musíte za své, nedá se nic dělat, od čtvrtka do neděle prostor v Praze je pro vás hezky osvětlen. A jestli jsem se čirou náhodou nedopatřením tak nějak zmínil o nějakém jiném ročníku, nebo ze mě působilo, že mluvím o jiných letopočtech, bože, omlouvám se vám, tady chorý chlapec.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Mně to nevadí si posypat popel po hlavě. Každopádně blahopřeji vítězům, potkáme se, ale teď je třeba zjistit ještě informace o tom, jak je dnes v průběhu dne, co se čeká. Rozhodně teplejší den než ten včerejší do 18 nad nulou. To sluníčka a paprsku se do sytosti zkuste nasosat v průběhu dnešního rána dopoledne, protože přes den bude spíš oblačno. Lehce by mohlo taky skrápnout, ale v celku nic zásadního a pršet nebude ani v dalších dnech. Tak vám přeji, abyste si ten dnešní den užili, maxima 18 nad nulou. Jo, a kdo někam jedete, ještě máme pro vás další informační servis.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Novopatskou od satelic po pojíždí kolony teď už v obou směrech desítky minut se táhnou jak ke Kbelské a dál k omezení na jejím konci, tak i k Černému mostu, pokračují dál východní částí okruhu až do Štěrbohol za Europark. Liberecká do centra zůstává ucpaná z konce Cínovecké k Bulovce, Povltavská mezi Čuprovou a Bulovkou, v Trojské se nesouvisle po pojíždí od gymnázia. V Českobrodské vzniká kolona už kousek za sjezdem z okruhu, odtud do spojovací k omezení pojedete přibližně půl hodiny. D4 směrem z Příbramy do Prahy zůstává totálně ucpaná od Řitky ze 14. kilometru. Přes 40 minut budete popojíždět k omezení u Jíloviště. Aktuálně se tam jede pouze v protisměrném pásu jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.

0: české tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Přijměte pozvání na přednášku Emanuel Moravec, apoštol Národní zrady. Pořádá ji památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech. Slova se v 17.30 ujme vedoucí památníku historik Jan B. Uhlíř. Přednáška přiblíží kariéru Emanuela Moravce za první republiky. Především se ale zaměří na léta 1939 až 1945, kdy se Moravec vypracoval na hlavního protagonistu programové kolaborace apoštola Národní zrady. Součástí besedy bude promítání doposud zcela neznámých fotografií z osobní Moravcovy pozůstalosti. Co všechno patří k životu zralé ženy a proč se vyplatí brát některé situace s humorem, o svých zkušenostech i partnerských peripetiích bude vyprávět spisovatelka a moderátorka Halina Pavlovská v pořadu Manuál zralé ženy. Čekají vás milostné příběhy, úsměvné historky i rady. Pořad není určen jen ženám, pobavit se můžou taky muži, kteří chtějí lépe porozumět svým partnerkám i sami sobě. Do Masarykova kulturního domu v Mělníku přijďte v 19. hodin. Do Lidické galerie se vrací oblíbený cyklus Lidické zimní večery. Jeho 21. ročník nabídne setkání se známými osobnostmi kultury, vědy i veřejného života. Prvním hostem bude ve středu 14. října rozhlasový kolega, moderátor Libor Bouček. V dalších měsících přijdou například psychiatr a publicista Radkin Honzák, herečka Daniela Kolářová nebo moderátorka Zuzana Bubílková. Program doplní taky vánoční koncert Marie a Jana Křížových. Večery moderuje Robert Tamchina a provází je živý klavírní doprovod. Začátky jsou vždy v 18 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
2: Za 6 minut 9 hodin, no tak holka, nebouchej tady tím, tady se vysílá, ta červená taky něco znamená. Ne, každopádně Iveta Chlumská už je ve studiu rázně.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Koalice hodlá přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Výherce komunálních voleb v Hořovicích jedná o možné koalici. Dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku místy ještě ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty do 18 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Poslanci by dnes mohli přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel vrátil návrh sněmovně kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Vadila mu taky doprovodná novela, která ruší prezidentovu pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předseda poslanců motoristů Boris Šťastný počítá s tím, že koaliční většina 108 hlasů bude opět stačit a změny projdou.
3: Zákon by měl platit i přes veto pana prezidenta, pokud samozřejmě ho přehlasujeme zde ve sněmovně, což se limitně blíží 100% šanci od 1. ledna příštího roku.
2: Opozice už oznámila, že se v případě přehlasování veta obrátí na ústavní soud. Na novém zákonu kritizuje taky snadnější propouštění státních úředníků, kteří by podle ní nebyli nezávislí na vládnoucích politicích. Ve středočeských městech a obcích pokračuje sestavování nových radničních koalic. Jednat začali politici i v Hořovicích na Berounsku. Vítězné uskupení Naše Hořovice získalo v 21členém zastupitelstvu 6 křesel. Lídrině kandidátky a dosavadní místostarostka města Věra Ešnerová komunikuje se všemi úspěšnými stranami ve volbách.
4: My jsme v tom předchozím volebním období byli v koalici jak s ODS, tak s ANO, ale jsou tam samozřejmě i další strany, ať už jsou to nezávislí v podobě hnutí za místní rozvoj měst a obcí. Pak je tam nezávislá kandidátka Horovic a jako poslední jsou tam Piráti.
2: Jizbický les na Benešovsku je zase plný vláhy a života. Lesníci zrušili desítky let staré odvodňovací kanály a navrátili Stupnický potok do původního koryta. Práce stály necelé 4 miliony korun. Úpravy lesníci dělali na 30 hektarech lesa a podle Martina Poláčka, vedoucího správy toků pro povodí Vltavy z Lesů České republiky, jsou účinné.
5: Je to zásadní zvýšení biodiverzity. Když se tady rozhlédneme, tak vidíme spousty druhů tráv, bylin a tak dál. Ta stavba skončila letos na jaře, čili jsme tady asi půl roku po realizaci. Je vidět, že to je mohutně zarostlý, váže to na sebe samozřejmě i spoustu živočichů.
1: Sport.
2: Střelkyně Veronika Blažíčková vybojovala na světovém poháru v Káhiře stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupně vítězů se v elitním seriálu prosadila poprvé v kariéře.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku v jihovýchodní polovině kraje až zataženo a ojediněle s přeháňkami. Později večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D4 z Příbrami do Prahy přetrvává dlouhé zdržení od Řitky ze 14. kilometru. Okolo půl hodiny se budete sunout k omezení u Jiloviště. Projíždí se tam pouze jedním pruhem. Kolona je i na dálnici D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5. kilometru. Na okruh za Ořech na 18. kilometr pojedete 40 minut. A na dálnici D7 před Prahou směrem ze Slaného už se zdržení krátí. Fronta se sune od sjezdu na Tuchoměřice. Ze 3. kilometru k omezení u letiště se zdržíte 5 až 10 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a teď už začíná středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
7: Krásný den uprostřed pracovního týdne.
1: Středočeské dopoledne.
0: Čili tedy krásnou středu vám s datem 14. října přeji za celý tým Českého rozhlasu Střední Čechy, který dopolední vysílání připravuje. Připravená je příjemná muzika v podání Marka Ztraceného, bude tu kapela ABBA, Michal Kocáb, no a taky třeba Radim Flender a taky Lucie Vondráčková a spousta dalších. Anastasia Vyštálová se věnuje paradrezuře, navíc ještě k tomu vystudovala práva. I to je důvod, proč se za ní za chvíli vydáme do Jevan.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: A na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy ještě jednou krásné dopoledne v naší společnosti. Jsme rádi, že jste na našich vlnách. Dnešní příběh vám představí sportovkyni z Jevan. Jmenuje se Anastasia Vyštálová a věnuje se paradrezuře. Třikrát startovala na paralympijských hrách a vedle toho vystudovala práva. V úvodu popsala, s jakým handicapem startuje.
1: Je mi 31 let a mám dětskou mozkovou obrnu s spastickou diparézu horních a dolních končetin. To znamená, že mám vlastně špatně funkční nohy i ruce. Chodím o dvou francouzských berlích a na další tratě používám invalidní vozík.
2: Popsala Anastasia Vyštálová zdravotní komplikace provázející její život. Ani tento handicap jí ale od malička nebránil ve sportování.
1: Ano, od 3 let jsem docházela na hyporehabilitaci, koně miluju od mala a ve 13 jsem začala závodně jezdit a už mi to zůstalo.
2: Vybrala si paradrezuru. Soutěží v kategorii, do které jsou zařazeni sportovci s nejtěžším handicapem.
1: Já jezdím jenom v kroku a v podstatě nemůžu vůbec používat nohy, já je mám i připoutaný k sedlu, takže vlastně toho koníka ovládám jenom hlasem a tělem a sama se na toho koně ani nedostanu, potřebuji k tomu minimálně dva lidi a rampu.
2: Paradrezura je, podle závodnice z Jevan, při porovnání vlastně krasobruslení na koni. Výkony hodnotí rozhodčí.
1: Je tam vlastně 3 až 5 rozhodčích, každý rozhodčí dává za každý cvik známku od 1 do 10 a potom se ten výsledný součet přepočítává na procenta a vyhrává dvojice, která má nejvíc procent. A my tam máme třeba, ať si posluchači i představíme, máme třeba různý malý kruhy, vlnovky a hodnotí se, jak teda vlastně přesnost toho provedení, tak i správný rytmus, aby ten koník prostě někde nespomaloval. A tím, že je to samozřejmě subjektivní sport, tak i umělecký dojem té dvojice.
2: Právě souhra jezdkyně s koněm je při paradrezuře alfou a omegou úspěchu. Potřebují dokonalý soulad.
1: Ten kůň vlastně musí akceptovat handicap toho jezdce a zároveň musí akceptovat i jeho pomůcky. A třeba tím, že nepoužívám nohy, tak mám v každý ruce bičík. Takže ten kůň musí vědět, že ten bičík není to, že by ho chtěla trestat, ale je to pro něj pokyn, aby šel třeba dopředu. Musí reagovat v mém případě i na hlasové pomůcky například. Takže tam je velká práce i trenéra, aby připravil a najezdil toho koně pro toho handicapovaného sportovce. Takže tímhle bych chtěla poděkovat i paní trenérce Libušce Pulpánové a celý mý rodině, protože bez nich bych to vůbec nezvládla.
2: Zapsala se také do historie české paradrezury. Startovala totiž na 3 paralympijských hrách.
1: Nejbylo asi Rio 2016, to už je vlastně dneska 10 let. A tam jsem byla vůbec prvním českým jezdcem, který se v téhle disciplíně dostal na paralympijské hry.
2: Vedle sportu ale věnovala velkou pozornost také vzdělání.
1: Já jsem vystudovala vlastně vysokou školu, právnickou fakultu Univerzity Karlovy, pak jsem pracovala jako advokátní koncipient. Loni jsem udělala úspěšně advokátní zkoušky a jsem advokát. Mě vlastně baví pomáhat lidem a mě to hrozně naplňuje, když jim můžu pomoct a potom třeba za mnou přijdou a poděkují mi, že jsem jim pomohla vyřešit tu složitou životní situaci.
2: Svěřila se Anastasia Vyštálová, trojnásobná účastnice paralympijských her. Z Jevan Pavel Petr, Český rozhlas.
0: A příspěvek Pavla Petra včetně fotografií najdete také na našem webu středníčechy.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Zemědělci v Česku mluví kvůli letnímu extrémnímu suchu o nízké úrodě cukrové řepy. Máme podrobnosti a reportáž nabídneme za chvíli.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Víte, že zvonice u chrámu svatého Bartoloměje v Rakovníku byla postavena už v roce 1495? Společně s Pražskou bránou a chrámem vám přiblíží středověkou atmosféru města. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: slepých uličkách se nám ztráceli Meky Žbirka, Marika Gombitová. Minutu a půl máme po půl desáté. V Česku začala sklizeň cukrové řepy a kvůli letnímu suchu je úroda podle pěstitelů špatná. Výnos přepočtu na hektar je kolem 60 až 65 tun. V loni to bylo 100 tun. Cukru v obchodech by podle výrobců mělo být dost. Česká republika je v jeho produkci soběstačná.
1: Tady na poli je obrovský žlutý stroj, který řepu dostává ze země a obsluhuje ho technik Karel.
2: To je překlepávač, samochodný překlepávač typu Maus, který nabírá řepu, překlepává a nakládá do kamionu.
1: A kamiony odsud to mají 5-6 kilometrů do cukrovaru, takže...
2: My jsme blízko cukrovaru, takže odsud to mají asi 4 kilometry do cukrovaru a jezdo je rovnou do cukrovaru.
1: Přímo v cukrovaru v Dobrovici se řadí kamiony s naloženou řepou do fronty. Pan řidič, vy jste zrovna přijel z základním autem. Odkud jste přijel?
3: Z Jabkenic.
1: A kolik máte naloženo celkem?
3: Asi 29,5 tuny.
1: Kolikrát denně se otočíte?
3: Vypadá tak 6x.
1: Generální ředitel společnosti Tereos TTD Martin Kolář, které patří cukrovar v Dobrovici, říká, že firma bude letos zpracovávat stejně jako v loni řepu z 630 tisíc hektarů.
4: V letošním roce plánujeme zpracovat zhruba 20% cukrové řepy méně. Pohybujeme se někde kolem 2,4 miliony tun.
1: Z jakého důvodu?
4: Nás a pěstitele především postihlo velká neúroda z důvodu nedostatku dešťových srážek.
1: Očekáváte tedy pokles výroby?
4: Ten pokles výroby očekáváme v rozpětí 10 až 15% a je to dané tím, že budeme zpracovat menší množství cukrové řepy.
1: Dá se nahlédnout třeba do května příštího roku, jestli bude cukr na pultech obchodů chybět?
4: Tak to rozhodně nebude chybět. Česká republika je historicky soběstačná ve výrobě cukru. Česká republika potřebuje zhruba 360 tisíc tun cukru, aby pokryla svoji domácí potřebu. V Česku se i přes letošní neúrodu vyrobí zhruba 520 tisíc tun cukru.
1: Úroda bude horší podle ředitele svazu pěstitelů cukrovky Čech Jana Křováčka v celém Česku.
5: U nás ten výnos by měl poklesnout rámcově o 15 až 20%.
1: V loni byl v Česku průměr sklizené řepy až 80 tun z hektaru.
5: Celá republika by měla mít rámcově okolo 66 tun.
1: Zvedla se ale výkupní cena řepy od cukrovarů asi o 8% až na 750 korun za tunu. Podle Jana Křováčka si mohli nově zemědělci také výkup zafixovat, a to na 3 roky za asi 700 korun za tunu. To je ale podle Křováčka stále málo.
5: Ten výrobní náklad na jednu tunu je 1000 korun, takže je potřeba tu nízkou cenu sanovat pomocí dotací.
1: Jan Křováček dodal, že cena cukru na pultech obchodů by měla zůstat stejná. Z Mladoboleslavska Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Pětice senátorů uspěla ve volbách už v prvním kole. Ve 22 dalších obvodech se teprve rozhodne. Za chvíli přineseme přehled těch nejtěsnějších soubojů. A v našem volebním průvodci připomeneme i to, jak hlasovat a kde k tomu sehnat volební lístky. Podrobnosti za chvíli.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelních úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Taky Madonna přispěla do našeho středečního dopoledního vysílání na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy. Přispějeme informací volební. Lidé v 5 senátních obvodech už vědí, kdo je bude v Horní komoře zastupovat. Na Vyškovsku v prvním kole uspěl jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL. Na Rychnovsku zas mandát obhájil Jan Grolich z TOP 09. Jasno už je taky na Trutnovsku, Strakonicku a Děčínsku. Dalších 22 obvodů si nové senátory vybere tento pátek 16. října a v sobotu 17. října.
1: O pár desetin procenta uniklo vítězství v prvním kole Jiřímu Padevětovi za STAN. O senátorské křeslo se tak v obvodu Praha 1 utká s Janem Čižinským z Prahy sobě. Zhruba 1% bod dělí na Kladensku Adélu Sucharda Šípovou za Piráty a Petra Patáka z ODS. Podobně jsou na tom na Přerovsku i Jakub Navařík z ODS a Petr Vrána z Hnutí ANO.
2: Ve druhém kole zvítězí ten kandidát, který získá většinu hlasů. Volby vypadají stejně jako minulý týden. Voliči si vyberou lístek svého favorita a v obálce ho vhodí do urny. Tentokrát ale lístky nedorazí lidem domů, varuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Budou k dispozici až ve volební místnosti, budou to dva lístky, kdy budou zase šedivé, protože tam už není od čeho je barevně odlišovat, takže dostanou šedivou úřední obálku a dva hlasovací lístky a zvolí tedy kandidáta.
1: V Senátu sedí celkem 81 zákonodárců. Jejich složení se mění každé 2 roky. Voliči svými hlasy vždy obměňují 1/3.
2: Letos jich přišlo v prvním kole hlasovat asi 43%. Druhé kolo patří dlouhodobě k nejméně populárním volbám, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
4: Volební účast ve druhém kole senátních voleb, které již probíhá bez souběhu s jinými volbami, od roku 2012 nepřesáhla hodnotu 20%.
1: Senát je přitom jedním z pilířů našeho politického systému. Projednává naprostou většinu zákonů, které schválí sněmovna. Spolu rozhoduje i o ratifikaci mezinárodních smluv, změnách ústavy nebo volebních zákonů.
2: Na rozdíl od sněmovny se taky nedá rozpustit a v případě, že dolní komora přestane fungovat, přebírá dočasně její roli. Senátoři zároveň kontrolují prezidenta a můžou ho žalovat pro velezradu. O složení senátu na další 2 roky rozhodnou voliči v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za 10 minut bude 10, poslechnete si další zprávy s Lenkou Vokatou a strážníci městské policie často dorazí k mimořádným událostem jako jedni z prvních. Na místě pak musí umět rychle poskytnout první pomoc. A tu si právě dnes procvičují. Podrobnosti nabídneme. Přišel s

0: dokumentace pro provedení stavby, protože podmínky Národní sportovní agentury, tak abyste vůbec měli nějakou šanci uspět, je, že máte kompletně dokumentaci pro provedení stavby, máte i vysoutěženo a hlavně máte i fakt podepsanou smlouvu se zhotovitelem.
1: Týden rostlinných pokrmů připravila pro své zaměstnance nemocnice Bůlovka v Praze. Do pátku můžou každý den v kantýně ochutnat speciální bezmasovou verzi klasických jídel. Jejich příprava má být ekologičtější, zároveň má mít pestřejší nabídka i zdravotní přínosy. Sport. Fotbalisté Slávie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nesplnili roli favorita a stali se prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál. S výkonem svých svěřenců nebyl po utkání spokojený ani trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
2: Nedokážem se dotknout nějakého svého maxima a jednoznačně soupeři gratuluju vítězství, podal jako kvalitní výkon, ale na rovinu musím říct, to je soupeř, kterýho bychom měli porazit a v některých fázích toho zápasu se to jednoznačně ukazovalo a to, že jsme to nezvládli, je naše chyba. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, místy ještě ojediněle s přeháňkami. Později večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D4 směrem s Příbrami do Prahy už se zdržení před omezením u jíloviště o trochu zkrátilo. Kolona sice stále popojíždí od Řitky ze 14. kilometru, ztratíte v ní už maximálně 20 minut. I na dálnici D5 z Plzně do Prahy provoz slábne. Teď už jen nesouvislá fronta převážně kamionů se posouvá od Rudné z 6. kilometru. Na okruh k Ořechu jedou tak 20 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A po zprávách pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
4: Stále krásný den všem.
3: Středočeské dopoledne.
4: Co nabízí 10. hodina? Samozřejmě naši rubriku Jak nenaletět. Taková návštěva autoservisu se vám může prodražit. Povíme si podrobnosti v této hodině. A taky se dozvíte, že strážníci městské policie často dorazí k mimořádným událostem jako první. Na místě pak musí umět rychle poskytnout první pomoc. No a právě to si dnes procvičují strážníci v Berouně. Jak takový výcvik vlastně vypadá, tak to se dozvíte od naší reportérky, která je na místě. No a na místě je i příjemná muzika v této hodině. Eláni, Helena Vondráčková, Činasky a další.

0: Scott McKenzie a San Francisco a my vás teď pozveme na radnici do Berouna. Tam totiž dneska probíhá výcvik strážníků městské policie v poskytování první pomoci. Za účasti figurantů, kteří hrají vážně zraněné osoby, si strážníci procvičují zásahy v různých modelových situacích. A v Berouně je i naše reportérka Elena Chomátová, teď je s námi ve spojení. Elen, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak pověz, co konkrétně se tedy na radnici v Berouně děje? Jak to tam vypadá?
1: Tak cvičení pomalu teď okolo té 10. hodiny začalo. Chvíli po 9. tady ještě probíhaly poslední přípravy k modelovým situacím, ale teď už jsou tady připraveni namaskovaní figuranti s různými typy zraněním. Pokud je někdo z posluchačů z Berouna a má zrovna dnes namířeno do budovy městské radnice, tak se hlavně nelekněte, nejedná se tedy o žádnou mimořádnou událost, ale zkrátka jde jen o výcvik k poskytnutí první pomoci, který tu bude probíhat do 2 hodin odpoledne.
0: Jak už jsme říkali, Ellen, strážníkům tam pomáhají taky maskovaní figuranti. Jak realisticky celá situace vypadá? Jaké modelové situace si strážníci zkouší?
1: Figuranti tady na místě jsou z řad studentů a co se týká toho jejich namaskování, to musí působit co nejvíce realisticky, aby se do situace dokázali strážníci vžít. Ten výcvik první pomoci se odehrává v různých situacích, například jde o ošetření rány nožem, střelného zranění, ale modelové situace tu řeší i to, pokud někdo upadne do bezvědomí, intoxikace s poruchou vědomí a také nejdůležitější samozřejmě resuscitace. A s tím tady strážníků pomáhají profesionální záchranáři.
0: Jak už jsme říkali, strážníci často dorazí na krizové místo jako první, někdy třeba ještě před záchrankou. Na co se při poskytování pomoci musí zaměřit především?
1: Strážníci mají za úkol se samozřejmě rychle zorientovat v celé situaci a zjistit, jak vážný je stav ohroženého. Jako první je nutné zjistit, zda člověk reaguje a normálně dýchá, případně zastavit krvácení nebo zahájit resuscitaci. A zároveň tedy musí přivolat záchrannou službu, pokud ještě není na cestě, a do té doby zajistit, aby na místě nehrozilo další nebezpečí. Proto je ten výcvik vlastně důležitý, aby strážníci v těch krizových situacích dokázali reagovat a zároveň zachovat klid.
0: Z Berouna se nám do dopoledního vysílání přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Taková návštěva autoservisu se nám může prodražit, jak nenaletět, povíme si v naší rubrice už za chvíli.
3: Už nejsem

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Naúčtovali vám v autoservisu vysokou částku za opravu? Podle Sdružení na ochranu vlastníků automobilů si stále více řidičů stěžuje na výrazné rozdíly v cenách oprav. Jak si pohlídat, abychom neplatili víc, než musíme? Zjišťovala naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Nepoctivé autoservisy si účtují předražené úpravy či zbytečné výměny dílů. Děje se to zejména v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je zahnaný do kouta. Na co si tedy dát při jednání s autoservisem pozor?
3: Tak v první řadě je potřeba, aby se předem domluvila cena práce, rozsah výměny dílů a odhad celkové opravy. Bez toho bych vůbec neuvažoval o tom nechat auto v servisu de facto na rozhodnutí opravářů, kolik mě to nakonec bude stát.
2: To nám doporučuje předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Stejná oprava nás může stát v různých servisech různě. Rozdíl může potom být až desítky tisíc korun. Při větších opravách je proto dobré asi porovnat více autoservisů.
3: Jistě to doporučujeme, protože podvedení řidiči se na nás obracejí, že si neprověřili třeba u alternativního servisu nebo nenechali udělat alternativní posudek ceny a potom se jenom divili.
2: Na co si mám dát pozor?
3: V první řadě je potřeba se dohodnout na všem písemně, to znamená, ten objednávkový list by měl obsahovat rozsah opravy a zároveň i odhad ceny.
2: Podle právníka spotřebitelské organizace D-Test Jana Šúry může ale autoservis cenu ještě navýšit.
4: Pokud byla cena určena odhadem, tak tam může dojít k navýšení do 10%. Pokud by bylo vyšší, tak s tím musíme už vyloženě souhlasit, nemusíme jej akceptovat. V případě, že by to bylo navýšení třeba o 20%, tak můžeme odstoupit od smlouvy. To znamená, že dále už nechceme, aby opravář pokračoval v té opravě a zaplatíme mu jenom za ty provedené práce, které do té doby udělal.
2: Jak se přesvědčím o tom, že mi díl skutečně vyměnili?
3: Zákazník může a musí podle mého názoru trvat na tom, aby vyměněné díly mu byly předloženy a on si potom může i nechat alternativně posoudit, jestli skutečně ta výměna proběhla a při případné opakované poruše toto reklamovat.
2: Co by měla obsahovat závěrečná faktura a jsou tam nějaké chytáky?
3: Rozhodně závěrečná faktura by měla obsahovat podrobný rozpis hodin práce, vyměněné díly a celkově, co bylo na automobilu opraveno, vyměněno a provedeno.
2: Jaké triky používají neseriózní servisy?
3: Tak bohužel se nám stává, že se opakují poměrně stále výrazné věci jako ostatní práce. Co to je ostatní práce, nevím. Za B třeba diagnostika bez vysvětlení, to jsou až tisícové položky, ale vlastně slouží jenom k tomu, aby nafoukli celkovou cenu opravy.
2: Říká předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice povíme o tom, jaká úskalí skrývají zdravotní rady od umělé inteligence.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Vladimír Mišík s písní Jednou, za chvíli třeba disco příběh Michala Davida nebo zaspívá i Roy Orbison. A my se taky podíváme do kalendáře, zjistíme, jaké události v minulosti se váží k tomu dnešnímu datu. A to je 14. října. Tak si na to počkejte a krásný den.

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Roy Orbison dospíval za minutu 11:15 a můj zrak míří na kalendář. Agáta nám ozdobila dnešní datum. Je to nadčasové jméno, má moderní charakter, i když se snoubí s prastarým původem. Křesťanskou nositelkou tohoto jména je mučednice svatá Agáta, která žila někdy ve 3. století našeho letopočtu. No a dneska je patronkou zvonařů. Tak Agáty, Agátky přejeme všechno nejlepší. Krásných 80 dnes slaví herečka Daberka Vlasta Peterková. 25 slaví herečka Anna Marie Valentová. Narozeniny má i zápasník MMA Jiří Procházka nebo modelka Daniela Peštová. Všem oslavencům moc gratulujeme a další události s dnešním datem připomíná Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Středa 14. října. Svátek slaví z řečtiny dobré Agáty. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Dvě bitvy v jeden den a ani ne 30 kilometrů od sebe daleko se odehrály před 220 lety v roce 1806. Francouzský císař Napoleon porazil pruskosaské vojsko u německé Jeny. Byl přesvědčen, že narazil na hlavní voj nepřátelské armády. Ten ale o několik kilometrů dál u Auerstadtu porazil jeho maršál davů. První veřejné telefonní spojení dostala Praha před 145 lety v roce 1881. První koncesi na moderní živnost ten den dostal syn Františka Palackého Jan. Pražská ústředna měla později na startu celých 10 klientů. Medvěd s malým rozoumkem mlsající med se zrodil před 100 lety, v roce 1926.
3: Oho, dobrý den, je Kristůfek Robin doma?
2: Anglický spisovatel Ellen Alexander Milne vydal jeho první dobrodružství. Téměř 100-metrová nákupní pasáž nově postaveného obchodního centra Myslbek, spojující třídu na Příkopě s ovocným trhem, byla v Praze otevřena před 30 lety, v roce 1996. Zlomeninu lebeční kosti utrpěl Petr Čech před 20 lety.
4: Tak zase vím, že ten mozek tam je.
2: Od návratu už nastupoval jen ve speciální přilbě a ta ho proslavila stejně jako brankářské umění. Kdo by neznal Love Hurts skotské skupiny Nazareth? Její zpěvák Dan McCafferty by dnes slavil 80. A kulatou 70. má její výsost arcivévodkyně Gabriela Habsbursko-Lotrinská, vnučka posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. Živí se jako sochařka. Já přeju hezký den.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Už jen 13 minut a bude odbíjet 11. Lenka Vokatá pilně připravuje další zprávy. Na začátku podzimu bychom určitě chtěli ochránit chaty a chalupy před zloději. Nebo jak si užít sběr hub bez strachu o zaparkované auto? Nejen o tom nám po 11. hodině poví víc náš dnešní středočeský host, poručík Monika Šindlová, policejní preventistka. Tak si počkejte na podrobnosti a hezkou středu všem.

Víte, že Mělník skrývá také krásný podzemní systém ze 13. a 14. století? Rozkládá se pod celým historickým jádrem města a sloužil jako sklepy, skladiště nebo úkryt. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu

0: Témem sobota, středa, sobota, teď hrají 3 zápasy v 8 dnech. O nabitém programu mluví záložník a kapitán Bohemians Aleš Čermák.
1: Všichni hráči mají radši, když se hraje víkend, středa, víkend, že vlastně se méně trénuje, jenom regenerujete a zase jdete do zápasu. Takže já to osobně mám vlastně rád. Pro ty hráče je tohle podle mě vždycky lepší, než celý týden nebo přesně v reprepauze čekat 3 týdny teď na nějaký zápas.
0: Utkání mezi fotbalisty Bohemians Praha 1905 a Mladou Boleslaví začne na stadionu v Dělíčku v 18 hodin. Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, večer začne oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na nehodu dejte pozor v Rudné v Masarykově ulici, střetla se tam 2 osobní auta. Nehoda 2 aut je hlášená taky v Praze ve Vaňkově ulici. A na příjezdu do metropole Ústeckou dálnicí D8 čekejte kratší zdržení za zdiby. Příčinou je v Cínovecké porouchané auto, blokuje jízdní pruh před sjezdem na Březině Ves. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou a jejím hostem.
2: Středočeský host.
3: Jak na začátku podzimu ochránit chaty a chalupy před zloději, nebo jak si užít sběr hub bez strachu o zaparkované auto, nejen o tom nám už za chvíli poví náš dnešní středočeský host, poručík Monika Šindlová, policejní preventistka.
2: Středočeský host.

Jak na začátku podzimu ochránit chaty a chalupy před zloději, nebo jak si užít sběr hub bez strachu o zaparkované auto, nejen o tom nám poví víc náš dnešní středočeský host, poručík Monika Šindlová.

0: policejní preventistka z krajského ředitelství policie Středočeského kraje územního odboru Příbram. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pojďme si tedy povědět, má chata můj hrad, jak zpívá v písni zpěvák Single X. Ovšem taková chata nebo chalupa zůstává dlouhé měsíce bez dozoru, pokud tedy na ní nejezdíme celoročně. Co z ní dělá ten snadný cíl a co naopak zloděje odradí?
1: Tak s příchodem zimy pro zloděje vlastně nastává jejich hlavní sezóna, co se týká vykrádání chalup, protože ty rekreační objekty zůstávají prázdné a nehlídané a samozřejmě ty pachatelé si vybírají především odlehlé, špatně zabezpečené objekty, anebo naopak je upoutá objekt, ke kterému se dá dobře zajet autem, protože se pak sloupem tolik nenadřou.
0: Kdy začíná období, kdy už policisté s loupáním do těch rekreačních objektů se setkávají nejčastěji? Je to skutečně až právě je potom zazimování těch chat?
1: Ano, samozřejmě to po zazimování. My děláme náhodné kontroly v těch rekreačních oblastech, ale úplně tomu nejde předejít. Záleží, jak si lidé sami zabezpečují rekreační objekty.
0: To znamená, že teď ještě ten čas nenastal, protože přeci jenom máme třeba kolem chaty, chalupy, stromy, padá listí, takže my ho tam čas od času přijedeme pohrabat. Ještě stále ten objekt okoukneme, jestli se tam nic nezměnilo. Co vlastně na té opuštěné chalupě asi ty zloděje láká nejvíc? Je to vybavení, nářadí, alkohol nebo jídlo?
1: Oni odnáší vlastně všechno, co tam najdou. Dost často je to nějaká elektronika, jídlo, pití, kola, nářadí, všechno, co se jim prostě hodí.
0: To znamená, že všechno, co viditelně necháme někde umístěné a máme pocit, že právě to dělá to, že pořád tady někdo je, pozor, sem nechoďte, tak ba naopak přiláká zloděje.
1: Přesně tak, proto by určitě lidé měli na zimu odvést ty cennější věci, ale dost často ještě lidé jezdí třeba na chaty, chalupy v období Vánoc, kdy tam ty svátky tráví, takže taková ta hlavní sezóna asi začíná po vánočních svátcích.
0: Jaké chyby tedy majitelé rekreačních objektů dělají nejčastěji?
1: Nejčastěji špatně zabezpečují své objekty. Oni se věnují nějakému vylepšování těch chat, chalup, ale tomu zabezpečení už se tolik nevěnují, takže to nejsou kvalitní zámky, nemají nějaké mříže, okenice a další bezpečnostní prvky a někdy nechají nedovřené okno, anebo si třeba někde i uschovají klíč, který dokážou pachatelé najít.
0: Pokud se tam rodiny třeba střídají. Dokáže zloděj už tak jako z dálky poznat třeba, že chata je dlouhodobě opuštěná?
1: Určitě, obzvlášť, když je třeba už napadnutý sníh, tak si všimnou, že tam třeba nejsou žádné stopy, ať už vozidel nebo lidí. Samozřejmě ty šikovnější už si ty objekty i typují, takže si všímají, že tam nikdo nechodí, že se tam třeba dlouhodobě nesvítí.
0: Znamená to, že třeba takový nezvaný návštěvník může na onu chatu či chalupu dorazit vícekrát?
1: Ano, pokud se tam nezdržují celou zimu, tak tam někdo může i další dobu pobývat. Takže je důležité, aby ty ostatní lidé, kteří tam třeba bydlí nebo tam jezdí časky, aby si všímali i toho svého okolí a případný pohyb podezřelých osob nebo vozidel nám nahlásili. Pro nás je jednodušší opravdu ty věci prověřit a objevit se tam tím policejním autem, než potom řešit nějaké vloupání.
0: Poručík Monika Šindlová, policejní preventistka, je naším dnešním středočeským hostem. Středočeský host.

0: Poručík Monika Šindlová, policejní preventistka, je naším středočeským hostem. Povídáme se tedy o tom, jak před zimou uchránit naše chaty a chalupy. Pomůže, když třeba v objektu necháme starší vybavení, nebo je lepší odvést úplně všechno, co má nějakou hodnotu?
1: Tak určitě to chce odvést ty cennější věci. Asi se nebudeme každou zimu
0: stěhovat se stěhovákem.
1: Takže to asi jako nepomůže. My máme několik typů zlodějů, takový ty obyčejný sledujou tu příhodnou možnost, že třeba je to špatně zabezpečený, nebo třeba, že někdo i něco zapomene uzamknout. Samozřejmě ty šikovnější už to typují víc, ty už oblížejí ten terén, jestli jsou tam v okolí nějaký lidi, způsob toho zabezpečení, a pak máme samozřejmě i organizované skupiny, které už vyloženě vytipují i cennosti v tom rekreačním objektu nebo v domě.
0: Člověk by řekl, že když je chalupa už zvenku vidět, že v ní bude luxusní, řekněme, nábytek, že by ty zloděje mohlo přilákat právě i to luxusní, dejme tomu vybavení, nějaký ten obraz. Je teda dobře nechávat ty chalupy v takovém tom ryze opravdu rekreačním původním stavu, kdy si tam odvezeme starší nábytek, který právě třeba už někdo nechce, vyřadil, nebo lákat tedy tím, že máme něco pěkného, co samozřejmě se nám líbí?
1: Pokud někdo teda už láká tím kvalitním vybavením a dražším vybavením, které neodváží, tak v tu chvíli by měl opravdu dobře zabezpečit ten objekt, a kolikrát ty nenechavce odradí to, že tam máte i vylepenou takovou tu nějakou samolepku, upozornění, že ten objekt je monitorován. I to je dokáže vlastně odradit, nebo to, že to prostranství před tím je prostě upravené, dobře osvětlené a přehledné.
0: To znamená, že by mělo v tomto případě být asi nepochybně hned na prvním místě to, že máme kvalitní zámek, bezpečnostní dveře, možná třeba alarm nebo kameru.
1: Je možnost použít mechanické zábranné prostředky, to jsou právě ty bezpečnostní zámky, ty jsou odolné proti nějakému odvrtání nebo vylomení cylindrické vložky, pak máme samozřejmě bezpečnostní dveře zárubně, ty zabrání nějakému vyražení dveří na oknech, mříže, kvalitní okenice, ale je možnost použít tu i elektronické zařízení, a to už jsou právě nějaké detektory pohybu, které reagují a osvětlí ten prostor, kamerové monitorovací systémy a samozřejmě signalizace, jak optická, tak akustická.
0: Takže do tohohle všeho se opravdu vyplatí investovat.
1: Určitě.
0: Vy jste ale říkala, že má smysl mít dobré vztahy se sousedy, samozřejmě pokud nežijeme někde na samotě u lesa. Je tedy dobré, když víme, že soused jezdí na chalupu, na chatu častěji než my, nebo že tam pobývá celoročně, nechat mu třeba i klíče, aby občas se podíval, rozsvítil v té chalupě?
1: Nemyslím si nechávat klíče. V dnešní době asi až tak lidem třeba nevěříme ve svém okolí, ale poprosit toho, jestli by se nám tam podíval právě, jestli někde se tam někdo nemotá kolem, jestli někde není otevřené nějaké okno, vyšlapaná cestička, takže spíš asi na to okolí domu dohlédnout.
0: Jak se zachovat, když tedy po příjezdu bohužel zjistíme, že se nevítaný host právě dostal tady do naší chaty či chalupy?
1: Tak pokud to zpozoruju, že mám rozbité okno, vypáčené dveře, rozhodně do toho objektu nevstupovat, neuklízet po zlodějích a okamžitě kontaktovat policii.
0: Z pohledu zloděje je lákavější chalupa, kde vlastně je vidět to, že ten pohyb tam není, řekněme třeba od října až do jara, anebo je pro zloděje tak nějak příznačné spíš to, že vidí, že občas se tam někdo přijde podívat a on si vytipuje takovej ten časový interval a navštíví tu chatu, chalupu, až když ten majitel po kontrole odjíždí domů.
1: Zase záleží prostě na typu pachatele. Jo, pokud to bude někdo, kdo se vyloženě do toho objektu chce dostat a má ho vytipovan, že jsou tam nějaké cennosti, tak si klidně počká a vytipuje i ten čas, kdy tam ten majitel není.
0: Říká můj dnešní host, policejní preventistka Monika Šindlová, se kterou si povídáme o tom, jak před zimou zabezpečit naše chaty a chalupy. Povídat si budeme i nadále.
2: Středočeský host. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude pilot, odborník v oblasti letectví a kosmických technologií Aleš Svoboda.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Poručík Monika Šindlová, policejní preventistka z krajského ředitelství policie Středočeského kraje územního odboru Příbram, je stále naším dnešním hostem na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Češi jsou bezesporu národem houbařů, ale říkají, že pokud zaparkují auto u lesa, tak se v nich mísí pocity radosti z procházky po lese a plných košíků se strachem, že přijdou k autu a zjistí, že se jim do něj někdo vloupal, nebo se o to alespoň snažil. Tak jak snadno pachatel odhadne, jestli se mu vyplatí právě do tohohle auta vloupat?
1: Tak rozhodně to jsou nějaké cenné věci, které jsou tam na viditelných místech, takže taková kabelka nebo taška na sedadle, mobilní telefon nebo navigace na přístrojové desce jsou pro ně lákadlem, kterému nedokáží odolat. Působí to v tu chvíli na ně jako magnet a oni se do nich většinou dostávají násilím. Ta krádež bývá poměrně rychlá, něčím rozbíjí okénko nebo vypáčí dveře. A ty škody na poškození auta jsou kolikrát mnohem větší než hodnota těch odcizených věcí.
0: Co lidé při cestách do lesa asi nejčastěji nechávají v autě, ačkoliv by právě neměli? Mě překvapuje, že by tam někdo nechal mobilní telefon. Přeci jenom mobilní telefon, to je taková věc, kterou mám v ruce, kdyby náhodou jsem se ztratila, abych se vymotala zpátky z toho lesa.
1: Zapomínají to tam lidé na přístrojové desce, protože třeba měli zapnutou navigaci, anebo se jim nechce tahat s nějakou tou kabelkou, takže to tam bohužel nechávají, nebo třeba tam děti měly nějaký batohy, třeba se ani nevšimnou, že je to na zadním sedadle.
0: Platí, že ani věci schované pod sedačkou nebo právě v tom zavazadlovém prostoru nejsou v bezpečí?
1: Nejsou v bezpečí, ale nepřitahují pozornost těch pachatelů, kteří jdou kolem.
0: Takže je lepší, když už tu tašku mám, uložit to raději do kufru.
1: Ano, dá to do zavazadlového prostoru, anebo aspoň pod sedačky, aby to nebylo na viditelných místech, ale ty cennější věci si opravdu vzít sebou.
0: A může takové překládání vlastně z toho auta do toho zavazadlového prostoru přilákat někoho, kdo nás pozoruje, kdo kouká a vidí, že to do toho kufru dáváme? Tak přeci zase jdeme z práce třeba rovnou na houby, necháme tam noťas?
1: Zase záleží na typu zloděje. Pokud už typuje vyloženě auta, tak se na tohleto počká. My hodně řešíme problém s tím, že nechávají vlastně firmy nebo zaměstnanci firem dost často nářadí v zaparkovaných autech, protože to nechtějí každý večer vyndavat a to je takový žádaný artikl a dobře prodejný na černém trhu pro ty zloděje.
0: To se ale nejedná o houbaře, že by chodili v pracovní době.
1: Občas také.
0: Když si teda do lesa všechno vezmeme raději sebou, tak kabelku, klíče, peněženku, mobil, všechno máme u sebe. Je to velké riziko zase, že to ztratíme.
1: Tak asi, když budu vyrážet prostě na ty houby, tak už si asi tolik cenností sebou nevemu, takže asi z práce nejdřív zamířím domů pro ten košíček a tam ty cenosti nechám.
0: A říká se, že na houby se chodí hlavně ráno. Středočeský host.

0: Naším středočeským hostem je stále poručík Monika Šindlová, policejní preventistka. Bavíme se tedy o zabezpečení auta, když jdeme na houby. Jakou roli vlastně hraje vloupání do auta a místo parkování? Záleží opravdu na tom třeba, kde zaparkujeme, jestli je to někde u frekventované silnice nebo jestli jsme opravdu na odlehlém lesním místě?
1: Tak co se týká krádeží věcí z auta, tak vždycky bychom měli přemýšlet, kde parkujeme, protože odlehlé anebo nějaké tmavší místo tomu samozřejmě nahrává, ale pokud jdeme na houby, tak většinou tam nějaký zabezpečený parkoviště nemáme, takže je to problém.
0: Takový alarm nebo jiné zabezpečení auta, když ho necháváme na opuštěném místě, má vůbec smysl? Přeci jenom jsme na míle vzdáleni od toho auta.
1: Pachatel nebude vědět, jak daleko jsme, nebo jestli tam nejsou nějaký další houbaři, takže určitě smysl to má. Někteří majitelé aut sice bezpečnostní nějaké prvky tam mají, ale kolikrát je nezapnou. Takže pokud už v autě jsou, tak nějaký palubní kamery, alarmy určitě zapínat. Ale základem prostě je heslo auto není trezor, takže v autě by na viditelných místech neměly být cenné věci.
0: Co by člověk měl udělat jako první, když už z těch hub tedy se dostane zpátky k autu a zjistí, že má rozbité okénko nebo že auto je vykradené?
1: Okamžitě kontaktovat policii, aby jsme nenechávali tomu zloději až takový náskok. Pokud vím, že mi byl odcizen mobilní telefon, tak přes operátora zablokovat SIM kartu a přes výrobní číslo e-mail je možnost zablokovat i telefon samotný, takže poté tomu zloději už není k ničemu, protože nemůže telefonovat. Pokud byla odcizena platební karta, i hned zablokovat kartu a pokud zmizely i klíče od domu a člověk tam měl i třeba nějakou adresu někde napsanou, tak okamžitě udělat nějaká opatření, aby se mi někdo nevloupal do bytu.
0: To když se takový zloděj vůbec nebude obtěžovat s tím, aby vykrádal auto a ukradne ho celé?
1: Tak i ty případy máme a zase je to o tom, jak auto vlastně zabezpečit, jestli používat u zamykání volantu, imobilizéry, zase nějakou signalizaci akustickou, optickou. Těch možností je prostě poměrně hodně, ale musí se tomu lidé trošku věnovat, investovat do toho ten čas, peníze a pak to i samozřejmě používat.
0: Stává se dost často, že lidé si takzvaně na chviličku odskáknou, řekněme třeba na úřad, jenom tam něco odnesou, nebo do obchodu pro jednu věc, říkají vždycky, že to je otázka 5-10 minut, tak z auta přeci nebudou brát úplně všechno. Stává se dost často, že právě taková auta jsou tím nejlepším terčem pro zloděje?
1: Ano, a bývá to i často třeba u škol a u školek, když rodiče tam jenom rychle jdou dítě dát, nechávají třeba maminky ty kabelky na sedačkách, anebo ani to auto neuzamykají. Jo, přeci si řeknou, že to je opravdu jenom chvilinka, nebo neskontrolují okénka, že nejsou dovřená, nebo nejsou dovřené dveře, pak nefunguje ani třeba centrální zamykání.
0: Takže to jsou vlastně ty nejčastější chyby, které děláme. Nepřemýšlíme nad tím, co všechno to bude mít potom za následky, kolik času budeme trávit tím, až budeme vyřizovat takové ty nepříjemné věci, ztracené doklady, odcizená platební karta a tak dále.
1: Přesně tak.
0: Nestojí to za to. Středočeský host.

0: Stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy. Stále mým dnešním středočeským hostem poručík Monika Šindlová, policejní preventistka. Doma by se chtěl asi každý z nás cítit bezpečně a domů se vracet s jistotou, že když nejsme doma my, že tam nebyli ani nezvaní hosté. Jak lidé často řeší zabezpečení svého domu? Já bych řekla, že v dnešní době už docela dost, když třeba odjíždějí na dovolenou, ovšem zapomínají, že nechtěně třeba právě prozradí tomu zloději, že nikdo není doma.
1: Ano, oni to, ty informace dají na sociální sítě, anebo se opravdu chlubí, že odjíždí na delší dobu na dovolenou. Takže tohodle si někteří zloději můžou samozřejmě všimnout. Určitě tou minimální obranou je řádné uzamčení a uzavření všech dveří a okén. I takové okno v pozici ventilačky je vlastně ideální vstupní cesta pro zloděje, nebo si opravdu všimne nedovřeného okna nebo těch uschovaných klíčů pod rohožkou a pod květináčem.
0: Jak dlouhá ta nepřítomnost může být právě pro zloděje příležitostí? Stačí někdy víkend a pachatelé si vyhledají ten a vytipují ten dům, odkud můžou něco odnést, anebo to musí být vždycky třeba delší doba?
1: Zase záleží na typu zloděje. Pokud se zaměří na daný objekt, tak mu stačí i třeba jedna noc bez těch majitelů. A pokud je to dlouhodobě opuštěný dům, že si toho nějaký zloděj všimnou, že se tam opravdu nesvítí, hromadí se věci třeba ve schránce, tak už jim tohleto nahrává.
0: Co jsou asi taky ty nejčastější signály, podle kterých se dá právě poznat, že ta domácnost není obývaná?
1: Je to právě to, že se tam nesvítí, ta schránka, kde se nám hromadí dopisy, nikdo je nevybírá, takže dobré třeba s nějakým sousedem nebo s příbuznými se domluvit právě, aby aspoň tu schránku nám vybrali a buď, aby nám třeba někdo z rodiny tam chodil rozsvěcet, anebo samozřejmě už máme elektronické možnosti, že už na dálku se nám to v určitý čas to světlo rozsvítí.
0: Takže ty moderní technologie vlastně přispívají i k tomu, že ta ochrana toho domu může být, řekla bych, dostatečná. My máme ale možnost i sledovat vlastně prostřednictvím, když jsme na dálku mobilního telefonu, jak to u nás doma vypadá. I to je dobrá volba?
1: Samozřejmě určitě detektory pohybu, nějaké kamerové monitorovací systémy, dálkové hlásiče, všechno tohle prostě pomáhá.
0: Každopádně, když takový zloděj si vytipuje dům, že do něj půjde, ví, že si z něj něco skutečně odnese, vyplatí se mu to, stojí mu to za to?
1: Zase záleží na zloději, pokud už má natypovaný objekt, tak ví, jaké cennosti tam třeba jsou, a nebo pokud jsou to takový, který čekají na nějakou příhodnou dobu a příležitost, tak prostě pak berou vše, co se jim prostě hodí. Vždycky si něco najdou.
0: Je tedy rozdíl mezi zloději, kteří přijdou k nám do domu, do bytu, a mezi těmi, kteří spíše se zaměřují na chaty a chalupy?
1: Až tak velký rozdíl tam není. Ty domy nebo byty, na ty se specializují spíš v létě, když je letní dovolená a lidé odjíždí, a na ty chaty a chalupy v tom zimním období, kdy jsou ty rekreační objekty opuštěné.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Poručík Monika Šindlová, policejní preventistka, bude ještě chvíli naším středočeským hostem. Která místa pachatelé nejčastěji zkoušejí jako první, když se chtějí někam dostat? Tak my jsme říkali, že vlastně je potřeba zabezpečit dveře, okna, taková ta velká francouzská okna, ale co třeba takové garáže, sklepy?
2: Právě nejčastější majetkovou trestnou činností je vloupání do ostatních objektů, což jsou garáže, sklepy, kůlny, nějaká hospodářská stavení, protože ty zloději vědí, že tam lidé mají uskladněná kola, lyžařské vybavení, pneumatiky, nějaký alkohol, trvanlivé potraviny.
1: Takže to je jejich nejčastější cíl. Má smysl mít třeba právě i na těchto objektech kvalitní zámky nebo řekněme kameru, abychom věděli, když už tam někdo vleze, rozpoznat, kdo to byl?
2: Právě zloději nejčastěji chodí do těchto objektů, protože vědí, že je lidé špatně zabezpečují a taková petlice s vysacím zámkem rozhodně není nějaká překážka pro zloděje. Takže zase je to o kvalitních zámcích, aby byly uzamčeny vchodové dveře do domu, k těm sklepům, ty sklepní koje samotné, pokud tam máme kolo, tak třeba i bezpečnostní držáky přímo na kola, aby ještě byly připoutaný k tomu.
1: Dost často vídáme, že i lidé, kteří mají kamery a přijdou nezvaní hosté, že je to neodradí, že v podstatě oni si dají na hlavu čepici s kšiltem, není jim vidět do obličeje, různě se maskují a není to pro ně překážka.
2: Není, protože dost zlodějů opravdu jsou v takové situaci, kdy potřebují peníze, je jim to jedno. Dost často jsou to třeba lidé, kteří jsou drogově závislí. Asi tak 80% lidí, které máme ve věznicích, jsou právě drogově závislí. A třeba po propuštění první, co je, tak jdou právě přes město a typují ty vhodné příležitosti. Takže to jsou věci v autech, špatně uzamčená garáž a jim je pak jedno. No, hlavně ať tam prostě něco vemou, cokoliv, co můžou dobře zpeněžit.
1: Má smysl mít doma třeba seznam ceností a jejich fotografie, přeci jenom když už potom dojde k nějakému vloupání a odcizení, aby bylo průkazné, že tyto věci jsou skutečně naše a policii to usnadnilo hledání?
2: Základem je určitě pořídit si fotodokumentaci těch cennějších věcí, poznamenat si výrobní čísla elektroniky, těch dalších přístrojů. Nejenom, že to pomůže při dohledání těch věcí, protože často končí v zastavárnách, ale jsou to třeba i důležité informace pro pojišťovnu.
1: Co byste doporučila lidem, když se vrací buď z dovolené nebo z práce a zjistí, že se někdo pokoušel, třeba jenom pokoušel dostat dovnitř?
2: Tak v tu chvíli asi bych přemýšlela nad tím, jak lépe zabezpečit, jestli tam teda nevyměním aspoň minimálně v tu chvíli ty zámky a pak přemýšlet dál, jaká další opatření proti tomu vniknutí udělat, protože lidé se vlastně strašně obávají vloupání do obydlí, protože je to vpád do soukromí a ten pocit bezpečí je takový základ, který životu potřebujeme.
1: Dost času také vídáme, že ten pocit bezpečí nemáme ani když jsme přímo doma a někdo dokáže vlézt třeba do bytu nebo do domu, i když tam spí celá rodina. Co bychom měli právě v tomhle případě udělat?
2: Stává se, že lidé třeba na noc neuzamykají svůj dům nebo byt, nebo nechávají otevřená okna nebo balkónové dveře, tak prostě i na tohle nespoléhat a vždycky uzamknout a uzavřít.
1: Poručík Monika Šindlová, policejní preventistka z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje územního odboru Příbram, byla naším dnešním středočeským hostem. Díky za váš čas, za užitečné informace pro nás, pro všechny. Přeji hezký den a někdy příště naslyšenou.
2: Také naslyšenou. Středočeský host.

0: chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Lidé můžou ode dneška ke správním soudům podávat návrhy na neplatnost komunálních voleb. Klíšťata můžou být aktivní i na podzim, varují odborníci. Bude převážně oblačno až polojasno s teplotami do 18 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Ode dneška po dobu 10 dnů můžou lidé podávat návrh na neplatnost komunálních voleb ke správním soudům. Například Krajský soud v Praze už řešil zpochybnění hlasování v obci Bíkev na Mělnicku. Návrh podal jeden z tamních kandidátů. Kvůli předčasnému podání ho ale soud zamítl. Vyplývá to z informací na jeho úřední desce. V Praze a středních Čechách byly od ledna do září téměř 3000 případů lymské boreliózy a klíšťové encefalitidy. Středočeský kraj má pak nejvíce případů boreliózy v Česku. Odborníci proto upozorňují, že klíšťata nejsou aktivní jen v létě, říká mediální zástupkyně nemocnice Slaný Adéla Štajnová.
4: Klíšťata mohou při vhodných teplotních a vlhkostních podmínkách zůstávat aktivní i v období podzimu. Riziko přisátí proto nelze spojovat pouze s letními měsíci. Je důležité nepodceňovat prevenci. Očkování proti klíšťové encefalitidě lze zahájit kdykoliv během roku, tedy i teď na podzim.
3: Nová tříčlenná koalice vzniká v Poděbradech na Nymbursku. Tvořit ji budou subjekty Prostě Poděbrady, PDY21 a nezávislí kandidáti Poděbrady. Dohromady budou mít 11 z 21 zastupitelů. Do opozice tím odsunou mimo jiné současného starostu Romana Šulce z ODS. Pokračuje lídr vítězného Prostě Poděbrady Jiří Jirásek.
5: Nepředpokládáme, že by bylo potřeba v podstatě do jednání zapojovat nikoho dalšího. Jsme v jednáních poměrně daleko, shodujeme se v programových prioritách a rádi bychom v nejbližších dnech podepsali koaliční dohodu.
3: Ulicí 17. listopadu u pražského Rudolfína dnes do 4 hodin odpoledne nejezdí tramvaje a autobusy. Úsek od křižovatky z ulicí na Rejdišti po Čechův most je uzavřený kvůli filmovému natáčení. Tramvaje linek číslo 17 a 42 jezdí odklonem přes Malostranskou a nezastavují i u právnické fakulty. Autobusy linky 207 objíždí uzavřený úsek přes Dvořákovo nábřeží. Sport. Basketbalist

0: Bude oblačno až polojasno, večer začne oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na východní části Pražského okruhu v okolí Černého mostu je plno v obou směrech. Kolony převážně kamionů se sunou jak k omezení Vekbelské, tak do Štěrbohol za Europark. A ucpává se stále i trasa z Hostivaře před Gebelskou. Kolona začíná v Průmyslové před Poděbradskou. Odtud nahoru do Zúžení pojedete asi 20 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik polední zprávy a teď už začínají písničky se vzkazem s Ivetou Chlumskou.
2: Já vám přeji krásné poledne.
1: Písničky se vzkazem.
2: Dobrou chuť k obědu, příjemný poslech muziky v této hodině a písničky taky samozřejmě můžou někomu patřit. Přidám váš vzkaz k písni, když ho pošlete do naší SMS brány na číslo 90 011 04 a to ve tvaru STC, mezera pak váš text. A nebo napište přes webový formulář, ten je vám k dispozici na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
1: Písničky se vzkazem.

Iveta Bartošová s písní Juanita na úvod dnešních písniček a vašich vzkazů. Mám tu první hudební gratulaci. Zahrajte Štěpánce Krákorové z Malé Hraštice k jejím krásným narozeninám, které oslaví 20. října a taky k svátku, který oslaví 31. října. A písničku posílají Ondra, Anička, Matěj, dědové a babičky, brácha Péťa. Všichni přejí hodně zdraví, štěstí a hodně elánu na výchovu našich mrňousů. Rád se připojí i Český rozhlas Střední Čechy. Zdraví přejeme Vrchovatě a štěstí a lásky, co jen unesete.

0: písničky se vzkazem.
1: Pokračují na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy písničky a vaše vzkazy. Píšete mi, příjemný den a krásné podzimní odpoledne přejeme Iveto vám i všem přátelům. Dnešní písnička ať zaletí do matičky Prahy za Světlankou, Marcelkou, Haničkou, Sířinkou. Děvčata, ať každý den vám rozdává krásné chvíle, plné pohody a štěstí. To vám od srdíčka přejí dvě Jarmily.

0: kavárna Pavla Vítka.
1: Naším hostem bude Michael Kluch, frontman revivalové kapely Queenie. A nás bude mimo jiné zajímat, jestli se Freddiemu Mercurymu podobá i jinak, než jen vzezřením a hlasem.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Písničky se vzkazem.
1: Taky ABBA přispěla do poledních písniček a vašich vzkazů přispějeme dalším vzkazem k písni. Dnes posílám písničku všem lidičkám, kteří jsou doma za oknem nebo venku, aby nabrali sílu a energii ze sluníčka. Přeji všem hezké podzimní dny, napsala Anička z Kutné Hory. Nezbývá než souhlasit, všichni si užívejte slunce.

0: Písničky se vzkazem.
1: Chlapci v pasci a Marika Gombitová, 5 minut po půl jedné, písničky a vaše vzkazy na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy. Píšete mi, zahrajte Věře z Čachovic, Liběně s Fandou, Veronice, Drahušce, Marcele, taky Podneckým a celému vašemu kolektivu napsali Stáňa s Alčou. My děkujeme za písničku, všem přejeme krásný den.

kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

0: a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.

0: Písničky se vzkazem.
1: Ještě jeden vzkaz tu od vás mám. Naše kolegyně Agátka dnes slaví svátek a taky celá naše účtárna. Přejeme všechno jen to nejlepší. Agi, už se těšíme, až si dáme ke kávě tu sladkou dobrotu, co si upekla. No, tak si ho dopřejte a samozřejmě přejeme všechno nejlepší.

a je to všechno za 12 minut 13. hodina. Další zprávy pro vás chystá Lenka Vokatá. Hostem Alex Minářové bude po 13. vojenský pilot Aleš Svoboda. A já se na vás těším zase zítra. Mějte se krásně.

Štět u Berouna je první rozhlednou vybudovanou klubem českých turistů. Novogotická rozhledna má 56 schodů a stojí na vrchu Děd ve výšce 492 metry nad mořem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Část senátorů navrhuje ústavnímu soudu zrušení zákona o regulaci cen paliv. V Česku se urodilo kvůli extrémnímu suchu méně cukrové řepy, začala její sklizeň. Odpoledne bude oblačno až polojasno s teplotami do 18 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu pomocí vládního nařízení. Nezpochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Senátorům ale vadí, že současný zákon dává vládě příliš široké pravomoci a navíc dostatečně nechrání podnikatele před ztrátami. Českému rozhlasu to řekl Tomáš Goláň z ODS, který za skupinu 34 senátorů jednal. Podle něj Česko v minulosti navíc mělo fungující zákon a nebylo nutné přijímat ten současný.
2: Přesto všechno vláda přijala úplně nový zákon, kdy nahradila tato opatření obecné povahy podle zákona o regulaci cen, nahradila jej novým zákonem, který bude tyhle ceny regulovat takzvaným nařízením vlády.
0: Ústavní soud návrh dostal minulý týden. Senátoři ho požádali o přednostní projednání. Ministerstvo financí návrh považuje za nezodpovědný a proti zájmu občanů. Stát podle rezortu musí mít možnost včas zasáhnout. V Česku začala sklizeň cukrové řepy. Kvůli letnímu suchu bude úroda podle pěstitelů ve srovnání s loňskem nižší o více než 20%. Loni byl výnos na hektar 100 tun, pokračuje ředitel Svazu pěstitelů cukrovky Čech Jan Křováček.
3: My letos odhadujeme ten výnos v oblasti Čech na úrovni 68 až 70 tun. Celá republika by měla mít rámcově okolo 66 tun.
0: Cukru v obchodech by podle něj mělo být dostatek. Česká republika je v jeho produkci soběstačná. Ve středočeských městech a obcích pokračuje sestavování nových radničních koalic. Jednat začali politici i v Hořovicích na Berounsku. Vítězné uskupení Naše Hořovice získalo v 21členém zastupitelstvu 6 křesel. Lídrině kandidátky a dosavadní místostarostka města Věra Ešnerová komunikuje se všemi úspěšnými stranami ve volbách.
4: My jsme v tom předchozím volebním období byli v koalici jak s ODS, tak s ANO, ale jsou tam samozřejmě i další strany, ať už jsou to nezávislí v podobě hnutí za místní rozvoj měst a obcí, pak je tam nezávislá kandidátka Horovice a jako poslední jsou tam Piráti. Sport.
0: Fotbalisté Mladé Boleslavy se v dohrávce 6. kola šance ligy představí v 18 hodin na stadionu Bohemians a pokusí se tam vyhrát poprvé po 8 letech.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude oblačno až polojasno. Večer pak začne oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Dálnice D7 mezi Prahou a Chomutovem.

0: host.
1: Příští rok v létě se mu země začne vzdalovat pod nohama, a to doslova a do písmene. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi se další Čech vydá do vesmíru. Bude jim vojenský pilot Aleš Svoboda, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Relax a host je Aleš Svoboda, vojenský pilot, který příští rok v létě poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Aleši, chce se mi říct wow. Řekl jste si to někdy taky?
1: No, zatím jako párkrát, jo, ale zatím nějaký velký wow ještě nebylo, protože já jsem ponořený do takový ty každodenní agendy, spousty malinkatých věcí, které se každý den řeší právě okolo organizace toho kosmického letu, nejenom samozřejmě můj výcvik, ale i takový ty věci okolo. Takže moc na nějaký wow teďka nemám čas, ale myslím, že ono to přijde, až to přijde.
0: Ani když jste byl vybrán z 22,5 tisíce uchazečů, jestli mám správné číslo, tak jste si neřekl wow.
1: Jo, tak to jsem měl samozřejmě radost, tak protože ono to nějakou chvíli trvalo, ten výběr byl něco přes rok, takže zatím byla i nějaká práce, nějaká příprava, takže to samozřejmě jako člověk má takový pocit zarosti učinění, když se to podaří.
0: Vy jste koncem září už zamířil do Spojených států amerických, započal výcvik, je to už ta ostrá fáze výcviku, kdy jsou přítomni všichni z té posádky?
1: Jo, my jsme zatím vlastně tři z té čtyřčlenné posádky, takže ještě nejsme úplně komplet, ale vlastně začali jsme už přípravu a výcvik na tu misi. A teď vlastně nás trošku brzdí to, že nejsme komplet, protože velkou část té přípravy, tak to musíme dělat v té celé posádce. Některé věci může dělat velitel a pilot. Velitel je vlastně můj francouzský kolega Thomas Pesquet, pilot jsem já, protože velitel a pilot, tak

0: a mají trošku víc z toho výcviku, takže některé věci můžou dělat jenom oni dva a my jako tady tahle dvojice, tady tohle duo, tak jsme komplet, takže něco málo už můžeme dělat i bez těch ostatních, nicméně většina toho je v té čtveřici. Takže jsme měli vlastně nějaký úvodní briefingy, měli jsme nějaký prvotní seznámení v SpaceX, která dodává ten návratový modul Crew Dragon na nosnou raketu Falcon 9, takže jsme strávili pár hodin na simulátoru, byli jsme se podívat vlastně v replice v trenažeru toho Crew Dragonu, strávili jsme pár dní v NASA v Houstonu, ve SpaceX jsme vlastně ještě nabrali míry na ten skafandr, ve kterým se letí v tom Crew Dragonu. Takže jsme tam měli i fitting tady toho SpaceX suitu a spíš takové jako úvodní věci.
1: Nesmíte přibrat teda.
0: Ale můžu přibrat, já si celkem držím jako plus minus kilo, si držím jako tu svoji optimální váhu, takže dobrý.
1: Jste čtyřčlenná posádka, vy jste už zmínil kapitána, pilotem jste vy, pak jsou ještě dva, ten čtvrtý není zatím vybrán, jaká je jejich role?
0: Tak tam jsou vlastně, ty role se liší podle toho, jestli se bavíme o tom výstupu na oběžnou dráhu, o tom, že jsme vlastně v tom Crew Dragonu, než doletíme na ISS a pak během toho pobytu na ISS. Na ISS tam vlastně ty role jsou téměř totožný, tam se věnujeme těm svým národním projektům, vlastně každý astronaut si tam veze ze svojí země nějaký komplement národních výzkumných a technologických projektů, plus nějaký edukativní program pro školy, pro studenty, pro žáky, takže to tam vlastně každý má jako kdyby svoji vlastní timeline, časovou osu každodenní, a s tím, že vlastně ten náš velitel Toma Peske, tak ten je šéf, protože tam je požadavek, aby to byl člověk, který už na ISS minimálně jednou byl, vlastně on už poletí po třetí, takže on tam bude mít i na starost na nás tak trošku i dohlížet, na ty, který tam jsme poprvý. No ale co se týče toho výstupu na oběžnou dráhu a toho zblížení a spojení s tou orbitální stanicí a pak toho návratu zpátky, tak to jsme vlastně v tom návratovém modulu Crew Dragon a tam ty role jsou vlastně rozdělený tak, že tu stěžení pozici tam má ten velitel a pilot a pak tam jsou dva astronauti s rolí Mission Specialist, což v podstatě znamenají, že tam nemají nic moc na práci a v podstatě čekají, až je dovezeme na tu orbitální stanici a tam teprve začne ten jejich vlastní program.
1: Ten jejich vlastní program, ale vlastně vy tam nebudete sami, protože už je tam sedm stávajících astronautů, kteří tam jsou na delší čas, x měsíců, půl roku.
0: Jo, máte to celkem dobře jako zmáknutý.
1: Zmapované. No, tak víte, kdo to je, kdo tam působí teď?
0: Se bude jednat o tu rotaci, tuším, Crew 14, která tam vlastně bude, která tam bude příští rok, to znamená, teď se vlastně vracela moje francouzská kolegyně Sophie Adeno pár dní zpátky, střídá je tam vlastně další, tady ta půlroční posádka. Takže kdo bude pak v té dlouhodobé posádce, když tam budeme zrovna my, to se přiznám, si úplně nevím, si úplně nepamatuju ty jména, ale samozřejmě náš plán je, než oni tam odstartujou, protože oni tam vyletí samozřejmě dřív než my, tak se s nima potkat, nějaký čas s nima strávit, protože tam to bude v podstatě poměrně jako plná ta orbitální stanice, že tam na dva týdny tam místo sedmi lidí, tam bude těch lidí 11, takže aby jsme se tam vzájemně tak nějak to tam všechno zvládli, tak bude určitě dobrý se poznat ještě předtím,
1: než se potkáme. Ale jste se neseznamovali až tam.
0: Přesně.
1: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě by měl se čtyřčlennou posádkou, celkem budete tedy čtyři, letět na mezinárodní vesmírnou dráhu. Pojďme se ale vrátit v čase, kdy vás vůbec napadlo přihlásit se do výběrového řízení vesmírné Evropské kosmické agentury.
1: No tak mě to napadlo v podstatě v okamžiku, kdy ta příležitost se naskytla, protože vlastně to bylo po nějakých 13-14 letech, co byl jako výběr evropských astronautů. No tady v Evropě to není jak v Americe, kde ty astronauty vybírají každou chvíli, ale tady je to s poměrně jako velkým lidským časovým odstupem, takže většinou ten člověk jako má jako jednu šanci, jeden výstřel a to bylo vlastně v roce 2021 někdy na začátkem roku. Ono se už tak nějak jako tušilo nebo napůl vědělo zhruba půl roku předtím, že ten výběr bude, takže to byl ten jako spouštěcí mechanismus. No.
0: A tak nějak jste ve skrytu duše doufal, že by to mohlo dopadnout? Věřil jste si?
1: No tak samozřejmě. Tak...
0: Musíte si věřit.
1: No tak jasně, tak jako já myslím, že ono samozřejmě tenkrát, když se člověk podíval na ty čísla, které byly z toho předchozího výběru, kam se hlásilo asi 10 000 lidí a vzali jich, já nevím, 5-6, tak ty šance nejsou moc velký, ale člověk se jako asi nemůže moc dívat na ty čísla.
0: Tady bylo jen 22,5 tisíce.
1: Ty čísla byly ještě trošku horší, takže to, ale já myslím, že ono jako, jsou to velké čísla, ale když si vezmete, že ty lidi jako odpadávají postupně, že vlastně v každém tom kole toho výběru vždycky třeba čtvrtina, třetina těch lidí projde dál, tak 25-30% to vlastně jsou jako úplně marný šance. No.
0: Vy jste doposud působil jako pilot nadzvukových letounů Gripen. Jak moc se liší pilotování kosmické lodi od Gripenu?
1: Tak jako to vlastní pilotování samozřejmě jako jiný, ale ty základní principy jsou stejný. To, že člověk pracuje v nějakém prostředí, který je nekomfortní, je vystavený nějakému zrychlení, nějakému přetížení, nějakým prostě pohybuje se ve 3D prostoru, celý to nějakým způsobem vibruje a tak, je tam uzavřený v nějakým stísněným prostoru, má na sobě nějaký oblek. Plus to, že ty věci se dějou hrozně rychle za sebou, to znamená, není tam nějak moc velký čas na nějaké jako dlouhé rozjímání a přemýšlení. Musí vlastně člověk vnímat velké množství informací, vyhodnocovat si je v reálném čase, přijímat nějaké rozhodnutí, spolupracovat v rámci té posádky, protože tam vlastně jsme velitel a pilot, plus velká část té práce se děje dole na zemi, to znamená, je to neustálá interakce s těmi řídícími centry ve Spojených státech, plus ta posádka je čtyřčlenná, takže i vlastně komunikace nějakých těch stěžejních věcí těm dalším dvou členům ty posádky. Takže je to, tady tyhle ty základní principy jsou stejný. To vlastní jako ovládání toho Dragonu versus Gripen, tak to je samozřejmě jako úplně jiný. V tom Dragonu, jak tam je spousta věcí daleko víc automatizovaná než v tom Gripenu. To ale neznamená, že bychom se tam jako nudili a neměli nic na práci, tam i během vlastně jakýhokoliv úkonu, tak to jsou různé procedury, postupy, které se musí dělat, monitoring těch systémů, spousta komunikace. A pak samozřejmě v případě nějakých nestandardních nebo nouzových situací, tak ta posádka tam hraje stěžejní roli, protože vlastně je přímo v tom centru dění. Má ty informace z první ruky na rozdíl od těch různých řídících center nebo těch ostatních na zemi.
0: Takže jakmile usedáte a začínáte řídit, pilotovat přímo vy, tak je něco špatně někde.
1: No, když do toho musíme zasahovat, tak je něco špatně. No.
0: Takže ideální je, když jenom sledujete ty systémy a jenom jakoby dozorujete.
1: No, jsou tam samozřejmě postupy i nebo jako úkony i mimo to vlastní nějaké řízení a manévrování. Což jsou spíš nějaké jako přípravné procesy pro to, aby vlastně ta posádka byla ready, aby vlastně ten, oni tam se sedí v takových speciálních oblecích, ke kterým je vlastně převedená komunikace, převedený kyslík, je to vlastně hermetické, vytváří se tam vlastní atmosféra, to je pro případ toho, aby, kdyby tam došlo třeba ke ztrátě tlaku uvnitř toho Dragonu, tak aby jsme byli schopni přežít, než se zase vrátíme zpátky. A to jsou všechno jako systémy jako mimo to vlastní řízení té kosmické lodě, které, ke kterým je spousta nějakých dalších úkonů taky. Takže ono to není jenom jako to, jestli to letí doleva doprava, ale i vlastně ty lidi tam mají na starost veškeré systémy toho Crew Dragonu. Ne, že by je nějak přímo jako ovládali, ale jsou tam vždycky nějaké checklisty, které je potřeba udělat, než zase nastane nějaká další fáze.
0: Říká Aleš Svoboda, náš dnešní host.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český pilot, důstojník a astronaut Aleš Svoboda je naším hostem. Vy jste v minulém vstupu, jsem se vás ptala na porovnání vlastně řízení Gripenu a kosmické lodi. Vy jste říkal, že mnohé je tam podobné, nicméně, co rozhodně podobné není, je stav bez tíže, který vlastně v Gripenu nezažijete a zažijete ho až v kosmické lodi a teď ho vlastně zažíváte díky, řekněme, nějaké simulovaném letu.
1: Ano.
0: Tak jak jste prožíval, jak prožíváte stav bez tíže?
1: My jsme vlastně v rámci astronautského výcviku základního, tak jsme měli zhruba týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, kde je Zero G letadlo, takzvaný, jmenuje se Zero G, protože se s tím letadlem lítá po takových speciálních parabolách nebo trajektorích parabolických, během kterých se navozuje vlastně nulová gravitace, beztížný stav. A to letadlo je v Evropě jenom jedno a má základnu v Bordeaux ve Francii, tak proto jsme byli týden tam a absolvovali jsme s tím každé několik letů. A vlastně funguje to tak, že se odletí do předem určeného prostoru, většinou je to někde nad mořem. A tam máme v podstatě takový náš obdélníček nebo kvádříček, kde se doletí na jednu stranu toho obdélníku a to letadlo se převede do strmého stoupání okolo 45 stupňů a pak se vlastně tam vytvoří 0G, to znamená, to letadlo letí jako kdyby volným pádem po balistické křivce, přejde zase plynule přes horizont do strmého klesání a celá tady ta fáze trvá zhruba 25 vteřin a během toho je tam ten beztížný stav. Pak se zase vybere ten střemhlavý let do vodorovného letu a tady tohle se celý opakuje. Až se doletí na konec toho našeho obdélníčku, tak tam se udělá čelem vzad a to stejný se dělá se zpátky. A tohle se dělá třeba 2 hodiny, takže se udělá okolo 30 tady těch takzvaných parabol a během každé té paraboly tam je 20 až 25 vteřin, je tam navozený ten beztížný stav, kde my máme možnost si to jednak vyzkoušet, jaký to je, a být v beztížném stavu a jednak se vůbec naučit zacházet s tím vlastním tělem a pohybovat se.
0: A musíte bezmezně věřit pilotovi?
1: No, musíme, no. Tak oni tam jsou dva a je to dopravní letadlo, takže tam věříme, že všechno funguje.
0: Je potřeba nějaká medikace?
1: Tam se bere preventivně, se dává injekce skopolamínu před každým tady tím parabolickým letem, to znamená i lidi, kteří tam fungují, jako, pracují tam jako instruktoři, lítají s tím už třeba 20 let, tak i ti si berou preventivně nebo si nechávají píchnout preventivně od lékaře skopolamin, samozřejmě v nižší dávce než třeba člověk, který tam letí poprvé. Ale je to proto, že se tam lidem dělá špatně, to je normální věc. A když už ten člověk se účastní toho parabolického letu za účelem toho, aby se něco naučil, aby podstoupil nějaký výcvik, tak je pak blbý, když tam polovinu toho letu tam stráví s pytlíkem papírovým vzadu. Takže vlastně každý si nechává píchnout tady preventivně ten skopolamin.
0: A stejné to asi bude, až budete na mezinárodní vesmírné stanici?
1: A tam je taky nějaká medikace, která může být buď preventivní, anebo se bere až v případě, že se objeví nějaký příznaky tady té kinetózy, nemoci z pohybu, protože tím vlastně, že ten vestibulární systém rovnovážný, tak je vystavený nezvyklému prostředí, že vlastně není v té klasické zemské gravitaci, ale je v tom beztížném stavu, takže to rovnovážný ústrojí je drážděný úplně jinak, což samozřejmě zhruba u 50% lidí vyvolává právě tu kinetózu a je to dost náhodný, není to ani tak závislý na tom, jestli ten člověk je třeba původním povoláním pilot nebo něco jiného, že by se řeklo, on už to zná třeba z lítání, ze stíhačky nebo tak. Je to celkem dost náhodný, takže tam se buď preventivně nebo až při těch příznacích se tam bere medikace a ono to pak samo odezní tím, jak si na to ten organismus zvykne. U některých lidí je to hned, u některých je to v řádu hodin, u některých je to třeba během jednoho dne.
0: A vy jste se cítil jak? Ve stavu bez tíže?
1: Tak já jsem měl píchnout ten skopolamin. Takže,
0: a bez toho takže, jste to neskoušel?
1: Bez toho jsem to neskoušel, ono by to bylo bez toho asi taky v pohodě, ale tady jako není úplně moc jako čas na hrdinství.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ahoj, si povídám s vojenským pilotem Alešem Svobodou, který se v příštím roce vydá na 14-denní misi do vesmíru. Taková banální otázka, co tam budete jíst?
1: A to je docela dobrá otázka, protože spousta lidí si představuje, že to je jak v těch 60. letech, že se tam jedí takový ty tubičky, ale dneska to je vlastně relativně normální jídlo, normální strava. Je to samozřejmě upravený technologicky tak, aby to mělo dlouhou trvanlivost, protože se to tam vozí předem. Jsou dva způsoby. Je to buď liofilizovaný, znamená je to dehydrovaný, jako kdyby zamražený suchém, a pak se do toho doplní voda, tím pádem se to znamená jako rehydratuje a je z toho relativně normální jídlo. A nebo ten druhý způsob, tak je, že je to termostabilizovaný a to jídlo se pak v takový speciální troubě se ohřeje, to znamená je v takových pytlíčcích, který se tam strčej a na nějakých asi 85 stupních, myslím, se to ohřeje a je z toho zase normální jídlo. Plus jednou za čas tam je čerstvý ovoce, to samozřejmě, když tam přiletí nějaká nákladní loď, nějaký nákladní dopravní prostředek, tak přiveze i čerstvý ovoce, který samozřejmě tam vydrží pár dní. Plus je tam normálně voda, kafe, nějaký různý limonády a všechno je to vlastně i sledovaný po té nutriční stránce, protože každý to jídlo má na sobě čárový kód, který se vždycky naskenuje, než ti astronauti to snědí, a tím pádem vlastně celý ten podpůrný tým na zemi, kde jsou jak doktoři, tak různí sportáci, nutriční specialisti a tak vědí přesně, kolik kalorií a jaký ty makronutrienty a různý živiny ten člověk do sebe dostal, a porovnávají to s tím, co ten člověk třeba během toho dne dělá za aktivity, aby věděli, jestli třeba nějakých elektrolitů nebo nějakých látek nemá málo, nebo jestli ten kalorický příjem není moc malý nebo moc velký. Takže všechno je takhle sledovaný. No a plus každý ten astronaut tam nad rámec tady toho standardního jídla, který vlastně má na starosti NASA pro ISS, a my jsme byli již trošku odbočím, jak jsme byli teďka v Americe, tak jsme právě byli i v Houstonu, kde je Johnsonovo vesmírný centrum, kde má NASA, tak tam jsme měli i vlastně ochutnávání vzorků jídla, takže tam jsme si asi ze 200 různých vzorků jsme si tam vybrali asi nějakých 100-130, který jsme chtěli ochutnat, a to tam vlastně nosili jedno za druhým, na tabletu jsme tam tomu dávali nějaký skóre, a z toho se pak vlastně dělají preference těm astronautům a sestavuje se z toho nějaký jídelníček. No a nad rámec tady toho, tak každý astronaut tam má možnost si vzít takzvaný bonus food, bonusové jídlo, což je, nebo se tomu říká crew preference food, což je vlastně nějaký pokrm, který si řekne čistě ten astronaut, co tam chce mít. Většinou je to připravovaný ve spolupráci s nějakým známým šikovným kuchařem, a většinou to bývá nějaký tradiční pokrm z té dané země, nebo nějaká variace na ten tradiční pokrm, takže to bude i v mém případě.
0: A už jste si něco zadal? Už jste si něco řekl?
1: Tam už je příprava je v plným proudu. Teď se řeší nějaký detaily, ještě to úplně nemůžeme komunikovat, kdo s kým a co, dokud vlastně k tomu nevydá Evropská kosmická agentura tiskovku, a tím se
0: takže
1: to
0: i na vaše stravování je embargo.
1: Na tady tohle národní jídlo nebo to extra jídlo navíc, tak na to zatím jo, dokud nepůjde ven tiskovka, tak pak toho budou určitě plný socky a plný internet.
0: Dobře, takže vy jste velmi intenzivně a detailně monitorováni ve vesmíru, a co když přijdou nějaké zdravotní potíže, i když předpokládám, že mu předchází nějaká karanténa a důsledná lékařská prohlídka?
1: Tak tam je vlastně rok před tím letem, tak se dělá výroční prohlídka astronautská jako každý rok, takže tady ten z toho my máme za sebou. Pak někdy v rozmezí 3-6 měsíců před tím letem, tak se dělá nějaký screening, vlastně nějaký stěr z kůže na nějaké bakterie, a pak 14 dní před tím letem, tak se tak ta posádka je v karanténě přímo poblíž toho místa startu, kde jsou jako úplně v izolaci, a ten podpůrný tým, který se tam vlastně o ně stará, tak je jako taky v karanténě. No a kdyby došlo k nějakým zdravotním potížím, což jako nějaký běžný zdravotní komplikace typu, že někoho třeba bolí hlava nebo něco takového, to se samozřejmě jako stává, tak tam ISS je poměrně dobře vybavená medikací, tam je milion různých léků na všechno možný, plus každý astronaut má za sebou nějaký zdravotnický výcvik a jsou tam vždycky minimálně dva astronauti, kteří mají kvalifikaci crew medical officer, to znamená, že mají ještě nad rámec toho standardního výcviku ještě další jako rozšířující kvalifikaci, že umí dělat i nějaké základní lékařské úkony. A co je tam stěžení, tak je vlastně telemedicína, kde tam každý astronaut má jednak pravidelné soukromé videokonference s lékařským týmem, který je na Zemi. A když se něco děje, tak samozřejmě nad rámec nějaké pravidelnosti, tak tam má ten lékařský tým svůj k dispozici taky a tam vlastně oni můžou využít i toho diagnostického vybavení, co je na ISS, znamená různé ultrazvuky, odběr krve od středivky, s tím, že ti, co tomu rozumí, tak jsou sice na Zemi, ale ti astronauti, ti tam mají ty ruce a ty oči, aby vlastně mohli pomoct s tou diagnostikou a s tím ošetřením.
0: Tak zdá se, že o vás bude velmi dobře postaráno. Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex Achost je stále Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě zamíří do vesmíru. Jak vlastně dlouho bude trvat, než se tam dostanete?
1: No, budeme startovat z Floridy, z Kennedyho vesmírného centra. A bude trvat zhruba den, než se tam dostaneme. Ono má nějakých 8-9 minut je ten start samotný, ten výstup na oběžnou dráhu a pak trvá den, než 24 hodin zhruba, než vlastně ten Crew Dragon doletí k té mezinárodní kosmické stanici. Ono to jde dělat i rychleji, jde to dělat i za nějakých třeba 6-7-8 hodin. A záleží na tom postupu, na těch orbitálních manévrech. Těch 24 hodin je takovej standard.
0: A když Crew Dragon se přiblíží k té vesmírné stanici, tak jak to potom probíhá, že se dostanete dovnitř?
1: Tam to vlastně probíhá tak, že když se dostane opravdu jako hodně blízko, tak už se přechází vlastně z toho orbitálního manévrování na přímo viditelnost a na přímý zblížení s tou orbitální stanicí a jsou tam vlastně dvě místa, kam ten Crew Dragon se může zadokovat. Je to v tom americkém orbitálním segmentu. A jedno místo je vlastně v té podélné ose, když si představíte tu orbitální stanici, která jsou vlastně takový plechovky pospojený dohromady a ve směru té dlouhé osy to lítá kolem dokola země, tak vlastně na tom předním konci, tak tam jsou, tam je ve směru té podélné osy jedno dokovací místo, jeden dokovací úzel a druhé je vlastně o 90 stupňů, jako kdyby v tom stejném místě nebo v tom stejném modulu, akorát na jako kdyby na střeše. Takže to jsou dvě místa, kam se dá s tím Dragonem zadokovat a funguje to tak, že ten proces je, pokud všechno jde podle plánu, tak je zcela autonomní. A s tím, že ten Dragon tam má manuální režim, kdy vlastně ta posádka se tam může i to dokování dělat manuálně.
0: Takže tudy se dostanete do vesmírné
1: Tam se dostaneme k vesmírné stanici, vlastně ten Dragon s tou ISS se spojí. A vyrovnají se ty tlaky, otevře se tam ten průchod tak. A pak ta posádka může jít dovnitř.
0: Tak přivítáte se s těmi 7 statečnými, kteří tam už nějakých pár měsíců budou a začnete konat úkoly, jaké budou?
1: My tam povezeme, nebo já tam povezu 13 českých projektů, který jsou vědecký, výzkumný, technologický. Jeden projekt je tam vzdělávací. A téměř všechny z těch 13 projektů jsou v podobě nějakého letového hardwareu, který vyrábí české firmy a který vlastně se poveze na ISS, který se tam pak zprovozní, zapojí a na něm se bude dělat ten vlastní experiment, ten vlastní projekt. Část toho jsou technologický vývoj, technologické demonstrace, část toho je věda výzkum. Z těch zajímavějších tam bych zmínil třeba výzkum léčby rakoviny, který dělá Masarykův onkologický ústav, nebo projekt výzkumu nanorobotu, který vlastně se dělá ve spolupráci s Brněnskou a Ostravskou univerzitou. Je to vlastně tým pana profesora Pumery. A pak je tam celá řada dalších projektů. Jsou tam například nositelné senzory, takzvané wearables, což je třeba ISS t-shirt, ISS tričko, které vyvíjí tým z Masarykovy univerzity v Brně. Je to vlastně něco jako třeba chytrý sportovní hodinky, akorát je to ve formě trička, těch senzorů je tam daleko víc, je to napojený na nějaký algoritmus, na nějakou umělou inteligenci, která vlastně zpracovává, vyhodnocuje ty data v reálném čase a vyhodnocuje nějakou zátěž stresovou a fyziologickou, takže takovéhle věci.
0: Bude čas i ne... Máte tam nějaké volno?
1: No tak volno je v podstatě spánek. Ten den probíhá tak, že začíná se nějakou ranní hygienou snídaní, pak je nějaká krátká videokonference s těmi řídícími centry, kde si ujasníme vlastně tu časovou osu na ten daný den. A pak se pracuje tady na těch projektech, a pak je v poledne čas na oběd, pak se zase pracuje tady na těch projektech. Pak večer je zase nějaká čas na hygienu, na večeři a se večerní nějaká plánovací videokonference a pak je vlastně 8 hodin čas na spánek a končí to zase druhý den a jede se zase odnova. Takže hlavně ten spánek.
0: Aleš Svoboda zůstává naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Alešem Svobodou, vojenským pilotem, který příští rok v létě poletí do kosmu. A my jsme ten minulý vstup končili tím, co tam vlastně, jak bude vypadat váš den a večer, že tedy bude 8-hodinový čas na spánek. A mě hned napadlo, jak se tak spí ve stavu bez tíže.
1: No tak to vám řeknu, až se vrátím, ale to, co říkali vlastně zkušenější kolegové, je, že se tam spí velice dobře, protože jako z podstaty věci vás tam nic netlačí, ale musí se tam spát, nebo většinou se spí v takových spacácích, jednak kvůli nějakému tepelnému komfortu, ale jednak i proto, že ten spacák má z té vnější strany na sobě suchý zip a vlastně ten spacák je přilepený zase někde na nějaký stěně, protože jinak by ten člověk v tom beztížním stavu oddriftoval, pak by se zbudil, ocitnul by se někde úplně jinde. A plus teda je potřeba tam dávat pozor na to, aby to místo, kde ten člověk spí, by bylo dobře ventilovaný, aby se tam nedržel oxid uhličitý a aby ty lidi nebolela hlava, no, pak druhý den ráno.
0: Tak to všechno, tedy ten let do kosmu, váš velmi významný, se odehraje příští rok v létě, nicméně vy už máte i další plán, až po té, co tedy nabídete tu velkou zkušenost, tak se vracíte do, ne do Gripenu, ale do F-35.
1: Tak já jsem vlastně poslední 3 roky měl na starosti, nebo moje náplň mojí práce bylo fungování v rámci týmu, který má na starosti zavádění letounu F-35, což bylo to gro mojí práce, plus teda lítání na Gripenu. A teď mám od září přerušený služební poměr s armádou České republiky, protože jsem teď v rámci těch příprav na ten kosmický let a pak na to následné období, tak mám kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, který mi vlastně skončí nějakých 6 nebo 7 měsíců po návratu z toho letu a pak se mi zase rozběhne kontrakt s armádou a tam ten personální záměr se mnou je takový, že bych měl být velitelem jedné z těch dvou letek F-35. To znamená, že se zase vrátím do projektu F-35 do té doby, než budeme mít ty naše F-35 vyrobený, tak budu lítat ještě s Gripenem a pak se F-35.
0: A nemůže se stát, že vás ta zkušenost natolik ovlivní, že budete chtít zůstat třeba u Evropské kosmické agentury a třeba znovu se vypravit třeba co by kapitán.
1: Třeba na měsíc.
0: Třeba na měsíc.
1: Tak já myslím, že ono to nezáleží jenom na mě, ono to záleží na ambicích té dané země. Já si úplně nemyslím, že bychom chtěli hned po prvním letu českého astronauta to stejně opakovat rok, dva potom. Takže můj plán, já si myslím, že jsem jako do značné míry sám svým vlastním pánem v tomhle, takže ten můj plán je celkem jasný.
0: Co na to vlastně říká rodina, že její syn, manžel, tatínek poletí do vesmíru?
1: Tak
0: má obavu,
1: tak co jim zbývá, že?
0: Nebo jsou pyšní?
1: Tak já myslím, tak pyšní asi jsou, ale obavu tak tím, že já už 20 let pracuji jako pilot v armádě, tak se týče nějakého rizika, tak tam asi nějaká jako extra obava navíc není. Samozřejmě teďka je to trošku náročnější tím, že ten výcvik je ve Spojených státech, že já jsem často pryč, takže spíš jako tady ty věci toho, kolik má pak člověk čas na tu rodinu, tak je to teďka složitější, ale jinak si myslím, že tam nějaká obava není. No.
0: Moc děkuji, že jste přišel, že jste našel čas a držím vám palce, všechno vyjde dle plánu a budu moc ráda, když opět zavítáte do Alex a host a podělíte se o své zážitky a obrovské zkušenosti. Moc děkuji, že jste tu byl, Aleš Svoboda.
1: Děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Objem hypoték se oproti srpnu zvýšil, i když opět stoupla průměrná úroková sazba. Středočeský kraj usiluje o změnu zákona kvůli boji s černými skládkami a bude oblačno až polojasno, večer oblačnosti ubyde a naměříme do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezké odpoledne. Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je objem hypoték letos v září vyšší, než je v tomto měsíci obvyklé.
2: A ustálil se poblíž letního průměru. Ovšem podstatně níže než 40 miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
0: V září taky znovu vzrostla průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. Od začátku roku si lidé na bydlení půjčili skoro 301,5 miliardy korun. To je o 660 miliard víc než ve za stejné období loni. V září vzrostla taky průměrná výše hypotéky, a to na 4 miliony a 670 tisíc korun. Středočeský kraj chce navrhnout změnu zákona o odpadech. Reaguje tak na případ z letošního léta, kdy na poli nedaleko Hořovic na Berounsku skončilo 180 tun nadrceného plastu z Itálie. Legislativní změna by podle krajské radní Jindřišky Romba z Hnutí STAN usnadnila boj s černými skládkami.
3: Kraj by dostal oprávnění, aby mohl udělovat sankce a pokuty a vybírat je a dostávat je do svého rozpočtu. Potom si může vlastně i kraj vytvořit nějaký finanční budget a toho potom vracet obcím třeba za černé skládky nebo to vkládat do odpadového hospodářství, a to by nám velmi pomohlo.
0: Praha 3 pořídila nový automatický externí defibrilátor. Zaplatila za něj zhruba 50 tisíc korun. Síť volně přístupných zařízení na záchranu lidského života městská část rozšiřuje pravidelně. Místa s defibrilátory lidé najdou v aplikaci Záchranka, říká mluvčí radnice části Petr Habáň.
4: Praha 3 daruje přístroj Centru zdravotní péče Jarov v Artigově ulici, kde bude umístěn u recepce. Na území Prahy 3 je nyní veřejnosti k dispozici celkem už 40 defibrilátorů. Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová je na turnaji v čínském Wuhanu ve třetím kole. S Američankou McNellyovou si poradila po setech 3-6 a dvakrát 7-6. Ve druhém kole naopak vypadly Nikola Bartuňková i Marie Bousková. Počasí. Odpoledne čekáme oblačno až polojasno, večer pak ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: D7 mezi Prahou a Chomutovem je na obchvatu Slaného stále neprůjezdná. Na 21. kilometru v omezení odklízejí následky nehody dvou osobních aut. S obou stran jsou kolony zhruba na půl hodiny. Dá se to objet přes Slaný, tam už ale také počítejte se silným provozem. Ve Kbelské směrem do Letňán je kolona od Kolbenovy až do omezení u sjezdu na Čakovice. Zdržení asi na 20 minut. Kamiony popojíždějí i celou Novopatskou už z východní části okruhu. Od sjezdu na Hradeckou D11. A na Štěrboholské

0: Neratovické Spolaně i jak České dráhy symbolicky převzali 50. vysokorychlostní lokomotivu Vectron. A pod zimní odpoledne nám zpestří písničky, které nestárnou s Lucí Vondráčkovou, Xindlem X a Leonou Machálkovou.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Rakovnickém kulturním centru a taky v Tylově divadle dnes po 8 ráno odstartoval další ročník festivalu Divadla Popelka. V Rakovníku je teď taky naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. Žofie, hezké odpoledne.
2: Ahoj, krásné odpoledne.
1: Tak jaké představení jsi už viděla?
2: Dnes dopoledne jsem stihla dokonce dvě představení. To první se cvičilo divadelní studiové z Brna a jmenovalo se O čertovi. Je to příběh o zlobivém komínem než čertovi, Florimónovi, a krásné němé kominici Tradamilé. No a hlavně o lásce a o tom, jak dokáže všechno napravit. To druhé představení připravilo divadlo Rozmanitostí v Mostě a jeho herečky předvedly hudebně loutkovou verzi slavné pohádky Karla Jaromíra Erbena Zlatovláska. No a pokaždé v každém představení čeká děti beseda s tvůrci, kde se z nich takovou nenásilnou formou snaží dostat, jak se jim to představení líbilo nebo naopak nelíbilo. No a k tomu mimochodem slouží taky tabule, které jsou v divadle a v tom kulturním centru rozmístěné a děti tam mohou psát svoje poznatky k těm jednotlivým hrám.
1: Na co se dnes a hlavně v dalších dnech můžou nejen malí diváci možná ještě těšit?
2: No, za 15:45 začne v kulturním centru představení Malý, hubený a jednooký. To připravil loutkář a písničkář Ruda Hans-Wenzl a je to pro děti od 5 let. A v 6 večer v Tylově divadle začne autorský fantasy muzikál místní základní umělecké školy Křídla. No a i v těch dalších dnech je program našlapaný, některá představení jsou dokonce už pro děti od 3 měsíců. No, ale novinkou letošního ročníku je naopak představení pro ty starší. V pátek se tu hraje Pacient doktora Freuda a to je až pro středoškoláky od 15 let víc.
1: Všechno to zní velmi nápaditě a vtipně. Jak je to se vstupným na Popelku, na představení divadelního festivalu?
2: Ceny vstupenek na jednotlivá představení se liší, většinou je to ale 100 nebo 200. Nejdražší jsou potom dlouhá celovečerní představení za 300 korun. Podrobně to všechno najdete na stránkách Kulturního centra Rakovník. No a v rámci festivalu jsou tady taky besedy pro dospělé, třeba improvizace s Nikolou Orozovičem a ty stojí 450 korun.
1: Z Rakovníku se nám přihlásila spokojená divačka, taky středočeská stopařka Žofie Nováčková. Děkujeme, naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: I ve středu 14. října vysíláme středočeské odpoledne speciální pořádkové jednotky policie, ochranná služba i psovodi. Všichni většinou zasahují při protestních pochodech a demonstracích. V Neratovicích na Mělnicku se dnes na podobný zásah připravovali desítky policistů z Česka. Byl u toho i náš reportér Richard Webs. Dobrý den.
1: Hezký den, desítky policistů a figurantů sem do areálu začaly přijíždět už před 8 hodinou ráno, pak k nim při slavnostním nástupu promluvil první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch. Samotné cvičení začalo asi po 10. hodině dopoledne. Figuranti hráli účastníky protestního pochodu městem, rozdělili se na 2 nepřátelské skupiny a úkolem členů pořádkových jednotek bylo je držet od sebe, aby nedošlo k žádnému konfliktu. Musím říct, že to bylo docela reálné. Figuranti měli dokonce i transparenty s nápisy a skandovali různá hesla. Policisté pak měli třeba plastové štíty, helmy, obušky a další vybavení, které běžně používají.
0: Na podobné situace trénují policisté několikrát do roka. K čemu jsou taková cvičení dobrá?
1: Hlavním cílem je připravit se na ostrý zásah a natrénovat taktiku, kterou policisté používají. Cvičení se dnes ale nezúčastnili pouze členové pořádkových jednotek, ale také třeba antikonfliktního týmu, ochranné služby a byli tu i psovodi a piloti dronů. Setkali se tady jednotky téměř z celé republiky, policisté tady tak dnes nacvičovali i spolupráci mezi nimi. Podobná hromadná cvičení se konají zhruba jednou až dvakrát ročně. Policisté z jednotlivých krajů ale ostrý zásah při demonstracích trénují častěji. Každé cvičení má vždy jiné téma, které reaguje na to, co policisté v terénu skutečně zažívají. V minulosti to tak byly třeba nepokoje při fotbalových zápasech.
0: Dnes policisté cvičili v areálu Spolany v Neratovicích. Proč právě tam?
1: Místní areál chemické firmy podle policistů díky tomu, že jsou tu různé budovy a ulice, dobře simuluje městskou zástavbu. Policisté cvičili v jeho nevyužívaných částech, ty představovaly různá místa v Praze. Takže například tady prostranství před jednou opuštěnou halou bylo Hradčanské náměstí, příjezdová cesta byla Nerudova ulice a podobně. U každého místa byla papírová cedule s jeho názvem a dodám ještě, že cvičení se dnes zúčastnilo přes 200 policistů a přes 300 figurantů.
0: Říká náš reportér Richard Webs. Děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Region Express.
1: České dráhy převzaly symbolicky na točně v pražských Vršovicích 50. vysokorychlostní lokomotivu Vectron. Tím byla završena dodávka více systémových strojů s maximální rychlostí 230 km v hodině. Nové Vectrony se budou postupně objevovat na tratích v Česku i v zahraničí.
2: Ano, tyto rychlé Vectrony, řada 384, Vectron na 230 km hodině, tak jezdí z Prahy směrem na Brno a Vídeň, dále do Gracu. Jezdí také z Prahy na Brno, Bratislavu a Budapešť a jezdí také směrem na sever z Prahy, to znamená na Berlín, Hamburg a budou nově v příštím roce jezdit také až do Kodaně.
3: Potvrdil při předávce lokomotivy náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta. Říká, jestli vysokorychlostní Vectrony budou využívány také pro nákladní vlaky.
2: Tyto rychlé jsou specializované právě na rychlou osobní dopravu na 230 km hodině. Ty standardní Vectrony, řada 193 na rychlost 200 km hodině, ty jsou konstruovány jako univerzální lokomotivy do osobní i do nákladní dopravy.
3: Vysokorychlostní lokomotiva je vybavena nejmodernější technikou. Pokračuje Roman Kokšal, ředitel Siemens Mobility Česká republika.
4: Tak samozřejmě je to lokomotiva, která má na palubě ETCS, to je další technická změna, která je oproti té lokomotivě na 200 km hodině. Co bych ještě o tom zmínil, samozřejmě máme tady schválení pro Dánsko, to znamená, je to ten koridor střední Evropy, ale doplněný ještě o schválení v Dánsku. To je trošku výjimka oproti tomu běžnému a jinak je to velmi, velmi unifikované s původním Vectronem. Takže změny samozřejmě jsou na podvozcích, logicky s tou vyšší rychlostí, má tam jiný převod, aby to zvládalo ty vyšší rychlosti. Jinak je koncipované řídící systém lokomotivy, to se všechno muselo znova odzkoušet. Takže on to vypadá samozřejmě na první pohled, že to vypadá stejně jako ten Vectron, který už tady je dlouho, ale ty všechny zkoušky, to se muselo dělat všechno samozřejmě znova.
3: Vectron nabízí prostornou kabinu pro strojvedoucího a hlavně z jeho pohledu poměrně snadné ovládání.
5: Je to mašinka, která je vyrobená pro víc strojvedoucích, kteří jezdí prostě na českých drahách nebo po české železnici. Je to v podstatě pojízdný počítač ta mašinka. Jo, ty ovladače, které tady vidíme, tak jsou v podstatě jenom jakoby ovládací prvky pro řídící počítač, který ovládá potom tu lokomotivu, potom už vlastně jako vevnitř.
3: Doplnil strojvedoucí Jiří Šárf. Součástí dodávky 50 lokomotiv je i 15letá servisní podpora. Z Prahy Pavel Petr, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Čelákovicích a Lysé nad Labem na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Sněmovna přehlasovala veta prezidenta Petra Pavla. Beroun další 4 roky povede dvojkoalice. Čekáme oblačno až polojasno, k večeru se bude vyjasňovat a naměříme do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezké odpoledne. Koalice ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků návrh umožní snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Poslanci zároveň potvrdili omezení prezidentovi pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pavel i opozice změny kritizují. Uskupení Beroun sobě uzavře koalici s uskupením Společně pro Beroun. V 21 členem zastupitelstvu budou mít těsnou většinu 12 křesel. Pokračuje lídrně uskupení Beroun sobě Barbora Skálová.
2: Teď vlastně vyjednáváme o koaliční smlouvě a o programových prioritách. No to bude ještě nějaká práce, takže předpokládám, že to bude hotový až někdy příští týden.
1: Uskupení Beroun sobě. Do zastupitelstva se dostali také nezávislí berouňáci ANO 2011, Naše Česko Berounu a Puls. Další informace do následující hodiny připravuje naše redaktorka. Až 8letý trest vězení hrozí řidiči, který před týdnem ujížděl pražským policistům rychlostí 160 až 210 km za hodinu. Pronásledovali ho z Prahy 5 ke Krčskému zámku, kde ho i s jeho spolujezdcem zadrželi. Oba muži měli pozitivní test na amfetamin a metamfetamin a zákaz řízení. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
3: Předmětem prověřování je také skutečnost, kdo vlastně vozidlo skutečně řídil. Případ je v tuto chvíli prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení a trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což v případě odsouzení hrozí až 8letý trest odnětí svobody. Sport.
1: Fotbalisty pražských Bohemians čeká dnes dohrávka 6. kola šance ligy. Budou hostit Mladou Boleslav. V sobotu se mužstva představila v nejvyšší soutěži po téměř 3týdenní reprezentační pauze. A systémem sobota, středa, sobota teď hrají 3 zápasy v 8 dnech. O nabitém programu mluví záložník a kapitán Bohemians Aleš Čermák.
4: Všichni hráči mají radši, když se hraje víkend, středa, víkend, že vlastně se méně trénuje, jenom regenerujete a zase jdete do zápasu. Takže já to osobně mám vlastně rád. Pro ty hráče je tohle podle mě vždycky lepší než celý týden nebo přesně v repre-pauze čekat 3 týdny teď na nějaký zápas.
1: Utkání Bohemians Praha 1905 s Mladou Boleslaví začne na stadionu v Dělíčku v 18 hodin. Počasí. Odpoledne bude oblačno až polojasno, večer pak bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Naměříme od 15 do 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem už se po nehodě na obchvatu Slaného podařilo obnovit provoz v omezení. Kolony se tak dávají pomalu do pohybu a zdržení je tam stále 20 minut z obou stran. Vegbelské směrem na Letňany brzdí provoz omezení u sjezdu na Čakovice. Tam se projíždí jen jedním pruhem. Kolona od Poděbradské je asi na 20 minut. Kamiony popojíždí také celou Novopatskou až z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Tak jděte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A po zprávách je tu opět středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Dobré a ještě lepší odpoledne s námi.
0: Středočeské odpoledne.
5: Počasí na druhou půlku týdne už za okamžik předpoví meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Přineseme další informace o povolebním vyjednávání na středočeských radnicích a poradíme, jak nenaletět při opravě v autoservisu. Hrát budeme písničky, které nestárnou Valdemara Matušky, Hany Zagorové a Petra Muka.
0: Středočeské

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteoroložka České televize Alena Zárybnická s námi. Dobré odpoledne i dnes.
2: Pěkné odpoledne přeju.
1: Vylepšilo se počasí oproti včerejšku třeba?
2: Ano, vylepšilo, jsou i vyšší teploty, než jsme včera registrovali, stávající ve středních Čechách někde mezi 15 a 18 stupni Celsia. Teď mluvím o Praze jako takové a když zahrneme celé střední Čechy, tak jsou tu teploty někde od 14 po skoro 18 stupňů nejčastěji.
1: Celé Středočesku máme pohromadě, tak co bude dál v noci a zítra?
2: V noci a zítra bude tu znovu vliv oblasti vysokého tlaku vzduchu, takže se k ránu budou tvořit mlhy, 5 až 1 stupeň Celsia bude ve 2 metrech nad zemí, ranní minimální teplota, ale na řadě míst čekáme přízemní mrazíky a zítra přes den pak nejvyšší odpolední teploty, možná ještě o stupeň vyšší než ty dnešní, nejčastěji mezi 14 a 17 stupně Celsia, myšleno v tom průměru pro střední Čechy, a bude skoro jasno, polojasno, během dne může být přechodně až oblačno. Ty mlhy, které se vytvoří ráno, se během dopoledne rozpustí.
1: Co nás čeká při pátku?
2: V podstatě vliv oblasti vysokého tlaku vzduchu, takže podobné ranní minimální teploty jako zítra 5 až 1 místy přízemní mrazíky, přes den o trochu tepleji 16 až 19 při déle trvající mlze a nízké oblačnosti, ale zase teploty nižší kolem 15.
1: Jak byste viděla víkendové počasí pro nás?
2: Už s velkou oblačností a možným deštěm bude přes nás přecházet studená fronta. Ona nebude výrazná co do množství srážek, ale mraků na ní bude přechodně víc. Tedy ty srážkové úhrny jen mezi 0 a 3 v neděli mezi 0 a 2 mm a ranní minima v sobotu 8 až 5, v neděli 9 až 6, přes den pak 12 až 15, respektive v neděli 11 až 14. A zatímco v sobotu té oblačnosti bude během odpoledne přibývat a od západu se přidá místy déšť nebo přehánky. V neděli to bude obráceně, zpočátku bude srážek víc, nakonec i víc oblačnosti, ale přes den se oblačnost bude protrhávat a srážky budou ustávat.
1: Tak tolik hlas zkušené meteoroložky Aleny Zárybnické, celou ji uvidíte v televizi večer.
2: Pěkné odpoledne.
1: Mějte se hezky.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Jestliže druhý nejdelší název obce v České republice má Brandýs nad Labem Stará Boleslav, toto souměstí na Labi má ve svém názvu 32 znaků. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Tady je středočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Povolební vyjednávání ve středočeském kraji pokračují, zatímco někde už politici řeší konkrétní složení městských rad, jinde dojednání koaličních dohod potrvá déle. Jasno je třeba v Berouně, který povede dvojkoalice. Všechno probereme s redaktorkou Laurou Hájkovou. Dobrý den.
1: Hezký den. Zrovna dnes lídrině hnutí Beroun sobě, které vyhrálo volby v Berouně, Barbora Skálová oznámila, že město povedou právě ve dvojkoalici. Dohodu uzavřeli s uskupením Společně pro Beroun. V 21 členem zastupitelstvu budou mít těsnou většinu 12 křesel. Pokračuje lídrině uskupení Beroun sobě Barbora Skálová.
2: Teď vlastně vyjednáváme o koaliční smlouvě a o programových prioritách. No to bude ještě nějaká práce, takže předpokládám, že to bude hotový až někdy příští týden.
1: Do zastupitelstva se v Berouně dostali také nezávislí Berouňáci, ANO 2011, Naše Česko Berounu a Puls.
0: Kdo povede město, tak o tom mají jasno taky v Poděbradech.
1: Tam už dokonce tři politické subjekty podepsali koaliční smlouvu. Dohromady budou mít těsnou většinu 11 mandátů v zastupitelstvu o 21 křeslech. Starostkou má být Tereza Černá z uskupení Prostě Poděbrady, první místostarostkou Alice Švárová z PDI 21 a druhým místostarostou Jaroslav Červinka z uskupení Nezávislí kandidáti Poděbrady. Do opozice pošlou i současného starostu Romana Šulce z ODS. Podle lídra kandidátky Prostě Poděbrady Jiřího Jiráska si v koaliční smlouvě uskupení už definovala priority do příštích let.
3: Když bych tam měl vypíchnout některé ty nejdůležitější věci, takže údržba města, doprava, protože ta situace se ve městě zhoršila a není úplně optimální. Budeme chtít digitalizovat úřad. Bude nám hodně také o transparentnost a komunikaci.
1: A jasno už mají taky v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy. Vítězné Naše dvojměstí se dohodlo na pokračování spolupráce s ODS a podporou občanů. Tyto tři subjekty budou mít v 21 členem zastupitelstvu dohromady 12 mandátů. Starostou má zůstat Petr Soukup z Našeho dvojměstí. Ke koalici by se mohl připojit ještě další subjekt. Naše dvojměstí to dnes oznámilo na svém Facebooku. Podrobnosti dohody, včetně společných programových cílů, chtějí představit na začátku příštího týdne.
0: Možnosti širší koalice připouští i vítěz voleb v Benešově.
1: Je to tak. Uskupení Benešov pro život získalo v 27 členem zastupitelstvu 7 mandátů. Jednání podle jeho lídra Jakuba Hostka budou pokračovat minimálně i během příštího týdne. Zatím je jasné, že základem nového vedení města by měla být dosavadní koalice s volbou pro město a ODS. Dohromady by měly 16 mandátů. Hostek řekl, že zvažují koalici ještě se Srdcem pro Benešov.
0: Naopak ale nevíme zatím skoro vůbec nic o tom, jak to bude třeba v Čáslavi.
1: Je to tak, tam si vítězné My pro Čáslav, které získalo 9 mandátů, dohodlo schůzky se všemi stranami, kromě druhé vítězné. Tou je uskupení Čáslav pro všechny a v 21 členem zastupitelstvu obsadí 7 křesel. A nevíme ani, jak to dopadne v Kladně. Připomenu, že tam komunální volby skončily velmi těsně. V 33 členem zastupitelstvu získala volba pro Kladno 11 křesel a Kladeňáci 10. Vyjednávají s ANO, ODS a Unii pro zdraví a sport. Kladeňáci a vítězná volba pro Kladno vyloučili vzájemnou spolupráci. Uskupení Kladeňáci zároveň zpochybňuje výsledky komunálních voleb ve třech z kladenských okrsků. Tam získalo necelá 3% a lídrině Anna Gamanová tvrdí, že to je výrazně méně hlasů než jinde ve městě. Od svých voličů Kladeňáci zjistili, že je v okrsku ve Školské ulici volilo více lidí, než uvádí oficiální výsledky. Chtějí proto na začátku příštího týdne podat žalobu ke krajskému soudu. Vítězná volba pro Kladno už taky podle svého lídra a současného starosty Milana Wolfa jedná s dalšími subjekty, se kterými ale říct nechtěl.
0: Povolební vyjednávání pro vás sleduje naše redaktorka Laura Hájková. Děkujeme, hezký den.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.

0: naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Naúčtovali vám v autoservisu vysokou částku za opravu. Podle Sdružení na ochranu vlastníků automobilů si stále více řidičů stěžuje na výrazné rozdíly v cenách oprav. Jak si pohlídat, abychom neplatili víc, než musíme? Zjišťovala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Nepoctivé autoservisy si účtují předražené úpravy či zbytečné výměny dílů. Děje se to zejména v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je zahnaný do kouta. Na co si tedy dát při jednání s autoservisem pozor?
3: Tak v první řadě je potřeba, aby se předem domluvila cena práce, rozsah výměny dílů a odhad celkové opravy. Bez toho bych vůbec neuvažoval o tom nechat auto v servisu de facto na rozhodnutí opravářů, kolik mě to nakonec bude stát.
2: To nám doporučuje předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Stejná oprava nás může stát v různých servisech různě. Rozdíl může potom být až desítky tisíc korun. Při větších opravách je proto dobré asi porovnat více autoservisů.
3: Jistě to doporučujeme, protože podvedení řidiči se na nás obracejí, že si neprověřili třeba u alternativního servisu nebo nenechali udělat alternativní posudek ceny a potom se jenom divili.
2: Na co si mám dát pozor?
3: V první řadě je potřeba se dohodnout na všem písemně, to znamená, ten objednávkový list by měl obsahovat rozsah opravy a zároveň i odhad ceny.
2: Podle právníka spotřebitelské organizace D-Test Jana Šúry může ale autoservis cenu ještě navýšit.
4: Pokud byla cena určena odhadem, tak tam může dojít k navýšení do 10%. Pokud by bylo vyšší, tak s tím musíme už vyloženě souhlasit, nemusíme je akceptovat. V případě, že by to bylo navýšení třeba o 20%, tak můžeme odstoupit od smlouvy. To znamená, že dále už nechceme, aby opravář pokračoval v té opravě a zaplatíme mu jenom za ty provedené práce, které do té doby udělal.
2: Jak se přesvědčím o tom, že mi díly skutečně vyměnili?
3: Zákazník může a musí podle mého názoru trvat na tom, aby vyměněné díly mu byly předloženy a on si potom může i nechat alternativně posoudit, jestli skutečně ta výměna proběhla a při případné opakované poruše toto reklamovat.
2: Co by měla obsahovat závěrečná faktura a jsou tam nějaké chytáky?
3: Rozhodně závěrečná faktura by měla obsahovat podrobný rozpis hodin práce, vyměněné díly a celkově, co bylo na automobilu opraveno, vyměněno a provedeno.
2: Jaké triky používají neseriózní servisy?
3: Tak bohužel se nám stává, že se opakují poměrně stále výrazné věci jako ostatní práce. Co to je ostatní práce, nevím. Za B třeba diagnostika bez vysvětlení, to jsou až tisícové položky, ale vlastně slouží jenom k tomu, aby nafoukli celkovou cenu opravy.
2: Říká předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Víc od nás a o nás najdete na webu strednicechy.rozhlas.cz. Středečním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Uslyšíme se opět po 17. hodině. Za chvíli už vás čeká Humoriáda s Patrikem Rozehnalem a Jiřím Ptáčníkem. Bavte se a mějte se dobře.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Tři uskupení v Poděbradech podepsala koaliční smlouvu. Bude oblačno až polojasno, k večeru se bude vyjasňovat a naměříme do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké odpoledne. Koaliční lídři se shodli na novele školského zákona. Zejména motoristé k ní původně měli výhrady. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle žáků ve třídách a jejich potřeb. Namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristům se povedlo do návrhu prosadit některé své priority. Třeba návrh na zavedení spádovosti poraden. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy bylo jednání věcné.
2: Ta debata neprobíhala na formátu musíme najít úspory, ale probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně, ale ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
0: O novém vedení už je jasno v Poděbradech na Nymbursku. Koaliční smlouvu dnes podepsala tři uskupení Prostě Poděbrady, PDI 21 a nezávislí kandidáti Poděbrady. Dohromady budou mít 11 z 21 zastupitelů. Starostkou města bude vědecká pracovnice Tereza Černá z Prostě Poděbrady. Pokračuje lídr uskupení Jiří Jirásek.
3: Tereza Černá je představitelkou nové generace. Je to v podstatě osoba, která je neskutečně kompetentní a má tu energii, kterou Poděbrady potřebují.
0: Uskupení Jsme Praha 10 podá k městskému soudu stížnost na sčítání hlasů v komunálních volbách v některých okrscích 10. městské části. Podle zvoleného zastupitele Petra Beneše z tohoto uskupení došlo k chybám při sčítání hlasovacích lístků nebo přepisech protokolů, při kterých přibyly hlasy jednomu kandidátovi konkurenčního hnutí Naše Praha.
4: Tam skutečně v jednom tom okrsku nastala situace, kdy jednomu kandidátovi bylo připsáno pravděpodobně víc než 150 hlasů. Přitom právě těch 150 hlasů rozhoduje o tom, jestli hnutí Naše Praha bude v zastupitelstvu a překročí 5% hranici nebo ne.
0: Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Naměříme 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Vekbelské směrem do Hloubětína je kolona od Cínovecké až ke sjezdu do Mladoboleslavské. Tam překáží porouchané auto, projíždí se jen jedním pruhem. Ve směru do Letňan brzdí provoz omezení u sjezdu na Čakovice. Kolona se táhne už z Průmyslové od Českobrodské a zdržení asi 40 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začínáme. Patrik rozehnal u jednoho mikrofonu, u toho druhého už se ho přesunul ke svým ústům a byl i blíž k nám všem, co posloucháte. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
3: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne či podvečer.
2: Ano, podzim hezký. Podzim.
3: Ano, ano, já jsem si společně s klasikem říkal, když jsem kráčel tím popadaným chodníkem, tak jsem si říkal, podzim už platí listím svou útratu.
2: A na podzim s námi můžete vyrazit i do divadel na Moravě i v Čechách. Řekneme vám víc o Humoriádě na cestách.
1: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě a dnes, už jsem to prozradil, hostem Jiří Ptáčník. Patrik Rozehnal se ho ptá, co vybereme pro posluchače jako první ukázku, s kým.
1: Já se moc těším, protože sahneme do archivu. Jmenuje se to Balada na A. Je to kabaret z roku 1975 a uslyšíme geniálního herce pana Karla Högra.
2: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa a hafana jak malá kráva. A šlapal a bafal, má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna a dala chasám na dlabat. Bác, padla rána, pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. Vrána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brká. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprlata má mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták. Ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká

0: rána skákať na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.
1: Ze samohlásek jenom prostě to Ačko tam pořád dominovalo.
2: Ale to teda, jako kdo to napsal, by mě zajímalo, protože to není jednoduchý, ono to všechno dávalo smysl, že?
1: Ano.
2: A pan Heger to říkal úplně úžasně, úplně báječně.
1: Tolik slov, která tím oživila až knižních a člověk přemýšlel, že je zná,
2: ale
1: že
2: nepůjde.
1: Ano, ano, krásně se to povedlo. Jak ty vnímáš Karla Hegera?
2: Je. No, úžasně. Já jsem měl tu kliku, že jsem se s ním potkal, protože když jsem přišel na školu, já byl na Damu od roku 66 do roku 70 a to byla taková ta pohnutá doba, která se jak eskalovala 68. rokem. No a pan profesor Lukavský a on byli odejiti. Hmm. Ale odešli a vzala si je FAMU. A my jsme v té době měli, tuším, že to bylo tak ve třetím ročníku jsme chodili na FAMU na herectví před kamerou, takže jsme se s oběma pány, s panem profesorem Radovanem Lukavským a s panem Karlem Hegerem potkali a poslouchali jsme jejich vyprávění a dívali jsme se na filmy, které nám oni doporučovali, protože tam samozřejmě byla promítací síň, takže jsme se probírali historii filmu.
1: Já myslel, že vás učili zaujmout a zahrát kamennou tváří, protože oba pánové teda byli známi tím, že dokázali jenom tím minimem zahrát.
2: No jo.
1: Proto je vybrali právě do tohle předmětu na FAMU.
2: Ano, no ne, totiž ono v podstatě, já tak jako, když se dívám na to a říkám si, co mě okouzlilo na lidech, nebo to je jedno, jestli jsou to dámy nebo pánové, tak je to vždycky jako, že to není obličejování, ale je to v očích. No. Že vlastně minimem prostředků oni dokážou sdělit to, co prožívají, to, co, jako, že jsou tou figurou a to je to, co nás fascinuje, že jo, protože kromě toho, že to jsou osobnosti už jako když přijdou, nebo když se postaví k mikrofonu,
1: ale
2: tak
1: jak se to naučíš? Ty oči jsou
2: to se nenaučíš.
1: Pořád, ale stejné. Panenky,
2: ne,
1: zornice, barva nejsou. Je stejná.
2: Ne,
1: tak
2: ne,
1: co
2: ne,
1: měníš?
2: Ne.
1: Zakřivení víček nebo vrázky pod očima? Co?
2: Ne, to se zrcadlí v očích.
1: Jak?
2: To, no, já nevím, kdyby si se potkal s Jiřinkou Bohdalovou třeba, tak ona má v sobě skrytý dítě a umí být radostná a radovat se jako dítě. V ten moment, když se jí něco líbí, tak ona se změní, ten obličej se změní, ty oči začnou svítit a jiskřit a to je to, co ta kamera má prostě ráda.
1: Jo.
2: To je, a to je taky stavbou obličeje. Samozřejmě, že v tom musí jako něco být. Tohle to byly úžasné herečky. Jako byla Slávka Budinová, tam měla taky krásné oči a tam bylo všechno. Že v podstatě nebylo žádný Jana Brejchová, že jo? Hmm. To byly oči sami, že? Hmm.
1: No tak když jsi mluvil o těch očích Jiřiny Bohdalové, můžu ji nabídnout v něčem podobném, jako tu měl Karel Heger.
2: Super.
1: S Juliem Satinským scénka na P. Zase tam bude nominovat Péčko. Můžete si dopřát. A když už teda máme Julia Satinského zase, tak já to taky zkusím tady to nějak vyberu z těch ukázek, co máme jeho a Milana Lasicu s ním. Takže koho si vyberete? Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou nebo Milana Lasicu s Juliem Satinským? Já vám to zamotám tu hlavu. A vy si tedy vyberte na telefonním čísle 731 800 900 svou dvojici, kterou preferujete v tomto prvním dnešním souboji. Volat můžete a můžete i psát na číslo 90 011 04. Humor mezera A pro Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou, scénka na P, nebo humor mezera B, pak je to hlas pro povídání o sportu s Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Je to teď na vás.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: 60. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme ještě s vašimi hlasy do éteru, teď znějícími, a věnujete je buď Julio Satinskému, to v každém případě, ale buď s Jiřinou Bohdalovou nebo s Milanem Lasicou. Je tam v obou ukázkách, ale má někoho jiného za partnera. Buď tedy Scénka na P, nebo povídání o sportu. Čemu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte na telefon 731 800 900, když mluvím množném čísle, myslím tím i Jiřího Ptáčníka, který je tu se mnou. Kdo tedy volá? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Ptáčníka.
3: Ano, my vás taky.
4: A hlasoval bych pro pana Satinského s paní Bohdalovou.
2: S paní Bohdalovou, takže varianta A. Dobře, děkujeme.
3: Díky.
2: Kdo další tam je?
3: Naschledanou.
2: A dobrý den zároveň.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Aleš, aktuálně od Opavy. Oba vás zdravím, pánové. Ano. Já bych teda poprosil paní Bohdalovou, a jenom jestli můžu, jak pan Ptáčník říkal o těch očích, tak já zase tady tenhle ten pořad poslouchám, protože v hlase zase slyším prostě ten úsměv, jo, tu pohodu a tohle to, a člověk to slyší a prostě je takový optimističtější, jo, dnešní doba je taková vše složitá, jo, tak aspoň nějak si trošku
3: tak
5: zlepšit.
3: To je prima. Máte pravdu, protože tady oči nejsou k dispozici.
2: Ano, děkujeme za to.
5: Díky. Slyšet prostě, že ta pusa je v úsměvu a prostě je to nádhera.
3: Tak
5: takže
3: prima.
5: Vám zdravím a všechny posluchače a přejím, teď vysvítlo sluníčko, takže slunečný krásný den.
2: Vám ano. Šťastný dojezd, děkujeme, mějte se hezky.
3: Ano, šťastnou cestu.
2: 731 800 900, kdo je tam v této chvíli na telefonu a vybírá si, vítejte u nás.
3: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
3: Ano, zdravíme.
6: Takže mě vás oba zdraví. Háček bylo až.
2: Dáte Bčko.
6: Tak bych si dal Bohdalku ze Satinským.
2: To je Ačko, dobře, no tak jo, ale přiklonil jste se na stranu vítěznou. Je to tam, bude tu Scénka na P.
7: A nyní, vážení přátelé, uvidíte příběh písmene P. Postavy. Primářka Pavla Pisklavá, pacient Petr Plecitý.
8: První pacient, prosím.
9: Pozdrav pánbu, paní primářko.
8: Pan Petr Plecitý.
9: Prosím.
8: Přání, problémy, potíže.
9: Plno.
8: Pane Plecitý, poslouchám. Počet příznaků.
9: Plno. Připouštím příznaky plížící se pohromy.
8: Příznaky, pane Plecitý, prosím, přesně.
9: Přesně. Příznaky. A. Kalendář. Příznaky, přesně, prosím, předně patologické proměny. A. Pondělí. Průjmy, problémy pajšlu, puterý, potíže páteře, postupující paradentóza, platfus, paní primářko. Prtek pic. Pak počínající pepka, postupné pitomnění.
8: Pane Plecitý, potlačte poněkud představy. Přesněji, podle pravdy.
9: Přestávám pít.
8: Podle pravdy.
9: Přestávám pít. Přesto. Presto. Pianissimo. Promiňte, pitalština.
8: Děkujeme.
9: přesto potíží přibývá.
8: Pane Plecity, prostudujte pilně pravidla preventivní péče, pečlivé předstení, postačí...
9: Telefon.
8: Pardon. Primářka Pavla Pisklevá. Patriku, pusinko, poslouchám. Proč příště? Potvora přízemní. Patrně poslouchá pomluvy. Patriku, plánu. Patriku, pusinku. Pátek popolední. Pusinku. Proč posloucháte?
9: Bude
8: pít. Pokračujte, prosím.
9: Polikám prášky. Prášky, panikařím, provázím pohnutě pohřby přátel a potřebuju poslední pomazání.
8: Poslední pomazání, pane Plecity, předčasné. Pane Plecity, přijdete posledního prosince popolední. Platí?
9: Perspektivné potíže, paní primářko.
8: Příznivé. Pěkně poslouchejte. Pán po padesátce polehává. Příšerná představa. Proč polehávat? Polikat prášky? Plakat? Potlačte pochmurné představy. Překonejte příkoří páchané přírodou. Pozvedněte prapor pokroku. Potvrďte pověst průkopníka. Pracujte!
9: Perfektní prognóza, promptně provedu. Potlesk!
2: Další písmenko. No,
3: a to je přitom takový jako ochechulózní písmeno, to P,
2: no,
3: že?
2: Ano.
3: A přitom všecko úžasný, no.
2: Perfektní,
3: úžasný, no.
2: Podařilo se. No. Dobře, snad to dobře půjde i na Humoriádě na cestách, na kterou vás chceme pozvat, už jsem to zmiňoval. Na začátku Jirko je s námi taky zažil, takže ví, že to jsou příjemné a pohodové výjezdy.
3: Moc krásně.
2: I letos nás čekají, začneme v listopadu a až do toho předvánočního času s vámi vydržíme v různých divadlech po celé naší zemi. Ta první zastávka bude v Brně v divadle Radost, kde budeme 4. listopadu. A na stránkách humoriada.cz už teď můžete rezervovat vstupenky. A učiňte tak co nejrychleji, pokud to do Brna nemáte daleko, nejste-li tedy přímo z Brna, protože už nám ubývají. A stojí to za to přijít se na nás podívat. Dorazí Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat vám bude Bohuš Matuš a taky Jana Chládková. I my se uvidíme, budeme pro vás každého z vás mít dárek v podobě knížky z edice Humoriada. Autogramiáda vás čeká, to všechno, tedy od 18 hodin v divadle Radost 4. listopadu v Brně a ten předprodej vstupenek je na stránkách humoriada.cz. O týden později a jeden den navrch, tedy ve čtvrtek 12. listopadu, budeme v 18 hodin zastavovat v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově s Naďou Konovalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem. Zpívat tam bude Ilona Čáková s Janou Chládkovou, i my se uvidíme, dárky stejné a vstupenky opět na stránkách humoriada.cz. Dalšími zastávkami, které už teď víme, že budou, zatím se neprodávají vstupenky, ale víme, že tam zamíříme, bude třeba Pelhřimov, Plzeň a taky Mariánské Lázně. I tam se na nás můžete letos těšit s Humoriádou na cestách. Tak rychle na stránky humoriada.cz, ať si zamluvíte vstupenky a pak se společně na závěr taky pobavíme na závěr tohoto roku v listopadu a v prosinci. Za malou chvíli, Jirko, budeme vybírat další ukázku. Bude to na tebe, tak přemýšlej a my vysíláme pro vás dál váš oblíbený zábavný pořad s názvem Humoriada. Teď skupina Miraj, vedle tebe usínám.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda v plném proudu, ta dnešní je s Jiřím Ptáčníkem. Jaké jméno vybereš ze seznamu, kdo bude mluvit, kdo nás pobaví?
2: Pokud vám to nevadí, sahneme opět do archivu a vybereme všechno párty z roku 2021 a uslyšíme Richarda Genzera a Karla Šípa.
1: Ano, Richarda Genzera jako prodavače palačinek.
3: No a ještě bylo zajímavé, jakože jsem tam začal někdy v květnu.
4: No.
3: A ten stánek jak byl za nebe, tak jsem se ho tam zametal.
4: Stánek.
3: No, jsem se zametal, já jsem si říkal, musím si to celý vyžrat od A do Z. Tak si to zametám a přišla tam nějaká paní a mě viděla, říká, Ježišmarja, já vám vezla do záběru. Říkám, jak jste mi vezla, vy tady něco točíte, nemáte ty kamery. Já říkám, jaký kamery? Ty tady, já tady zametám. Vy tady zametáte ve filmu? Ne, kurva, ve stánku. A ona koukala chvilku, nevězdila a odešla. Takže takhle to vlastně celý vzniklo. Ale...
4: Už jsi někdy předtím, že ti skáču do řeči, už jsi někdy předtím udělal jedinou palačinku?
3: Ne.
4: Nikdy?
3: Ne. Ne, ale jsem se na to koupil takový ten stroj. Na to je stroj.
4: Na palačinky
3: no, takový,
4: stroj?
3: No takový padá to jako dvě gramofonové desky.
4: No.
3: A teď jediný, co mě vlastně napadá, že je u toho strašný vedro. Jsou taky to, a ty to tam naleješ, to těsto.
4: Tu hmotu.
3: To těsto si dělám sám.
4: Jo.
3: Ono se dá koupit, já si ho dělám sám. Jestli chceš slyšet recept, neřeknu,
4: ne.
3: Bojoval jsem na tom měsíc.
4: Ano.
3: Koukal jsem se na YouTube, na všechny fajery. Co to dělají, udělal jsem vždycky těsto podle nich a nešlo to. Ono a ty musíš vzít takovou tu, máš takovou tu, takový to téčko a musíš lehkým pohybem v podstatě...
4: Já to jako... nechci nikdy dělat, mě to nevysvětluje, jak se to dělá.
3: Ale ne guláš, lehkým pohybem, no. Jako houslista v podstatě a uděláš krásnou tu tenkou palačinku.
4: Ano. A teďka nastal ten okamžik, kdy jsi měl prodat první palačinku.
3: Já se styděl.
4: No.
3: Ne, že jsem to já, ale že jsem se styděl říct o ty prachy.
4: Cenu jsi si stanovoval sám?
3: Cenu jsem si stanovoval takovou lidovou, abych nemusel vracet.
4: To se smí?
3: Já nevím, máme demokracii, tak jsem to nějak takhle jako zvládnul.
4: Jo.
3: No a takže tu první, takže než jsem se odhodlal říct někomu o ty peníze, tak jsem jich asi 10 rozdal zadarmo. Jo, že to jako reklamní akce. No a pak jsem si teda řekl, tak mi to dali dobrý. Takže teď už to jako jde.
4: Nemůžeš přemrštěně přeci, tak jako všecko má nějaký hořejšek a dolejšek.
3: Dobře, já nejsem normální ten, ne, já mám 4 TT. No. To je normální stánkař, OK, ale tady prostě... Čtyřikrát jsem byl u Šípa.
4: No,
3: víš, jak to nemůžeš, to chceš dát za korunu, to ano, nejde.
4: No tak jako,
3: no, to ne.
4: Můžeš to říct, když jak to vytříneme. No, kolik je u tebe jedna palačinka?
3: Já jsem to dal, aby mi vždycky nechal, tak jsem mi dal za 90.
4: Za 90?
3: No, to je lidová cena.
4: No.
3: S marmeládou za 70. A přišla paní, já nejí zapomněl, ne? A dal jsem jenom s marmeládou. A řekl jsem mi 90, že byl fofr nějaký. A říká, tady máte napsáno 70. Já říkám, ale já jsem vám to zacáknul pomerančem.
4: 90.
3: Ale jak děláš, jak jsi stánkař, tak se s tebe stane rovnou zloděj.
1: Richard Genzer jako prodavač palačinek, tak co ty a palačinky?
2: Palačinky, no.
1: Dělal jsi je někdy? Nebo
2: ne, nedělal, ne. Moje bábinka dělala úžasný palačinky, já jsem je miloval jako dítě, ale vzhledem k tomu, že jsem od určitého věku teda zanevřel na sladký, teďka se tak, jak se přiblížil zase určitý věk, tak se tak jako malinko, ne, že bych jako
1: se
2: holdoval.
1: Se přikláněl k té chuti?
2: Úplně jsem nepropad, ale
1: jo.
2: Jako něco si dopřeju, ale takový palačinky, jaký dělala moje bábinka s rozinkama a s takovým krémem a teď jako ty palačinky byly, že bylo skrz ně vidět Prahu. No to bylo úžasné, ale byla vůbec báječná kuchařka.
1: Vidět moje Prahu. Bábink.
2: No?
1: Aha, večerní.
2: No to, ona bohužel teda neměla takový výhled z okna, ona měla do dvora.
1: Ne, já myslím, že přes to by vědět noviny.
2: Možná
1: u některého těsta
2: možná,
1: se říká,
2: že jsem si nevšiml.
1: Jo, to má být utaženého štrudlu zase, že přesto má být vidět a možnost číst si noviny.
2: Říká se, proč se to musí tahat.
1: Ano,
2: to zase uměla moje máma perfektně. Takový to těsto, že to bylo prostě křupavý, krásně a přitom tenonký.
1: Když už jsme u jídel, tak prosím vás pochoutkový rok.cz, tam hledáme recept desetiletí, teď jsme v Humoriádě.
2: Ano.
1: Richard Genzer, když se řekne tohle jméno, co tobě se vybaví jako první? Stardance, tanec,
2: to určitě,
1: nějaká práce s ním,
2: to určitě,
1: nebo potkání
2: se? já si ho samozřejmě pamatuju ještě v době, kdy byl v Únu, kdy tancoval v Únu.
1: No, to vlastně ještě... ty barevné přiléhavé kraťásky.
2: Tohle mi nějak nevytanulo na mysli, ale...
1: Svítivé, žlutý nebo zelený.
2: To už nevím, to bych nedal dohromady, ale v každém případě, jako když se... Oni byli zjevení, že jo, když se objevili, oni tancovali úžasně po takovým tom, když Helenko, pojď umyjeme okna, jak se, když byla choreografie, tak jako oni přišli a vtrhli jak vichřice, že jo. Byla to radost se na ně koukat, no. A pak jsem samozřejmě odkryl v dalších, a do dneška jeho pohotovost a jeho ostrovtip, on je velmi, velmi jako, je radost se na něj koukat a radost doposlouchat, no.
1: Poklona tedy pro Richarda Genstra může tu být ještě jednou s Michalem Suchánkem a jejich Silvestr u Kopečkovic ze Silvestra Televize Nova. A nebo si dáme rady, jak odpovídat na dopisy. Radit Karlu Gotovi bude Miroslav Horníček. Může. Zdali bude, opravdu je na vás. Vy si totiž vybíráte další ukázku do pořadu zvaného Humoriáda, a to formou buď SMSky, kterou posíláte na číslo 900104. Humor, mezera a tohle heslo, když pošlete, tak tím hlasujete pro Richarda Genstra s Michalem Suchánkem. Pokud pošlete na to číslo heslo Humor, mezera B, bude to hlas pro Miroslava Horníčka s Karlem Gotem. Stejně tak, ale nám můžete samozřejmě volat i přímo do studia sem k nám, kde jako host Jirka Ptáčník, a to číslo je 731 800 900. K tomu Helena Vondráčková a její zblížení. Tak do toho, ať sbíráme vaše hlasy.
4: Těšíme se.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Čím pokračovat, tak nám poraďte, tedy Richard Genzer, Miroslav Horníček s Karlem Gottem jsou ve hře a na telefonu jste vy, co voláte, co jste se rozhodli přidat svůj hlas, povídejte, koho byste rádi slyšeli. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím, Petr ze Zdolnek.
2: Ano.
3: Zvlášť Juru zdravím.
2: Děkuju, já vás
3: no
2: taky.
3: Chtěl bych poděkovat té děvčici, co mě zdravila z Kroměříža v pátek. A jinak bych si dal Horníčka.
1: Dobře. Zapsáno a děkujem. Kdo další?
2: Naschle.
4: Dobrý den, tady je František z Javorníku. Já vás tam zdravím, zdravím Patriku, zdravím taky pana Ptáčníka, já bych si dal Horníčka.
1: Dobře.
2: Děkujeme a zdravíme do Javorníku.
1: Ano. Dobrý den dalšímu.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a též hlasuji pro pana Gotta s panem Horníčkem. Díky.
2: Děkujeme.
1: My taky děkujeme samozřejmě za tenhle hlas do Humoriády a všechny ty hlasy rozhodly i co byly během písničky poslány a vyřčeny po telefonu. Miroslav Horníček, Karel Gott, jak odpovídat na dopisy.
6: A teď ještě jedna taková choulostivá věc. Padne dotaz a já sice vím, jak odpovědět, ale... Chápete, já nevím, jak bych to řekl.
7: Tak, jako nechcete tu odpověď zveřejnit. No, takový choulostivý, háklivý, přímo háklivý dotaz. No to bych musel mít konkrétní příklad, já nevím, co se vás
6: ptají. Já jsem si tady ptají. Přinesl takový od tazatelky, takový dopis.
7: A, tazatelka se táže, co ona to dělá, ona se přímo táže, tazatelka. Ano, Želešice u Brna, tazatelka Jožina se tady táže, ano. Pane Gott, slyšela jsem, že na jednom ze svých zahraničních zájezdů jste se nám zasnoubil s jednou princeznou z Lichtensteinska.
6: Ano, ano.
7: To se ptají lidi.
6: I takovýhle věci chtějí lidi vědět.
7: Na mě ne.
6: A co já na to?
7: No, co vy na to?
6: Co já na to teď?
7: Jak to, co vy na to?
6: No jako, ptám se vás, co vy na to, jako co já na to bych měl teď.
7: A jo, takhle, ano. Tak co já za vás na to? No tak já bych to řekl tak, já bych řekl, milá tazatelko, bych řekl, že milá tazatelko, než vám zodpovím váš velice zajímavý dotaz, tak bychom se my dva museli dohodnout, čemu vy říkáte Lichtensteinsko, čemu vy říkáte princezna, čemu vy říkáte zasnoubení, jo? A to už bych ho trošku zamotal tím pádem, řekl bych, na svých zahraničních zájezdech samozřejmě dostávám řady nabídek a moje znalost cizích jazyků mi nedovoluje sledovat, k čemu ty nabídky jsou a dokonce ani jestli na ně odpovídám kladně nebo záporně. Takhle bych to řekl a řekl bych, podívej se, já, pokud jde o zahraniční jazyky, zodpovídám jen za to, co zpívám. To, co říkám, za to nezodpovídám, natolik ty jazyky neovládám, jo? Takže pokud jde o zpěv a pokud jde o cizí jazyky, bych řekl, a o ženy, především o ženy, tak bych řekl být váma toto, pokud jde o ženy, zatím, ať štíhlá nebo oblá, ať blondýna anebo bruneta, ať inteligentní anebo krásná, zatím je každá jiná, než chci
6: já.
7: No a zpíváte a jste z toho venku. No.

0: No já bych řekl, že máte takové absolutorium, že teď bych vás klidně pustil na ten tenkej led samotního už a že byste mohl odpovědět komukoliv, na cokoliv, kdykoliv a dokonce kdekoliv. Já bych teď navrhoval, prosím, teď ho v tom nechám samotný. Poslední dotaz, anebo respektive první dotaz vlastně na Karla Gotta, ale na něj teď přímo tedy. Prosím.
1: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou z Lichtenstejna?
0: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou, to jsem já taky zvědav. No. Sám, teď to kade, úsměv napsaný, úsměv.
2: Ano. A teď, jo? Prosím vás, nejste vy náhodou z Valašska? Totiž to je typicky valašská otázka. V poslední době padla asi 7krát. Vždycky na Valašsku. A když ne, tak to byl nějaký Valach, který se tázal. Lichtenštejnsko, to je krásná zemička. Byl jsem tam poslán, tedy obeslán, a ten den jsem ovšem zpíval někde úplně jinde, takže jsem se tam nemohl dostavit. V Rio de Janeiro to byl slavnostní večer. Ten den se tam přistěhoval Pelé.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Taky jsi ve své době třeba hlasatelsky odpovídal na dopisy, co ti chodili.
5: Jo.
4: A taky dětem někdo učil, nebo si to jel podle svého?
5: No, ono jí zase nebylo tolik. Jako, tak závratný, jako krabice neříkej. Na boty stačila.
4: Jo, na měsíc.
5: No, velice jsem jako dbal na to, abych všem odpověděl, poslal jsem fotografie a tak. Jak povídal jednou Saša Hemala, když viděl tu fotografii, jak mi říkal, co to děláš? Já jsem říkal, no, odpovídám tady na dopis a posílám fotografii, ukaž mi to. A když viděl tu fotografii, říkal, a ten fotograf ještě žije?
4: Jak to bylo v té době? To jste si museli ty fotografie sami zajišťovat, nebo to nějak se televize už tehdy o to starala?
5: Starala se o to televize, a my jsme měli vlastně k dispozici, to byl televizní fotograf, tam nás fotil ve studiu a nebylo to teda ve Vejškovce, odkud jsme vysílali, ale bylo to na OTNC, což je oddělení televizních novin, to se jmenuje, nebo říká se tomu pořád OTNK, i když je to vlastně už dneska, to nejsou televizní noviny, že jsou to události. No takže jsme navštívili studio a ten pán nás vyfotil a vyretušoval. No my jsme opatřili ty fotografie podpisem a posílali.
4: Tak dobrá, ne teď fotografie, ale hlasy budou samozřejmě posluchači posílat sem k nám do Humoriády a těmi rozhodovat, čím uzavřeme dnešní vysílání Humoriády. Jestli ještě tím povídáním, o jak se odpovídá na dopisy s Miroslavem Horníčkem nebo Karlem Gottem, a říkám si, co kdybychom prodělali tam v tom seznamu je Sabina Laurinová.
5: Ano, jo? Natáčení s Francouzi, Silvestrovský kufr.
4: Ano. To je ukázka z něj. Varianta B. Ačko Miroslav Horníček a Karel Gott, Bčko Sabina Laurinová a vyhlasujete buď SMS-kou na čísle 90 01 04 s těmito hesly, anebo nám to prostě zavoláte na telefon 731 800 900.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jsme tu s vámi s Humoriádou, vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Tak kdo tam je? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
1: S Jirkou Ptáčníkem.
3: Petr ze Zdolnek, zdravím všechny přátelé humoriádníky a chtěl bych si připomenout kufr.
1: Dobře, Sabina Laurinová dostala bod, kdo další uděluje?
2: Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pan Ptáčníku. Dobrý
2: zdravíme
4: den,
2: do
4: Ivan
2: Krvin.
4: Patriku. A já hlasuju pro Miroslava Horníčka a Karla Gotta.
1: Dobře, ti to vyhráli, musím říct. Takže odpovědi na dopisy budou tady.
5: Od teďka se skutečně můžete ptát odpovídat na všecko, na kterékoliv dotazy, protože tahle odpověď byla, já nevím, jak bych to řekl, ale tahle odpověď byla skutečně vyčerpávající. A jak to tak vidím pro oba.
6: Ale ne, pro všechny. Jo, pardon, já jsem zapomněl.
5: To já taky někdy zapomenu. Mluvit nezapomenu, a napít se zapomenu.
6: Já bych vám chtěl poděkovat za tak cenné rady, které jsem dostal, a hlavně já jsem dlužník a zůstanu dlužníkem, protože neznám věc, ve které bych já mohl poradit vám ještě.
5: Myslíte, že ne?
6: No.
5: Karle, já bych to řekl takhle, helejte. Když je člověk mladý a není hloupý, tak se má učit od všech starších. A když je člověk starší a není hloupý, tak se má učit i od některých mladých. A jedním z nich jste pro mě vy. Já děkuju.
6: Děkuji.
5: Prosím vás, poslední dotaz, já tady nechci vyrušovat, tady se spíš zpívá, ale poslední dotaz, kde je tady?
6: Tam.
5: Východ.
6: A tam.
5: Ano, děkuju.

0: Humoriáda.
1: Jsme na konci. Co zbývá dodat? Třeba nějaký vtípek ještě.
0: Jo, dobře, rád. Slyšel jsem, líbí se mi, doufám, že ho nezvojitím. Tak, pozdní hodina, krásná, velká, luxusní vila a majitel vily lehce ovíněn s hostem prochází vilu a ukazuje mu různé pokoje a dojdou do knihovny, kde se podává káva, je pozdě už v noci a tam je obrovitý gong. A ten host říká, prosím tě, proč tady máš takhle velký gong? Říká, ne, to není gong, to jsou mluvící hodiny. Prosím tě, jak, tak mi to ukáž. Vezme paličku, rozpřáhne se a třískne do toho gongu vší silou, takže se celý barák otřese. A z vedlejšího pokoje se ozve, co to děláš, vole, když jsou 3 ráno.
1: Vážení, Humoriáda na cestách a další vtipy i na ní. Objednávejte vstupenky na adrese humoriada.cz. Mějte se hezky.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Sněmovna přehlasovala veto prezidenta zákona o státních zaměstnancích. Klíšťata mohou být aktivní i na podzim, varují odborníci. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne až oblačno a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezké odpoledne. Poslanci hlasy vládní koalice přehlasovali prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh koaličních poslanců má od listopadu nahradit současný služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice kritizuje, že návrh směřuje k politizaci státní správy. Podle poslance ODS Karla Haase ale záměr zrušit státní službu špatný nebyl.
5: Zrušení toho ekosystému státní služby, což je ukrutný byrokratický moloch, který za 11 let účinnosti nedoručil České republice, řeknu skutečné výsledky, ale opravdu jako úřednickou mašinérii typu správního řízení, tak to je ten důvod, proč bychom se zrušením státní služby souhlasili, ale to legislativní provedení je z mnoha důvodů za 4 minus nebo za 5.
4: Haasovi vadí mimo jiné pozměňovací návrhy v doprovodné novele, které se zákonem nesouvisejí. Jeden z nich počítá s omezením pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích, jako třeba u OSN nebo NATO. V Praze a středních Čechách byly od ledna do září téměř 3000 případů lymské boreliozy a klíšťové encefalitidy. Středočeský kraj má pak nejvíce případů boreliozy v Česku. Odborníci proto upozorňují, že klíšťata nejsou aktivní jen v létě, říká mediální zástupkyně nemocnice Slaný Adéla Štajnová.
6: Klíšťata mohou při vhodných teplotních a vlhkostních podmínkách zůstávat aktivní i v období podzimu. Riziko přisátí proto nelze spojovat pouze s letními měsíci. Je důležité nepodceňovat prevenci. Očkování proti klíšťové encefalitidě lze zahájit kdykoliv během roku, tedy i teď na podzim.
4: Spolek Kašpar dnes v pražské klubovně v Jindřišské uvede premiéru temné grotesky Brácha. Dramatický debut spisovatelů Igora Malijevského a Karla Kuny sleduje rodinu, do jejíž domácnosti vstoupí podivný cizinec. Zpočátku přináší vítané oživení, jeho chování ale postupně přerůstá v manipulaci a násilí. Inscenaci režíruje Barbora Mašková. V obsazení jsou třeba Petr Halíček, Jitka Nerudová nebo Marek Pospíchal. Sport. Basketbalistky USK Praha vstoupí večer do nové euroligové sezóny. Na pražské Královce přivítají v 19 hodin francouzský basket Bourges. S ním přitom sehráli první utkání sezóny i loni. Tehdy na palubovce francouzského celku zvítězili 77-57. Sílu Bourges popisuje rozehrávačka Pražanek Gabriela Andělová.
7: Francouzský týmy jsou, ta liga je strašně silová a mají tam nějaký vysoký pivotky, silný pivotky, takže bude to určitě tvrdá hra. Budeme se muset na to přizpůsobit hned ze začátku, dát do toho energie a čekám o to určitě tvrdou obranu, budou presovat po celém hřišti, my taky. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, k večeru se vyjasní a naměříme do 18 stupňů. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne až oblačno a teploty od 14 do 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Na D1 z Prahy směrem do Brna pozor před sjezdem na Velké Popovice. Na 14. kilometru se dojíždí do kolony a ta pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr. Na okruhu směrem na D1 je kolona od sjezdu na Karlovy Vary z 26. kilometru až na 21. kilometr. Tam je po nehodě stále blokovaný levý pruh a zdržení asi půl hodiny. Plný je i příjezd po D5 z Plzně. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A teď už je tu Den v kraji s Pavlem Kučerou.
2: Pěkné středeční odpoledne.
3: Den v kraji.
2: Dnes vás čekají povolební vyjednávání ve středočeských městech a obcích, cvičení policistů v Neratovicích a další duel kandidátů do Senátu a také písničky, které nestárnou s Krištofem Václavem Neckářem a Anouka.
3: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, co se děje 14. října, ví a poví Jana Taušová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Sledujeme dále povolební vyjednávání ve Středočeském kraji. Někde politici řeší už konkrétní složení městských rad, jinde oběd dojednání koaličních dohod potrvá déle. Jasno je třeba v Berouně, Poděbradech, Benešově a v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy. S podrobnostmi přijde už za chvíli do studia naše redaktorka. Ode dneška do 10 dnů můžou lidé podávat návrh na neplatnost komunálních voleb ke správním soudům. Třeba krajský soud v Praze už řešil zpochybnění hlasování v obci Bíkev na Mělnicku. Návrh podal jeden z tamních kandidátů. Soud ho ale zamítl kvůli předčasnému podání. Výsledky ve třech okrscích v Kladně chce u soudu napadnout taky uskupení Kladeňáci. Podle jeho lídrně Anny Gamanové se totiž výsledky výrazně odchylují od průměru ve zbytku města. V areálu továrny Spolana v Neratovicích na Mělnicku dnes od rána do 3 odpoledne cvičily víc než 200 policistů. Pořádkové jednotky i antikonfliktní týmy se připravovaly na ostrý zásah při demonstracích. Cvičení se zúčastnilo vedle všech krajských a speciálních jednotek také zhruba 400 figurantů. Na místě natáčel i náš reportér. Příspěvek vám nabídneme v příští hodině. Na radnici v Berouně dnes proběhl výcvik strážníků v poskytování první pomoci. Na krizové místo totiž často dorazí jako první ještě před záchrankou. Příprava na tyto situace je pro ně tedy velmi důležitá. Akce se účastnili taky figuranti, kteří hráli těžce zraněné. Středočeský kraj chce navrhnout změnu zákona o odpadech. Reaguje tak na případ z letošního léta, kdy na poli nedaleko Hořovic na Berounsku skončilo 180 tun nadrceného plastu z Itálie. Legislativní změna by podle krajské radní Jindřišky Romba z hnutí STAN usnadnila boj s černými skládkami. A v Česku začala sklizeň cukrové řepy. Kvůli letnímu suchu je úroda podle pěstitelů ve srovnání s loňskem nižší o víc než 20%. Loni byl výnos na hektar 100 tun, letos je to 60 až 65 tun. Cukru v obchodech by ale podle svazů pěstitelů cukrovky mělo být dost.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte Den v kraji. Povolební vyjednávání ve Středočeském kraji pokračují, zatímco někde už politici řeší konkrétní složení městských rad, jinde dojednání koaličních dohod potrvá déle. Jasno je třeba v Berouně, který povede dvojkoalice. Probereme všechno s redaktorkou Laurou Hájkovou, která je teď s námi. Dobrý den.
1: Hezký den. Zrovna dnes lídrně hnutí Beroun sobě, které vyhrálo volby v Berouně, Barbora Skálová oznámila, že město povedou právě ve dvojkoalici. Dohodu uzavřeli s uskupením Společně pro Beroun. V 21členném zastupitelstvu budou mít těsnou většinu 12 křesel. Pokračuje lídrně uskupení Beroun sobě Barbora Skálová.
2: Teď vlastně vyjednáváme o koaliční smlouvě a o programových prioritách. No to bude ještě nějaká práce, takže předpokládám, že to bude hotový až někdy příští týden.
1: Do zastupitelstva se v Berouně dostali také nezávislí Berouňáci, ANO 2011, Naše Česko Berounu a Puls.
0: Kdo povede město, tak o tom mají jasno taky v Poděbradech.
1: Tam už dokonce tři politické subjekty podepsali koaliční smlouvu. Dohromady budou mít těsnou většinu 11 mandátů v zastupitelstvu o 21 křeslech. Starostkou má být Tereza Černá z uskupení Prostě Poděbrady, první místo starostkou Alice Švárová z PDI 21 a druhým místo starostou Jaroslav Červinka z uskupení Nezávislí kandidáti Poděbrady. Do opozice pošlou i současného starostu Romana Šulce z ODS. Podle lídra kandidátky Prostě Poděbrady Jiřího Jiráska si v koaliční smlouvě uskupení už definovala priority do příštích let.
3: Když bych tam měl vypíchnout některé ty nejdůležitější věci, takže údržba města, doprava, protože ta situace se ve městě zhoršila a není úplně optimální. Budeme chtít digitalizovat úřad. Bude nám hodně také o transparentnost a komunikaci.
1: A jasno už mají taky v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy. Vítězné Naše dvojměstí se dohodlo na pokračování spolupráce s ODS a podporou občanů. Tyto tři subjekty budou mít v 21členném zastupitelstvu dohromady 12 mandátů. Starostou má zůstat Petr Soukup z Našeho dvojměstí. Ke koalici by se mohl připojit ještě další subjekt. Naše dvojměstí to dnes oznámilo na svém Facebooku. Podrobnosti dohody, včetně společných programových cílů, chtějí představit na začátku příštího týdne.
0: Možnosti širší koalice připouští i vítěz voleb v Benešově.
1: Je to tak, uskupení Benešov pro život získalo v 27členném zastupitelstvu 7 mandátů. Jednání podle jeho lídra Jakuba Hostka budou pokračovat minimálně i během příštího týdne. Zatím je jasné, že základem nového vedení města by měla být dosavadní koalice s volbou pro město a ODS. Dohromady by měly 16 mandátů. Hostek řekl, že zvažují koalici ještě se Srdcem pro Benešov.
0: Naopak ale nevíme zatím skoro vůbec nic o tom, jak to bude třeba v Čáslavi.
1: Je to tak, tam si vítězné My pro Čáslav, které získalo 9 mandátů, dohodlo schůzky se všemi stranami, kromě druhé vítězné. Tou je uskupení Čáslav pro všechny a v 21členném zastupitelstvu obsadí 7 křesel. A nevíme ani, jak to dopadne v Kladně. Připomenu, že tam komunální volby skončily velmi těsně. V 33členném zastupitelstvu získala volba pro Kladno 11 křesel a Kladeňáci 10. Vyjednávají s ANO, ODS a Unii pro zdraví a sport. Kladeňáci a vítězná volba pro Kladno vyloučili vzájemnou spolupráci. Uskupení Kladeňáci zároveň zpochybňuje výsledky komunálních voleb ve třech z kladenských okrsků. Tam získalo necelá 3% a lídrině Anna Gamanová tvrdí, že to je výrazně méně hlasů než jinde ve městě. Od svých voličů Kladeňáci zjistili, že je v okrsku ve Školské ulici volilo více lidí, než uvádí oficiální výsledky. Chtějí proto na začátku příštího týdne podat žalobu ke krajskému soudu. Vítězná volba pro Kladno už taky podle svého lídra a současného starosty Milana Wolfa jedná s dalšími subjekty, se kterými ale říct nechtěl.
0: Povolební vyjednávání pro vás sleduje naše redaktorka Laura Hájková. Děkujeme, hezký den.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: kraji pokračuje. Zhruba 300 policistů a 350 figurantů trénovalo v areálu Spoleny v Neratovicích na Mělnicku zásah proti demonstrantům. Celorepublikového cvičení se zúčastnily jednotky z téměř celého Česka. Průmyslový areál umožnil dobře simulovat městskou zástavbu.
1: Figuranti hrají při cvičení účastníky dvou protestních pochodů s opačnými názory. Úkolem pořádkových jednotek je držet je od sebe a předejít tak fyzickému útoku.
2: Když se to, tak budete moc projít, jo?
3: A to bude kdy?
2: Vydržte chviličku, jo? Otázka několik minut.
1: Mezi stovkami policistů, kteří na cvičení přijeli, byl i velitel pořádkové jednotky Mělník Martin Vážanský.
4: Teď jsem byl tady součástí štábu modelové situace, kterou jsme tady v areálu prováděli. Koordinovali jsme hlídky v otevřeném kanále, měli jsme 12 jednotek na starosti, který jsme koordinovali, aby jsme zajistili řádný průchod po trasách. Vodu, který tady probíhal. Si tady vyzkoušíme lidi, kteří jsme většinou v přímém výkonu tady jako bojovníci. Teď jsme si to poprvé vyzkoušeli ve štábním vozidle, takže to pro nás jako je úplně něco novýho.
5: Potřebuje to nějaké pevné nervy.
4: Chce to prostě nějakou trpělivost a vždycky tam je o to velitel družstva, který prostě koordinuje ty svý bojovníky, aby právě nedošlo k nějakému excesu. Takže rozhodně to náročný je a policisté to dobře vždycky zvládají.
1: Kromě pořádkových jednotek se cvičení zúčastnili i další složky policie. Říká metodik pořádkových jednotek z policejního prezídia Radek Konopásek.
6: Jsou to jednotky, které se standardně účastní bezpečnostních opatření daného typu, ať už jsou to členové antikonfliktních týmů, ať je to letecká vlastně skupina formou dronů, kinologická skupina vlastně se služebními psy.
5: Členové antikonfliktních týmů mají jenom žluté vesty, ale ta jejich role je taky důležitá, je to tak?
6: Je to nedílná součást vlastně činností pořádkových jednotek. Pořádkové jednotky se samozřejmě snaží s těma skupinama komunikovat nejdříve. Není naším prvotním cílem provádět zákrok, ale snažíme se rozumně domluvit. Když vlastně činnost členů antikonfliktních týmů je neúčinná nebo nepodaří se jim vlastně navázat kontakt s těma s nesvářenýma skupinama, tak pak přicházíme na řadu my.
1: A dodává, že průmyslový areál, ve kterém policisté trénují, dobře simuluje městskou zástavbu.
6: Využíváme zejména nevyužívanou část vlastně areálu Spolana Neratovice, která je vlastně svým uskupením budov a ulic vhodná pro naší vlastně simulaci městské zástavby. A využíváme ji vlastně v plný míře, tak jak nám to situace dovoluje.
1: Policisté tady podle prvního náměstka policejního prezidenta Tomáše Lercha nenacvičují jen samotný zásah, ale hlavně vzájemnou spolupráci.
7: Ta republiková úroveň má za cíl prověřit secvičenost těchto jednotek, to znamená jednotky víceméně ze všech krajských ředitelství se zde potkají a vzhledem k tomu, že tu a tam máme velká bezpečnostní opatření, tak i se vlastně potom potkávají v reálu, takže my se to chceme procvičit a zároveň každý rok zvolíme nějaké aktuální téma, ať už to byly zákroky v rámci fotbalových stadionů, hokejových stadionů, zákroky na železnici.
1: Podobná hromadná cvičení se konají jednou až dvakrát do roka. Z Neratovic na Mělnicku, Richard Webs, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Volby 2026.
1: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří prostoupili do druhého kola senátních voleb. U mikrofonu je Věra Štechrová. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 18 Příbram. Ve studiu proto vítám kandidáta a dosavadního senátora Petra Štěpánka za Starosty a nezávislé. Dobrý den.
2: Příjemný den.
1: A lékařku Barboru Daňhovou, kandidátku ANO. Dobrý den i vám.
3: Dobrý den.
0: Volby 2026. Senátní duel.
1: Tento duel předtáčíme ve středu 14. října, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. V Příbrami kandidovalo 6 lidí, Petr Štěpánek ze STAN postoupil se 43,7% hlasů, Barbora Daňhová z ANO získala 25,21% hlasů. Nejdřív otázka krátce na oba. Řekněte mi dvě vaše priority, se kterými jdete do Senátu, pokud vyhrajete, pane Štěpánku.
2: Tak protože zastupuji region, který je převážně venkovský, tak samozřejmě zachování služeb na venkově a zemědělství. A druhý takový, no, druhé významné téma, které mám, tak je voda, jak v krajině, tak přivaděč pitné vody. Přestože se tím zabývám zhruba 12 let, tak obzvlášť poslední rok nám ukázal, že to je skutečně celospolečenské téma.
1: My se tomu budeme věnovat podrobněji. Paní Daňhová, vaše dvě priority.
3: Já jako lékařka s 30-letou praxí ve zdravotnictví a primářka mám samozřejmě prioritu zdravotnictví a v oblast sociálních věcí. A ve zdravotnictví bychom se vlastně měli zabývat hlavně elektronizací, zrychlení elektronizace ve zdravotnictví a dalšími návrhy do legislativy, které může probírat i Senát.
1: I o tom budeme mluvit podrobněji. Začneme u té vody. Je to pár dní, co Středočeský kraj vyhlásil nedostatek vody na Labi a Vltavě. Ale tím nedostatkem vody, vy už jste to zmiňoval, léta trpí obce na Příbramsku, Milevsku i jinde ve Středočeském kraji. Tak s čím v tomhle může pomoci senátor? Pane Štěpánku, vy jste to měl právě v programu i ve svém prvním funkčním období, tak kam se to posunulo?
2: Tak tady se jedná, no konkrétně jsem se zabýval 13 obcemi na rozhraní jižních a středních Čech a tady se nám skutečně povedlo s těmi obcemi udělat studii proveditelnosti, což znamená, kudy by ten vodovod vedl. Udělali jsme i výpočet udržitelnosti, to znamená, kolik by zhruba ta voda stála, jestli je to sociálně únosný, a chtěli jsme se napojit na jeho českou vodárenskou soustavu, kde jsme bohužel narazili na, řekněme, nepodporu tohoto projektu jeho českým krajem. A tím pádem jsme se přeorientovali, kdy nám velmi vyšel stříc kraj Středočeský a s přivaděčem kolem D3 vlastně teď připravujeme napojení takzvané rozplety do území právě ze Želivky. A tady bych řekl, že už jsme zase o další kus dál.
1: A jak k tomu může přispět senátor?
2: No, já to řeknu lidově. Zametám cestičku a prakticky jsem takový mediátor. A přestože jsem za Starosty a nezávislí, tak tato otázka není politická, takže jsem se prakticky dokázal domluvit zatím se všemi ministry, se kterými jsem se setkal od pana Tomana až řekněme i po současného pana ministra, který všichni tomu prostě rozumí, že je to celospolečenské téma a na tom vlastně záleží vůbec udržení života na venkově.
1: Paní Daňhová, jaká opatření vy byste v tomto směru podpořila nebo navrhovala?
3: Já si myslím, že určitě, co říká pan Štěpánek, ten přivaděč ze Želivky kolem dálnice D3 je vhodné řešení a určitě bych ho podpořila.
1: Po druhé se v pondělí sešla vládní koalice pro boj se suchem. Stát v podstatě jede podle té dlouhodobé koncepce proti suchu, která je tuším plánovaná až do roku 2100. Tak jsou ty změny, paní Daňhová, podle vás dostatečně rychlé? Není nějaká šance je zintenzivnit?
3: Určitě bych chtěli zintenzivnit, ale nevím zatím jak, ale určitě ano.
1: Pan Štěpánek v tom má zkušenosti, tak lze, je to dostatečná rychlost?
2: Víte, já jsem se musel trošku, a omlouvám se, usmívat, když jsem slyšel, že se postaví víc přehrad. O těch to vůbec není. Ta voda, když bude, tak bude v těch současných přehradách dostatečně, řekněme, kompenzovaná. Ale tady jde hlavně o zadržení vody v krajině a tady si myslím, že velký kus práce udělal státní pozemkový úřad přes takzvané komplexní pozemkové úpravy. To je jedinečný nástroj. Tak tady tohle to prostě podpořit si myslím, že dává smysl a samozřejmě i nějaká edukace. No a myslím si, že už je i na řadě šetření s tou vodou, nebo lepší nakládání.
1: Vláda chce připravit zákon o výstavbě nových vodních nádrží, tedy kromě jiných opatření také mluvila o tom, že je třeba vodu lépe šetřit, lépe čistit a více s ní šetřit. Vy byste podpořili tedy ten zákon o výstavbě nových vodních nádrží?
2: No, jestli otázka na mě, tak se nepovažuji to za opatření, které nás zachrání, protože když není voda v současných nádržích, nebude ani v nových. No, ale nebudu ho rozhodně, ho nebudu blokovat, budu-li dávat hlavu a patu, zatím jsem ho neviděl.
1: Paní Daňhová?
3: No, podpořila bych ho.
1: Takže nádrže jsou součástí řešení?
3: Ano, určitě. Myslím si, že je třeba mít nádrže.
1: Pojďme se posunout dál. Příbram patří mezi města, která mají poměrně solidní občanskou vybavenost, dobré životní prostředí, výhodnou dopravní dostupnost. Přesto se v indexu kvality života v regionech umístila hluboko dole, podobně jako třeba Ústí nad Labem nebo Chomutov v dolní třetině žebříčku. A jedním z důvodů je i to, že ten region se potýká s nedostatkem lékařů. Paní Daňhová, existuje systémové opatření, které by to mohlo změnit a které byste jako senátorka podpořila nebo dokonce navrhovala?
3: Systémové řešení, určitě snažíme se na všech úrovních, už od mediků, vlastně ty lékaře získat, aby byly dostupné i v těch oblastních nemocnicích, i v malých nemocnicích. Snažíme se, aby práce pro ně byla atraktivní, aby získali dostatečné vzdělání, aby měli veškeré vybavení a vše, co je pro jejich práci dobré. Oslovuje mé kolegy a prostě myslím si, že děláme maximum. Ale ta práce vlastně těch lékařů je velmi složitá. Myslím si, že určitě by nám pomohlo, kdyby se posunul vzdělávací systém lékařů a zdravotnických pracovníků, tak si také myslím, že by bylo dobré, aby se zlepšily kompetence a třeba i přesunuli některé kompetence z lékařů na jiné zdravotnické pracovníky, protože lékaři jsou často přetíženi administrativou. Administrativou jsou přetíženi, takže já třeba ze své praxe vím, že jsem přetížena nesmírným množstvím byrokracie, dopisováním si žádanek na pojišťovny a podobně.
1: Ono se nezdá, že by těch lékařů z těch lékařských fakult vycházelo úplně málo, ale proč se jim nechce do regionu?
3: Myslím si, že samozřejmě je atraktivnější práce ve fakultních nemocnicích nebo kde mají opravdu garanta, kde mají dostatečné prostě zázemí a je třeba prostě nějakým způsobem nalákat, aby ta práce bavila i u nás.
1: Pane Štěpánku, vy byste měl nějaký námět, jak dostat lékaře do regionu?
2: Takhle, zdravotní péče je jedna ze základních služeb, bez kterých se venkov neobejde a který ohrožuje právě vylidňování venkova. 16 let jsem starostoval a za mé starostování vlastně odešla paní Zubařka, odešel praktický
1: odešli
2: lékař.
1: Odešli do důchodu nebo jinam?
2: Odešli do důchodu a vyměnil se i dětský lékař a podařilo se mi vlastně tyto profese k nám do obce dostat. Nebylo to jednoduché a tedy to musí být motivací. Samozřejmě zkoušel jsem, když vlastně to nastávalo, tak jsem byl i za paní Adámkovou, tehdy vlastně vedla v poslanecké sněmovně zdravotnický výbor a říkal jsem, no tak pojďme nařídit těm studentům, jako to dřív bývávalo, že prostě vystuduješ školu za státní peníze, tak nějaký rok budeš sloužit, no to nejde. No tak jsem říkal, no nejde, tak musíme najít motivaci. Samozřejmě ta motivace musí přijít nejen, řekněme, od ministerstva zdravotnictví, tam bych čekal asi nějaký, řekněme, opatření organizační, ale i od těch míst, kam se mají získávat ty jednotlivé lékařské obory a tam vidím například nabídka bytu nebo i prostor ordinací a to se skutečně děje. Perfektně to vyřešili v Sedlčanech, tam jako velká pochvala, kdy připravili ordinace naprosto luxusní a už to nese své ovoce. Tak.
1: Vy jste mi nahrál na moji další otázku, ona se totiž ta myšlenka, jestli by měl stát nějakým způsobem zavázat absolventy medicíny k povinné praxi v regionech s nedostatkem lékařů opakovaně objevuje. Tak vy byste byli pro nebo proti, paní Daňhová?
3: Já bych nebyla proti. Kde si byly takové takzvané umístěnky?
1: Vy byste nebyla proti nebo pro?
3: Já bych nebyla pro umístěnky, aby opravdu se zavázali a museli pracovat v místě, kde zrovna ti lékaři nechtějí. Víte, my máme, myslím, že máme mít vztah k tomu regionu, k těm lidem, aby nám tam bylo dobře, lékařům, zdravotníkům, všem. Prostě myslím si, že to není dobře, že je třeba opravdu motivovat jiným způsobem.
1: Pane Štěpánku, vy byste probil tedy?
2: No, já jsem s tímhle nápadem šel právě před asi 5 lety za paní Adamkovou, která mi řekla, že to nejde, a řekli mi to i jiní lékaři, že to nejde, no tak jako ten nápad jsem samozřejmě měl, ale proč to nejde, já nechápu.
1: Stát chce výrazně posílit systém rezidenčních míst. U praktických lékařů chce ministerstvo příští rok uspokojit přibližně 300 žádostí na místo letošních 140 a zvýšit tu dotaci na jedno místo z 55 tisíc na 70 tisíc korun. To znamená, že by mladí lékaři měli nějakého svého mentora, u kterého by mohli fungovat a on by na ně měl peníze. Mohlo by tohle přivést lékaře do regionu?
3: Ano, určitě. Paní Daňhová. Ano, určitě. Já jsem pracovala v nemocnici jako náměstkyně léčebně preventivní péče. A tu primární péči jsem jednoznačně podporovala. Měla jsem tam lékařku, která měla vlastně byla garantem pro tu primární péči, takže mohla vzdělávat vlastně lékaře a myslím si, že určitě bych to podpořila.
1: Pane Štěpánku, je tohle cesta?
2: No, to je přesně to, co jsem říkal, motivace a ta pozitivní motivace, tak za mě je to jedna z cest, která by mohla zlepšit ten stav.
0: Volby 2026, senátní duel.
1: Středočeský kraj taky dlouhodobě bojuje s nedostatkem míst na středních školách. Studenti dojíždějí do Prahy, každoročně sledujeme ten velký převis poptávky nad nabídkou míst, zvláště na gymnáziích, a to jak v Praze, tak ve Středočeském kraji. Asi nejkritičtější, jak jsem se dívala, je právě situace v okrese Praha-Západ. Tak mohl by Senát nějak přispět k řešení téhle situace? Vy o tom v těch programech oba také mluvíme, pane Štěpán.
2: No, tak my máme v našem senátním obvodu pouze drobnou část Prahy Západ, ale mimo jiné je tam i část toho Prstence, který je tím problematickým místem na umisťování nejen na střední školy, ale i na základní školy, a je to velký problém. Například na Mníšku chybí zhruba 600 míst v základních školách, což je katastrofa. Takže je to v gesci Středočeského kraje a tam se domnívám, že ta domluva s Prahou se nějakým způsobem děje a nemyslím si, že by to Středočeský kraj dělal špatně. Samozřejmě ty školy nebo ta místa mohou chybět v některých oborech, obzvláště v tom všeobecném vzdělávání. Na druhou stranu domnívám se, že ten Středočeský kraj má i velmi zajímavé školy průmyslové a řekněme obory řemeslné. A to bych řekl, že i v té společnosti hodně chybí. Potom vlastně tito absolventi.
1: A vidíte to jít spíš cestou tedy zvyšování těch míst na všeobecných školách anebo zvyšování míst na těch odborných školách?
2: Jestli se nepletu, tak bylo ve Mnichovicích bylo otevřeno gymnázium, které vlastně rozšířilo tu nabídku. A myslím si, že ty obory, ať jsou to ty průmyslovky anebo ty řemeslné obory, takže mají pořád jako kapacitu dostatečnou. Je otázka samozřejmě dopravní dostupnosti, ale říkám, za mě větší podpora právě těch řemeslných oborů, protože to v té společnosti skutečně velmi chybí, tak bych spíš se pokoušel přesvědčovat, nevím, jestli studenty, spíš ty rodiče, o tom, že řemeslo má zlaté dno a že se opravdu vyplatí nějaká ta odbornost.
1: Vzdělání, konec konců, co je důležitější než vzdělání, tak paní Daňhová, jak zvýšit počet škol v Středočeském kraji?
3: Středočeský kraj určitě má plán a nějaký nápady, jak prostě to školství udržet v dostatečné míře, aby bylo dost míst, ale samozřejmě spousta studentů chce studovat gymnázium nebo mít všeobecné vzdělání, ale opravdu, jak říká pan senátor, myslím si, že je dobré spíše odborné vzdělání, odborníky a propojit to vzdělání s praxí. My třeba máme teda často studenty ze zdravotních škol a i maséry, kteří k nám chodí i na praxi. Myslím si, že je to velice dobré a těch studentů by třeba mohlo být i víc.
1: Ze školou souvisí jedna aktuální záležitost, kterou teď řešila vláda. Možná o ní bude jeden z vás hlasovat. Vláda schválila novelu školského zákona, která dětem na základních školách úplně zakazuje používání mobilu ve školách. Byla byste vy pro nebo proti?
3: zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Já bych určitě tuto novelu zákona podpořila, kterou předložil pan ministr Plaga. Myslím si, že to v mnohých školách už dávno je zavedeno. Na základních školách děti si dávají do skřínky mobilní telefony.
1: A proč je to potom potřeba zavádět celoplošně? Proč to nenechat na školách?
3: Nebyla nějaká diskriminace ostatních škol. Některé školy to mají, některé ne. A proto. A samozřejmě jsou proto důvody i medicínské, protože si myslíme, že je opravdu někdy až závislost na sociálních sítích a používání mobilního telefonu, až jakoby závislost na droze, takže taková dopaminová závislost a určitě škodlivá.
1: Takže není to potom vyjádření nedůvěry těm jednotlivým školám a jejich ředitelům?
3: Kdyby zakázali
1: telefony? Kdyby to telefony? Bylo celoplošný zákaz, že sami nedokážou rozhodnout?
3: Ono je to, není to pro všechny ročníky. Přemýšlí se, že by škole. To bylo na základní školu a nižší ročníky gymnázií. Takže ty vyšší ročníky by samozřejmě mohly používat a myslím si, že tam v tom zákoně je i to, že by se mělo naučit s těmi technologiemi pracovat a preventivně nějakým způsobem pracovat s těmi dětmi, aby věděli ty hrozby.
1: Pane Štěpánku, vy byste byl pro celoplošný zákaz mobilu ve školách?
2: Odpovím jednoduše, ano, byl. A naše třeba škola už toto opatření má. Samozřejmě jsou výjimky, kde je potřeba, aby ten žák měl telefon například při zdravotních potížích, případně při nějakých složitých sociálních příbězích, ale to jsou jednotky, které samozřejmě i ten zákon zvažuje. Tak a ta plošnost, je to proto, že samozřejmě pro ty ředitele to pak bude jednodušší prosadit, protože nebudou od rodičů slyšet, v této škole musíme, jinde nemusí, tak na to si hraje. Za mě teda to plošní dává smysl.
1: Takže ano. Vy budete ale rozhodovat i vy o zákonech, které se nebudou týkat vašeho obvodu. Senát například musí se sněmovnou schvalovat vyslání českých vojáků do zahraničí. Země na to čelí v současnosti různým provokacím, například ze strany Ruska. Má podle vás Česko vojensky pomoci spojenci z NATO, na kterého někdo zaútočí? Zvedl byste v takovém případě ruku pro vyslání vojáků na pomoc napadené zemi NATO?
2: No, my jsme součástí NATO a prakticky tohle, k tomuhle jsme se zavázali a protože jsme se zavázali, tak je to samo sebou. Takže jednoznačně ano a i tak nebo obráceně bychom i my čekali, že když nás, nedej bože, někdo napadne, že nám ostatní státy pomohou, tak mně to přijde samo sebou.
1: Paní Daňhová.
3: Ano, jsme součástí NATO. Podle článku 5, pokud je jeden stát napaden, tak by ostatní, vlastně ty státy se měly cítit jako, že jsou také napadení, takže bychom měli pomoci. Otázka je samozřejmě jako jak dalece a další podrobnosti.
1: Pokud by právě šlo o to vyslání vojáků na pomoc napadené zemi, na to tedy ne pomoc jen finanční, ale i vojenská?
3: Ano, ale je třeba opravdu i s velitelstvím vojsk prostě spolupracovat, dát dohromady všechny data, zanalyzovat situaci a rozhodnout se zodpovědně.
1: Zvedli byste ruku pro to, aby český stát spolufinancoval i zbraně pro Ukrajinu, což se teď neděje, paní Daňhová?
3: To úplně si nejsem jistá, jestli bych toto podpořila, asi bych potřebovala další data a odborný vyjádření určitě výboru třeba pro obranu a podobně.
1: Pane Štěpánku, měla by Česká republika pomáhat Ukrajině i vojensky třeba penězi na nákup zbraní?
2: Protože tohle je otázka na státní rozpočet, který se Senátu netýká, tak tady nebudu dávat nějaké knížecí rady. Je to otázka, bych řekl, prestiže té vládnoucí reprezentace, která v tuto chvíli, nebo v tu chvíli, kdy se o tom rozhoduje, vede náš stát. Takže je to otázka rozpočtu a to není naše parketa.
1: A pravděpodobně poslední otázka, také o tom budete zřejmě rozhodovat. Měla by se hranice pro odchod do důchodu vrátit na 65 let, jak o tom mluví současná vláda? Ona byla dříve, teda teď je 67 let pro ročníky 1989 a mladší.
2: No, protože nám chybí spoustu lidí na trhu práce a protože se i prodlužuje věk dožití, tak si myslím, že nějaký postupný zvyšování i odchodu do důchodu dává smysl, ale rozhodně bych tam zohlednil různá povolání. Někde to skutečně možné je, ale je spoustu prací, kde to není možné.
1: Paní Daňová.
3: Také si myslím, že to záleží na profesích. Určitě některé profese, ta hranice 68 nebo 7 let,
1: 67
3: let je opravdu vysoká. Myslím si, že nejsou schopni to povolání vykonávat
1: tak
3: dlouho.
1: Takže plošně vrátit na 65 let, proto byste zvedla ruku, nebo ne?
3: Myslím si, že jo, já si myslím, že ano. Ale pokud samozřejmě lidé chtějí pracovat dál, tak pracují.
1: To jim nikdo určitě zakazovat nebude. To byl duel kandidátů do Senátu za obvod Příbram, dosavadního senátora Petra Štěpánka za Starosty a nezávislé a lékařky Barbory Daňhové za ANO. I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Děkuji vám oběma za účast. Naslyšenou.
2: Děkuji pěkně, příjemný den.
1: U mikrofonu byla Věra Štechrová.
0: Volby 2026, senátní duel.

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Spor o 7-hektarové pole odročil okresní soud v Benešově na 18. listopadu. A zítra bude skoro jasno až polojasno, postupně až oblačno a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezké odpoledne. Koalice se shodla na novele školského zákona. V pondělí by ji měla projednat vláda. Výhrady k ní původně měli hlavně motoristé. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb. Namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristé do novely prosadili některé své priority, třeba zavedení spádovosti poraden. Pokračuje ministr pro sport a předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný.
3: Tím konečným cílem musí být nějaká míra redukce té inkluze, tak jak potom volají samozřejmě pedagogové, jak potom volají samotní rodiče, ale i jak to samozřejmě někdy zaznívá i od dětí.
2: Okresní soud v Benešově dnes odročil spor o vyklizení 7-hektarového pole. Pozemek si od Renaty Vondrákové pronajímá agrodružstvo Vyšetice. Podle Vondrákové ale nedostatečně bránilo erozi půdy. Soudce proto dnes hlavní aktéry líčení vyzval, aby se společně jeli na pole podívat a mohl situaci zhodnotit na místě. Jednání v soudní síni bude pokračovat 18. listopadu. Týden rostlinných pokrmů připravila pro své zaměstnance nemocnice Bulovka v Praze. Do pátku můžou každý den v kantýně ochutnat speciální bezmasou verzi klasických jídel. Jejich příprava má být ekologičtější. Zároveň pestřejší nabídka má mít i zdravotní přínosy. Vysvětluje mluvčí nemocnice Bulovka Eva Stolejda-Libigerová.
4: Speciální týden bude příležitostí zjistit, jaký typ bezmasých jídel zaměstnance skutečně oslovuje. Projekt bude přímo na místě sbírat reakce a po skončení týdne společně s námi vyhodnotí zájem o jednotlivé pokrmy.
1: Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy se dnes můžou bodově dotáhnout na druhý Liberec. V dohrávce 6. kola šance ligy ale musí vyhrát na hřišti Bohemians. V pražském Dělíčku se jim to nepodařilo od května 2018. Poslední tři vzájemné zápasy skončily remízou. Útočník domácích Ladislav Krobot se těší na souboj s klubem, ve kterém začínal s ligovým fotbalem.
5: Přece jsem tam nastoupil do prvního ligového utkání, dal jsem tam i první ligový gol, takže určitě je to pro mě něčím speciální. Jejich největší síla je teďka od nebojácnosti v zakládání hře a v tom, že mají mladý manšaft, mají trenéra, který to po nich chce, a kdybych to měl takhle srovnat s celou českou ligou, tak možná hrajou nejhezčí a nejodvážnější fotbal.
2: Souboj Bohemians Mladá Boleslav začíná právě v těchto minutách.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, k večeru se postupně vyjasní. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne až oblačno a teploty 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na okruhu směrem na D1 se táhne kolona od sjezdu na Karlovy Vary až k Ořechu mezi 26. a 19. kilometrem. Plný je i příjezd po D5 z Plzně. Vegbelské je kolona směrem do Letňan od Průmyslové až do omezení u sjezdu na Čakovice. Zdržení asi půl hodiny. A v opačném směru do Hloubětína řeší nehodu u sjezdu na Kbely. Kolona je z Cínovecké asi na 15 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách je tu středočeský večer s Pavlem Kučerou.
6: Příjemné večerní chvíle.
1: Středočeský večer.
6: Za okamžik si připomeneme Mezinárodní den elektroodpadu, dozvíme se, co se děje na divadelním festivalu Popelka v Rakovníku a pozveme vás také do světa hub v Čáslavi. Potěší vás písničky, které nestárnou, s Miroslavem Žbirkou, Martou, Ivetou Bartošovou a Petrem Mukem.

0: Ve středu 14. října posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Češi si oblíbili nakupování takzvaných fast tech produktů. Jde o levnou elektroniku z internetu, která ale příliš dlouho nevydrží. Je to lidově řečeno elektrošunt. Podle nového výzkumu agentury Ipsos ji loni nakupovalo asi 78% lidí a víc než polovině z nich takový výrobek nevydržel ani půl roku. Problém pak nastává při likvidaci. I elektrošunt má totiž skončit v elektroodpadu a to se často neděje.
1: Tady už stojíme u jednoho z kontejnerů na elektroodpad. Uvnitř vidíme například pračku, sušičku, mikrovlnovou troubu, vysavač a nebo sporák.
2: Říká za pražské služby Alexandr Komarnický. Češi sice třídí elektroodpad ve velkém, někdy jim ale dělá problém rozlišit, co všechno ještě do červeného kontejneru patří a co už ne. Všímá si toho Roman Tvrzník ze společnosti Elektrovin, která v Česku provozuje asi 12 000 kontejnerů na elektroodpad.
3: Patří tam věci, o kterých by člověk ani neřekl, že jsou elektroodpadem. Takovým klasickým příkladem jsou jednorázové cigarety, dalším jsou různé hračky, různé svítilny malé, powerbanky.
2: Mezery Čechů ukázal i zářijový průzkum, který si společnost nechala zpracovat od agentury Ipsos mezi tisícovkou lidí. Hned 41% z nich nevědělo, že do elektroodpadu patří právě jednorázové elektronické cigarety. A třeba takové vánoční světelné řetězy by tam správně zařadilo jen 28% respondentů.
3: Řeší to tak, že to hodí do popelnice, no, z větší části. Polovina lidí v podstatě řekla tohle. No.
2: Takzvané fast tech výrobky, tedy levnou elektroniku, která dlouho nevydrží, si přitom loni koupilo alespoň 78% dotazovaných. Nejčastěji je pořizují na asijských online tržištích, což samo o sobě může být problematické. Na výrobcích by měl být vždy znak, že patří do elektroodpadu. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy ale u takových výrobků nebývá.
4: Problém výrobků z čínských tržišť je v tom, že často nejsou správně označené, není na nich uvedeno, že je to například elektroodpad, což může způsobovat velká rizika při zpracování směsného odpadu. Nejsou tam často pokyny k tomu, jak výrobky recyklovat.
2: Čísla jsou přesto pozitivní. Zatímco v roce 2006 vytříděl každý Čech v průměru 2 kg elektroodpadu, v roce 2024 už to bylo téměř 18 kg. Říká obchodní manažer společnosti Rema System David Chytil.
5: Když se na to podíváme v rámci nějakých procent, jsme na míře sběru kolem 67% a cíl evropský, který nám legislativa ukládá, byl 65%. Takže můžeme říci, že jsme v roce 2024 poprvé splnili evropský cíl.
2: Pro srovnání, Evropa se jako celek pohybuje ve sběru elektroodpadu okolo 40%. Podle odborných firem by rozdíl mohl být ještě výraznější. V Česku by pomohl ještě větší důraz na osvětu mezi dětmi školního věku. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Středočeský večer.

50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Středočeský večer pokračuje v Tylově divadle v Rakovníku a také v sále místního kulturního centra To žije pohádkami a hudbou. Koná se tam totiž multidruhový divadelní festival pro děti, mládež a rodiny s dětmi s názvem Popelka.
1: Dobrý den, milé děti. Dovolte mi, abych vás přivítal na 35. ročníku multidruhového festivalu Popelka.
2: Festival Popelka zahájila představení o čertovi.
3: No tak! Hola hej, cházko pekelná! Florimone! Čemu si?
4: Neslyšel jsem své jméno. Vaše půrozená ohavnosti.
2: A Zlatovláska.
5: Jiříku!
6: Jirko!
3: Jiříne!
4: Veličenstvo! A...
5: Mám pěkný hlas.
2: Letos poprvé je na festivalu Popelka k vidění taky představení pro střední školy. Pokračuje režisér Tylova divadla Jiří Suk.
7: Je to vlastně určený tematicky vlastně pro tuto věkovou kategorii. Je to pacient doktora Freuda. Prozrazovat, kdo je ten pacient, nebudu. Vlastně řeší se tam takový ty témata, identity a takovýhle věci, co ty děcka opravdu v tomhle věku řeší.
2: Po každém představení čeká děti beseda s tvůrci.
8: Dneska jsme se tady potkali, aby jsme si popovídali o tom, jaký bylo to divadlo. Skvělý. Jaký ještě?
9: Dobrý.
8: Nejlepší.
9: Výtečný.
8: Je to někdo, komu se to vůbec, ale vůbec nelíbilo.
9: Mě jenom ten začátek počeše byl docela strašidelný. Je zraný byl ten kouř.
8: Je to dobře, že jsem tam.
10: Tak si dali pusom.
8: To líbání, já jsem to slyšela, tam se ozvalo.
9: To je pláže.
8: No, že je to blá.
2: Na festival Popelka se každoročně sjíždí soubory z celého Česka a školy a školky z Rakovníka a jeho okolí. Žofie Nováčková, Český rozhlas Střední Čechy.
11: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Tentokrát bude naším hostem křehká mladá žena. Karolína Urbanová z Nenačovic na Berounsku, která má na ženu poněkud neobvyklý koníček. Sportovní dřevorubectví.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy a Denisa Hergislová už se hlásí s lákadly na zítřek.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Výstava Není houba jako houba nabízí v Městském muzeu v Čáslavi nevšední pohled do světa hub. Návštěvníci tu uvidí nejen typické lesní druhy, ale poznají taky, že houby hrají důležitou roli v potravinářství, lékařství a v mnoha dalších odvětvích. Výstava je ke shlédnutí do 15. listopadu a během svého trvání ji doplní bohatý doprovodný program. Co se děje s člověkem, když se vydá na 1700 kilometrů dlouhou cestu aljašskou divočinou, kde teploty klesají až k minus 40 stupňům a každý další krok může být bojem o přežití? Své zkušenosti z jednoho z nejnáročnějších zimních ultramaratonů světa přiblíží vytrvalostní sportovec Jan Venca Franske. Cestovatelská přednáška se koná ve velkém sále knihovny v Poděbradech od 18 hodin. Jak vypadá každodenní život lidí se zrakovým, sluchovým nebo tělesným postižením? Přiblíží to interaktivní výstava Lidé od vedle, kterou nově otevřelo Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou. Děti i dospělí si tu například budou moct vyzkoušet, jaké to je cestovat se zhoršeným sluchem či omezenou pohyblivostí, nebo dokonce plnit různé úkoly a nevidět. Výstava bude přístupná až do 25. února příštího roku. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergislová.
0: A Pavel Kučera se těší také zítra zase ve stejných časech. Užijte si pohodový večer a mějte se fajn.
1: Středočeský večer.

že zřícenina zvířetice u Bakova nad Jizerou na Mladoboleslavsku není pozůstatkem hradu, ale renesančního zámku? Dnes je možné vystoupat na zbytek někdejší zámecké věže, ze které je krásný výhled do širokého okolí. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Objem hypoték se oproti srpnu zvýšil, i když stoupla průměrná úroková sazba. Na slapech zůstávají tisíce škeblí na suchu. Zítra bude skoro jasno až polojasno, později oblačno a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je objem hypoték letos v září vyšší, než je v tomto měsíci obvyklé.
2: A ustálil se poblíž letního průměru, ovšem podstatně níže než 40-miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
0: V září taky opět vzrostla průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. Od začátku roku si lidé na bydlení půjčili skoro 301,5 miliardy korun. To je o 660 miliard víc než za stejné období loni. Na březích Slapské přehrady zůstávají kvůli nízké hladině tisíce škeblí a dalších mlžů. Ochránci přírody s pomocí dobrovolníků je proto přenášejí zpět do vody. Zachránili tak už desítky tisíc živočichů, včetně vzácných velevrubů. I po posledních deštích zůstává voda nízko a ustupující hladina odkrývá další ohrožené mlže. Pokračuje koordinátorka sběru škeblí Českého svazu ochránců přírody Eliška Prouzová.
3: V tuto chvíli už máme hlášeno více než 96 tisíc posunů škeblí zpátky do vody a do akce se zapojilo více než 580 dobrovolníků. Na 19 lokalitách podél břehů Slap jsou stále potřeba pomocné ruce.
0: Beethovenovy sonáty pro housle a klavír dnes zazní v pražském Rudolfínu. Koncertní mistr České filharmonie Jan Fischer a pianista Martin Kasík pokračují v uvedení všech 10 skladatelových houslových sonát. Tentokrát zhrají pátou, známou jako jarní, a také 6. a 7. Večer pořádá Český spolek pro komorní hudbu. Ve Dvořákově síni začne za půl hodiny. Sport. Tenistka Karolína Muchová je na turnaji v čínském Wuhanu ve třetím kole. Američanku McNellyovou porazila 3-6 a 2-7-6. Ve druhém kole naopak vypadly Nikola Bartuňková i Marie Bousková. Ve Wuhanu ve druhém kole skončila světová dvojka a trojnásobná vítězka turnaje Arina Sabalenková.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, k večeru se postupně vyjasní. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno a teploty 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Vekbelské směrem do Letňan brzdí provoz, omezení u sjezdu na Čakovice. Kolona je z Průmyslové asi na půl hodiny. Plná je i Novopatská od sjezdu na Satelice. V Dobřížské směrem na Barandovský most řeší nehodu v levém pruhu. Kolona už od Mrázovky regulují vjezdy do všech tunelů. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Slovník mladých v Hezky česky. Jsou to slova dnes frekventovaná mezi mládeží, která jsme my dříve nejspíš nepoužívali. Tak nás obohaťte, co teď frčí mezi mladými a my často nevíme, co to je.
2: Nejen mezi mladými, ale i mezi těmi nejmladšími, ku podivu. Tuhle mi jedna dívenka řekla, multitasking, protože viděla, že mám na uších sluchátka, poslouchám hudbu, do toho si čtu zároveň a ve volné ruce mám půl litr s pivem.
1: Takže provádění několika činností najednou.
2: Přesně tak.
1: To, co umí muži a neumí ženy.
2: Obráceně.
1: Fakt?
2: Ano, říká se, že muži jsou schopni soustředit se jen na jednu činnost.
1: Tak jsem žena, dobře. A ten výraz multitasking, to je tedy provádění několika činností na jednou, ale ono to pochází hodně z počítačového světa.
2: Přesně tak, já myslím, že i ten důvod, proč to děti dnes to slovo znají a rádi používají, je, že oni tak vlastně fungují. Mají tablety, notebooky nebo chytré mobily, kde mohou opravdu dělat několik činností najednou a řekla bych, že to hodně dlouho a často dělají.
1: A mezi mladými se teď hodně rozšiřuje slovo prokrastinace. Už mu ale rozumíme i my trošku starší. Hodně se vžilo.
2: Ano, ano, je hodně frekventované, používá se i s jakousi humornou nadsázkou a taky jsem zažila, že děti ze základní školy mluvili o tom, že budou chvíli prokrastinovat, protože na ten úkol se opravdu netěší. Takže zkrátka jde o to, že jakoukoliv činností nahrazujeme tu povinnou činnost, abychom ji trochu oddálili a zároveň je prý v tom jistý nepříjemný pocit, protože víme, že ta povinnost, že ji stejně neutečeme.
1: No jasně.
2: Proč bychom to trošku neodložili a když to nazveme cizím slovem a nebudeme tomu říkat otálení, odklady, průtahy, tak to bude znít jistě vznešeněji.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě? Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený okruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, který často kvete už od ledna. Jeho výrazné žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její květy jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Z bylinných rostlin jsou typickými zástupci sněženky, které se objevují často už při tání sněhu, někdy i přímo mezi jeho zbytky. Mezi první jarní rostliny patří také talovín zimní a čemeřice, která se může objevit už v prosinci a v mírnějších zimách vydrží kvést i několik týdnů, proto se jí někdy říká vánoční růže. Zimní kvetení není náhodné. Tyto rostliny využívají období, kdy je v přírodě méně konkurence mezi druhy a kdy mohou reagovat na první teplejší dny v roce. Jejich květy jsou zároveň přizpůsobené nízkým teplotám, takže dokážou odolávat mrazu i sněhovým přeháňkám.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posledná v dnešnom stretnutí bola Jana Kiršner a jej pesnička Posledná. Náš slovenský magazín sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas, správy.
2: Obžalovaný Yang dnes u soudu odmítl, že sbíral informace pro čínskou tajnou službu. Tři uskupení v Poděbradech podepsala koaliční smlouvu. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Občan Číny Yang Yiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, odmítl dnes u soudu vinu. V Česku ho policisté zadrželi 17. ledna. Je prvním obžalovaným podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který je účinný od loňského února. Podle státního zástupce Martina Bílého v Praze navazoval kontakty s politiky nebo třeba akademiky pod novinářským krytím.
3: Bylo prováděno i skryté vyšetřování. A záleží na předsedovi soudu, jestli bude chtít provádět důkaz s tím, že bude přehrán, případně budou předloženy nějaké výstupy z těchto úkonů. Nicméně ten návrh současné době nepodmíní trest, peněžitý trest a vyhoštění z České republiky a propadnutí věcí, které byly užity k trestné činnosti.
2: Ze zbytku jednání byli novináři a veřejnost vyloučeni. Yang si ponechal v soudní síni kromě obhájců i dvě pracovnice čínské ambasády jako důvěrnice. O novém vedení už je jasno v Poděbradech na Nymbursku. Koaliční smlouvu dnes podepsala tři uskupení, prostě Poděbrady, PDI 21 a nezávislí kandidáti Poděbrady. Dohromady budou mít 11 z 21 zastupitelů. Starostkou města bude vědecká pracovnice Tereza Černá z prostě Poděbrady. Pokračuje lídr tohoto uskupení Jiří Jirásek.
4: Tereza Černá je představitelkou nové generace. Je to v podstatě osoba, která je neskutečně kompetentní a má tu energii, kterou Poděbrady potřebují.
2: Až 8letý trest vězení hrozí řidiči, který před týdnem ujížděl pražským policistům rychlostí 160 až 210 km za hodinu. Pronásledovali ho z Prahy 5 ke Krčskému zámku, kde ho i s jeho spolujezdcem zadrželi. Oba muži měli pozitivní test na amfetamin a metamfetamin a zákaz řízení. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
5: Předmětem prověřování je také skutečnost, kdo vlastně vozidlo skutečně řídil. Případ je v tuto chvíli prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení a trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což v případě odsouzení hrozí až 8letý trest odnětí svobody. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy v dohrávce 6. kola šance ligy na hřišti Bohemians další body nezískali. Bohemians dnes doma v Ďolíčku porazili Středočechy 1-0, když jedinou branku utkání vstřelil ve 13. minutě Aleš Čermák. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, postupně se vytvoří mlhy. Teploty klesnou k 5 stupňům až k 0, někde se objeví i mrazíky. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, které se postupně rozpustí. Později bude místy oblačno a teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se za nájezdem z plzeňské D5 tvoří pomalu jedoucí kolona. Ve slabém provozu už je to jen na pár minut. Kolona je i ve Spořilovské směrem z centra na D1. Od Tyrkovy se popojíždí těsně před nájezd na Brněnskou. Tam je provoz omezený po nehodě bagru. A na silnici 9 Česká Lípa Mělník dejte pozor mezi Medonosy a Chudolazy. Pohybují se tam srnky u vozovky. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Příští rok v létě se mu země začne vzdalovat pod nohama, a to doslova a do písmene. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi se další Čech vydá do vesmíru. Bude jim vojenský pilot Aleš Svoboda, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ex a host je Aleš Svoboda, vojenský pilot, který příští rok v létě poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Aleši, chce se mi říct wow. Řekl jste si to někdy taky?
1: No, zatím jako párkrát, jo, ale zatím nějaký velký wow ještě nebylo, protože já jsem ponořený do takový ty každodenní agendy, spousty malinkatých věcí, které se každý den řeší právě okolo organizace toho kosmického letu, nejenom samozřejmě můj výcvik, ale i takový ty věci okolo. Takže moc na nějaký wow teďka nemám čas, ale myslím, že to ono to přijde, až to přijde.
0: Ani když jste byl vybrán z 22,5 tisíce uchazečů, jestli mám správně.

0: v té celé posádce. Některé věci může dělat velitel a pilot. Velitel je vlastně můj francouzský kolega Thomas Pesquet, pilot jsem já, protože velitel a pilot tak tam mají trošku víc z toho výcviku, takže některé věci můžou dělat jenom oni dva a my jako tady tahle dvojice, tady tohle duo, tak jsme komplet, takže něco málo už můžeme dělat i bez těch ostatních, nicméně většina toho je v té čtveřici. Takže jsme měli vlastně nějaký úvodní briefingy, měli jsme nějaký prvotní seznámení v SpaceX, která dodává ten návratový modul Crew Dragon na nosnou raketu Falcon 9, takže jsme strávili pár hodin na simulátoru, byli jsme se podívat vlastně v replice v trenažéru toho Crew Dragonu. Strávili jsme pár dní v NASA v Houstonu. Ve SpaceX jsme vlastně ještě nám brali míry na ten skafandr, ve kterým se letí v tom Crew Dragonu. Takže jsme tam měli fitting tady toho SpaceX suitu a spíš takové jako úvodní věci.
1: Nesmíte přibrat teda.
0: Ale můžu přibrat, já si celkem držím jako plus minus kilo, si držím jako tu svoji optimální váhu, tak dobrý.
1: Jste čtyřčlenná posádka, vy jste už zmínil kapitána, pilotem jste vy, pak jsou ještě dva, ten čtvrtý není zatím vybrán, jaká je jejich role?
0: Tak tam jsou vlastně, ty role se liší podle toho, jestli se bavíme o tom výstupu na oběžnou dráhu, o tom, že jsme vlastně v tom Crew Dragonu, než doletíme na ISS a pak během toho pobytu na ISS. Na ISS tam vlastně ty role jsou téměř totožný, tam se věnujeme těm svým národním projektům, vlastně každý astronaut si tam veze ze své země nějaký komplement národních výzkumných a technologických projektů, plus nějaký edukativní program pro školy, pro studenty, pro žáky, takže to tam vlastně každý má jako kdyby svoji vlastní timeline, časovou osu každodenní, s tím, že vlastně ten náš velitel Thomas Pesquet, tak ten je šéf, protože tam je požadavek, aby to byl člověk, který už na ISS minimálně jednou byl, vlastně on už poletí po třetí, takže on tam bude mít i na starost na nás tak trošku i dohlížet, na ty, který tam jsme poprvé. No ale co se týče toho výstupu na oběžnou dráhu a toho zblížení a spojení s tou orbitální stanicí a pak toho návratu zpátky, tak to jsme vlastně v tom návratovém modulu Crew Dragon a tam ty role jsou vlastně rozdělený tak, že tu stěžení pozici tam má ten velitel a pilot a pak tam jsou dva astronauti s rolí mission specialist, což v podstatě znamenají, že tam nemají nic moc na práci a v podstatě čekají, až je dovezeme na tu orbitální stanici a tam teprve začne ten jejich vlastní program.
1: Ten jejich vlastní program, ale vlastně vy tam nebudete sami, protože už je tam sedm stávajících astronautů, kteří tam jsou na delší čas, x měsíců, půl roku.
0: Jo, máte to celkem dobře jako zmáknutý.
1: Zmapované. Tak, víte, kdo to je, kdo tam působí teď?
0: Kdo tam působí teď, ono vlastně se bude jednat o tu rotaci, tuším, Crew 14, která tam vlastně bude, příští rok. To znamená, teď se vlastně vracela moje francouzská kolegyně Sophie Adeno pár dní zpátky. Střídá je tam vlastně další, tady ta půlroční posádka. Takže kdo bude pak v té dlouhodobé posádce, když tam budeme zrovna my, to se přiznám, si úplně nevím, si úplně nepamatuju ty jména, ale samozřejmě náš plán je, než oni tam odstartujou, protože oni tam vyletí samozřejmě dřív než my, tak se s nima potkat, nějaký čas s nima strávit, protože tam to bude v podstatě poměrně jako plná ta orbitální stanice, že tam na dva týdny tam místo sedmi lidí, tam bude těch lidí 11, takže aby jsme se tam vzájemně tak nějak to tam všechno zvládli, tak bude určitě dobrý se poznat ještě předtím, než
1: se potkáme. Ale jste se neseznamovali až tam.
0: Přesně.
1: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě by měl se čtyřčlennou posádkou, celkem budete tedy čtyři, letět na mezinárodní vesmírnou dráhu. Pojďme se ale vrátit v čase, kdy vás vůbec napadlo přihlásit se do výběrového řízení vesmírné Evropské kosmické agentury.
1: No tak mě to napadlo v podstatě v okamžiku, kdy ta příležitost se naskytla, protože vlastně to bylo po nějakých 13-14 letech, co byl jako výběr evropských astronautů. No tady v Evropě to není nějak v Americe, kde ty astronauty vybírají každou chvíli, ale tady je to s poměrně jako velkým lidským časovým odstupem, takže většinou ten člověk jako má jako jednu šanci, jeden výstřel a to bylo vlastně v roce 2021 někdy na začátkem roku. Ono se už tak nějak jako tušilo nebo napůl vědělo zhruba půl roku předtím, že ten výběr bude, takže to byl ten jako spouštěcí mechanismus. No.
0: A tak nějak jste ve skrytu duše doufal, že by to mohlo dopadnout? Věřil jste si?
1: No tak samozřejmě. Tak...
0: Musíte si věřit.
1: No tak jasně, tak jako já myslím, že ono samozřejmě tenkrát, když se člověk podíval na ty čísla, které byly z toho předchozího výběru, kam se hlásilo asi 10 000 lidí a vzali jich, já nevím, 5-6, tak ty šance nejsou moc velký, ale člověk se jako asi nemůže moc dívat na ty čísla.
0: Tady bylo jen 22 500.
1: Ty čísla byly ještě trošku horší, takže to, ale já myslím, že ono jako, jsou to velké čísla, ale když si vezmete, že ty lidi jako odpadávají postupně, že vlastně v každém tom kole toho výběru vždycky třeba čtvrtina, třetina těch lidí projde dál, tak 25-30% to vlastně nejsou jako úplně marný šance. No.
0: Vy jste doposud působil jako pilot nadzvukových letounů Gripen. Jak moc se liší pilotování kosmické lodi od Gripenu?
1: Tak jako to vlastní pilotování samozřejmě jako jiný, ale ty základní principy jsou stejný. To, že člověk pracuje v nějakém prostředí, který je nekomfortní, je vystavený nějakému zrychlení, nějakému přetížení, nějakým prostě pohybuje se ve 3D prostoru, celý to nějakým způsobem vibruje a tak, je tam uzavřený v nějakým stísněným prostoru, má na sobě nějaký oblek. Plus to, že ty věci se dějou hrozně rychle za sebou, to znamená, není tam nějak moc velký čas na nějaké jako dlouhé rozjímání a přemýšlení. Musí vlastně člověk vnímat velké množství informací, vyhodnocovat si je v reálném čase, přijímat nějaké rozhodnutí, spolupracovat v rámci té posádky, protože tam vlastně jsme velitel a pilot, plus velká část té práce se děje dole na zemi, to znamená, je to neustálá interakce s těmi řídícími centry ve Spojených státech, plus ta posádka je čtyřčlenná, takže i vlastně komunikace nějakých těch stěžejních věcí těm dalším dvou členům ty posádky. Takže tady tyhle ty základní principy jsou stejný. To vlastní jako ovládání toho Dragonu versus Gripen, tak to je samozřejmě jako úplně jiný. V tom Dragonu, jak tam je spousta věcí daleko víc automatizovaná než v tom Gripenu, to ale neznamená, že bychom se tam jako nudili a neměli nic na práci, tam i během vlastně jakýhokoliv úkonu, tak to jsou různé procedury, postupy, které se musí dělat, monitoring těch systémů, spousta komunikace. A pak samozřejmě v případě nějakých nestandardních nebo nouzových situací, tak ta posádka tam hraje stěžejní roli, protože vlastně je přímo v tom centru dění. Má ty informace z první ruky na rozdíl od těch různých řídících center nebo těch ostatních na zemi.
0: Takže jakmile usedáte a začínáte řídit, pilotovat přímo vy, tak je něco špatně někde.
1: No, když do toho musíme zasahovat, tak je něco špatně. No.
0: Takže ideální je, když jenom sledujete ty systémy a jenom jakoby dozorujete.
1: No, jsou tam samozřejmě postupy i nebo jako úkony i mimo to vlastní nějaké řízení a manévrování. Což jsou spíš nějaké jako přípravné procesy pro to, aby vlastně ta posádka byla ready, aby vlastně ten, oni tam se sedí v takových speciálních oblecích, ke kterým je vlastně převedená komunikace, převedený kyslík, je to vlastně hermetické, vytváří se tam vlastní atmosféra, to je pro případ toho, aby, kdyby tam došlo třeba ke ztrátě tlaku uvnitř toho Dragonu, tak aby jsme byli schopni přežít, než se zase vrátíme zpátky. A to jsou všechno jako systémy jako mimo to vlastní řízení té kosmické lodě, které, ke kterým je spousta nějakých dalších úkonů taky. Takže ono to není jenom jako to, jestli to letí doleva doprava, ale i vlastně ty lidi tam mají na starost veškeré systémy toho Crew Dragonu. Ne, že by je nějak přímo jako, jako ovládali, ale jsou tam vždycky nějaké checklisty, které je potřeba udělat, než zase nastane nějaká další fáze.
0: Říká Aleš Svoboda, náš dnešní host.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český pilot, důstojník a astronaut Aleš Svoboda je naším hostem. Vy jste v minulém vstupu, jsem se vás ptala na porovnání vlastně řízení Gripenu a kosmické lodi. Vy jste říkal, že mnohé je tam podobné, nicméně, co rozhodně podobné není, je stav bez tíže, který vlastně v Gripenu nezažijete a zažijete ho až v kosmické lodi a teď ho vlastně zažíváte díky, řekněme, nějaké simulovaném letu.
1: Ano.
0: Tak jak jste prožívali, jak prožíváte stav bez tíže?
1: My jsme vlastně v rámci astronautického výcviku základního, tak jsme měli zhruba týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, kde je Zero G letadlo takzvaný, jmenuje se Zero G, protože se s tím letadlem lítá po takových speciálních parabolách nebo trajektorích parabolických, během kterých se navozuje vlastně nulová gravitace, beztížnej stav. A to letadlo je v Evropě jenom jedno a má základnu v Bordeaux ve Francii, tak proto jsme byli týden tam a absolvovali jsme s tím každý několik letů. A vlastně funguje to tak, že se odletí do předem určeného prostoru, většinou je to někde nad mořem. A tam máme v podstatě takový náš obdélníček nebo kvádříček, kde se doletí na jednu stranu toho obdélníku a to letadlo se převede do strmého stoupání okolo 45 stupňů a pak se vlastně tam vytvoří 0G, to znamená to letadlo letí jako kdyby volným pádem po balistické křivce, přejde zase plynule přes horizont do strmého klesání a celá tady ta fáze trvá zhruba 25 vteřin a během toho je tam ten beztížný stav. Pak se zase vybere ten střemhlavý let do vodorovného letu a tady tohle se celý opakuje. Až se doletí na konec toho našeho obdélníčku, tak tam se udělá čelem vzad a to stejný se dělá se zpátky. A tohle se dělá třeba 2 hodiny, takže se udělá okolo 30 tady těch takzvaných parabol a během každé té paraboly tam je 20 až 25 vteřin je tam navozený ten beztížný stav, kde my máme možnost si to jednak vyzkoušet, jaký to je, a být v beztížném stavu a jednak se vůbec naučit zacházet s tím vlastním tělem a pohybovat se.
0: A musíte bezmezně věřit pilotovi?
1: No, musíme, no. Tak oni tam jsou dva a je to dopravní letadlo, takže tam věříme, že všechno funguje.
0: Je potřeba nějaká medikace?
1: Tam se bere preventivně, se dává injekce skopolamínu před každým tady tím parabolickým letem, to znamená i lidi, kteří tam fungují, jako, pracují tam jako instruktoři, lítají s tím už třeba 20 let, tak i ti si berou preventivně nebo si nechávají píchnout preventivně od lékaře skopolamin, samozřejmě v nižší dávce než třeba člověk, který tam letí poprvé. Ale je to proto, že se tam lidem dělá špatně, to je normální věc. A když už ten člověk se účastní toho parabolického letu za účelem toho, aby se tam se naučil, aby podstoupil nějaký výcvik, tak je pak blbý, když tam polovinu toho letu tam stráví s pytlíkem papírovým vzadu. Takže vlastně každý si nechává píchnout tady preventivně ten skopolamin.
0: A stejné to asi bude, až budete na mezinárodní vesmírné stanici?
1: A tam je taky nějaká medikace, která může být buď preventivní, anebo se bere až v případě, že se objeví nějaký příznaky tady té kinetózy, nemoci z pohybu, protože tím vlastně, že ten vestibulární systém rovnovážný, tak je vystavený nezvyklému prostředí, že vlastně není v té klasické zemské gravitaci, ale je v tom beztížném stavu, takže to rovnovážný ústroj je drážděný úplně jinak, což samozřejmě zhruba u 50% lidí vyvolává právě tu kinetózu a je to dost náhodný, není to ani tak závislý na tom, jestli ten člověk je třeba původním povoláním pilot nebo něco jiného, že by se řeklo, on už to zná třeba z lítání, ze stíhačky nebo tak. Je to celkem dost náhodný, takže tam se buď preventivně nebo až při těch příznacích se tam bere medikace a ono to pak samo odezní tím, jak si na to ten organismus zvykne. U některých lidí je to hned, u některých je to v řádu hodin, u některých je to třeba během jednoho dne.
0: A vy jste se cítil jak? Ve stavu bez tíže?
1: Tak já jsem měl píchnout i ten skopolamin.
0: A bez toho jste to neskoušel?
1: Bez toho jsem to neskoušel, ono by to bylo bez toho asi taky v pohodě, ale tady jako není úplně moc jako čas na hrdinství.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: host si povídám s vojenským pilotem Alešem Svobodou, který se v příštím roce vydá na 14-denní misi do vesmíru. Taková banální otázka, co tam budete jíst?
1: A to je docela dobrá otázka, protože spousta lidí si představuje, že to je jak v těch 60. letech, že se tam jedí takový ty tubičky, ale dneska to je vlastně relativně normální jídlo, normální strava. Je to samozřejmě upravený technologicky tak, aby to mělo dlouhou trvanlivost, protože se to tam vozí předem. Jsou dva způsoby. Je to buď liofilizovaný, znamená je to dehydrovaný, jako kdyby zamražený suchem, a pak se do toho doplní voda, tím pádem se to znovu jako rehydratuje a je z toho relativně normální jídlo. A nebo ten druhý způsob, tak je, že je to termostabilizovaný a to jídlo se pak v takový speciální troubě se ohřeje, to znamená je v takových pytlíčcích, který se tam strčejí a na nějakých asi 85 stupních, myslím, se to ohřeje a je z toho se normální jídlo. Plus jednou za čas tam je čerstvý ovoce, to samozřejmě, když tam přiletí nějaká nákladní loď, nějaký nákladní dopravní prostředek, tak přiveze i čerstvý ovoce, který samozřejmě tam vydrží pár dní. Plus je tam normálně voda, kafe, nějaký různý limonády a všechno je to vlastně i sledovaný po té nutriční stránce, že každý to jídlo má na sobě čárový kód, který se vždycky naskenuje, než ti astronauti to snědí, a tím pádem vlastně celý ten podpůrný tým na zemi, kde jsou jak doktoři, tak různí sportáci, nutriční specialisti a tak vědí přesně, kolik kalorií a jaký ty makronutrienty a různý živiny ten člověk do sebe dostal, a porovnávají to s tím, co ten člověk třeba během toho dne dělá za aktivity, aby věděli, jestli třeba nějakých elektrolitů nebo nějakých látek nemá málo, nebo jestli ten kalorický příjem není moc malý nebo moc velký. Takže všechno je takhle sledovaný. No a plus každý ten astronaut tam nad rámec tady toho standardního jídla, který vlastně má na starosti NASA pro ISS, a my jsme byli již trošku odbočím, jak jsme byli teďka v Americe, tak jsme právě byli i v Houstonu, kde je Johnsonovo vesmírný centrum, kde má NASA, tak tam jsme měli i vlastně ochutnávání vzorků jídla, takže tam jsme si asi ze 200 různých vzorků jsme si tam vybrali asi nějakých 100-130, který jsme chtěli ochutnat, a to tam vlastně nosili jedno za druhým, na tabletu jsme tam tomu dávali nějaký skóre a z toho se pak vlastně dělají preference těm astronautům a sestavuje se z toho nějaký jídelníček. No a nad rámec tady toho, tak každý astronaut tam má možnost si vzít takzvaný bonus food, bonusové jídlo, což je, nebo se tomu říká crew preference food, což je vlastně nějaký pokrm, který si řekne čistě ten astronaut, co tam chce mít. Většinou je to připravovaný ve spolupráci s nějakým známým šikovným kuchařem a většinou to bývá nějaký tradiční pokrm z té dané země nebo nějaká variace na ten tradiční pokrm, takže to bude i v mém případě.
0: A už jste si něco zadal? Už jste si něco řekl?
1: Už je příprava je v plným proudu. Teď se řeší nějaký detaily, ještě to úplně nemůžeme komunikovat, kdo s kým a co, dokud vlastně k tomu nevydá Evropská kosmická agentura tiskovku a tím se
0: takže
1: to
0: takže i na vaše stravování je embargo.
1: Na tady tohle národní jídlo nebo to extra jídlo navíc, tak na to zatím jo, dokud nepůjde ven tiskovka, tak pak toho budou určitě plný socky a plný internet.
0: Dobře, takže vy jste velmi intenzivně a detailně monitorováni ve vesmíru, a co když přijdou nějaké zdravotní potíže, i když předpokládám, že mu předchází nějaká karanténa a důsledná lékařská prohlídka?
1: Tak tam je vlastně rok před tím letem, tak se dělá výroční prohlídka astronautská jako každý rok, takže tady ten z toho my máme za sebou. Pak někdy v rozmezí 3-6 měsíců před tím letem, tak se dělá nějaký screening, vlastně nějaký stěr z kůže na nějaké bakterie. a pak 14 dní před tím letem, tak se tak ta posádka je v karanténě přímo poblíž toho místa startu, kde jsou jako úplně v izolaci, a ten podpůrný tým, který se tam vlastně o ně stará, tak je jako taky v karanténě. No a kdyby došlo k nějakým zdravotním potížím, což jako nějaký běžný zdravotní komplikace typu, že někoho třeba bolí hlava nebo něco takového, to se samozřejmě jako stává, tak tam ISS je poměrně dobře vybavená medikací, tam je milion různých léků na všechno možný, plus každý astronaut má za sebou nějaký zdravotnický výcvik a jsou tam vždycky minimálně dva astronauti, kteří mají kvalifikaci crew medical officer, to znamená, že mají ještě nad rámec toho standardního výcviku ještě další jako rozšířující kvalifikaci, že umí dělat i nějaké základní lékařské úkony. A co je tam stěžení, tak je vlastně telemedicína, kde tam každý astronaut má jednak pravidelné soukromé videokonference s lékařským týmem, který je na Zemi. A když se něco děje, tak samozřejmě nad rámec nějaké pravidelnosti, tak tam má ten lékařský tým svůj k dispozici taky, a tam vlastně oni můžou využít i toho diagnostického vybavení, co je na ISS, znamená různé ultrazvuky, odběr krve od středivky, s tím, že ti, co tomu rozumí, tak jsou sice na Zemi, ale ti astronauti, ti tam mají ty ruce a ty oči, aby vlastně mohli pomoct s tou diagnostikou a s tím ošetřením.
0: Tak zdá se, že o vás bude velmi dobře postaráno. Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost je stále Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky, astronaut, který příští rok v létě zamíří do vesmíru. Jak vlastně dlouho bude trvat, než se tam dostanete?
1: No, budeme startovat z Floridy, z Kennedyho vesmírního centra. A bude trvat zhruba den, než se tam dostaneme. Ono má nějakých 8-9 minut. Je ten start samotný, ten výstup na oběžnou dráhu a pak trvá den, než 24 hodin zhruba, než vlastně ten Crew Dragon doletí k té mezinárodní kosmické stanici. Ono to jde dělat i rychleji, jde to dělat i za nějakých třeba 6-7-8 hodin. Záleží na tom postupu, na těch orbitálních manévrech. Těch 24 hodin je takový standard.
0: A když Crew Dragon se přiblíží k té vesmírné stanici, tak jak to potom probíhá, že se dostanete dovnitř?
1: Tam to vlastně probíhá tak, že když se dostane opravdu jako hodně blízko, tak už se přechází vlastně z toho orbitálního manévrování na přímo viditelnost a na přímý zblížení s tou orbitální stanicí a jsou tam vlastně dvě místa, kam ten Crew Dragon se může zadokovat. Je to v tom americkém orbitálním segmentu. A jedno místo je vlastně v té podélné ose, když si představíte tu orbitální stanici, která jsou vlastně takový plechovky pospojený dohromady a ve směru té dlouhé osy to lítá kolem dokola Země, tak vlastně na tom předním konci, tak tam jsou, tam je ve směru té podélné osy jedno dokovací místo, jeden dokovací úzel a druhé je vlastně o 90 stupňů, jako kdyby v tom stejném místě nebo v tom stejném modulu, akorát na jako kdyby na střeše. Takže to jsou dvě místa, kam se dá s tím Dragonem zadokovat a funguje to tak, že ten proces je, pokud všechno jde podle plánu, tak je zcela autonomní. A s tím, že ten Dragon tam má manuální režim, kdy vlastně ta posádka se tam může i to dokování dělat manuálně.
0: Takže tudy se dostanete do vesmírné
1: Tam se stanice. Tam se dostaneme k vesmírné stanici, vlastně ten Dragon s tou ISS se spojí. A vyrovnají se ty tlaky, otevře se tam ten průchod tak. A pak ta posádka může jít dovnitř.
0: Tak přivítáte se s těmi 7 statečnými, kteří tam už nějakých pár měsíců budou a začnete konat úkoly, jaké budou?
1: Já tam povezu 13 českých projektů, které jsou vědecký, výzkumný, technologický. Jeden projekt je tam vzdělávací. A téměř všechny z těch 13 projektů jsou v podobě nějakého letového hardwareu, který vyrábí české firmy a který vlastně se poveze na ISS, který se tam pak zprovozní, zapojí a na něm se bude dělat ten vlastní experiment, ten vlastní projekt. Část toho jsou technologický vývoj, technologické demonstrace, část toho je věda, výzkum. Z těch zajímavějších tam bych zmínil třeba výzkum léčby rakoviny, který dělá Masarykův onkologický ústav, nebo projekt výzkumu nanorobotu, který vlastně se dělá ve spolupráci s Brněnskou a Ostravskou univerzitou. Je to vlastně tým pana profesora Pumery. A pak je tam celá řada dalších projektů. Jsou tam například nositelné senzory, takzvané wearables, což je třeba ISS t-shirt, ISS tričko, které vyvíjí tým z Masarykovy univerzity v Brně. Je to vlastně něco jako třeba chytrý sportovní hodinky, akorát je to ve formě trička, těch senzorů je tam daleko víc, je to napojený na nějaký algoritmus, na nějakou umělou inteligenci, která vlastně zpracovává, vyhodnocuje ty data v reálném čase a vyhodnocuje nějakou zátěž stresovou a fyziologickou, takže takovéhle věci.
0: Bude čas i máte tam nějaké volno?
1: No tak volno je v podstatě spánek, ten den probíhá tak, že začíná se nějakou ranní hygienou snídaní, pak je nějaká krátká videokonference s těmi řídícími centry, kde si ujasníme vlastně tu časovou osu na ten daný den. A pak se pracuje tady na těch projektech, a pak je v poledne čas na oběd, pak se zase pracuje tady na těch projektech. Pak večer je zase nějaká čas na hygienu, na večeři a se večerní nějaká plánovací videokonference a pak je vlastně 8 hodin čas na spánek a končí to zase druhý den a jede se zase od nova. Takže hlavně ten spánek.
0: Aleš Svoboda zůstává naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex Ahoz si povídám s Alešem Svobodou, vojenským pilotem, který příští rok v létě poletí do kosmu. A my jsme ten minulý vstup končili tím, co tam vlastně jak bude vypadat váš den a večer, že tedy bude 8-hodinový čas na spánek. A mě hned napadlo, jak se tak spí ve stavu bez tíže.
1: No tak to vám řeknu, až se vrátím, ale to, co říkali vlastně zkušenější kolegové, je, že se tam spí velice dobře, protože jako z podstaty věci vás tam nic netlačí, ale musí se tam spát, nebo většinou se spí v takových spacácích, jednak kvůli nějakému tepelnému komfortu, ale jednak i proto, že ten spacák má z té vnější strany na sobě suchý zip a vlastně ten spacák je přilepený zase někde na nějaký stěně, protože jinak by ten člověk v tom beztížním stavu oddriftoval, pak by se zbudil, ocitnul by se někde úplně jinde. A plus teda je potřeba tam dávat pozor na to, aby to místo, kde ten člověk spí, by bylo dobře ventilovaný, aby se tam nedržel oxid uhličitý a aby ty lidi nebolela hlava, no, pak druhý den ráno.
0: Tak to všechno, tedy ten let do kosmu váš velmi významný, se odehraje příští rok v létě, nicméně vy už máte i další plán až po té, co tedy nabídete tu velkou zkušenost, tak se vracíte do Gripenu, ale do F-35.
1: Tak já jsem vlastně poslední 3 roky měl na starosti, nebo náplň mojí práce bylo fungování v rámci týmu, který má na starosti zavádění letounu F-35, což bylo to gro mojí práce, plus teda lítání na Gripenu. A teď mám od září přerušený služební poměr s armádou České republiky, protože jsem teď v rámci těch příprav na ten kosmický let a pak na to následné období, tak mám kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, který mi vlastně skončí nějakých 6 nebo 7 měsíců po návratu z toho letu a pak se mi zase rozběhne kontrakt s armádou a tam ten personální záměr se mnou je takový, že bych měl být velitelem jedné z těch dvou letek F-35. To znamená, že se zase vrátím do projektu F-35 do té doby, než budeme mít ty naše F-35ky vyrobený, tak budu lítat ještě s Gripenem a pak se F-35.
0: A nemůže se stát, že vás ta zkušenost natolik ovlivní, že budete chtít zůstat třeba u Evropské kosmické agentury a třeba znovu se vypravit třeba co by kapitán.
1: Třeba na měsíc.
0: Třeba na měsíc.
1: Tak já myslím, že ono to nezáleží jenom na mě, ono to záleží na ambicích té dané země. Já si úplně nemyslím, že bychom chtěli hned po prvním letu českého astronauta to stejný opakovat rok, dva potom. Takže můj plán, já si myslím, že jsem jako do značné míry sám svým vlastním pánem v tomhle, takže ten můj plán je celkem jasný.
0: Co na to vlastně říká rodina, že její syn, manžel, tatínek poletí do vesmíru?
1: Tak
0: má obavu,
1: tak co jim zbývá, že?
0: Nebo jsou pyšní?
1: Tak já myslím, tak pyšní asi jsou, ale obavu tak tím, že já už 20 let pracuji jako pilot v armádě, tak se týče nějakého rizika, tak tam asi nějaká jako extra obava navíc není. Samozřejmě teďka je to trošku náročnější tím, že ten výcvik je ve Spojených státech, že já jsem často pryč, takže spíš jako tady ty věci toho, kolik má pak člověk čas na tu rodinu, tak je to teďka složitější, ale jinak si myslím, že tam nějaká obava není. No.
0: Moc děkuji, že jste přišel, že jste našel čas a držím vám palce, všechno vyjde dle plánu a budu moc ráda, když opět zavítáte do Alex Ahoz a podělíte se o své zážitky a obrovské zkušenosti. Moc děkuji, že jste tu byl. Aleš Svoboda.
2: Alex Ahoz. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. V Česku se urodilo kvůli extrémnímu suchu méně cukrové řepy. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Poslanci hlasy vládní koalice přehlasovali prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh koaličních poslanců má od listopadu nahradit současný služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice kritizuje, že návrh směřuje k politizaci státní správy. Podle poslance ODS Karla Haase ale záměr zrušit státní službu špatný nebyl.
2: Zrušení toho ekosystému státní služby, což je ukrutný byrokrat, který za 11 let účinnosti nedoručil České republice, řeknu, skutečné výsledky, ale opravdu jako úřednickou mašinérii typu správního řízení, tak to je ten důvod, proč bychom se zrušením státní služby souhlasili, ale to legislativní provedení je z mnoha důvodů za 4 minus nebo za 5.
0: V Česku začala sklizeň cukrové řepy. Kvůli letnímu suchu bude úroda podle pěstitelů ve srovnání s loňskem nižší o více než 20%. Loni byl výnos na hektar 100 tun. Pokračuje ředitel Svazu pěstitelů cukrovky Čech Jan Křováček.
3: My letos odhadujeme ten výnos v oblasti Čech na úrovni 68 až 70 tun. Celá republika by měla mít rámcově okolo 66 tun.
0: Cukru v obchodech by podle něj měl být dostatek. Uskupení Jsme Praha 10 podá k městskému soudu stížnost na sčítání hlasů v komunálních volbách v některých okrscích 10. městské části. Podle zvoleného zastupitele Petra Beneše z tohoto uskupení došlo k chybám při sčítání hlasovacích lístků nebo přepisech protokolů, při kterých byly hlasy jednomu kandidátovi konkurenčního hnutí Naše Praha.
4: Tam skutečně v jednom tom okrsku nastala situace, kdy jednomu kandidátovi bylo připsáno pravděpodobně víc než 150 hlasů. Přitom právě těch 150 hlasů rozhoduje o tom, jestli hnutí Naše Praha bude v zastupitelstvu a překročí 5% hranici nebo ne.
0: Lidé můžou podávat návrhy na neplatnost komunálních voleb ke správním soudům ode dneška do 10 dnů. Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na Ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat.
1: Počasí.
0: Noc bude polojasná až jasná, k ránu se objeví mlhy, teploty klesnou k 5 stupňům až k nule, někde může i mrznout. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno. Během dne bude místy oblačno a naměříme 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 s Ústím nad Labem do Prahy zbystřete za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7,5 kilometru pojedete kolem odstavené dodávky. V Praze na Vinohradech pozor v Bělehradské ulici za IP Pavlova v křižovatce s Vocelovou je kolize auta s motorkou a průjezd je omezený. A na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 překáží nehoda před sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru je po kolizi osobního auta s dodávkou neprůjezdný levý pruh. V místě se maluje. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A za chvíli už tu budou příběhy slavných značek.

0: Triola, nejznámější české spodní prádlo se stoletou tradicí.
1: Říká vám něco značka Triola?
2: Tak to absolutně netuším, o čem vlastně mluvíme.
3: Je to značka pro výrobu dámského spodního

0: fixovali ňadra látkovými pruhy a teprve přes ně oblékali volnější část oděvu. Ve 13. století se začínají nosit korzety, jimiž se ženy snaží zdůraznit svoje ladné tvary. Jednou móda velí poprsí odhalit, jindy zase zakrýt. Korzety nosily vážené a bohaté ženy, pro venkovské robky tu byla šněrovačka. Vrcholu obliby korzet dosahuje v 18. století, kdy se dámy z vyšších vrstev každodenně nechávaly stahovat do pevných mučidel, vystužených nejprve velerybými kosticemi, později ocelovými pruty. Podprsenky přinesl světu až konec 19. století. Mezi prvními vynálezkyněmi byla francouzka Hermine Cadol a Američanka s českým jménem Marie Tucek. Ta vymyslela takzvaný breast supporter. Za skutečnou autorku moderní podprsenky je považována další Američanka Mary Phelps Jacobs. Vyrobila ji v roce 1913 a o rok později si ji nechala patentovat. Jak Mary na podprsenku přišla? Náhodou. Chystala se na ples, korzet se jí pod šaty nehodil a tak sedla k šicímu stroji a z kapesníčků a stuhy si spíchla něco, co k modelu sedělo jako ulité. Podprsenku pak prodala firmě Warner Brothers Corset Company za $1500. Za pár let firma díky jejímu vynálezu vydělala miliony dolarů. Podle nejnovějších výzkumů se ale vznik podprsenky datuje mnohem dříve. Dva kousky spodního prádla vyrobené z jemného plátna a cenné krajky byly objeveny při rekonstrukčních pracích na zámku Lengberg ve východním Tyrolsku a pocházejí už z druhé poloviny 15. století.
1: Když se v takovém podniku jako Triola řekne modelářka, co to všechno obnáší?
2: V takovémhle podniku to přináší design, konstrukci prvního výrobku, spotřební karty, technické nákresy a další podklady pro výrobu.
3: S modelářkou Danou Čermákovou si povídala Světlana Lavičková.
1: To znamená, že vy jste ta, která třeba vymyslí, jak ta podprsenka bude vypadat?
2: Ano, jsem to já.
1: Pořád je co vymýšlet, není podprsenka jako podprsenka?
2: Je pravdou, že rádi vycházíme z obliby, kterou naši zákazníci nosí, takže jim přinášíme podobné střihy. A pak strašně ještě záleží na konstrukci, protože soustředíme se na velké velikosti a ta podprsenka potom určitá úskalí má a musí být postavena tak, aby fungovala, ne aby se tolik líbila.
1: Když chcete vymyslet něco nového, jak postupujete?
2: Většinou dostaneme nějaký podnět z obchodu, co by bylo žádáno, plus my si přinášíme nějaké invence z veletrhu nebo z časopisu. Pak to promítneme podle toho, co nakoupíme za materiály. Většinou je to o tom, že vezmeme náš stávající střih plus malé změny a dosadíme do něj nové materiály. Krajky, úplety a různé kombinace. To všechno dáme dohromady, no a pak to procházíme dlouhými testy, kdy našíváme několik sad podprsenek, které jdou na obchod a tam nás oznámkují jako ve škole a ty nejlepší se potom dostávají na trh.
1: Při výrobě podprsenek je velký podíl ruční práce, jak tady vidím, vaše dvě švadleny tady pilně ší, ale nesedí každá u jednoho stroje, děvčata dokonce přebíhají.
2: U prádla je mnoho speciálních strojů nebo strojů, které mají různé aparátky, aby ta přesnost byla opravdu velmi dobrá, takže je to jednoduchý, jsou tu cikcaky, jednojehlovky, dvoujehlovky, overlocky, ale všechny mají nějaký speciální aparát, aby se mohla podprsenka ušít dokonale.
1: Podle toho, co tady vidím a co říkáte, tak by se řeklo, že podprsenka se šije ručně, ale pak, když to přijde do výrobního závodu, to už pravda není, nebo je?
2: Vždycky jsou tam ty lidské ruce.
1: Já jsem říkala, že tady v dílně jsou švadleny, ale tady je paní Veronika Kouřilová, která pak si sedí u počítače.
4: No, u toho počítače dělám střihy do těch velikostí. Od modelářky dostanu základní střih, který se musí zdigitalizovat do toho počítače. A v tom počítači si já s ním potom hraju, kde ho rozkresluji do těch velikostí, do celého toho sortimentu, kterým se potom prodává. Potom, co ho rozkreslím v počítači, pošlu to na plotr, který to vytiskne. já to vystříhnu, zkontroluji ještě

0: zrakem nebo takhle pohledem, jestli ty tvary jsou tak, jak by měly být, jestli to navazuje krásně na sebe, protože to je taky důležitý. Důležitý vlastně u těch podprsenek je, že se to měří opravdu na půl milimetru, protože tam jsou důležitý ty rozměry kvůli těm aparátkům na té šicí dílně.
1: Dámy v našich končinách si mohou už víc než století zkrášlovat postavu spodním prádlem od firmy Triola. Byla založena v roce 1919 v hektické poválečné době, kdy se zhroutily základy rakouského mocnářství a mladá republika nabírala svěží dech. Už 11 let předtím si tehdy 29letý Antonín Pařík otevřel na pražském Smíchově obchod s módním prádlem. Obchodní talent zdědil po svém otci. Rod Paříků z Kosmonos a okolních vesniček byl rodem domkářů a rolníků. Podnikatelskou tradici zahájil Antonín Pařík starší, syn hospodského Josefa Paříka z Kněžmostu. Vyučil se čalouníkem a sedlářem a otevřel si v Kosmonosích dílnu na výrobu kočárů. Pracoval převážně pro barona Friedricha von Leitenbergera, významného rakousko-uherského podnikatele, který měl v nedalekém Josefově dole poblíž řeky Jizery zámeček a u něj velkou textilní továrnu. Český podnikatel a politik německé národnosti baron Leitenberger se díky svým schopnostem zařadil mezi největší průmyslníky v Rakousku. V Josefově dole vybudoval kolonii domků pro své zaměstnance, dvoutřídní školu s opatrovnou, obchod, závodní jídelnu a také zřídil penzijní a nemocenskou pokladnu. Byl zástupcem kurie obchodních a živnostenských komor v Českém zemském sněmu a císař pán ho dokonce povýšil do rytířského stavu. Pro Antonína Paříka mladšího se zřejmě stal vzorem. Kočárník Antonín Pařík starší, otec Antonína, zakladatele Trioly, o němž dnes bude řeč, zemřel velmi mladý. Bylo mu 28 let. Jeho žena Karolina zůstala sama se 4 dětmi, ale i tak jim za pomoci svých příbuzných pomohla získat potřebné vzdělání.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Antonín Pařík mladší vystudoval pokračovací průmyslovou školu se zaměřením na účetnictví v Mnichově Hradišti. Vyučil se v obchodě a začínal jako obchodní příručí. V roce 1903, krátce poté, co zemřela i maminka, se spolu s bratry Arnem a Václavem vydal do Prahy. Tam se seznámil se svou budoucí ženou, Rudolfou Krákorovou, dcerou známého pražského ševce. Rudolfa byla na svou dobu velmi emancipovaná mladá žena. Absolvovala dívčí průmyslovou školu, složila státní zkoušku z francouzštiny a poté, co si Antonín Nakinského, dnešní Štefánikově, třídě na Smíchově otevřel podnik, který vyráběl pánské prádlo a prodával oblekové látky, mu začala vést účetnictví. Antonín od počátku vsadil na kvalitu a mírné ceny. Tvrdil, že špatné prádlo nakoupíte všude. Chcete-li však dobré prádlo, pečlivě po domácku vypracované, obraťte se s důvěrou na odborný závod s prádlem firmy Pařík Smíchov. Protože šití kvalitních košil vyžaduje kromě profesionální zručnosti také velkou dávku pečlivosti, své domácí švadleny si obezřetně vybíral. Jeho výrobky zdobila korunka a 3P. Pařík, prádlo, Praha. Šili se zákazníkovi na míru, mohli jste si vybrat nejen střih a látku, ale i druh knoflíčků. Začínající podnikatel usoudil, že o kvalitní košile bude vždy velký zájem. A měl pravdu. Bez bílé košile se v té době neobešel žádný dobře postavený muž. Byla důležitým znakem prosperity. Sortiment se brzy rozšířil. Na léto Pařík nabízel soupravu. Zefírovou, tedy bavlněnou košili, turistickou košili, košili jednu noční, nepromokavý plášť s kapucí a 2 páry ponožek. A to vše za pouhých 30 korun. Na Vánoce pak propagoval jako osvědčenou ochranu proti nachlazení pánské flanelové košile, které daleko předčí trikotové prádlo a pro své výtečné vlastnosti jsou doporučovány předními lékaři. Jeho každoroční povánoční výprodej pod názvem Paříkův levný týden Pražané milovali. Nutno také připomenout, že za Paříka se pánské košile prodávaly tak říkajíc po částech. Etiketa velela čisté límečky a manžety, což však ještě nebyl důvod převlékat denně rovnou celou košili. Stačilo měnit jen to, co je vidět a nezůstane skryto pod vestou a sakem. A tak si pánové do obleku či do fraku připínali každý den čisté a naškrobené límečky, manžety a náprsenky. Tvořili velkou část tehdejšího výrobního sortimentu. Pod nimi měli třeba režnou košili bez límce, teplý trikot protažený do nohavic.
2: V Triole jste začali takovou zajímavou věc. Vy jezdíte za svými zákazníky a snažíte se zákaznicím radit, ale taky učit je, jak se mají oblékat.
3: Jak mají nosit správnou podprsenku, je to tak.
4: Světlana Lavičková si povídala s vedoucí prodejen Triola v Čechách a na Slovensku Alenou Vojířovou.
2: Jaké jsou největší chyby?
3: Bojí se, nebo si myslím, že neví, že si můžou nechat poradit.
2: Dřív ty prodavačky jenom odhrnuli ten závěs a nakoukli, ale vy taky musíte odhrnout závěs a nakouknout.
3: Co my uděláme, samozřejmě dodržujeme etiku té zákaznice, to znamená, že se nejdříve zeptáme, jestli vstoupit můžeme, poté vstoupíme do té kabinky a jsme s tou zákaznicí přímo v té kabince, takže žádné okukování, nic takového není. A v první, co uděláme, tak je, že naučíme tu dámu tu podprsenku si nejdříve obléci. A potom teprve projíždíme ty jednotlivé kroky toho fitování, to znamená od obvodu po umístění kostic, umístění košíčku po ramínka podprsenky.
2: Jak to přijímají zákaznice? Nepřijímají to trochu třeba právě s tím ostychem?
3: Určitě to přijímají s ostychem, to ze začátku ano, ale v okamžiku, kdy cítí, že jsme profesionálky a vidí, že nejsme tam o toho, aby jsme jim řekli, ano, ta barva vám sluší, ale opravdu víme, o čem mluvíme. Opravdu těmi pohyby a tím, co říkáme a co děláme, zjistí, že jsme tam proto, aby jsme jim poradili, tak se nám z 99% jakoby oddají a důvěřují a jsou nadšené většinou. Pak až tak, že jsou emotivně dojaté, že v životě nezažili takovýhle servis a takovou to péči.
2: Spíše starší dámy na tohle to slyší, anebo ty mladé dívky, kterým asi méně vadí, že je přece jenom někdo vidí jenom v tom prádle nebo i bez?
3: Já si myslím, že tam zrovna není nějaký věkový limit. Je to od těch starších samozřejmě, které máme klientky, tak po ty mladé. A já musím říct, že možná ten stud bude větší u těch mladších klientek. Je to takové zvláštní pravidlo, čím je dáma štíhlejší, tím je kritičtější ke svému tělu a čím je korpulentnější, tak má toho studu si myslím trošičku míň.
1: Po první světové válce ke smíchovskému obchodu přibyl ještě podobný závod na Husově třídě na Žižkově. A v zápětí Antonín Pařík se společníky Josefem Čbánkem a Jaroslavem Sobolem založili společnost na výrobu prádla a korzetů pro dámy i veškerého pánského i chlapeckého prádla. 23. prosince 1919 ji Zemský soud v Praze zaregistroval jako společnost s ručením omezeným. Později jí Pařík přeměnil na akciovou společnost a do jejího chodu úspěšně zapojil celou rodinu. Teď už zbývalo jen vymyslet zvučný název. A i tady platí nepopiratelný fakt, že za vším je třeba hledat ženu. Byl to nápad chytré a podnikavé Rudolfy. To ona svému manželovi poradila. Jste tři, řekla, a tři společníci tvoří triolu. A rovnou mu to i zaspívala. Pro nový podnik se širším sortimentem bylo třeba najít větší prostory. A tak si Pařík se společníky pronajal prázdnou továrnu na Balabence. Tam se šily převážně pánské košile a další výrobní prostory ve Vršovicích a také na Šumavě, kde se vyrábělo dámské prádlo. V roce 1931 byla dokončena nová budova Trioly v Drahobejlově ulici číslo 27 v Praze Libni. Železobetonovou budovu pro sériovou výrobu pánských košil o ploše 3000 metrů čtverečních navrhl ve funkcionalistickém stylu známý pražský architekt Richard Goldreich, který navrhl například i hudební divadlo v Karlíně. Postavila ji stavební firma Karla Skorkovského, která se specializovala na železobetonové stavby a postavila také Libeňský most či veletržní palác. Byla vybavena elektrickým výrobním pásem, který procházel zhora dolů celou budovou. Výroba začínala v nejvyšším podlaží a končila v přízemí, kde se košile balily a expedovaly k zákazníkům. Švadleny na dvou výrobních pásech, u každého jich bylo zhruba 20, vyrobili za minutu celkem 3 až 4 košile. Práce byly rozfázovány do jednotlivých úkonů, některé se šily na stroji, jiné ručně. Víc než polovina vyrobených košil byla určena na export, především do Norska. Triola měla i vlastní učiliště pro švadleny, firemní chatu pro zaměstnance na Jarově, měla i svého závodního lékaře. Těsně před druhou světovou válkou to byla vskutku moderní firma baťovského typu, v níž pracovali 300 lidí. Tou dobou také zemřel jeden z Paříkových kolegů, spoluzakladatel firmy Josef Čbánek. I on začínal s menším obchodem s pánským módním zbožím, měl ho ve Spálené ulici.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Od šicího stroje do ozdravovny, radosti ze života. Letošního roku ve snaze o zlepšení sociálního postavení svého zaměstnanectva vyslala Triola, továrna na prádlo v Praze 8, 110 svých zaměstnanců do letních táborů na dobu tovární dovolené a zaplatila jim stravné a cestu tam i zpět. Výprava tato byla uskutečněna v rámci radosti ze života při národním souručenství k úplné spokojenosti účastníků. Pestrý týden, 24. srpna 1940.
2: Antonín a Rudolfa Paříkovi měli 6 dětí, 3 dcery a 3 syny. Pro svou rodinu zakoupil raně barokní dům na Jílu v Nebovické ulici na Malé Straně a také starší vilu v Černošicích. K Černošicím velmi přilnul a jeho vztah dokládají i mozaiková okna svatého Antonína a svaté Barbory, která rodina Paříkova věnovala místnímu kostelu. Pařík byl zapálený sportovec, podporovatel místních sportovních klubů, hlavně házenkářů a sokolů, a také esperantista. Scházeli se u něj literáti a intelektuálové, například skupina kolem Karla Čapka. Své syny od mládí vedl k tomu, aby jednou převzali jeho štafetu, což se taky stalo. Alexandr převzal obchod a dbal na kvalitu vyráběného prádla. Rudolf měl na starosti technický stav výrobních strojů a nejmladší Antonín se stal ředitelem. 28. října 1947 udělil prezident Beneš Triole veřejné uznání. Necelý půl rok poté byla firma znárodněna a značka Triola na dlouhých 20 let přestala existovat. Antonín Pařík se už mohl jen dívat na to, jak kvantita vítězí nad kvalitou a elegancí. Více než ztráta jeho milované Trioly ho ale ranila skutečnost, že už nikdo nestál o jeho zkušenosti a schopnosti. Zemřel 5. července 1948 v Černošicích.

0: po znárodnění byl z českých textilních továren vytvořen jeden velký národní podnik Panar, který byl pak včleněn do ještě většího podniku Průmysl prádla. Do gigantického národního a státního podniku byla v době socialismu soustředěna veškerá výroba v oboru. Vyrábělo se spodní i ložní prádlo a také běžná konfekce. Značka Triola se vrátila až v roce 1968, kdy podnik opět začal šít módní a elegantní prádlo. Firma navázala kontakty se Západem a získala nové technologie k výrobě elastického prádla. V té době se také značka Triola pojí s Horním Jiřetínem. V Mariánském údolí tam fungoval bavlnářský podnik už od roku 1828. Původní přádelna na konci předminulého století vyhořela a na jejím místě vznikla tkalcovna s tehdy nejmodernějším technologickým vybavením poháněným parním strojem. Za druhé světové války tam začala vyrábět dámské spodní prádlo říšská firma Wegena. Wegena se pak také stala částí molochu Průmysl prádla. A je zajímavé, že objekt slouží textilnímu průmyslu dodnes.
1: Když vznikne nový typ podprsenky, asi by se měl vyzkoušet. Ale jak? Hlavně je tam důležité nošení té podprsenky. To znamená, že máme nějakou databázi probantek, žen, které nám pomáhají s tím testováním, protože nás nezajímá jenom to, jak se ta podprsenka chová při praní, ale zajímá nás i to, jak se chová při nošení, jak sedí ta podprsenka a samozřejmě některé vady materiálu by jsme neodhalili, kdyby se ta podprsenka nenosila. Praní nestačí.
2: Vysvětluje Lenka Zavadilová z oddělení testování nových výrobků.
1: To znamená, že probantky dostanou podprsenku na testování domů, nosí ji a kromě toho ji teda i perou, tak jak jsou zvyklí, perou v ruce, perou v pračce a potom přijdou s výsledkem a my zkontrolujeme podprsenku za prvý, jak vypadá materiál po tom praní a i nás zajímá, jak se v ní probantky cítily, co jim vadilo, co je kde škrábalo, tlačilo, s čím byly problémy.
3: Třeba i po takovéhle zkoušce se ještě ty předpremiérové podprsenky upravují, než jdou přímo pak už do výroby?
1: Samozřejmě a někdy i několikrát. To znamená, že jako testování je dlouhodobá záležitost, když to jde, když je všecko jako hnedka na první dobu, tak to trvá zhruba 2 měsíce. Pokud se objevují problémy, tak následuje přetestování. Pokud nějakým způsobem nejsou v pořádku, tak se přetestovává i několikrát.
3: Podprsenky se testují na ženách ideálních mír a ve věku do 30, nebo jak vybíráte tyhle ty svoje, jak říkáte, probantky?
1: No samozřejmě to nejsou ženy do 30 s ideálními mírami, jsou to běžné ženy s faldíky a různých velikostí, takže testujeme to na ženách, které to prádlo potom nosí.
3: A instruujete nějak právě ty své probantky, aby se k té podprsence chovaly šetrně, nebo naopak řeknete, no Božka, ale tentokrát vy víte co, strčte jí do pračky a chovejte se k ní macešsky?
1: Podle toho, co potřebujeme otestovat. Když potřebujeme otestovat fakt ten materiál zátěžově, tak i máme někdy požadavek, chovejte se k ní macešsky, ale u klasického testování ne, klasicky chceme, aby se k ní chovali podle pravidel, to znamená ideálně prát v ruce, pokud v pračce, tak v sáčku na praní, nepoužívat aviváž, maximálně na 30. Takovýhle základní věci mají instrukce, jak se k té podprsence chovat, jak pravidelně zaznamenávat ty nedostatky té podprsenky, nosit celý den, vždycky, aby ten závěr byl z celého dne a tak, má to svoje pravidla.

Ještě v 80. letech minulého století měl podnik 20 výrobních závodů, 2 střední učiliště a asi 7,5 tisíce zaměstnanců. Chrlil miliony kusů prádla, které z velké části mířily na vývoz, zejména do Sovětského svazu. Po revoluční dramatické změny v hospodářství Triolu notně zeštíhlili. Národní podnik se rozpadl a řada závodů se osamostatnila. Samotná Triola zápasila o holou existenci. Na přelomu tisíciletí to dokonce vypadalo, že firma skončí v konkurzu, stejně jako desítky dalších českých textilek v té době. Trh zaplavilo levné prádlo z Číny. Textilku zachránili podprsenky provnadné ženy. Zaměřila se totiž na výrobu prádla, které dokáže uspokojit i kypré slovanské boubelky. Velikosti, které v asijských krámcích nenajdete, nabízí právě tento ryze český podnik. Nové vedení vyřešilo krizi uzavřením poboček v Toužimi a v Kraslicích. Horní Jiřetín se udržel. Převážná část výroby zůstává na českém trhu. Vývoz směřuje hlavně na Slovensko a do Německa. Triola jako legenda pronikla i do lidové tvořivosti. Jak se vám líbí třeba krásné šaty na míru pro návštěvu z vesmíru, ušije mi Triola, jen co Marťan zavolá. A vzpomínáte na vtíravou reklamu ze socialistické televize, kdy do záběru z diskotéky zní: z dálky, zblízka, v rytmu diska, Triola.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

cest. Ptám se vesnic, ptám se měst, kde tě hledat mám, a sám jdu stále dál. Ptám se rok a ptám se díl, kde je konec

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: A 20 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Vládní koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Beroun další 4 roky povede dvojkoalice. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Koaliční lídři se shodli na novele školského zákona. Zejména motoristé k ní původně měli výhrady. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristům se povedlo do návrhu prosadit některé své priority, třeba zavedení spádovosti poraden. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy bylo jednání věcné.
4: Ta debata neprobíhala na formátu musíme najít úspory, ale probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně, ale ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
2: Uskupení Beroun sobě uzavře koalici s uskupením Společně pro Beroun. V 21 členem zastupitelstvu budou mít těsnou většinu 12 křesel. Pokračuje lídrině uskupení Beroun sobě Barbora Skálová.
5: Teď vlastně vyjednáváme o koaliční smlouvě a o programových prioritách. No to bude ještě nějaká práce, takže předpokládám, že to bude hotový až někdy příští týden.
2: Do zastupitelstva se dostali také nezávislí berouňáci ANO 2011, Naše Česko Berounu a Půl. Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. Podle nich dává vládě příliš široké pravomoci. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že vláda je připravená úpravu obhájit. Sport. Kanoistou roku se v anketě Českého svazu kanoistů stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. Předčil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu. 24-letý Krejčí se mezi kajakáři vedle triumfu na mistrovstvích Evropy a světa umisťoval mezi nejlepšími i v závodech světového poháru. Počasí. Noc bude polojasná až jasná, k ránu se objeví mlhy. Teploty klesnou k 5 stupňům až k 0, někde může i mrznout. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno a později bude místy oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor na dálnici D10 mezi 44. a 5. a 46. kilometrem. Ve směru na Turnov probíhá čištění a monitorování hlavních řádů dešťové kanalizace. Levý jízdní pruh je tam uzavřený. A na Pražském okruhu na 82. kilometru ve směru na D1 probíhají práce na silnici. Vozovka je tam zúžená do 2 jízdních pruhů. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách je tu Divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem Divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi, a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal, ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník, nebo třeba v pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné Hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic Rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si ji u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofora na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se teda delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem teda již řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom abych měl, že jo, volno. A jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, aby v tom nebyly nějaký zmatky. Jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět. Že
3: no dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte se... bez starosti, buďte, no. Nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech.
3: No, prostě... Teda... No, bolí mě teda teďkom tady.
2: No tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prýma a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepivý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
4: Ahoj.
2: No, je to i Růžena Hulínová, nestárnoucí, stále taková plná mládí, optimismu.
4: A nechte to.
2: Ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti Božena Tlučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem malem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že se to dneska točí. Jsem odběhla jen tak. Ano. No, a kdo jiný tady než Fanda Čedák, přezdívaný Páťa?
3: Jo, dobré. Hoďte mi to kafe, jo, tadyhle.
4: Já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký puch.
2: Nemusíte vzduch teda. No. Ne.
4: Puch jsem tady, jo.
2: Pucha máte
3: no,
2: tady
3: dobře,
2: vedle.
3: Nic vezli.
2: Ne, jde pak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte, takže...

0: Víte, to trošku zlehčujete mou práci. Já je trošku rozdíl psát verše a psát dopisy. Když dopisy taky můžou být ve verších. Vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Čajkovský, na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry Kunhuty Werfernové.
1: To jsem taky dostal.
0: Šturmelové.
1: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, jo. Ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
0: No, tak příteli, to bychom se hnedka ze začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě. No přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, no kdo to měl, počkejte, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
1: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že si někam vyrazíme, jak jsem čekal doma.
0: No já taky čekala, že něco přijde a ono přišla krátce střednice mi přijela, no. Takže co je u vás nového? Zeptal jsem se, teď bych se rád zeptal Patrika Pucha. Každý už na hlase Patrika poznal, že má zřejmě po pubertě. Patrik.
1: No. No, vy se díváte na mě. A už jsem si myslel, že v tom zase lítám.
0: Ne, já se dívám na Patrika tady. Patrik se trošku červená. Koukám, že mu praskl pupínek. Vás už máš ale pěkný. Udržíš, no.
1: No.
0: No. No taky mě to někdy dělá potíže, abych... Ale to sem nepatří. Ne. Moment, mluvíme o hlase. Aha, promiňte. Tak Patriku, co jsi dělal celou tu dobu? Ty ses, myslím, vyučil, mám pocit, ano?
2: Ano.
0: Ten mluví jak... Já se to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
1: Nechci, ať mluví.
0: Ten mluví jak papíňák. Ten opravdu takhle mluví naše Maruška, je osm.
1: Prosím vás, neskákejte mu do řeči, ne, když je to v něm, no...
0: Já nesladím, abyste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já jsem to chtěla čistit bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou tři deka dole. No, teď to je na zemi.
1: No, si to seberte. No, babu.
0: No, prosím, tak bych se vyprosil. No, prosím vás, já bych to přerušil, tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses.
2: No, já jsem se vyučil.
0: Ano?
2: Ale pak si zjistilo...
0: Ano?
2: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
0: Ano?
2: A teď jsem tam dodnes.
0: No,
1: už je to z něj venku.
0: No, to je hezké. No, a co ctírat, stepilí? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi pohory. Z celého těla z toho mě šlo ven. Yeah. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
1: No, to vám ty lejstra nestačili, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
0: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat, víte? A teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco, jako když se taví ocel. Je to něco překrásného.
3: Epopej, co to je epopej?
1: No, tá ti to potom vysvětlím, Růžo.
0: Takže vy jste měl plné práce, ruce práce a co, Růžena teda?
4: No ano, já teda neměl epopej, ale já jsem teda měla takovej...
0: Ano.
4: Jako pěkný vztah, jo.
0: Ano.
4: A ten kluk fakt byl jako bezvadný, jo.
0: Teda vy po mně koukáte pořád hrozně, teda tady já se divím vám teda opravdu, vy na mě máte takový pohled, já už se na vás, no to je opravdu hrozný tohleto teda.
1: Co, já se tady koukám po tom stole, to je pěkný stůl, umakart.
0: No umakart to je, to nemáte doma umakart, my máme 4 umakarty doma.
1: Proto se to dělalo za firmu, já se podívám.
0: No nekoukejte, vy koukáte pořád po ten stůl, nekoukejte mi na nohy tam po tím stůl.
1: Já se nekoukám po vašich nohách, já se koukám po tomhle tom stole.
0: No, tady to píšou, je tady něco vyrytýho. Co tady za nápisy, ježiš, to je to...
1: No jo, ukažte.
0: Ukažte to.
1: Je tadyhle taky.
0: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda. Tak prosím vás, pokračujeme, přátel, jsme se maličko zapletli teď. Tak vy jste měla vztah, Růženko, ano?
4: Měla jsem vztah.
0: A chlapec byl prima?
4: No byl takový bezvadný fakt, no byl takový černý.
0: Ano.
4: Vlasatý, no ano. Prostě, jako říkal mi, že i tak.
0: Ano.
4: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak a prostě ano, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
0: No a co jsi dělala?
4: Jsem si to nechala vzít.
5: A teď jsi sama?
4: Ne, teď jsem zase v tom.
5: A dobrý, no. No, to máš teda už jenom opravdu fofr. A co dělala Božena Klužhořová?
0: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet. Já byla v takovém...

0: Kalupo vám povím. No to je pořád něco, že jo. Mladá je na diskotékách, ale já se nezastavím. Ráno vstanu a večer se dolehnu. Já se vám svalím celá utahaná, opravdu, co jo. Vám budu povídat.
1: A s kým?
0: Ale už se začíná, teda vy jste opravdu. Jestli budete vy příště, tak já už jsem snad ani nepůjdu teda. A tě nechá. To už je od první besedy, víte, jak na mě koukal těma očima, kdy to máte, prosím vás, máte v obočí, to je prales, to je boubín, co tam máte?
1: Koukám, že mám oči, ne?
0: No, už jsem řekl, prosím vás, pořád teda bude pravidelný pořad, takže nám řekněte, jaký máte názor. My bychom chtěli totiž od příštího pořadu udělat znělku, aby se divákům pořad vždycky hned přiblížil, aby už věděli, a posluchačům se říci, já jsem včera točil, jsem měl kšeft na Kavkách. Takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořád se budeme hovořit o ničem a teď bych se rád zeptal vás, všech tady, co jsme u našeho stolu, u Makartovou, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tedy?
1: Jaká znělka?
0: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
1: No ne, že jo, že těch pořadů o ničem je víc, takže aby jsme...
0: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
1: Jo takhle.
0: No. No tak jak byste si vy představoval znělku?
1: Jako já, jo.
0: No
1: nevím, no tak něco takového jako, kdyby to bylo takový... Šuridu, šudara, šudududududududu,
0: šupara. Prosím vás, šurida, šubidubidon, no to by vás lidi teda, to by vás lidi vynesli, to by vám poděkovali teda, pane Patej.
1: Páťa.
0: No, teda já bych teda radši, když můžu teda mluvit, víte, aby to bylo něco takového pomalýho, takového hezkýho, aby to byla taková hezká melodie, která by člověka tak jako uklidnila třeba. Kdy se ten talinský rybník dohodí?
2: No, jsem mrtvá.
0: No, takhle, víte, tady mladá se sice směje. No jaký máte, ať řekne ona názor teda, jaký si myslí, že by to měla být nějaká taková, nebo...
2: Ale ne,
0: tak jsem já šel to potěmskou branou, no. Takový nějaký, co jsme zpívali, když nám bylo 20.
2: To ne, tak se něco takového jako metal.
0: Já vám dám metal, teda vy byste měla dostat metal, teda to vám povím, teda. Je tuhle se vám za plastovickou televizi, tam jsem ta žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete jak z zoologické zahrady, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy, jo. No tak já bych vůbec nepoužil hudební motiv, jestli je teda řada na mě, dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba, prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejdem tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká z Petra.
1: Vy jste neskončil ve sklepě.
0: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovoř. Nebo nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuju zrovna. To bych si musel k tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přines. To, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co se vám bych tak chtěla mít teda dvojdomek? To vám povím teda, to je pohled porád před ten stůl tady.
1: No je to lepší, jak hladit včelu.
0: Teda víte, já vám řeknu, já sem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte pochu na ušnici.
3: No. A tady mám řetěz.
0: No, to jste jako černá Mikuláše, prosím vás, to byste strašit děti v tomhle.
3: A tady? No. Boty s kováním.
0: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu, jak jdete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit, i s režimi dávají tady znamení. Jo, ne, to já bych se napil, že mám suchou ústek, tady bude mě režisér na mě kývá, tak já to teda splním, ano.
2: To je moje, když vám to říkám, že to je moje tohle.
1: No tak to, no. Si to ven tadyhle.
0: Já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano. No, prosím vás, tak příště...
1: No tohle, to snad není možný, Patriku, co děláš, čověče?
0: Teď jste mi polil tady ty kosky, co mám nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun. Ona to takhle je celý, to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no.
1: Já jsem si vzal monterky.
0: A abych to nesla do mášenky, teda. Ještě, no, vy to máte výhodu, vy jste v monterkách. No, to máte. No, prosím vás, tak tedy, já bych to už opravdu ukončil. Takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlastní... Prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlastní jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli sejít zde ve studiu a říct si, popřát strach hezké dny, co si vememe sebou a co si vememe na sebe. Ale příště už to teda, že sejdeme, už bude s naší znělkou. Doufám, že se vám bude líbit a do té doby zatím teda naschranou. Takže, naši besedníci, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Naschranou. Ahoj.
1: Jsem vám říkal, že tohle jste udělala vy vyloženě s tímhletím.
2: A to jsem vám

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Lábus přes účinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta tak říkajíc vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je i jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste takovou první řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Nyní studuji na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěli být strojvedoucí.
5: Jak bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste pro to nic neudělal, abyste byli strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě, oběkloní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta se pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka, dívenka tohle, že no jo, jezi jsou malý a tohle rozkočné učky. Čím pak chtěla být, když byla malinká, no?
6: Letuškou.
3: Letuškou, a splnilo se to? A co pak jste?
5: Naštěstí.
3: Učitní jste? A už jste tak, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? Někdy. No, no tak to víte tak. No takže tak to jsou zajímavé. A tady slečna ještě kolegyně vaše, kamarádka, jestli teda?
6: No, já jsem chtěla být spisovatel.
3: Spisovatel? A pozor, tak to je trošku neobvyklé.
7: Byli tady spisovatelé. Byl
3: tu, ano, byli tu spisovatelé.
7: Zajímavý, nikdo to nechtěl dělat jako malej.
3: Ano, to je zajímavý, že ne, třeba. Třeba Ivan vyskočil, spisovatel, herec a pedagog, chtěl vlastně být penzistou, když byl malý. A už se mu to skoro splnilo teďka vlastně.
8: Ano. A Hrabal tady říkal, že se šťoural hrozně dlouho v nose. A že chtěl, aby mu to zůstalo.
3: No, bohu, Hrabal měl takový...
8: A Jirka se ptal, jestli mu to zůstalo, na to neodpověděl.
3: Ano. On říkal, že chtěl být nezaměstnaný, Hrabal.
8: Ano.
3: A my jsme se ho ptali, proč? A on říkal, víte, ale že jako, to už si vzpomínám, že v tom Nýburce oni ty pracující chodili z ty továrny takový bledý. A ty nezaměstnaní seděli u řeky a váleli se, opalovali.
2: A konečně přichází náš dnešní host a je jím Milan Lasica.
9: Před 25 rokmi nebohý režisér Miroslav Macháček rozprával takú príhodu, ako bol v Moskve. A tam sa zoznámil s nejakou divadelnou kritičkou. A ona sa tak trošku do neho zahľadela a povedala, že by sa s ním chcela stretnúť niekde v parku. A povedala, že o toľkej sa stretneme v parku a že ju pozná podľa toho, že ona bude mať solnečné ačky, čiže okuliare, hej, tmavé. No a tak on prišiel do toho parku a teraz zrazu videl, jak prišla, mala tie solnečné ačky a teraz sa tak ako prechádzali sa, ona rozprávala veľmi romanticky a tak trošku ako poeticky a snažila sa ho tak očariť niečím a on jej tak pritakával a bolo to veľmi romantické. A zrazu sa tak vraj zastavila v takom zákutí toho parku a zrazu ho takto chňapla a povedala, až to tako je. A takto, ale držala ďalej. A že on nevedel, čo má robiť chvíľu, potom sa spamätal, tak ju chňapol aj on a povedal, až to tako je. A že tam teda takto stáli asi 5 minút a nič, a potom sa rozišli.
2: No tak takhle rovnou začal Milan Lasica. Ale pozor, nejdřív ať zaspívá Jiří Lábus klasiku.
10: 3, 4.

stiamo, rajte prvci, víš, že sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, sám, s

0: regarde mon lit quand je dors, et puis encore.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
3: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal od někud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel, a po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někdo už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci: o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy, přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele. Je příjemné popřít existenci kamenné zdi, když se mi zachce, ale není příjemné narazit na ní hlavou. Jsem potlučen o skály břehu, neboť všechno toto jest břeh, jak pravila moudrá kachna na rybníčku uprostřed parku. Pane, na této lavičce dopřej mi odpočinku. Místo toho řekl básník unaveně: s dovolením, a sedl si vedle neznámého. Jen si sedněte, vašnosti, ozval se ze tmy srdečný hlas. Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, zvířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry. To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven. Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl: já nevím, mašnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všechny dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v kterém měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý návštěvníci. Odpoledne už je to horší, to přijdou ty větší haranti. To je tady boží dopuštění. Honějí se jako diví a myslejí si, že jsou někde v pralese. Nejhorší je to o prázdninách. To mě chtějí kluci líst na stromy. No, jinak si takový městský kluk na něco takového ani nevzpomene, ale jak přijde z těch vakancí, tak je jako Tarzán. Večera v noci je to nejhorší. Co já už jsem za ty léta viděl, to by nikdo nevěřil. znám všechny druhy milenců, od těch, co jenom mlčí a tisknou si ruce, až po ty, co si navzájem lejou všelijaký žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý mládence, co koukají před sebe jako bez ducha. A tak kolem půlnoci se střílejí z revolveru. Vy si třeba řeknete, že mluvím o těch sebevrazích, jako by jich bylo bůh ví kolik, ale já vám řeknu, že je jich dost. Já jich pamatuju aspoň 10. Potom jsou to ještě ty páni, co v hostinci krapet přeberou. To je hold malér, že přes tenhle ten park je to na náměstí blíž, nežli kolem reálky. Kolegové v ostatních sadech tohle nemají, ale já musím skoro každou noc někomu pomáhat domů a říkat, to se ví, pane, to je nesvědomitost od toho hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha. A co takhle básníci? Zeptal se poeta. Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebe vrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějaký divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřelil pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje. Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom po povídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmluvají tady s těma sochama. Jeden takový starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se Válek. Oni zkrátka mluvějí někdy docela rozumně, ale někdy je s nima kříž. A básníkovi se zachtělo dobrého muže pozlobit. Ale vy nám nemůžete rozumět, řekl. Vy nás nemůžete sledovat do našich vysněných světů. Nemůžete pochopit sílu naší imaginace. Svět v našich snech je skutečnější, nežli všechno, co vidíte kolem. No, nevidím nic, řekl hlídač s překvapující věcností. Ve svých představách jsem všemohoucí, pokračoval básník. Mohu probudit kamennou sochu, pod kterou sedíme. Mramorová Afrodité procitne pod mými horoucími polibky a sestoupí z podstavce do mé náruče. Bude mi povídat o řeckých bozích, o velebném Olympu, o spanilé Heladě. Až počne nebe na východě blednout a obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci bejt přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, ocitly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána strohá a povýšená odpověď, že to tak musí být. Úředník, který dokáže sestavit formulář daňového přiznání tak, že by si nad ním geniální matematik Isaac Newton připadal jako blbec, má zaručenou nesmrtelnost. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiš jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou. Dnešní doba téměř znemožnila používání zásad uvedených ad 1 a 2. Budeme se tedy zabývat jen bodem třetím a ukážeme, co všechno lze ještě dnes provádět s předpisem zcela rozumným. Jestliže se někdo přihlásí k odběru elektrického proudu, dostaví se k němu z energetických rozvodných závodů odborník, který prohlédne a přezkouší instalaci. To je zřízení rozumné, které vám skýtá jistotu, že nebudete při nejbližší příležitosti zabit elektrickým proudem unikajícím z vadně instalovaného vedení. Platí se za to režijní poplatek, proti němuž nikdo rozumný nic nenamítá, už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí dva starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k ním nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr. Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen.
To on ví také, ale má své předpisy. Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr. A aby bylo možno zapojit elektroměr, je nutno přezkoušet elektrickou instalaci v bytě. Nebylo by ji nutno zkoušet, kdyby byl pan Jaroslav M. zůstal naživu. Jaká je v tom logika, to lze stěží pochopit. Ale pokračujme. Symbolickým přezkoušením instalace je pověřen výběrčí účtu energetických rozvodných závodů, který se svého úkolu zhostí tím, že si poznamená číslo elektroměru. Nic neskouší a má pravdu. Jednak tomu obvykle nerozumí a mimo to není blázen a tudíž nepředpokládá, že by byl pan M. před svou smrtí instalaci nějak poškodil. Jenže paní M. musí manipulační výlohy týkající se elektroměru, s nímž nebylo manipulováno, a přezkoušecí poplatek za instalaci, která přezkoušena nebyla, zaplatit. Ve věci kauce to pak vypadá takto. Paní Ludmila M. musí jako nový odběratel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned, kdežto energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači a milé posluchačky. Zdravím vás z brněnského rozhlasového studia a otvírám další noční linku. Dámy a pánové, vstupte na taneční parket. Ne, to se nesnažím napodobit ani Viktora Prajze, ani Otakara Brouska ve Stardance. To chci jen navodit atmosféru dnešních dvou hodin povídání s vámi a poslouchání vašich příběhů. Tématem dnešních dvou hodin noční linky jsou totiž vaše taneční. Také jste si s počínajícím podzimem povšimli zvýšeného počtu dospívajících slečen a mladých mužů ve slavnostním oblečení, směřujících do kurzů společenského chování a tance? Já tedy ano. A vybavila se vám, pokud jste taktéž odpověděli ano, vzpomínka na vaše taneční? Byly vaše taneční lekce trápením, které jste horko těžko přestáli? Chytil vás tanec tak, že jste dodnes prvními, kdo na plesech předvede taneční kroky se svým partnerem či partnerkou? Na telefonu 731 800 900 a na webu rozhlas.cz/linka bude v dnešní noční lince prostor pro vaše příběhy, které se odehrály v době, kdy jste i vy vstoupili možná neumělými kroky na taneční parket. V brněnském rozhlasovém studiu čekám na vaše příběhy a čekat na ně budu až do konce té první hodiny příštího dne. Zatím platí, že máme středu 14. října 2026 a že začíná noční linka na téma Moje taneční. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nelítostný čas z téhle hodiny noční linky už ukousl celých 6 minut. Nejvyšší čas na to, abych přivítal první posluchačku s příběhem na téma Moje taneční. Ludmilo, pěkný večer, nerušenou noc.
1: On vám přeju taky dobrý večer. No a...
0: A povídáme si o tanečních. Jak je to dávno, co jste do nich chodila?
1: Je, Borečku, tak to už je tak dávno. To byste ještě chodil s tatínkem po houbách.
0: To je pravda asi.
1: No určitě. Takže já už jsem osoba, jak se říká, v letech, ale vzpomínky na taneční nebě už tady do dneška. Jako, jak se říká, hudební sluch, ten mám 100% po mamince. Mm-hmm. To mi říkala, maminka zpívala v kostele, když jí takže to mi říká, že sluch hudební mám. No a taneční, jak se říká, ty boty, co jak nevydrží na městě, jo, to hlavě, jak to zpívá voda, mm-hmm. tak ty mám po tatínkovi. Taky na 100%, protože tatínek, když chodil na zábavy, co by mladý švíhán, že, tak jsem musel jít se vlíkat za noc i dvakrát, jak byl pro podsednou košili. Tak to mám po něm, no. Takže já jsem chodila první rok do tanečních, tak to bylo v roce 67. Mm-hmm. To jsem se začala učit v zemědělském učilišti ve Říči. No, a to jsme chodili jako úplně do prvních. To, no, a to jsem tančila i s mistrem, předváděl jsem to tam po oku. No, a to jsme spavli oba dva.
0: No,
1: to
0: teda. No, polka... Nevím, jak u vás, ale
1: taneční
0: u nás.
1: Mistra a my jsme spadli spolu.
0: U nás polka byla překřtěna na masakr, no. Protože ačkoliv jsme se všichni snažili začínat ve středu parketu, tak po nějakých 10 taktech jsme všichni byli přímo u okraje parketu a už jsme začali drhnout o stěny.
1: Ano, ano, tak to bývá mela teda, jo. Ale hrozně ráda jsem to tančila. Tatínek vždycky říkal, holka, ty jsi dřevo, ty se v životě nenaučíš tančit. No, když je to tak, on jako hrozně rád tancoval, tak se asi plet. To byla jediná věc, která se ve mně spletl. Takže první rok to jsme se učili, potom v druhém ročníku, to bylo jenom na 2 roky, tak jsme museli chodit, to byla povinnost naše, protože bylo málo děvčat, tak aby jsme jako doplnili, aby měli kolektivní či výběr, tak jsem chodila druhý rok. No, dodělala jsem školu a mám o 2 roky mladšího brášku, tak ten začal chodit do tanečních, tak musíš chodit se mnou, že?
0: Takže to jste ho vlastně mohla sestra. I něco přiučit, paní Ludmilo, že jo?
1: Ano, takže jako starší sestra, no, to už jsem chodila vlastně do 3. rok do tanečních a to bylo zároveň 1. rok jako bratra. A mu se to tak líbilo, že chodil ještě další rok a já samozřejmě s ním.
0: No ale řeknu vám stejně, 3leté taneční kurzy, tak s tím jsem se setkal poprvé. A musím taky opravit jednu věc, která tady zazněla. Vy jste říkala, že vy jste chodila do tanečních, když já jsem byl ještě na houbách. Není tomu tak. Pokud to byl rok 67, tak už jsem taky tancoval. Sice jenom nejistě, byl mi rok, ale už jsem se pohyboval.
1: To je asi 51. ročník, ne?
0: Já jsem 660. A paní Ludmilo, vzpomínáte si ještě na jméno vašeho tanečního mistra, se kterým, jak jste říkala, jste tancovala polku?
1: Jméno, to bych si po mně chtěl moct. No, do mě nedostanete. To vás tak dále, on pan mě nesahá. To já už zapomínám.

0: šaty ve svých prvních tanečních? Jaké byly vaše šaty?
1: No, tak jestli to byly první, to mám neřeknu, ale mám dojem, že jo, to bylo ještě na učilišti. To mě maminka ušila, ona hodně jako šila, tak ona chodila do nějaké školy rodinné a tam se učili aj šit. Já my jsme tam měli taky šití vaření a péči o dítě navíc, tak byla tak na půl rodinka. A jinak to bylo zemědělské učiliště. Mm-hmm. Obor pěstitel, chovatel. Takže jsme se naučili aj kravičky dojít a tak dále, že.
0: Všestranné vzdělání, no. Od tance až po dojení kraviček.
1: No, já pocházím z vesnice, takže jsem vyrostla vedle kravina, tak to já všechno ovládám.
0: Paní Ludmilo, děkuji za váš telefonát, za tuhle vzpomínku na vaše taneční a přeju vám krásně barevný říjen.
1: Jo, ty se ptal, ty první, tak to nezapomenu, ty byly blankitně modré.
0: No prosím, krásné, nakonec jsme krásné, to dali dohromady.
1: Ještě někde jsou, to nevím, ale... To by dneska určitě neoblekla.
0: No, tak to mi vlastně připomínáte, jdete přímo do rány. Já, když jsem odjížděl na noční linku, tak jsem se svého staršího syna ptal na volnou asociaci, když řeknu první taneční, co se ti Ondro vybaví? Tak první, co z něho vypadlo, špatně padnoucí oblek. Děkuji, Ludmilo, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já mám taky přeju dobrou noc, naschledanou.
0: Moje taneční, téma noční linky, kterou posloucháte a do které můžete se svým příběhem vstoupit také na čísle, které za chvilku uslyšíte. A nebo, pokud se vám to nepovede, můžete napsat na rozhlas.cz/linka. Eva už napsala. Tyhle dva řádky by se mohly hodit. Krásný večer všem vám přeje a píše: moje taneční, to je dávná minulost. Září 1960 v prvním ročníku na gymnáziu. První tanečník, spolužák, 14-leté tintítko, později význačný vědec. Na každé taneční jsem měla nové šaty a docela mě učení tanců bavilo. I později v manželství jsme chodili na plesy a skotačili na parketu. Hezké vysílání přeje Eva. A tady je telefon, na který se můžete také obrátit se svojí vzpomínkou, se svým příběhem z tanečních.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před chvílí bylo 11:15, to znamená, že ten 14. říjnový den se už chýlí ke svému konci, ale jsme teprve na začátku noční linky na téma Moje taneční a s tou svojí vzpomínkou přichází do vysílání pomocí telefonu naše posluchačka Helena. Zdravím do Prahy, paní Heleno.
1: Krásnou noční linku, tady Helena.
0: Děkuji za vaše přání.
1: No, asi před 50 lety, ono to strašně letí, no. Ale je to krásný, no. Chodili jsme s holkama ze školy jako na Žofín. Tam to bylo moc hezký. A pamatuju se, že tam chodila i paní herečka Vránová, Alena Vránová s dcerou.
0: Aha, jako garde tam chodila se svojí dcerou. Tak.
1: Ano. No, a byla tam celkem dobrá parta, jako kluci chodili pro holky, jako bylo to, mně se tam nejradši teda se mi líbil Čardáš.
0: Čardáš. To jste se taky učili Čardáš, protože my ne teda v základních.
1: Čardáš, Polka, Valčík, jo, a bylo dobrý, když tam byli, třeba někdy tam chodili taky kluci pomáhat tomu tanečnímu mistrovi z těch vyšších, jako z těch už pokročilých, jo, tanečních. Mm-hmm. A ty prostě, ty byly báječní, protože už jako, jo, to člověk nemusel ani myslet na kroky a ten tanečník vás ved, takže to bylo úplně super.
0: Takže vy jste měla spíš ráda takové divočejší tance, jak jsem vyrozuměl.
1: No, ale jako třeba ta čača a tyhle ty latinskoamerický, to mi nějak nebralo teda. Aha. To nějak, ne, to ne. Ale ten čardáš se mi teda hrozně líbil.
0: A čím to? Čím si to vysvětlujete?
1: Nevím.
0: Dobře. Vy jste říkala, že tam chodili kluci pomáhat třeba i tanečnímu mistrovi nebo mistrině, ale řekněte mi, vy jste byli všichni, tedy dívky i chlapci z jedné školy, nebo snad dokonce z jedné třídy?
1: Ne.
0: Takže k vám přiřadili nějakou jinou školu?
1: Ne, to jako my jsme se sami přihlašovali, jo, kam jsme chtěli. Jako do, tam byly různý v Praze taneční školy a nám se líbil ten Žofín. To byla jako s holkama z naší třídy, jo? Uh-huh. Takže asi 6 holek z naší třídy tam chodilo, to jsme chodili tak jako teda s maminkama samozřejmě ve skupinkách a jako jinak tam byly prostě jako z celý Prahy, jako jak se kdo přihlásil. Tak.
0: Mm-hmm. No ono záleží asi na místních zvyklostech. V Brně to bylo zase ještě trošku jinak, to bych mohl taky popovídat, ale zase někdy jindy. No a vám, paní Heleno, musím položit už jen jednu otázku. Šaty. Ano. Vzpomínáte si na své šaty z tanečních?
1: Pamatuju. Protože tam moje maminka byla dámská krejčová a měla kamarádku, která měla sice rodinnou školu, ale ona byla tak šikovná, že ona měla takovou fantazii, jo, ta prostě nádherně šila. A ona mi ušila právě, to jsem dostala od ní na šaty, to bylo, myslím, že to byl taft, staftu. Mm-hmm. To bylo takový hodně
0: nadýchaný, ale taky to muselo.
1: Ne, taky ne. Hodně lestý materiál. Aha. Hodně lestý. Vím, že byly jedny žlutý, jedny růžový a na prodlouženou fialový s takovým monofilem, jo. Takže to byly takový jako fakt čistě takový jako hodně sváteční, jako dotanečních, čistě dotanečních šaty a dělala mi tam i aplikaci jako, že s korálkama a s kraječkou.
0: A chodila jste do tanečních spíše v zimním období, nebo až už bylo něco teplej? To musela být zima v těch šatech.
1: Ne, to já jsem měla normálně kabát a kozačky a my jsme si ty střevíčky brali do tašky a tam jsme se přezouvali.
0: Tak to jo, to jo.
1: A jo, a svetr, samozřejmě svetr, to všecko šlo do šatny a pak jenom v těch šatičkách.
0: A zažila jste nějakou první, druhou, nebo nějakou lásku v tanečních?
1: Ne, to ne, to zažili mý kamarádky, ale já ne teda. Já až na diskotéce, potom o pár let později na diskotéce a s tím mužem už jsem doteďka 45 let.
0: Jo, a tancovali jste spolu někdy ten čardáš, který máte tak ráda?
1: No, bohužel on nechodil do taneční. No a mamu toho to nenaučila, ona totiž, on byl napůl Maďar, napůl Slovák ještě ke všemu.
0: No tak ale to by měl umět čardáš, to by měl mít přímo v krvi.
1: Možná, že se to ještě od někoho naučí, že jo, to nějaký příbuzný, nějaký Maďar naučí. Nebo no. Mám tady sousedku, to je Maďarka třeba ho to naučí ona.
0: No, s těma sousedkama pozor. Ale nechme to být.
1: Ona je mladá, ona je dobrá, ona je mladá.
0: No, mladá, to jste vůbec neměla říkat. Já bych spíš se vydal cestou, pokud je váš pan manžel maďarské národnosti Barack Pálinky. Ta pomůže.
1: Ale víte co, on má rád tu Hruškoviče.
0: No tak v tom případě tímhle směrem.
1: Ten je kvěrce, no, tu má rád.
0: Paní Heleno, děkuji vám za vaši vzpomínku na vaše taneční. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky dobrou noc, mějte se hezky všichni.
0: Paní Helena není jediná a věřím, že jich ještě pár bude, která chodila do tanečních v Praze. Pavel ze Židlochovic totiž píše, já jsem chodil do tanečních v Praze, do kulturního domu Metro a na prodloužené jsme chodili na Žofínský ostrov a mám na to hodně krásné vzpomínky. Miloval jsem čaču a spíš ty latinsko-americké tance. Chodil jsem do dvou tanečních. První varianta byla právě do toho kulturního domu Metro a druhá, kterou nám umožnili přímo na učilišti, takže tam už jsem se svou partnerkou měl nějaké zkušenosti, takže nám říkali, že bychom mohli být jakoby vzor pro ostatní a taky to tak v podstatě bylo. Tanec jsem měl hodně rád. Ještě mám schované legitimace, které jsme dostávali. A bylo to v roce 1988. Tak přeji všem krásný, roztančený večer a dobrou noc, napsal Pavel ze Židlochovic na web rozhlas.cz/linka. Na téhle webové adrese se vaše příběhy týkající se tématu také po jedné hodině zítřejšího dne objeví. Do té doby si je zatím necháme jenom před sebou a vám nabízím tu možnost svůj příběh buď to napsat, a nebo zatelefonovat na 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Moje taneční. Prozatím to vypadá, že úspěšnější při telefonování na 731 800 900 jsou dámy. Byla tady Ludmila, slyšeli jsme Helenin příběh a teď je se svojí vzpomínkou na taneční připravena Zdena. Zdena, která telefonuje od Brna, nebo rovnou z Brna. Zdeno, dobrý večer.
1: Od Brna, dobrý večer.
0: Od Brna. A kam jste chodila do tanečních?
1: Já jsem chodila do tanečních tady u nás v obci, první a potom ještě od pionýrské z ekonomické jsme měli do taneční na stadioně a tam jsme teda měli, protože jsme byli sami děvčata ve třídě, jenom dva kluci, tak nám přidělili průmyslovku na Sokolské.
0: Sokolská strojárna. Já jen vysvětlím těm, kteří nemají brněnské znalosti, že na stadioně neznamená, že vás vyhnali taneční mistři někam na doopravdovský stadion. My tak říkáme, tak se vlastně jmenuje areál i s halou, která obsahuje i taneční sál v Brně na dnešní Kounicově ulici, ale tenkrát to byla Leninova, že jo?
1: Ano.
0: No,
1: ano.
0: Jo, tam my jsme měli tak i prodlouženou, ale já měl taneční taky na Staré Radnici. No, Zdeno, ale teď jsou důležité vaše vzpomínky.
1: No, ale teď já tady mám totiž vzpomínku takovou, že mám takovou knížečku z mojich prvních tanečních a je na přední straně takový malinečký, je to ta knížečka a je tam teda vytištěný pár taneční a když to otevřu, tak mám napsaný vysvědčení, taneční hodiny, datum, chování, tanec a podpis. Takže tady, datum nemůžu ani říct, je to hrozné. A je to, já to mám pořád schovaný, 18.4.1960.
0: To už je docela dávno.
1: Ano, chování, ano. Vzorné.
0: Vzor.
1: Tanec.
0: Ano.
1: Tanec plynulý.
0: Mm-hmm.
1: Podpis Vošmerda.
0: Tak to byl taneční mistr, jo?
1: Ne, to byl můj tanečník.
0: Jo, tak. Takže vás hodnotil
1: tanečník. To mě jako hodnotil tanečník. Mm-hmm. Měl se hodnotit.
0: Mm-hmm.
1: Na taneční mistr jsme měli Kadlice, no a Brně Buriana, že?
0: No tak to samozřejmě to byla, to je legendární tanečník, on a jeho paní Burianová.
1: Ano, že jsem viděla už taky, už tady nikdo nežije.
0: No, paní Vlastičku jsem viděl nedávno ještě.
1: Jo, ještě jo, já jsem ho viděla, to už asi nějaký rok, tak jsem si myslela, že je, ona teda zemřela, že?
0: Bohužel už není mezi námi, ano, pan Burian.
1: No, takže to mám takovou památku, a to do dneška schovanou, to teda vidím, že teda to by mě tady zůstalo, mám to v albumu, tak si vždycky na to podívím.
0: To opatrujte jako oko v hlavě. No
1: ano.
0: A když vás ten váš tanečník Šmerda takhle zhodnotil, tak vzniklo mezi vámi i nějaké trošku důvěrnější pouto?
1: No, to bylo spíš kamarádství.
0: Kamarádství.
1: Pak jsem tam měla ještě jednoho tanečníka, vždycky jeden to měl zhodnotit. Takže každý dostal takový vysvědčení, jsme dostali.
0: Viděli tohle vysvědčení i vaši potomci? Chlubila jste se?
1: Ne. Ještě ne.
0: To až noční lince. No to je hezký.
1: Až noční lince. Ještě se mi to nevá. Musím ty vnučce a to ukáži. Musím jim to ukázat.
0: A vnučce je kolik? Taky čekají taneční kurzy?
1: Ne. Jo, vnučka má, co mám doma, 18 roků. Ta už chodila do tanečních. Tam máme různý, i to jsou videa, ona je velká tanečnice teda, chodila i do nějakého kurzu do tanečních všude a teď máme u nás hody, tak je za stárku vždycky, takže u nás, u našeho je veselo, má i solo tady a takže je to takový pěkný a já jsem se, my s manželem jsme hodně chodili tancovat, já jsem měla hrozně ráda, nebo i za Svobodna jsme, protože nám vyhořela Sokolovna tady, tak my jsme chodili tady do okolních vesnic pěšky, ráno jsme přišli, ve 4 hodiny jsme šli ze zábavy a museli jsme si ještě tady zdůvěrně s kamarádkama všechno vyprávět a maminka mi vždycky říkala, prosím tě, jenom se nezastavujte, jak jdete okolo Kravína. Tam hodil ženský už na Kravín ve 4 hodiny, aby si tam vykládala, tak co si po vás řeknou, kde jste byli. Takže to mě upozorňovala a druhý den odpoledne jsme šli zase na čaj.
0: No, vy jste byla k neutahání.
1: Ano, já jsem hrozně ráda tančila. A s manželem potom jsme taky chodili, nevynechali jsme žádný ples, žádný hody, nic, takže to... A teď...
0: No, jak je to teď? Jak je to teď s vaším tancem?
1: Teď jsem tancovala, je to 14 dní.
0: No tak už ta měli četnost není taková, ale ještě pořád tancuje Zdena.
1: Je to 14 dní, jsme měli jubilanty a měli jsme tam takové přetančení a kapelu jsme tam měli, takže mě to tak nutí. A tady ty tanečníci nás tady tak nutili tančit, tak jsme tančili a potom i jsem tam měla kamarády, kde jsme vzpomínali, jak jsme chodili na všelijaké ty zábavy a jak jsme se spolu zatančili. Já jsem říkala, nejraději si zatančila s manželem a tady s tím kamarádem, co jsme se setkali, a tady tak to zkusíme. Už to není ono.
0: Ale už to trošku vrže, no, já to mám podobně. No.
1: A potom jsme udělali takový kolo a oni ti muzikanti hráli nám a takový sami naše vínečko bílé a takový.
0: Jo,
1: takže
0: jo.
1: To bylo moc hezký teda tady, takže jsem si zopakovala trošičku ten tanec. A jinak jsem byla v lázních v Poděbradech a tam jsme taky chodili tančit teda.
0: No tak máte průpravu, proč to neprodat? Zdeno, moc krát děkuji za vaši vzpomínku a přeju vám krásnou noc.
1: Tak já taky, děkuji.
0: Věra z Karviné napsala na rozhlas.cz/Lomítko/Linka následující řádky. My jako učni jsme taneční neměli. Tančit jsem se naučila na zábavách se staršími kamarády. Když měl syn taneční, pozval mě na závěrečný ples a měli to velmi pěkné a velmi milé. Večer jsem si užila a dobrý večer, pane Borku, my jako učni jsme taneční neměli. Aha, tak tady se nám to opakuje. Divila jsem se, že se syn přihlásil, protože je introvert a pozval mě na závěrečný ples. Měli tam přetančení, program s profesionálními tanečníky, samozřejmě mě provedl a tanec s ním jsem si užila. Také se mi líbí, že pan chlopčík dělá kurzy pro autistickou mládež, kde dělají asistentky děvčata ze zdravotní školy. Mějte se hezky a dobrou noc. No prosím, Věra nám do své vzpomínky propašovala i to, čím já jsem vlastně odstartoval noční linku. Tedy drobným náznakem toho, že bez Stardance každý druhý podzim prostě nemůžu být. Nevím jak vy, ale já se velice rád dívám, jak hvězdy tančí. A taky vás budu rád poslouchat. Vás a vaše příběhy, vaše vzpomínky na Moje taneční.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu čas noční linky Českého rozhlasu. Dnes na téma Moje taneční. Vysíláme jim tedy noční linku pro vás z brněnského rozhlasového studia a asi bude nedaleko náš další posluchač. Je to pan Martin, kterého teď vítám ve vysílání. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás a říkám, že jste asi nedaleko od Brna, protože stačilo říct manželé Burianovi ve Starletu a vám se to najednou vybavilo, jak jste sám říkal. Že je to tak?
1: No, já jsem původem Brňák, teď bydlím v Jedovnicích, kousek od Brna. Mhm. Nicméně do školy jsem chodil v Brně a na gymnázium a takže ty taneční proběhly tady v Brně a samozřejmě si na manželé Burianovi velice dobře vzpomínám, to jejich krásné vystupování, decentní a hodně mě naučili, jako jo. Já jsem nikdy na to nějak moc nebyl, ale díky těm tanečním mě ten tanec začal bavit. Dokonce jsem zvažoval takovýto pokračování.
0: Bronzové, stříbrné, zlaté taneční.
1: No, a se zaměřením na rock and roll, protože jsem si tam našel partnerku velice šikonou, nám to šlo spolu, tak už v těch prvních jsme tam, jako měli jsme stanči základní kroky a my jsme tam dělali pomalý přehazovačky a tak. To jsme se učili sami doma. Takže to bylo jako zábavné, oni nás krotili, jo, abychom tam nedělali nějaké výtržnosti, aby mě třeba partnerka neupadla, ale bylo to jako moc pěkný a moc si to užil. No.
0: A který tanec jste se učili ve Starletu, tedy v tanečních jako první? Vzpomenete si?
1: Já si myslím, že to byl nějaký vals nebo něco takového.
0: Že jo, já totiž už taky mám tuhle vzpomínku mírně setřelo, ale buď to byl valčík nebo valc, protože to bylo takové
1: já
0: raz,
1: mám spíš
0: dva,
1: podezření
0: tři,
1: na ten raz, ano. No. Bylo to takové lehkopádné, pomalé a jako raz, dva, tři, ano, přesně tak.
0: Přesně. A takže na Starou radnici jste chodili nebo někam jinam?
1: Na Starou radnici, ano.
0: Jo, no tak to jsme měli podobné působiště. Já jsem byl v tom horním patře, nevím kde vy, ale vždycky jsem se moc a moc
1: taky
0: těšil.
1: Tam.
0: No jo.
1: Taky tam, no, úplně stejně.
0: A teď mi ještě řekněte, měli jste, neříkám povinné, ale doporučené bílé rukavičky?
1: Ano. A to byl pro mě problém sehnat, protože tehdy se to dalo dost špatně sehnat. Mhm. Já vím, že já mám ještě dva starší bratry, tak jeden si to schoval a když teda řekl, že ty rukavičky má a měli jsme prakticky vyhráno, tak je odkud si vytáhnu a oni byli takový zežloutlí, zešedlí, takže to už nešlo použít, tak jsme se zháněli znovu, ale přes námi jsme to někde sehnali, takže měl jsem bílé rukavičky samozřejmě.
0: No ono to bylo hlavně proto, abychom my nervózní, jak nám to nejde, my chlapci nervózní, jak nám to nejde, takže spocení, abychom nezničili děvčatům šaty.
1: Partnerku,
0: tak,
1: ano, přesně,
0: ano,
1: tak,
0: ano. Takže jsme se potili všude jinde, jenom ne na těch dlaních, jo, tam to aspoň nasáli ty rukavice.
1: No my jsme taky vysávali ten jejich pot, jo, co vím, tak ta partnerka se ze začátku taky jako celkem dost potila, ale chudera, to nejde ovlivnit.
0: No, to máme podobné vzpomínky. Martine, já jsem moc rád, že jste zatelefonoval, že jste zavzpomínal. No a teď ještě řekněte, to je moje poslední otázka, jestli jste zažil nějakou možná první lásku v tanečních?
1: No, tady s tou partnerkou, já se přiznám, že jsem byl do ní velice zamilovaný, jenže o ní byl takový zájem, že mě zůstali jenom na to tancování. To zase ti spolužáci, kteří měli zájem o to se jí nějak dvořit, tak se jim moc tancovat nechtělo. Takže ona se mnou pouze tancovala. Partnerku jsem si našel potom zase ve spojení s tancem později na diskotéce a dneska jsme spolu 38 let. No,
0: no tak... Já vám gratuluju, to je opravdu výdrž.
1: Děkuju,
0: no
1: já už to měnit nebudu.
0: To už nemá cenu, říkáte, jo?
1: Ne, to už.
0: Tak snad nás neposlouchá vaše paní. Martine, děkuju a mějte se hezky, dobrou noc.
1: Děkuju moc a dobrou noc.
0: Se svojí vzpomínkou, respektive krátkým příběhem na téma Moje taneční, se ozval i náš tradiční posluchač a přispěvatel František. Nás naučila tancovat naše mamka. Taky nás pár tanečních hodin, tedy Taky pár tanečních hodin jsme absolvovali v učení, kde jsem taky bydlel, na Stavařově. Tančil jsem rád, i moje manželka, jednou jsem vyhrál na dovolené takovou taneční soutěž, ale tančil jsem s jinou paní. Moje paní ta vypadla dřív z kola, protože tančila s jiným tanečníkem. Tady v Židlochovicích o Hodech pro mě chodila vždycky tančit jedna mladá paní, aspoň na tři kousky. Chodila asi proto, že její manžel netančil. Tak to hodil na mě. Dnes už netančíme, protože už nám neslouží dobře nohy, ale jezdíme všude poslouchat dechovku. Tu máme rádi. František ze Židlochovic. No, Františku, s dechovkou se určitě setkáte na rozhlasové vlně Českého rozhlasu Brno, zase za nějakých 12 hodin, ale teď je čas noční linky, ve které přímo toužím po vašich vzpomínkách a příbězích na téma Moje taneční.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: тебе куличку в руке.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, je přesně 11:45 a můj další noční linkový pozdrav směřuje do Uherského Brodu. Je to paní Božena, která odtud telefonuje a chce se taky vyjádřit, tedy zavzpomínat na moje taneční. Paní Boženo, pěkný večer.
2: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače a osmělila jsem se, že budu druhá, kdo do tanečních nechodil.
1: Nechodila jste?
2: Nechodila jsem, ale v ročním 1937, to znamená, že ve 54. roku mě bylo 17, začala jsem chodit do slováckého krůžku Kunovian.
1: Uh-huh.
2: No, a tam jsme se naučili tancovat všecko.
1: Všecko, tedy nejen lidové tance,
2: všecko, swing,
1: taky.
2: Se tehdy tančí, nevím, jestli to někdo ví už, jak se to tančí, polka, to je jedinečný tanec, tam je variant. Milion, Valčík, a či tak Valčík do Eva, tak to je pohádka. No a tak, když jsem do toho kružku chodila, no tak to byly sedlácké, vrtěné, potom ještě jedno sedlácké, horňácké, no čardáše, tak jsem do toho kružku chodila 6 roků, tak jsem protančila kde co a i v pražských ulicích. Tak byla Spartakiáda v 55. roku první, tak zahajovalo se soubory lidových uměleckých tvořivostí, tak jsme v průvodě, vždycky jak jsme furt, jsme celou tu dobu, co jsme byli na Spartakiádě, tak jsme to protancovali. A také aj ty plesy v Punovicích, teda byla Pálenica, existuje to dodnes jako kulturní budova. No a je to sál takový, jak byly typické sokolovny, takže v Punovicích, když byl ples, tak se tancilo na dvě kola. Jedno kolo svobodní a jedno kolo ženáči, protože jinak bychom se tam utloukli. No a ještě potom tak jako to oblečení, tak jak jste vzpomínali, tak jsem měla černé taftové šaty, velice pěkně ušité, tak ty jsem odtancovala kde co, vždycky se dali do čistírny. A v 61. roku se mě narodila první dcera, když dospěla, tak byla v šatečkách mojich taky na plesech. A druhá dcera, 67. ročník, taky byla na plese v mých šatičkách a má je schované na památku.
1: No a no. Když tady máte dvě dcery, tak předpokládám, i když se samozřejmě můžu plést a vy mě jistě opravíte, že máte taky dva zetě, nebo se pletu?
2: No mám, no.
1: A jestli pak vás někdy zeť vyzval k tanci?
2: No víte, že ne, vůbec.
1: No tak to by ještě měla pravit.
2: No, o tý mladší ten vůbec netancuje, já to už, víte co, pane Borku, já když jsem se provdala, v 61. roku jsem se odstěhovala z Kunovic, jsem jako do Uherského Brodu, nebo před městí Uherského Brodu na Předhavřice, tak pro mě tančení skončilo.
1: Mm-hmm.
2: To už mě velice mrzelo, ale ještě mám jednu nádhernou teda vzpomínku, a to vy dobře znáte, v 60. roku jsme jeli celý náš krůžek na krojový ples do Brna na stadion do Kaunicovy ulice.
1: No, jo, jo.
2: No, a to byla pohádka. Tam byli ti, tam nám hráli Jurášci jako dechovka, jak na promenádu, kdy začínal ples. Pak tam byla cymbálovka Slávka Volavého, myslím, aj Zbrolnu tam byli, a Luboš Holý, Dušan Holý. No to mám nezapomenutelný zážitek.
1: No paní Boženo, vy byste se hodila do našich folklorních pořadů na Českém rozhlase Brno.
2: Jo.
1: Se svými vzpomínkami, autentickými.
2: No mám krásné vzpomínky a na Slávka Volavého mám tak nádhernou vzpomínku ze Židlochovic ve 54. roku, když měl vystoupení tam, co to bylo, mírové slavnosti, v stánky tam byly a tak. Já jsem tam byla s kamarádkou a Slávek Volavý říkal, že v Židlochovicích chodil do 8 roku žil v Židlochovicích a chodil tam do první a do druhé třídy a když skončil ten koncert, to už je mimo téma, tak přišla jeho bývalá spolužačka s obrovskou kyticu, kterou mu donesla.
1: No, tak.
2: No, to byla nádhera. A ještě, kde jsem protancovala, vám řeknu, právě, že v roku 56 a 57 byl seminář ve Vizovicích ve škole pro soubory, které měly účinkovat ve strážnici, a tak my jsme tam byli taky jeden pár z našeho kružku a celý ten seminář vedl Slávek Volavý a Věra Nováková, provdaná Kovářů, která hodně pracovala v rozhlase, to byla etnografka doktor. Mm-hmm. No a to jsme protancovali opravdu sobotu, nedělu.
1: No vy jste tanečnice tělem i duší. Paní Boženo,
2: to
1: dnes ještě tancujete dneska?
2: Já ne, teď se ledva šmatlu. Mm. Ne, už víte, že chodím s chodítkem.
1: No tak jako moje maminka, to máte nikdy úplně stejně.
2: To bych nikdy nečekala. No.
1: Já už se na to chystám tak taky. Ale paní Boženo, díváte se aspoň na taneční soutěže, třeba na právě aktuální Stardance?
2: Dívala jsem se a víte, že teďka ne, zatím.
1: No, tak v sobotu to musíte dohnat.
2: Budu se muset snažit, protože já sednu k televizi a oči zavřené.
1: Jo, tak to taky znám.
2: Ale jinak já jsem teda rozhlasový posluchač. A vidíte, tak já chodím spát, jak je kolik je 3 hodin.
1: No, za chviličku půlnoc.
2: No, tak už jdu na kutě.
1: Tak dobrou noc
2: a
1: hezké sny.
2: Tak vám děkuju, že jste mě vyslechli, všichni posluchači, a nezlobte se, ale vám něco na té moje řeči vadilo.
1: Ne, mějte se hezké, dobrou noc.
2: A vy se mějte krásně a dobrou noc a naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě před půlnocí v noční lince ještě jeden telefonát na téma Moje taneční, což je téma, které by mělo spojovat všechny vaše příběhy v té aktuální noční lince. No a s ním, tedy s tímhle příběhem či vzpomínkou na taneční, čeká na telefonu Pepek. Zdravím do Šlapanic. Hezký večer.
1: No, zdravím všechny posluchače. Já jsem tanečník bez tanečních.
0: Jak to?
1: No, když jsem jako v Ostravě v 52. roce narukoval na vojnu do Popradu učit se jako leteckým mechanikem, no tak jsme měli na světnici jako Boldiš se jmenoval, hrál na housličky, ale zahrál všecko, neznal noty vůbec, ale protože byl jako Slovák a hrával s cigánskou kapelou. Mm-hmm. Tak naučil prostě tak a měl takové sluch, že zahrál Valčík, no všecky Čardáš, tak jsme se učili jako na světnici tancovat prostě jeden s druhým, no a tak až jsme měli potom vycházku a dostali jsme se do svítu z Popradu, to bylo 8 kilometrů a tak tam jsme byli jako zase učničce, co, no, boty a tak dále. A tak jsme tam zapadli do toho podniku, nebo tam jedí. No a nikdo pořád zatím jako se neodvažoval a potom jeden říká, tak máme tady metr piv a kdo zůstane sedět, tak to platí. A tak všichni se dostali do kola. Takže to byly moje první taneční a říkám, naučil jsem se celkem dobře tancovat. No, když jsem potom přišel do Brna, no, tak jsme s klukama jako prvně vymetli všechny podniky, kde se tancovalo. A taky se toho dost jako utratilo. Říkal, tak toho musím zanechat. A o Silvestra už jsem skončil a začal jsem chodit na letiště, kde jsem poznal potom svoji první ženu, kterou jsem si potom v 58. roce vzal. Takže to jsou tak moje taneční. No, potom, když jsme jezdili na různé rekreace, první bylo na Klínovci v Krušných horách, no tak tam byla jedna starší paní, už taky důchodce, my jsme byli znovu manželi víceméně, tak ta nás teda a Valčík, ale takovej jako natrasa, nebo prostě, já jsem se učil od ní ještě tancovat dál, takže to jsou moje
0: to bylo taneční. Takové, to byly takové pokračovací taneční. A Pepku, jo. Je nějaký tanec, no, který, nechci říct, že jste se nenaučil, ale který vám prostě nešel hned na poprvé?
1: No tak, říkám, na té světnici, jak jsme se učili tancovat, tak celkem pět tanců jsem jako šel, kromě teda těch nových, takže to byl Polka, Valčík, Slofox, Čardáš a ještě nějaký, no, potom říkám s manželkou, jsme jako, no, první s manželkou, tak to byl Silvestr, tak jsme tam měli gramofon a tak podle toho jsme taky toho tam oslavovali. Na
0: takže
1: medánka.
0: Takové věci jako třeba latina, tedy latinsko-americké tance, cha-cha, samba, rumba, paso doble, to ne, tak to jste se neučil.
1: To už ne, to je moc moderní na mě.
0: Jo, mě to je moderní, aha, dobře, no tak.
1: No, ale tak.
0: Pán je specialista, no.
1: Ale vemte, že já jsem 37. ročník, takže
0: rozumím.
1: Já už to, no, artrozu v kolenách a tak dále, už se pohybuju dost těžko a bez těch strešinkových holí mě to chození vůbec teda nejde.
0: No ale když uslyšíte nějakou říznou muziku, která se vám líbí, tak to s váma musí šít, ne?
1: No tak to
0: třeba Čardáš, jako, co?
1: No tak to byl nejoblíbenější tenkrát, protože to bylo na Slovensku, tak tam jsem si ho užil k tomu svítu a tak dále.
0: Ano, nejenom na parketě, ale i na té vojně, jo? Jak jste říkal, že jste narukoval ve 52. Na vojně bývá čardáš občas, no, to je pravda.
1: No tak to taky, ale říkám, ale ten Julobol, když ten se naučil na husličky a zahrál všecko, neznal noty, ale protože jako kluk hrával s cigánskou kapelou, tak jako zahrál, co slyšel a na co si vzpomněl, tak to nám zahral a
0: takže
1: podle toho jsme tancovali.
0: To byl Pepek, který měl vlastně svého osobního učitele tance, dokonce i s houslemi. Pepku, děkuji vám, přeju vám krásný den.
1: Jinak jsme měli teda tam hudbu z Jarda Smelík, byl jako na saxofon a tak dostali dovolenku na 3 dny, aby si dovezli jako
0: nástroje.
1: Tak složili kapelu, měli a jsme jako zpěváka a pro něco bylo dost matliar, jako to byla vojenská zocelovna, kterou já jsem taky, jak to byla první po svatbě, co jsem dostal, protože jsme byli na vojně, tak jsme s manželkou byli, tak tam zahráli všecko a o půlnoci zahráli Ruti Šuti z Arizona,
0: Texas.
1: A přišli do kasáren a zrovna do tjurmy, jak se říká po rusky.
0: Do tjurmy, ano. Pepku, já vám děkuju a přeju vám krásný nový den, protože už jsme překročili hranici mezi 14. a 15. říjnem. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Noční linka pokračuje svojí druhou částí, ovšem už s novým datem a jestli se nepletu, taky s novou oslavenkyní. Svátek mají všechny Terezy, pokud nás teď poslouchají. Doufám, že přijmou moji gratulaci a přání zdraví, štěstí, lásky a radosti ze života. U mikrofonu je Borek Kapitančik a znovu připomenu, že tématem našeho povídání jsou taneční, vaše taneční, vaše vzpomínky na ně, vše, co s nimi souvisí, na první lásky, na tehdejší třeba i módu, jaké jste měli účesy, dámy, to jsme ještě neprobrali. Jak se vám líbilo v tanečních, jestli to pro vás bylo spíše utrpení, anebo jste naopak našli novou lásku, novou zálibu v tanci. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, telefonovat na číslo 731 800 900. No a když jsem zmínil jednu ze dvou možností, tu psanou, tak taky to, co napsala Dana. Já chodila na ekonomku, samé holky. Taneční jsme měli s vojáky z vojenské akademie. Když dojel poprvé autobus s těmito krásně uniformovanými vojáky, to bylo velký pozdvižení. Je to už 50 let, ale vzpomínky nádherné. Dokonce si ještě pořád pamatuju, jak se ten můj voják jmenoval. Maminka mi na prodlouženou ušila ze svých svatebních šatů krásné šaty jako obláček. Dano, děkuji za tuhle vzpomínku, která nastartovala tu druhou část Noční linky. Budu se těšit na vaše příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moje taneční, tedy ne moje, ale vaše taneční, to je důležité téma. Tedy je to téma Noční linky Českého rozhlasu a vaše vzpomínky na vaše taneční kurzy. Ovšem i kurzy společenského chování, tak jsme to aspoň měli my v první polovině 80. let. Jsou důležité, abych dokončil to souvětí. U mikrofonu je Borek Kapitančík a na telefonu bych měl přivítat další posluchačku. Taky to udělám a mám na ní pár otázek. Paní Mileno, dobrý večer, nebo dobrou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Když jste se chystala do svých tanečních, tak mě zajímá, kdy to bylo a jestli to u vás doma byla velká sláva a velké přípravy.
1: Bylo to v roce 47. Podzim 47. Mm-hmm. Byly to dva poválečné roky, takže ty přípravy nebyly nijak zvlášť mohutný, protože na šaty byly docela obyčejné látky. Ale celý ten příběh je poněkud jiný. V tom září 47 při tanečních hodinách při Volence mě vzali tanečníka. Já jsem se pootočila a tam byl nějaký kluk. Tak jsem mu řekla s mým prosit. A dotančili jsme spolu ten tanec. Od té doby pro mě chodil a v roce 51 jsme se vzali a 26. září, to znamená minulý měsíc, jsme spolu byli 75 let. Tak to je můj příběh z tanečních.
0: Takže vy máte vlastně taneční spojeny, tedy vaše taneční kurzy, spojeny i s těmi prvními chvílemi s vaším manželem. No to je krása.
1: Mně bylo 15, jemu bylo 17. Chodili jsme do jedné školy, takže to byla víceméně taková studentská nezávazná láska. A v tom roce 51 to skončilo svatbou, která teda po 75 letech byla minulý měsíc oslavena. Ale všecko to začalo v tanečních.
0: Vám i vašemu panu manželovi samozřejmě musím gratulovat. A kdy přišel ten okamžik, kdy se z té nezávazné, neříkám pubertání, ale nedospělé lásky stalo něco vážného? Říkáte postupně,
1: tak,
0: jo?
1: Postupně, protože jsme chodili do jedné školy, takže jsme se prakticky stýkali téměř pořád. Chodili jsme ze školy spolu. No a v roce 51 už byly takové 4 roky takové studentské lásky. No a v roce 51, když měl jít na vojnu, tak jsme se před tou vojnou vzali.
0: A ještě mi řekněte, kde přesně probíhaly vaše taneční kurzy?
1: V Hradci Králové v Adalbertinu. To je takovej docela krásný sál, který i dneska slouží ke kulturním takovým akcím, koncerty a tak dále.
0: Asi vám tam hrála živá kapela, že?
1: Ano, živá kapela a byly to takový ty pováleční songy americký, ty válčí krásný. A vždycky se pamatuju, že při posledním kousku nám zhasínali, aby prostě mohla padnout nějaká ta pusa a byla to vždycky živá hudba.
0: To je krásné. A když tedy to byla živá hudba, sama jste zmínila, že to byly takové ty americké věci, učili jste se tehdy importovaný jive třeba? Nebo nějaký...
1: Ne, to ještě ne. To byl jenom válc, no a klasika a česká beseda, kterou už dneska zřejmě ty mladí lidi vůbec neumí, ale při české besedě byla vždycky největší zábava, protože ty divočejší krutky při těch některých tancích se snažili tu holčičku dostat až na kolena na zem, když ji roztočili.
0: Paní Mileno, moc krát děkuju za tuhle vaši vzpomínku. Mějte se hezky a přeju vám krásně barevný podzim. Naslyšenou
1: taky
0: zase někdy v Noční lince. Moje taneční, máte příběh na tohle téma? Věřím, že ano, v soudě podle toho, jak tady neustále problikávají všechny konce naší telefonní linky. Její číslo je 731 800 900 a pokud nebudete mít štěstí na to, že vstoupíte do vysílání, tak můžete ještě i napsat to, co souvisí s vašimi tanečními na rozhlas.cz/linka. Míla napsala: zdravím, na taneční jsem nechodila, bráchové mě naučili, ale za tanec bych dala

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a než dám slovo naší posluchačce Dáše, která telefonuje z Prahy, tak ještě drobné doplnění toho, co už tady zaznělo. Tady zazněl vzkaz, respektive příběh našeho posluchače Františka, který ještě navíc teď vypočítává na rozhlas.cz/linka, kde všude tancoval. Ve Sjezdovém paláci, na Žofíně, noční podniky v Praze, čaje opáté v Brně, v Internacionálu, plesy olympioniků, Silvestry. No Františku, vy jste teda pěkný tanečník, ale Dášo, kde všude jste tancovala, vy, to se vás taky zeptám, jaké byly vaše taneční a kdy jste je navštěvovala? Dobrý večer.
1: Tak dobrý večer, přeju všem hezký večer. Já jsem chodila do tanečních asi v roce 60-61. Chodila jsem do Lucerny tanečnímu mistrovi Florianovi. A ty taneční byly strašně krásný. Já na to hrozně moc vzpomínám, protože měli jsme tak nádherný všichni oblečení. Prostě každý měl takový krásný šaty ušitý. Dneska, když to trošku porovnávám, tak nevím, no, něco se mi nelíbí.
0: No člověk má hned takový slavnostnější pocit, když je v tom slavnostním. Ano, ale já musím říct, že tak, jak jsem v úvodu říkal, že jsem zaregistroval zvýšený počet mladých mužů a dospívajících dívek v krásných svátečních šatech. Takže opravdu dneska ještě se na to pořád někde tedy aspoň dbá.
1: No. A mně se to hrozně líbí a ty chlapci museli mít bílé rukavičky a motýlka, tak hezky byli taky oblečený a ono, prostě to bylo takový důstojný, bylo to strašně krásný a to ty garde, že chodili s náma maminky a babičky, ale ty nás trošku vždycky cepovali, narovnej se, nebojí se, na to si strašně ráda vzpomínám.
0: Narovnej se, nikdo si tě nevezme takhle.
1: To jsem stále slyšela, vždycky jsem byla naštvaná. No a my jsme měli vždycky jako prodloužený jsme měli teda v té Lucerně a na Žofíně jsme měli věneček a tam jsem aspoň mohla vždycky někam utéct, to se tančil twist a to bylo jako já, kluci šli až dolů, moje maminka mi pořád hlídala, že se jí to nelíbí.
0: Možná měla vlastní zkušenost, promiňte, že jsem vás přerušil, možná měla vlastní zkušenosti a vás už hlídala.
1: Přesně, no, tam jsme mohli trochu utéct sem tam, tak jak mě stále hunila někde. A my jsme se jí chtěli jako ztratit, že jo, a ona se o nás bála, tak to beru, no.
0: A to je krásná vzpomínka, Dášo. Který tanec jste měla nejraději?
1: Já jsem strašně ráda tancovala jive. Ten se mě teda, no, byl takový rychlej a to se mi moc líbilo. No a taky měla jsem polku valšíka, moje celá rodina, maminka, tatínek, ty strašně rádi tancovali, ty nevynikali. My jsme bydleli v Ďáblicích, to bylo jako ještě Praha východ, tam byly samý plesy, takže my jsme tam nevynikali jedinou zábavu, teda rodiče, moje babička z

0: dědečkem. Ty mi babička tak ještě chodila na tyhle prsty nás vodila a odvedla nás vždycky domů, že aby jsme se nestratili. Jako garde to dřív bylo, no.
1: Byli no ale jsme, byli než, jste Ďáblic, než jste z Ďáblic dorazila do Lucerny, no tak to je přes půlku Prahy.
0: No, tak to jsme, ano, to jsme jezdili autobusem, to jo, do Lucerny, ano, to jo. To tak bylo dřív. Tam nebylo ještě ani sídliště Ďáblický, to nic nebylo, tak jezdilo se do Kobylis autobusem a tam tramvají, no.
1: Jo, tam
0: na Václavák. No,
1: já bych se dneska možná v Praze taky ztratil, no. Dášo, moc krát vám děkuju za tuhle vzpomínku na vaše taneční. A přece jenom mám ještě jednu otázku, ano?
0: Ještě jednu chci říct věc, že my jsme teda chodili hodně tancovat a my jsme chodili ještě na čaje do fučíkárny a tam začal zpívat Karel Gott.
1: Takže vy jste byla u toho? Vy jste byla u toho?
0: Ano, ano, já jsem u toho byla a ten vždycky s kytarou přišel, takový ušák to byl, moc se mi nelíbil, Maďonke, tak přišel a zahrál dvě nebo tři anglické písničky. A my jsme byli úplně v šoku. Takže to prostě se netančilo, my jsme vyskákali na ty stoly a na židle. Prostě jsme mu tleskali a to bylo něco vždycky. No. Tak jsme ho strašně vítali. No.
1: To mělo takový pel americké vždycky, muziky, že jo? Tak
0: ano, ano, ano, takový to country, že jo.
1: Jo, jo,
0: no,
1: jo.
0: Tak to,
1: a víte
0: tak
1: co, já vám toho Karla teď připomenu ještě jednou. Jo?
0: Dobře, tak jo, děkuju. Tak přeju všem krásný večer a mám moc hezký vzpomínky na to. A ještě v té fučíkárně jsem si namluvila svého manžela a s ním jsem doteď.
1: No tak nebýt a tance to, a tanečních, tak...
0: Už je to 56 let.
1: Tak by váš život byl úplně jiný.
0: Ano, ano.
1: Ani byste neznala začínajícího Karla Gotta.
0: Ano, a ani Karla Gotta. No,
1: mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
0: Taky, děkuju, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Dnes na téma Moje taneční.

0: Tak to byl Karel Gott zhruba z doby, kdy jej zažila naše předchozí posluchačka Dáša ve Fučíkárně, jak říkala. No, bylo to zřejmě legendární místo, kde tedy podle ní Karel Gott v podstatě začínal taky. A já si pamatuju do dneška tu krásnou zkratku PKOIF. To je park kultury a oddechu Julia Fučíka. No tak v Brně jsme většinou trávili prodloužené na stadionu, ale možná o tom ví i něco náš další posluchač, protože téma noční linky, moje taneční, našeho posluchače Iva přímo donutilo k tomu, aby zavolal. Ivo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, přeji Borku tobě i posluchačům.
0: Děkuji.
1: Taky se k tomu musím vyjádřit, protože taneční v podstatě to byl můj před vojnou i po vojně život.
0: Možná kdy to bylo?
1: Jsme se mohli...
0: Který to byl
1: bylo
0: rok?
1: Bylo to o 3 roky dřív, než jste začal chodit do tanečních, protože já jsem ročník 63, to znamená, že jsme se teoreticky mohli i potkat někde.
0: To je pravda, já jsem začal chodit ve 82. do tanečních, na podzim.
1: No, tak
0: na jaře.
1: Aha, tak já na podzim myslím 79 teda. A chodili jsme tenkrát na Marksovu.
0: Ano.
1: No, na Marksovu. A ta už teda neexistuje. Dneska už je to zbouraný. Jmenuje se teda ta ulice Spolková už. A ten sál už tam není. No, jinak teda samozřejmě taneční jsem miloval. My jsme dokonce vymetali teda i kurzy, které nebyly naše, protože naštěstí bylo vždycky všude víc holek a paní Burianová teda, kterou známe jako, že?
0: Ano.
1: Tak byla ráda, že tam kluci přijdou, takže nás tam nechávala jako.
0: Je.
1: No a potom do těch pokračovacích právě jsem chodil na tu starou radnici a navrch právě to byl, já nevím, se tomu říkal tenkrát zrcadlovej sál.
0: Ano, tam bylo velké zrcadlo, já jsem se tam radši nedíval, protože bych se viděl. Ano, bylo tam obrovské zrcadlo a viděl jsem tam, jednou jsem tam zahlídl svoji siluetu právě v těch bílých rukavicích a v tom šíleném obleku, jo, který mi taky nepadnul. No.
1: Jasně, no a tam už jsme chodili, nebo já jsem tam chodil už jako do pokračovacích.
0: Jo, jo, jo.
1: Vy jste tam možná chodil teda jako.
0: Já jsem potom do bronzových a do stříbrných chodil. Částečně na Riviéru, částečně vlastně na radnici a pak jsem byl v K4 ještě taky chvilku, dokud jsem si nezničil kolena teda, no. No.
1: No a co bych řekl k tomu tancování teda, já teda jako společenský tanec to miluju do dneška, jako když můžu, tak si zatančím, jenomže dneska ty holky to nějak, já nevím, buď nechodili do těch tanečních, nebo už to neumí, ale to jsem chtěl říct, že mě co teda strašně vadilo na tanečních, tak to byly ty, vždycky když se začalo tancovat, tak ty rozcvičky diskotékový.
0: Aha.
1: Určitě to bylo i za vás teda.
0: Bylo.
1: No. A já jsem vymyslel takovou věc, já jsem si řekl, něco s tím musíme udělat, my jsme tam byli 3 kluci, co jsme se nějak tak víc jako kamarádili. Já říkám, založíme antidisco klan a zkusíme, co to udělá. Udělal jsem odznaky a normálně paní Burianová, když to viděla, tak řekla, tam ti 3 kluci můžou zůstat sedět na roztvičku, ale všichni ostatní teda jako...
0: Ale jako Ivo, ono to má svoje opodstatnění, protože svaly před tancem je nutno zahřát, aby právě nedošlo k takovým věcem jako popraskání vaziva a podobně. Já vím, že to je samozřejmě věc, která se týká spíše těch vrcholových tanečníků, ale myslete si, to rozcvičení je taky důležité?
1: No, já nevím, já zkrátka do dneška to disco jako nemusím. Já jako trpím do dneška, když teda bohužel dneska to, že jakýkoliv ples v podstatě dneska, tak to je v podstatě diskotéka. Tam málo kdy se zahraje nějaký polka, valčík, jive, tango a tak dále. Jo. Aspoň co mám zkušenosti, protože do dneška víme tam ještě taky ty plesy a takhle. A takže to bylo, co jsem teda jako co jsem neměl rád. A jinak teda třeba nějaké vzpomínky, co mám. Možná víte, kde je hotel Kozák?
0: No jistě, v Žabinách.
1: Ano, přesně tak. A vedle byl hotel, ten už tam myslím není. A to byl Ševčík.
0: Tak byl si nevybavuju.
1: Ano, byl Kozák a o 100 metrů vedle byl Ševčík. A my jsme chodili teda do tanečních, jsme byli taky strojaři, takže samý kluk a přiradili nám holky z Jaselské, zdravotní sestry.
0: Zdravka, no jo.
1: No, z Jaselské. A my jsme se tam seznámili teda, nebo jsme začali tak nějak, jo, jsme byli 4 kluci, tam 4 holky, jo, a vymetali jsme potom ty plesy a to bylo taky, jako se mě líbilo, že vlastně my jsme šli třeba na ples do Kozáku a vedle o 100 metrů dál byl ples jiný u toho Ševčíka. Takže vlastně, když se hrálo u Kozáka, tak jsme tancovali tam. Když byla přestávka, tak jsme plynule přeběhli jako o 100 metrů metru dál a tam se zrovna hrálo samozřejmě, tak jsme tančili, pokračovali tam a tak jsme to vlastně střídali, jo, že jsme běhali od jednoho k druhému, takže to bylo taky takové, na co si vzpomínám.
0: No dívka no, v rytmu jinak... zrozená hadra teda.
1: No, a co ještě se musím teda jako přiznat, teď už je to promlčený, no a my, protože samozřejmě jsme fakt chodili hodně často tady na takové akce a zase těch peněz jako jsme neměli, tak jsem vymyslel, že jsem si pořídil houslový jako pouzdro na housle, do toho se vešly dvě petky vína, většinou bílý a červený, lahváč piva a oříšky, jo, buráky. No a s tím jsme chodili, jakože tam hrajeme vždycky na plesu a oni nás pouštěli normálně, jo, šel jsem s houslama a normálně nás pustili. Takže, to bylo
0: takže takový... přicházeli umělci s futrálem na housle, ano. Jo, a ve futrálu ano, to trošku žblunkalo.
1: Takže to bylo super. A třeba v Dominiku, jo, dům stavbařů Dominik, ano. Tam bylo taky hodně plesu, školní,
0: ano.
1: Tak tam jsme měli i známý šatnářky a tam jsme chodili vždycky jako dřív, oni nás zašili do šatny, no a my jak jsme měli ty housle, tak jsme s něma tam vždycky rozlili a čekali jsme, až začne plést teda. Takže to bylo taky zajímavé, jo, že fakt těch vzpomínek mám spoustu a v podstatě naposledy v tanečních jsem byl před 4 rokama. A ještě možná, nevím, jestli se to hodí sem říct, ale od té doby, co vlastně jsme chodili do tanečník, tak jeden nebo dva vlastně z těch kluků, co jsme byli v té partě, tak vlastně začali chodit, protože paní Burianová se jmenuje Vlasta a ona má svátek den před Vánocemi, před Štědrým dnem. A oni od té doby vlastně, kdy jsme začali chodit do tanečník, tak každý rok poctivě za ní chodí vlastně a takovej večer společenský jako, jo, se udělá u ní. A já jsem to nevěděl, ale pak jsem se nějak přidal k ním a asi 10 let jsem s něma chodil. Jenomže pak se mě přihodila taková věc, jako zahrál jsem si v jednom filmu, kde teda jsme nebyli moc teda jako vychváleni, no a ona si to přečtla někde v tisku a jednou mě říkal ten jeden kolega, říkal ty, Vlasta říkala, nebo jí se říkalo, Aťka, že jo, Aťka, že už nemám chodit, jako. Takže už v loni už jsem nebyl, no letos nepůjdu taky. Takže to byl takový smutný konec, protože já jsem jako paní Burianova, to byla druhá moje matka vlastně, že jo, my jsme byli furt v těch tanečních, jo, začínali jsme, možná to jméno Kudláček, my jsme měli Burianova
0: ano, Kudláček no. Tam byl pořád, i v tom 82. A jak mu to šlo? Hlavně s holkama, no, hlavně s holkama.
1: Přesně, ale on byl vtipný, jako, jo, tak jako, jo, jako, oni se k sobě hodili, jako paní Burianova učila, on byl vtipný k tomu a to ano, jako dobrý to bylo.
0: No my jsme se rozcvičovali, tu diskorozcvičku jsme měli na muziku z Pomády, no, tak to je ještě moje vzpomínka. Ivo, moc krát děkuju i za ten Antidisco Klan, aspoň víme.
1: Antidisco Klan, no, a vždycky, když jsme se potkali s paní Burianovou, ona si moje jméno nepamatovala, ale vždycky říkala, pan Antidisco,
0: Antidisco Klan. No, tak zdravíme tímto, pokud nás třeba paní Vlasta poslouchá ještě i do Žabin. Tedy pokud ještě pořád je na té Poznaňské, jestli
1: je, si je tam pořád.
0: Výborně. Ivo, děkuji moc krát za vzpomínku, která byla opravdu hodně autentická, můžu potvrdit. Naslyšenou.
1: Tak jo, naschle.
0: Moje taneční, to je téma noční linky, kterou posloucháte, ale která bohužel už za 25 minut bude končit. Takže rychle k telefonům, abyste ještě i ty svoje vzpomínky řekli ostatním, kteří poslouchají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu na téma Moje taneční a musím konstatovat, že zájem nepolevuje, tedy zváž zájem o to vstoupit do našeho vysílání se svojí vzpomínkou na vaše taneční. Dokonce vidím na jednom ze šesti konců naší telefonní linky 731 800 900, číslo, které napovídá, že je spoza Atlantiku, ale v tuhle chvilku čeká na telefonu naše posluchačka z Krnova. Vlastino, dobrý večer, dobrou noc.
1: Dobrý večer, pane Borečku. Děkuji vám za vybraní písničku. Jste můj hodný chlapec.
0: Děkuji, nemyslím si to, ale děkuji.
1: Můžu, prosím vás, pozdravit Jošku z Valašska.
0: Vemte to hopem, abychom se rychle dostali k vašim tanečním.
1: Ano,
0: takže zdravíme.
1: Ano, to všechno. Jošku. A teď bych. Jo,
0: kdy jste chodila do tanečních? Kdy jste
1: byla? Já jsem v čtvrtém, tak jsem začala chodit do tanečních. Bylo mě 16 roku.
0: Takže 60. rok.
1: Ano. Já jsem hrozně ráda polky a valčík. To jsem byla úplně pitomá za tím. No a byli jsme ve Vidnavě. V kině se to pořádalo v titanečky. A byli jedni polka, valčík. A druhé byly zase jiné za dva roky. Takže tam byl nás učitel z Jeseníku, už se nepamatuju jméno, pane Borečku, bo jsem teď měla příhodu a v Jeseníku a
0: ne. A mě by zajímalo, tedy já vám
1: jsme
0: zkusím.
1: Měli ukončení taneční, tak když jsme šli z tanečních domů, takže vůbec jsme šli pěšky od vlaku do Černé Vody a tam čekal na jednoho chlapce z naše party nešťastný den a na svého ráno mrtvýho Pavla Šulkovýho, moderní chlapec. Takže to bylo takové smutné, ale naučili jsme se, já jsem měla první čarty takový růžový, pak jsem měla žlutý a pak jsem měla zelenkavý. A vždycky mi to ušla moje vyřumovací kmotřenka, nebyla švarlená, ale krásně šila. A já jsem každou zábavu měla něco jiného na sobě.
0: Vy jste úplná móde dáma, teda vám povím, paní Vlastino. Móde dáma. A ještě mě zajímá tedy, když už jsem to naťuknul, zatím na to nikdo nereagoval, měla jste třeba i na každou zábavu, nebo dejme tomu na každou taneční lekci, ve vašem tanečním kurzu, jiný účes?
1: Ano.
0: Jo? Jaký? Jo. Jaký? Naschvál. Vzpomněla byste si ještě, jak vypadal? Tupírování, lak. Jo, taky?
1: Taky.
0: Aha.
1: Jo. A už si moc nespomínám, protože já jsem měl teď nedávno slabou mrtvičku, tak jsem zapomněla hodně. Ale něco se mi vybavuje, je toho málo, ale... Tak se nezlobte, pane Borečku.
0: Ne, já se nezlobím, já se nezlobím.
1: Vím, maminka byla v nemocnici a já na ukončení tanečních dal jsem dlouhé vlasy až po zadek a nechala jsem se ostříhat a šla jsem za maminkou do nemocnice, braka mi tam vezlo do Jeseníku a normálně začala hrvat a říká, běžně skočí. Já tě nešlo ani vidět, pokud jí nenarostu vlasy, tak mě nechoď do.
0: Teda.
1: Tak jsem měla takové tohle, ale pak to všechno dobře dopadlo, protože to já si má hustý vlasy a to mě úplně hlava bolela z toho, tolik vlastně vlastníče. No a jo, účast byla a nás chodila parta 25 a tu jsme chodili z Černé Vody až do Velké Kraše a do Kobylec. To je 18 až 20 kilometrů pěšky.
0: No tak tam co všechno je člověk pásky ochoten udělat pro to, aby si zatancoval, že jo vlastně?
1: Ano.
0: Děkuji za váš telefonát a za vaši vzpomínku na vaše taneční. Je to téma noční linky, do které jste se dovolala jako jedna z takřka posledních a Tím pádem už vám přeju dobrou noc a hezké sny. Naslyšenou.
1: Já vám taky, sporečku, šťastnou cestu domů.
0: Moc krát děkuju a naslyšenou. Ještě to, co napsala Iveta na rozhlas.cz Lomítko Linka. Moje taneční, kdeže ty loňské sněhy jsou? Chodili jsme celá třída a moc jsme si to užili a máme nádherné vzpomínky. Dneska chodí do tanečních už moji vnuci a vnučky. Dokonce jedna vnučka začala tancovat závodně. Mám velikou radost, že jsou po mně a že všichni tanec milují. Bohužel jsem si vzala chlapce, který tvrdil, že tančí jen v sebeobraně. Jednou mě lékaři poslali do lázní a tam se vytvořila parta, se kterou jsem chodila tančit denně. Když jsem se vrátila domů a řekla manželovi, že za těch 20 dnů v Karlových Varech jsem toho natancovala víc než za 17 let manželství s ním, čekala jsem pohoršení, ale víte, co mi ten bídák řekl? Zaplať pánbu, že jsem u toho nemusel být. Hezké vzpomínání a dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co pak u nás? U nás už se hotovíme ke spaní, ale v takové Kanadě. A já vám říkal, že jedno z těch telefonních čísel, které se mi objevuje na našem displeji, má 3 nuly na začátku. Tedy, že volá spoza Atlantiku náš posluchač dokonce do noční linky. Vláďo, přeju vám dobré odpoledne ve vašem případě a ptám se na vaše taneční.
1: Děkuji, děkuji moc. Dovolte, abych to vylepšil.
0: Ano.
1: Jaká to nádhera. Slyšet lidi, pokus ospět, jo. Tak já tady žiju 46 roku s rodinou, to je vedlejší, ale jsem pořád Čechoslovák. Zdravím všechny. To taneční, no samozřejmě, byli. Ale nejenom v jednom místě nebo městě, v dobu, to znám bylo 16, 17 a tak nějak. Jo. Takže v některých byly známé děvčata, v některých ne, ale prostě nenaučil jsem se nikdy tak, jak jsem se naučil tančit potom později, jak jsem se oženil s mojí ženou. Ta mi říkala, všechno je OK. Máš pěkné oči, všechno jinak taky dobrý. Kdybys byl trochu vyšší, tak to. Ale že umíš tančit, tak to máš štěstí, že jsem si tě vzala. Ta se jmenovala Anděla, byla ze Skalice, západoslovenský kraj.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Takže, a řeknu vám, když se ty diska, no tak ty mladí, no jasně, tak to je to jejich. Jistě ten pán, co mluvil, taky nebyl příznivec diska, no já taky ne. Byli jsme, a to zejména tady z Kanady, když jsme jezdívali posledních, oh bože, 10 roků, 15, manželka už zemřela, 7 let, ale jezdili jsme dolů do Karabien, Kuba, Bahamas, Dominikana, Mexiko z obou stran, jo. A řeknu vám, protože, jo, s tím tancem, takže tanec jistě se musí stančit tyto lidi. Buď manželé, a to je myslím nejlepší, anebo partneři, co se znají a tančí. A
0: no ono přece jenom, když se partneři neznají, tak z obou dvou stran může dojít k takovému tomu okamžiku ostychu, že se k sobě ani pořádně nepřitisknou, on ji pořádně nevede, sem tam mu upadne, občas s ní vymete parket, tak to potom není vončo, že jo?
1: Ano, přesně tak, tánec. Už jenom na polku, jo, už jenom na polku se dá tančit tak nádherně, všelijaké varianty, dlouhé kroky, delší, kratší, jo, jo, no prostě, dlouhé kroky, jo, rytmus, muzika, zpěv, a ženy u toho musí být samozřejmě při tancu.
0: Ano, je lepší, když jsou u toho partnerky, ano, to je pravda. Ještě mi prosím, Vláďo, řekněte, kam jste vlastně chodil do tanečních, jestli tedy to není tajné?
1: Nový Čín. Ostravák, okres.
0: Ano.
1: Nový Čín, ano, Nový Autopál. Čín. To byl Autopál, dneska pořád existuje, už to mají Američani, jo, ale to je jedno. A teď potom to bylo v Ludovicích, to je dědina hned vedle, potom jsme chodili tančit, jak jsem byl na vojně, a to taky různě. No už si to přesně nepamatuju, ale bylo to hodně.
0: A tak poslední otázka, kterou bych ještě na vás měl. Který tanec jste se naučil jako první?
1: No polku, válčí, to mě maminka naučila.
0: Jo, už maminka, takže jo, to je podobný to jako s řidičákem, že už jste si třeba mimo řidičské kurzy jsem tam šáhnul na volant, tak podobné to bylo s tancem. Maminka vás naučila ještě před tanečními.
1: Ano, taková Anička Kalužová ze Stráží se tam jen učila čardáš, jo? Mm-hmm. Aničko, ahoj. A takže prostě je to záleží na stančení. A řeknu vám, že jsme včera slavili úspěchy českou polkou, jo, v Karabie, Jižní Amerika, no, prostě úžasné. Jo.
0: Vláďo, takže, a děkuju. Už se zeptám na závěr jenom, když tedy telefonujete až z Kanady, tak abych měl aspoň trošku představu, odkud, ve které provincii aspoň kanadské bydlíte dneska.
1: Alberta, teď žiju Lethbridge pod Calgaryma, Calgary 300 kilometrů od Talima, ale teď žijeme kousek od Lethbridge směrem na Britskou Kolumbii, to je Crowsnest Pass a jmenuje se to Coleman. To jsou takové asi čtyři takové, já to budu říkat dědiny, no ale je to nádher, je to
0: horor. Jo, já už jsem si to našel na mapách, Lethbridge, Coaldale, už to vidím, Colehurst.
1: Ano.
0: Jo. Tak moc krát děkuju a zdravím. A ještě jednou, dobré odpoledne, ve vašem případě tedy.
1: Ano, tady je teprve, bude v 5 hodin.
0: Tak. Tak se mějte krásně, jsem rád, že jsem vás slyšel. Pozdravujte všechny, kteří vám budou rozumět jménem celého Českého rozhlasu. Naslyšenou.
1: Já taky. Naslyšenou a děkuji.
0: Vážení přátelé, noční linka se bohužel chýlí ke svému konci a já jsem nesmírně rád za všechny vaše telefonáty, za všechny vaše autentické vzpomínky a příběhy na téma moje taneční. Budu se snažit, aby i ta příští takzvaně brněnská noční linka byla k vaší plné spokojenosti a nebude to trvat dlouho, co se vám znovu ozvu. V pátek 16. vás čeká téma ztráty, nálezy. Jenomže mezi tím, taky přece nemůžeme být každý den, že? V noční lince. Mezi tím přivítá noční linka a doufám, že i vy, naši kolegyni Jarku ze Zlína, tedy Jarku Barboříkovou. Takže to příští téma příští noční linky, která vlastně začíná za nějakých 22 hodin, jo, říkám to správně, bude hrdinové všedního dne. Koho byste ocenili takovým třeba i hrdým titulem hrdina všedního dne? No a když jsem říkal, že v pátek vás bude čekat téma ztráty a nálezy, tak se pokusím to trošku víc přiblížit. Jste-li šťastlivci, kteří v životě nic nestratili, budete jenom poslouchat noční linku, ve které budu rád za všechny vaše příběhy o tom, co všechno se dá ztratit a co všechno se dá ovšem i nalézt. A budu se ptát třeba i na to, jak dlouhá doba uplynula od chvíle, kdy jste něco třeba důležitý dokument, zamilovaný hrníček nebo oblíbené tričko ztratili do okamžiku, kdy jste je znovu nalezli. Ztráty, nálezy v té příští brněnské noční lince. No ale teď už je doopravdy čas říct vám dobrou noc, snad jen s tím posledním příběhem, který ještě nezazněl, tedy posledními dvěma řádky od Dany. Zdravím dnes především tanečníky a milovníky tance. Ač jsem protančila s láskou celý život, ale bohužel zpěv měl přednost a tanec byl upozaděn, tím pádem taneční mi unikly. Ale tance miluji dodnes. Valc, valčík, polka, blues, slow fox, mazurka a jiné. Dokonce jsem tančila od školních let a později pořádala i taneční pro pokročilé. Jako gardedáma se dvěma syny a dcerou jsem si tanec vynahradila dosyta i při maturitních plesech. Dano, i vám děkuji za tenhle vzkaz a přeju dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak vážně, řekli byste, že to dnešní divadlo pro vaše uši má v záhlaví číslovku rovných 365? Opravdu, ani věřit se mi tomu nechce, ale je to tak. Za tu dobu, co si takhle večer povídáme, vzniklo těch pořadů mluveného slova z archivu přesně tolik, že by to vydalo na každý večer během jednoho celého roku. No a tak si dnes snad můžeme trochu zavzpomínat. Co vy na to? Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomněli byste si ještě dnes na to vůbec naše první společné divadlo? Věnoval jsem ho tenkrát Karlu Čapkovi a jeho povídkám, tedy povídce detektivním povídkám z jedné i druhé kapsy. Kolikrát se k ním jenom režiséři a herci v průběhu let vrátili a téměř pokaždé to byl velký úspěch. Ostatně jako i v tom následujícím případě Čapkovo vyprávění nazvané Rekord, možná ho znáte i z televizní nebo filmové podoby, si takhle bravurně vychutnal v roce 1962 Jan Pivec.
2: Pane okresní, hlásil četník hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu mám jedno těžké ublížení na těle. Hýml, to je horko. Jen si, člověče, udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepěl řemen a rozepěl si kabát. Uf, řekl. Zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval důtklivě. Co má na tom být? Ptal se pan soudce, rýpaje do toho kamene tuškou. To je buližník, ne? Je, a pořádný kus, potvrzoval pan hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kilogramů, 949 gramů, pudila Františka, statkáře, dolní újezd, číslo 14, máte to? Do levého ramene, čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramení a klíční kosti, krvácející ránu v ramenním svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? To budete brkat, pane soudce, prohlásil pan hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten pudil. Vy ho znáte, pane okresní? Znám, pravil soudce. Měli jsme ho tu jednou skrz lichvu a jednou... to bylo za příčinou ferbla. Teda ten pudil je to. Víte, on má třešňový sad až k řece. Ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. Teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak přišel včera večer na sad podívat se na vajíksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on je ten pudil trochu rabiát. Tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá: Pudile, nechte toho kluka! On ten pudil trochu špatně vidí, já myslím, že to je od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl: Co je ti potom, lumpe, a řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu. Puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jen křikl: Vlez mě někam, ty...

troubo, jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá, já ti dám, ty mamla sestatecká. Poslouchejte, oni toho pudila museli odnést, ani vstát nemohl a vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten pudil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizernýho, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to buližník s nějakým kizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte. Já jsem jej na omak odhadl na 6 kilo. Schází jenom 51 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byly ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka, tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože tam se kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na místo, kde se svalil ten pudil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v hubě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní? Ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to 3x přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Člověče, hejdo, řekl soudce. Tohle snad není možné. 19 metrů, to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestal on ten člověk ve vodě, jako uprostřed řeky? To mě taky napadlo, pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože tam je takový zákrut. Jo. A potom kameni byl ještě v hrázi dolík. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrhl ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To teda znamená, že hodil 19,27 metru. Víte, co to je? Třeba měl prak, mínil soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen. To byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. Já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrh koulí. A víte, vyhrkl rozčíleně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak. Ale dejte pokoj, užasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník Hejda slavnostně. 19 metrů. Hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si vyfouknout Americe rekord. A co s tím pudilem, namítl soudce. Čertvem pudila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. To je národní zájem, no ne. Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila. No, protestoval soudce. Počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký to je slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na to vydělal hromadu tisíc. Ježíš Maria, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozloukají kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci, pakáž, jedna, házejí kamením po celé vesnici, tam už vám je zabitých slepic a já stojím na hrázi. Já dohlížím. To srozumí, nikdo nedohodí dál, než asi doprostřed řeky. Pane, to koryto bude tím kamením už napůl zanešené. Tedy včera k večeru ke mně přivedli mládence a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila.
Však ho Huncu ta jednoho uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisický, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem Popudilovi? Jo, on povídá.

0: Když postavit takhle, pravým ramenem dozadu, a když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo, on na to. Skřivil se jako svatý a nepomocký a plums hodil kámen na 10 metrů. Víte, to mě dožralo. Ty lumpe, křičím, ty se strfil toho pudila, ty lžeš? Pane Wachmeister, povídá on, pámbu ví, že jsem ho trefil. Ať se tam pudil postaví, však já na něj zas dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím, pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord. Prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh. On ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce, ten pudil, že ne. A že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé nemají žádné vyšší zájmy. Tak jdu zas na toho Vaška, toho cihláře. Ty podvodníku, křičím na něj, to není pravda, že z toho pudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický. To jsem udělal já. Tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje. Pane Wachmeister, povídá, takhle na prázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říká mu po dobrém, dohodíš-li, pustím tě. Když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku, za to dostaneš 30 let.
1: Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. A já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Teď čeká na chodbě.
0: Pane okresní, kdybyste tak z něho dostal, hodili opravdu ten kámen, nebo jestli to jenom renomíruje. Já myslím, že se lekne a odvolá. Ale pak mu lumpovi naslit aspoň měsíc pro klamání úřadů nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já vám ho přivedu.
2: Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlížeje přísně na bledovlasého delikventa. Vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu, hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda?
1: Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka a já na něj volal přes tu řeku, aby toho nechal, a on mě začal nadávat.
2: Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce.
1: Prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával, tak já jsem popadl ten kámen.
0: Hrom do vás, rozkřikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je velký trest, když chcete obulíkovat úřady? My víme dobře, že jste ten kámen nehodil.
1: Hodil, prosím, koktal mladý cihlář. Ale on mě Pudil řekl, abych mu vlezl někam.
2: Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, honem. A gatě taky. Bude to?
0: Nyní stál mladý obr, jak ho pánbu stvořil, a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen a že to už patří k věci.
3: Koukejte, Hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten dvojhlavý sval, co tomu říkáte?
4: No, ten by ušel, mínil pan Hejda znalecky. Ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů. Víte, jak se otáčí trup? Kdybych vám ukázal své břišní svaly, jo?
3: Člověče, člověče, bručel soudce. Vždyť to je břicho, koukejte ty hrboly. Herget, to je hrudník, řekl píchaje prstem do zlatého chmíří Vaškových prsou. Ale nohy jsou slabé. Tihle venkovaní mají vůbec špatné nohy.
4: Protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádné nohy. Pane vrhač musí mít nějaké nohy.
2: Obraťte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře.
3: A co ta záda?
4: No, tady od ramen to je dobré, Minil pan

0: hejda, ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švunk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil. Tak se oblečte, utrhl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne?
1: Hodil, mumlal Václav Lisický zbraní tvrdohlavostí. Vy, osle, vyhrkl soudce. Hodili jste ten kámen, tak je to těžké ublížení na těle. A s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho napadování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom 3 dny proklamání úřadu a můžete jít. Tak co, uhodil jste tím kamenem toho Puděla nebo ne?
0: Uhodil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával.
1: Odveďte ho, zařval okresní soudce. Zatracený švindlér! Za chvilku vstrčil ještě jednou hlavu do dveří četník hejda. Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jednu knihu nebo jeden román měli dnes už zmíněný Jan Pivec a taky Jan Werich v Lásce oba společně. A taky z té knížky skvěle četli. Samozřejmě jsou to Háškovy osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk se v našich divadlech objevil taky opakovaně, četli z něj třeba Josef Sommer, Oldřich Kaiser nebo Karel Heger, ale ta následující ukázka je skutečným zvukovým unikátem. V jedné ztracené a později znovu nalezené nahrávce, totiž vedle Jana Wericha, vystupuje i Vlasta Burian jako polní kurát Kac, který byl další přesnou burianovskou groteskní miniaturou.
2: V hospodě na kuklíku seděl Švejk a eskorta, která jej měla pod bajonety doručit feldkurátovi Kacovi. Když se schylovalo již k večeru, navrhl Švejk, aby nastoupili cestu k polnímu kurátovi. Malý tlouštík, který už začal breptat, sváděl Švejka, aby ještě počkal. Čahoun byl také toho mínění, že polní kurát může čekat. Švejkovi se však již přestalo na kuklíku líbit a proto jim pohrozil, že půjde sám. Tak šli. Čekali v předsíni dlouho, až se otevřeli dveře a jimi nevešel, ale vletěl do předsíně polní kurát. Byl jen ve vestě, v ruce držel doutník.
3: No, už jste tady. A to vás přivedli nemáte sirky?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že nemám.
3: A proč nemáte sirky? Každý voják má mít sirky, aby si mohl zapálit. Voják, který nemá sirky, je co je?
2: Je, poslušně hlásím, bez sirek.
3: Ne, dobře, to je moc dobře řečeno. Je bez sirek a nemůže nikomu připálit. Tak to by bylo jedno. A teď to druhý. Nesmrdějí vám nohy, Švejku?
2: Poslušně hlásím, že nesmrdějí.
3: Nesmrdějí. Tak to by bylo to druhý. A teď to třetí. Pijete kořálku?
2: Poslušně hlásím, že kořálku nepiju, jenom rum.
3: Dobře. Pojďte si tady na toho vojáka. Toho jsem si vypůjčil na dnešek u oberlejtnanta Feldhubera. To je opuclek. A ten nic nepije. To je abstinent. A proto půjde s marškou pojáč takového člověka. Nemůžu potřebovat, to není puclek. To je kráva. Ta pije taky jenom vodu. A buď jako vodu, ty jsi abstinent. Já se nestydíš, pitomče. Rozloužíš pár facek.
2: Polní kurát obrátil svou pozornost na ty, kteří Švejka přivedli a kteří ve snaze rovně stát klátili sebou, marně se opírajíce o své ručnice.
3: Vy jste se vopili. A vopili jste se ve službě a za to vás dám zavřít. Švejku, vy jim vezměte ručnice a odvedete do kuchyně a budete je hlídat tak dlouho, když nepřijde patrola, aby je odvedla. Já hned zase folonuju do kasáren.
2: A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Ráno ho ti dva vedli pod bajonety a báli se, aby jim neutekl. Pak je sám přivedl a nakonec je musel hlídat sám. Zprvu si dobře neuvědomili toho obratu. Až když seděli v kuchyni a u dveří viděli stát Švejka s ručnicí a bajonetem,
4: já bych něco pil,
2: povzdechl malý optimista, kdežto Čahoun dostal opět záchvat skepticismu a řekl, že je to všechno mizerná zrada. Jal se hlasitě obvinovat Švejka, že je přivedl do tohoto postavení. Švejk mlčel a přecházel u dveří.
4: Volové jsme byli,
2: křičel Čahoun. Nakonec, vyslechnuv všechna obvinění, prohlásil Švejk. Nyní alespoň vidíte, že vojna není žádnej med. Já konám svou povinnost. Já jsem se stejně do toho dostal jako vy. Ale v obecné řeči se říká, že na mě se štěstěná usmála.
4: Já bych něco pil,
2: opakoval zoufale optimista. Čahoun vstal a šel ke dveřím vrávoravým krokem.
4: Pust nás domů, kolego, neblbni.
2: Divo de mě, já vás musím hlídat, teď se neznáme. Ve dveřích objevil se polní kurát.
3: Já se nemůžu do těch kasáren dozvonit. Tak jděte domů. A pamatujte si, že ve službě se chlastat nesmí. Prš!
2: Ku cti pana polního kuráta bodič řečeno, že do kasáren netelefonoval, poněvadž neměl doma telefonu a mluvil do stojanu na žárovku. Již třetí den byl Švejk sluhou polního kuráta Oto Kace a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si Švejk přišel pro polního kuráta. Po cestě sdělil Švejkovi, že polní kurát se pohádal s nadporučíkem, rozbil pianíno a že je opilý na mol a nechce jít domů. Nadporučík Helmich, že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten, že sedí u dveří na zemi a dřímá. Když přibyl Švejk na místo, zatřásl polním kurátem a když ten zabručel a otevřel oči, Švejk zasalutoval a řekl: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jsem zde.
3: A co tady chcete?
2: Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane feldkurát.
3: Vy máte přijít pro mě a kam půjdem?
2: Do vašeho bytu, pane feldkurát.
3: A proč máme do svého bytu? Co pak nejsem ve svém bytě?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jste na chodbě v cizím domě.
3: No a jak jsem se sem dostal?
2: Poslušně hlásím, že jste byl na návštěvě.
3: Já jsem na žádný návštěvě nebyl, to se mýlíte.
2: Švejk zdvihl polního kuráta a přistavil ho ke zdi. Polní kurát se mu kácel ze strany na stranu, navaloval se na něho, přičemž říkal...
3: Já vám upadnu. Upadnu.
2: Opakoval ještě jednou, usmívaje se pitomně. Konečně podařilo se Švejkovi přimáčknout polního kuráta ke zdi, který v nové pozici počal opět dřímat. Švejk ho probudil.
3: Co si přejete?
2: Řekl polní kurát, dělá je marný pokus svést se po zdi a posadit se na zem.
3: Co jste zač?
2: Poslušně hlásím, že jsem váš pucflek, pane feldkurát.
3: Já žádného pucfleka nemám. Já nejsem žádný feldkurát. Já jsem prase. Puste mě! Okamžitě mě puste, protože já vás neznám.
2: Malý zápas skončil naprostým vítězstvím Švejkovým. Švejk využil svého vítězství tím, že kuráta stáhl se schodu do průjezdu, kde polní kurát kladl odpor, aby nebyl vytažen na ulici.
3: Já vás, pane, neznám!
2: Tvrdil neustále při zápase Švejkovi do očí.
3: Znáte vy Oto Kace? To jsem já! Já byl arcibiskupa!
2: Hulákal, drže se vrat průjezdu.
3: Vatikán se o mě zajímá, rozumíte?
2: Švejk schodil poslušně hlásím a mluvil s polním kurátem čistě důvěrným tónem. Pust se povídám, nebo tě seknu přes tu pazouru, jedeme domů a basta, žádný řeči. Polní kurát pustil se vrat a navalil se na Švejka.
3: No tak pojďme teda někam. Ale k šuhům nepůjdu, pač, tam jsem moc dlužen.
2: Švejk vytlačil i vynesl ho z průjezdu a tahal se s ním po chodníku směrem k domovu. Co pak je to za pána? Otázal se někdo z diváků na ulici. To je můj bratr. Dostal dovolenou, tak mě přijel navštívit a z radostí se opil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej. Polní kurát, který zaslechl poslední slova, vztyčil se k divákům.
3: Já, kdo je z vás mrtvej? Ať se přihlásí u pokropskovanda během 3 dnů, aby mohla být jeho mrtvola řádně vykropená.
2: A upadl v mlčení, snaže se upadnout nosem na chodník, když ho Švejk pod paždím táhl domů. Moje hlavu kupředu a nohy vzadu, který mi pletl jako kočka s přeraženým hřbetem, polní kurát si pobručoval.
3: No nic, babišku, nec, to spíš tvou, bohumil svou.
2: U stanoviště dročkářů Švejk posadil polního kuráta ke zdi a šel vyjednávat s dročkáři o převoz. Jeden z dročkářů prohlásil, že toho pána zná velice dobře, že ho vezl už jednou a víckrát, že ho nepoveze.
4: Poblil mě to všecko a nezaplatil ani za jízdu. Vozil jsem ho přes 2 hodiny, než našel, kde bydlí. Teprve za týden, když už jsem byl u něho asi 3krát, tak mě dal za všecko 5 korun.
2: Po dlouhém vyjednávání odhodlal se jeden z dročkářů, že je poveze. Švejk se vrátil k polnímu kurátovi, který spal. Tvrdý černý klobouk, neboť on chodil obyčejně v civilu, mu někdo zatím sněl z hlavy a odnesl. Švejk ho vzbudil a za pomocí dročkáře dopravil do dročky. V drožce polní kurát upadl v úplnou otupělost a považoval Švejka za plukovníka Justa od 75. pěšího pluku a několikrát za sebou opakoval.
3: Nehnevej se, kamaráde, že ti tykám. Ale nedá se nic dělat. Já jsem prase.
2: Jednu chvíli se zdálo, že drkotáním drožky od dlažbu přichází k rozumu. To se posadil rovně a začal zpívat nějaký úryvek z neznámé písně. Může též být, že to byla jeho fantazie.

0: Po chvíli však upadl opět do úplné otupělosti a obracej se k Švejkovi, otázal se, přimuřuje jedno oko?
1: Jak se vám daří, milostivá paní? Pojedete někam na letní byt?
0: Řekl po krátké přestávce a vida všechno dvojatě, otázal se.
1: Vy začte mít už dospělého syna?
0: Sedneš? Polní kurát stichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky, naprosto nechápaje, co se to s ním vlastně děje. Ztratil úplně všechny pojmy a obracel se na Švejka, řekl tesklivě.
1: Pani, dejte mě první třídu.
0: Učinil pokus spustit si kalhoty.
1: Hned se zapneš, svině, už tě znají všichni drožkáři, poblil jsi se už jednou a ještě teď tohle. Nemyslí si, že zůstaneš zase něco dlužen jako posledně.
0: Polní kurát mechanicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat.
2: Mě už nemá nikdo rád.
0: Přerušil však okamžitě svůj zpěv a poznamenal.
1: Čulí se,
2: lieber kamarád.
1: Sie sind ein Trottel. Ich kann singen, was ich will.
0: Chtěl patrně zahvízdat nějakou melodii. Ale místo toho řinulo se mu z pysku takové mohutné prr, až drožka stanula. Když potom na výzvu Švejkovu pokračovali dál v cestě, polní kurát počal si zapalovat špičku na cigarety.
1: Nehoří to. Vy mě do toho foukáte.
0: Ztratil však opět okamžitě niť pokračování a dal se do smíchu.
1: To je legrace. My jsme sami v elektrice. Ano, pane kolego.
0: Počal se šacovat.
1: Já se ztratil listek. Zastavte ten listek, se musí najít.
0: Máchl rukou rezignovaně.
1: Ať jedou.
0: Potom breptal.
1: V nejkrajnějších případech, ano, v pořádku, ve všech případech byste naomil. Druhý poškodí? No to je vejmluva. Nejde o mě, ale o vás, milostivá paní. Platit. Mám černou kávu.
0: Počal se v polosnění hádat s nějakým domnělým nepřítelem, který mu upírá právo sedět v restauraci u okna. Potom počal považovat drožku za vlak. A nahýbaje se ven, křičel do ulice česky a německy.
1: Nymburk, umsteigen.
0: Švejk ho přitáhl k sobě a polní kurát zapomněl na vlak a počal napodobovat různé zvířecí hlasy. Nejdéle se zdržel u kohouta. Byl vůbec nějakou chvíli velmi čilý, neposedný a pokoušel se vypadnout z drožky, spíla je lidem, které drožka míjela uličníků. Potom vyhodil z drožky kapesník a křičel, aby zastavili, že ztratil zavazadla. Potom počal vypravovat.
1: Budějovicí byl jeden tambor, budějil se a na rok umřel. Co měl dělat? Není to velmi dobrá anekdota?

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty vámi nejoblíbenější texty v našich divadlech bezesporu patří jakékoliv povídky s Sherlockem Holmesem a jeho dobrým přítelem doktorem Watsonem. A jedno je, jestli je psal jejich duchovní otec Arthur Conan Doyle nebo třeba český spisovatel Rudolf Čechura, jako v tom následujícím případě povídka pro rozhlasový Meteor. Sherlock Holmes v našem narozeninovém nebo jubilejním výběru prostě nemůže chybět. Stejně jako na závěr pak ta ikonická hudba nebo znělka Petra Zkoumala. Tak a já už teď jenom dodávám, že spolu se svými spolupracovníky, dramaturgyní Hankou Ondriášovou a mistrem zvuku Tomášem Rypanem se všichni těšíme na další divadla. Zachovejte nám přízeň a brzy naslyšenou.
2: Jak nádherná letní příroda. No co pak je, Watsone? Už jste zase unaven?
3: No tak, jak pak bych nebyl. Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
2: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžuji si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
3: Ale nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
2: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
3: Ano, ano, ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
2: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
3: Promiňte.
2: Ani na polní cestě nemá dnes člověk pokoj od těch zlořečených motorů. A hele, on je to policejní motocykl, takže slovo zlořečený beru zpět.
4: Zdravím vás, pánové.
2: Buďte zdrav, konstáble.
3: Dobrý den.
2: Co nám nesete?
4: Jsem snad nějaký posel. Prostě jedu kolem a chci vás slušně pozdravit.
2: Ach, tak, promiňte. Myslel jsem, že vás posílá inspektor.
4: Nesmíte si myslet, Holmesi, že se neobejdeme bez vaší pomoci.
2: Ne. To si rozhodně nemyslím.
4: Ostatně v našem hrabství už se hezky dlouho nestalo nic, co by stálo za vaši oprávněnou pozornost.
2: Jistě, jsme spořádaný kraj, takže jedete jen tak na obhlídku.
4: No, tak to zrovna ne. Inspektor mě poslal do Oak Manor, zemřel tam jakýsi gentleman. Pouhá formalita ovšem, bezesporu jde o přirozenou smrt. Zemřel při opalování na střeše. Starší pánové někdy nevědí, kde jsou. Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nijak dotknout.
2: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
4: Děkuji vám a naschledanou.
2: Kde jsme to přestali, Watsone?
3: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
2: Ano, ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
3: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červeň dubů a javor.
2: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
3: Ale proč trháte ten nerozvitý kvítek?
2: Víte, co to je?
3: Jistě, třezalka tyčkovaná.
2: Ano, jakou má barvu?
3: No, žlutou přece.
2: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
3: Ó, máte prsty červené.
2: Správně. A proč?
3: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
2: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
3: Já nevím.
2: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
3: No, hypericum perforatum, přirozeně.
2: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
3: Jak hypericin?
2: Správně.
3: Jakže jsem o tom neslyšel.
2: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
3: A chcete říci, že znali hypericin?
2: Název patrně nikoli, avšak...
3: Tak vidíte.
2: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál... O, Konstance už nás vrací. Šlo to opravdu velmi rychle, zřejmě jednoduchý případ.
4: Nezlobte se, Holmesi.
2: Co pak se stalo?
4: Přece jen asi budeme potřebovat vaši pomoc. Vracím se pro inspektora. Ukázalo se, že případ není tak jednoduchý, jak se zdálo.
2: Ale? Tedy nikoli obyčejná přirozená smrt.
4: Doktore Watsone, je snad běžné, aby při smrti způsobené infarktem nebo úžehem měl na sobě člověk skvrny s rudým nádechem?
5: Ne tak docela.
4: Místní lékař to říká také. Prohlédl mrtvého velice důkladně a prohlásil, že tyto dvě příčiny smrti vylučuje. Jeví se mu to prý jako jakási podivná intoxikace.
2: Cože působení jedu? To mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň automobil. Oh,
4: zajisté, Holmesi. Děkuji vám za ochotu.
6: Drahý Holmesi, je skvělé, že?
2: Zanechte lichotek, inspektore.
6: Konstábl mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
2: Jedeme.
6: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
2: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče a vzduší přijel s řádnou bričkou.
6: Avšak vzhledem k času...
2: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
6: Myslíte?
2: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
6: Jenom to, co mi řekl konstábl.
2: Co jste mu řekl, konstábl?
4: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
2: A to je?
4: Několik osob popíjelo.
2: Kolik?
4: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
2: Myslím, kolik osob?
4: Aha, čtyři.
2: Muži?
4: Tři muži a jedna žena, tedy dívka.
2: Kde?
4: V domě pana Simpsona.
2: Kdy?
4: Po obědě.
2: Kolik?
4: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
2: Jakého?
4: Červená karkulka, prosím.
2: Tedy nikoli krvavá mere.
4: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
5: Červená karkulka? To vůbec neznám.
2: Nemusíte znát každou pohádku, Watsone. Chci říct si každý koktejl. Tedy Campari, říkáte, Konstantin?
4: Ano, a také jsou v tom olivy.
2: Ale je to červené.
4: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
2: Kdo z nich zemřel?
4: Pan Kempelman.
2: Mýval nějaké potíže se srdcem?
4: Ne, nikdy.
6: Jsme na místě, pánové.
2: Neřekl jsem každý týden. Ptám se jen, zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
7: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
2: Kromě pana Kempelmana ovšem.
7: Ano, kromě pana Kempelmana tentokrát. Chudák Kempelman.
2: To on vždycky míchal koktejly.
7: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
2: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
8: Dosti často. Všem nám chutná.
2: Chápu. A vy, slečno... Slečno...
9: Kaudelová.
2: Slečno Kaudelová. Vy jste studentka?
9: No dovolte. Jsem modelka.
2: O, omlouvám se. A který z vás dvou, pánové, pracuje na univerzitě?
8: Já, jako asistent. Ale jak jste proboha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
2: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
5: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se raději vyjasňování případu.
2: To právě dělám. Co byste učinil vy, Watsone, při takovém počasí? Šel byste se opalovat?
5: Ale vy šílíte, příteli. Raději bych vlezl do bazénu, jestli tu nějaký ovšem je.
7: Je tady, krytý. Máte-li zájem?
2: Vy, Rodžete, jste jej dnes patrně využil.
7: Ano.
2: Ano, protože vy o opalování také nestojíte.
7: Ne, mám zvýšený krevní tlak. Ale... Jak jste to poznal?
2: Podle barvy vaší pokožky. To je přece snadné. Takže mohu lehce usoudit, že ani slečna Kaudelová neholduje opalování, že?
9: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
2: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone,
7: Vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
8: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
7: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
8: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kemplman tam zatím na té výhni usnul a no, měl jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď jaksi vinen.
7: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
8: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on stále nešel a
7: mrtvý nechodí. Pane asistente, vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
8: Ano, ale...
7: Extrahovali jste hypericin, nemám pravdu.
8: To tady máte, ale já nechápu, jak...
7: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně sem. Byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
8: Pro pána, snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kemplmana otrávil hypericinem? Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR, to nevíte?
7: Ne, ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud jde o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
6: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
7: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
5: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
7: Ano, proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
6: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zabíjet.
7: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
6: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
7: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.
10: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapál silu,

depak hitam dam.

stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.